0: středa teda tohle se stát, mě tak nevím, nevím, co bych dělal, ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
1: Kde se jmenou, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
0: Kvůli houbám, ne?
1: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemu je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Co vedoucí? Co je?
0: Co je to postle? Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
2: A to je pravda, zapomněl jsem. A to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko?
1: Tady by se vzalo.
2: A přišel se tam v lese roztržitý profesor. A pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
0: On sebou škube.
2: Nežalujte.
0: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
2: A vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
3: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
2: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
0: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
1: Počkejte, vedoucí, nejste drsej trochu.
0: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
1: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdybyste se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi.
0: Ale. Hojte mi kachničku nebo korky!
1: Tak.
0: Je to v létě?
1: No jistě, topíme se v létě.
0: Hilfe! Hilfe! Hilfe!
2: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
3: No teď je na stavidle.
2: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
3: Já jemu.
2: No vy jemu, ne?
3: A odkud kam?
2: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst, dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předa veze kyslík.
3: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
2: Kdo?
3: Ač po mě s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
2: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
0: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
2: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle. On mu nedá kyslík. On nedá kyslík.
3: A mě to bude šimrat.
2: Šimrat, šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat, šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
0: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.
2: Předa, vraťte mi pravítko.
3: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
2: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese. Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
1: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla.
2: Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.

teďka jsem zrovna slyšel jako příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. A on říkal, to je můj pes, vomdlel, tak unesu domů. A on říkal, co ty parohy, on říkal, to je jeho problém. Takže znáte tu skotskou anekdotu, jak ty dva skotové, Kouna Roubíček, jak aby ušetřili, tak měli všechno na půl, že měli na půl byt, chatu, auto a i Sáru měli na půl a Sára přišla do jiného stavu a byla potom v porodnici a pak volali, že se jim už něco narodilo, aby tam někdo přijel, ale ani Kouna, ani Roubíček tam nechtěli jet, aby nemuseli dávat benzín do auta, tak losovali a padlo to na Roubíčka a on tam byl a když se vrátil, jak se ho ptal, tak co se narodilo? On říkal, dvojčátka, to moje umřelo. Tak vážní přátelé, já si myslím, že to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že a když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co našel si něco k jídlu a on mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná, ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Tak je, žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal, v předsíni cizí boty, kabát, že tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci. Tak vzal sekeru a rozsekali na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, přijeli vaši. Tak vážení přátelé, lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že zvláště průvočí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům. Jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvočí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická. Vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že a ten průvočí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že a ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět a ten průvočí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že tak ten studentovi umře dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací, on se ho potom ptá, co je s těma šatama, a říká, co by bylo, dědovi byli dobře, no tak je. Mohl dopadnout ještě hůř, jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat obě nohy, že a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že? Tak když jste o tom slyšeli, když si ty brýle nasadíte, můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 tisíc, že když si ty brýle nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že? Tak on si to kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil se skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený nahý, tak šel do ní zaplatil 40 tisíc nadšenej, za ruku to mělo asi 20 let a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a vběhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý sundal a byli pořád nahý a právě šmejt jeden pitomej. Tak takovýhle volavy se dělají. Děda, co přišel na to komplexní vyšetření, že na tu polikliniku a dole v kartotece mu řekli, že musí do prvního patra na moč, že do druhého patra na krev, do třetího na odběr stolice, že a do čtvrtého na odběr tento spermatu, že a on jim řekl, že jestli by jim tady dole nemohl nechat povlíkačky, že je tam všechno, že tak vážně, přátelé. Přišel na chirurgii nějaký muž a měl zapíchnutou kudlu v zádech a ten chirurg říkal, že bohužel je stávka a on na něj řval, že o to bolí, že ať mu to vytáhne, že umře, tak mu tu díku vytáhl, pích mu ji do voka, řekl, běž na boční, tam nestávkujou, že jo, takže, to na velbouda, že to je do hola, potom dvě rány kladivem do hlavy, že no a nějaký pán, který hrozně špatně viděl, skoro vůbec neviděl, šel na pláž a na pláži bylo samozřejmě plno dětí a lidí a ten pán se svlík do plavek a pak si vyndal z tašky takovou tu gumovou erotickou panu a začali tam nafukovat, že jo, a tak nějaký pán zamýšlel, promiňte, je tady plno dětí, já vím, že nevidíte skoro, ale
Víte to, že nafukujete erotickou panu tady a ten se pece chyt za hlavu, říká, Ježíši Kriste, to jsem celou zimu souložil s kajakem, jo, tak, tak já, to mám známý běh, nedávno ve vězení, že, a byl tam teda jenom na rok kvůli nějaké dopravní nehodě a když tam přišel, tak ho dali do nějaké cely, kde bylo asi 6 mužů, že on si ptal, jaký to tam je a oni říkali, že je výborný a ptali se, jestli rád hraje tenis a on říkal, no samozřejmě jsem závodní tenista a oni mu říkali, tak to si ti strašně budou líbit pondělky, protože od rána do večera každý pondělí hrajeme jenom tenis, jo, a on si ptal, co úterky, no tak hraješ rád šachy a řekl, no hrozně rád, tak to se ti budou hrozně líbit úterky, protože od rána do večera v úterý hrajeme jenom šachy. A on se ptal, co středa, on říkal, no hraješ rád golf, no miluju golf, tak to se ti budou líbit i středy, protože od rána do večera opravdu hrajeme jenom golf. A oni se ho potom ptali, jsi homosexuál, on říkal, ne, tak to se ti strašně nebudou líbit čtvrtky. Potkal jeden druhýho a ptal se, jak se mám, říkal, se teď, že včera moje manželka vařila brambory v papiňáku a byl to nějaký špatný papiňák, vybouchnul a to víko se vymrštilo a praštilo do hlavy a na místě mrtvá. Já jsem zoufalý, dvě malé děti mě zůstaly a on říkal, Ježíši Kriste, a co teda budeš dělat? Asi rejži, že? Tak je...

0: Možná, vážení přátelé, že jste už slyšeli onu první desku s hereckými příběhy. A teď vám tedy dáváme k poslechu desku druhou, abyste se znovu mohli přesvědčit, že herecká šatna měla a má stále své zvláštní kouzlo. Já nemyslím jenom pro tu bizarnost prostředí, které tvoří například rozvěšené barevné kostýmy a vůně líčidel, ale především proto, že mezi herci jsou někteří vynikající vypravěči a pamětníci všelijakých zákulisních historek, které se staly v době současné i dávno minulé. To už tak bývá. Slyšíte? Slyšíte? Tohle to není obyčejný šum jakéhokoliv anonymního prostředí. To je typický ruch divadelní šatny. A herci v našem divadle tvoří dohromady takzvaný klub dobráků, o kterém jste určitě už někdy slyšeli nebo četli. Klub dobráků není žádný spolek se stanovami, příspěvky se tu nevybírají, členstvo není imatrikulováno, nemáme ani členské, ani výborové schůze. Klub dobráků je sdružení ducha a tkví jen ve smyslu pro legraci. Příspěvky se platí vtipem, členství vzniká prostým zjištěním a bez hlasování ostatních. Nemáme ani funkcionáře, volené ani placené. Předseda to je jenom čestné označení. Prvním předsedou byl Vladimír Řepa a jeho nástupcem byl Josef Grus. Ale nejlépe si dobráctví vysvětlíme na názorných příkladech. Tak třeba v divadle se převlékáme do kostýmů a civilní oděvy odkládáme v šatně. Rovněž boty odpočívají po dobu představení pod stolky pro líčení. Po konci představení přijdete třeba do šatny, vklouznete do svých občanských bot a zjistíte, že jsou hřebíkem přibity k podlaze. Vaše šaty mají pečlivě zašity všechny dírky pro knoflíky, anebo dírky u zimníku či kožichu jsou elegantně spjaty patentním zámečkem, který můžete odstranit jedině přepilováním. To je dobráctví v šatně. Další odrůdou je dobráctví na jevišti. Na jevišti se při hře servíruje nějaký alkoholický nápoj, dejme tomu koňak. Rekvizitář naplní příslušnou láhev od pravého koňaku vhodně zbarvenou tekutinou, která odpovídá barvě koňaku. V tomto případě tedy čajem. Nějaký dobrák se láhve zmocní a naplní peliníkem nebo jinou stejně odpornou tekutinou. A někdy se totéž udělá obráceně. Místo servírované vody se najednou naleje vodka. Tak to jsou vesměs věci, ale které se dnes nedělají. Mnohem více je ceněno dobráctví duchovní, založené na vtipech verbálních. Třeba Vladimír Řepa řekl jednou Eduardu Kohoutovi: Edy, když hrál prvně Radůze, dával mu pan dirigent Bedřich Smetana nástupy na všecko, anebo jenom na celé fráze. Vidíte, to jsou vtipy přímo na tělo, jak se říká. Zbývá tedy, abych vám představil své kolegy a přátelé. Ten seriózní pán, zde proměněný do mladosti, to je mistr Eduard Kohout. Žano, Hamlet, Oidipus, Pelop, Gadeiros v jedné osobě. Vedle něho sedí Lála Pešek. Neopakovatelný Pseudolus, komik Chlestakov. Dále Franta Filipovský, jehož výbuchy smíchu určitě slyšíte tam z rohu, kde se panstvo baví. Je tam Váďa Brabec, Mirek Doležal, Radovan Lukavský, Luděk Munzar. Těch hereckých historek je předlouhá řada, daleko víc, než je možné směstnat do gramofonových desek anebo sepsat do knížek.
1: Jako začátek je to výtečný přímo.
2: Takový místo gongu.
1: Nějaký antre jsem musel mít, ne? Vážení přátelé, já musím ve 4 hodiny odejít, možná se někde jinde skandalizuju.
3: No tak pojďte.
2: Edo, ty bys měl vypravovat o tom, jak jsme jeli do toho Polska. Ředitel končil tu schůzi a říkal: tak nezapomeňte, všichni soudruzi odevzdat vojenský knížky.
3: A přinést potvrzení.
4: A potom má někdo ještě nějaký dotaz? Když se Edy přihlásil, vstal a řekl:
1: no jo, ale jak má mít vojenskou knížku, když mě ji Žižka nevystaví? Já si vzpomínám, byla u nás jedna zpěvačka, která přijela z Vídně, taková wagnerovská zpěvačka.
4: Mici.
1: A zpívala všechny velké partie wagnerovský, že jo, Sentu a i Turandot a všechno tohleto. Potom průběhem času prostě ten hlas trošku spadl, jo, a už zpívala menší role, ale byla taková jako Brumendo, víte? Už to trošku kleslo, ten hlas, že jo, ale nicméně byla rostovila. Přišla jednou Slávce Procházkovej přišla k ním do šatny a říká: Slavinka, štěl to fo? Já byla v nemocnici. No micinko, a co ti bylo? Šlučník. A ufaná šlučník, ani nevěděla, že něco takového mám. No co si dělala, micinko? No hlavně, co si jedla? No co jsem jedla? Slepičku jsem jedla. Mi Mirko, Miru, slepičku. Můj to nejí, já ráda slepičku, tu čáda slepička. Tak jsem si jedla celou slepičku. Předtím jsem jela tu políčičku zleva k nejdem vést. Tak jsem říkala, jsou okem. Ty krindfleš, můžu jsem, abych auch so okem vést. No ale jsem, dan habich sachr dort genomen vést. No předtím jsem měla fünf appetit brötchen. Weißt, a teď jsem tu šlehačku, to já ráda, weißt, šlehačku já ráda, šlagzahne, to já ráda. Tak jsem si dala ten sachr do tu šlehačku a ne ta se šlehačky noh tacu, weißt. No, a tak nic. Odpoledne jsem měl nějakou keselšaft, takovou ptý society, weißt. Ptý society a oni přišli, já jsem udělal dvě mísy humor majonéz. Já ráda humor majonéz. No tak jsem udělal dvě mísy, no. Oni snědli půlku tý mísy humor majonéz a tu druhou půlku, když odešli, jsem snědla já. A tu druhou mísu jsem dala do lednice. On Slávinka ufal na šlechtnu. Já musela do nemocnice a ten doktor, co jen Fischer Kerlvat, weißt. Ten mich da noch aus Wien, weißt, so ein Fischer Kerl, ten říkal, no milost paní, co vy jste dělala, co vy jste jedla, no co jsi měla, slepičku jsem dělala, ne, a pak jsem měla fünf appetit, brötchen, a k tomu jsem měla šlagzahne a sachr dort, tam říkal, a on mě říkal, no milost paní, to vy nesmíte v tomhletom věku, chtěl to fort krobián, on řekl v tomhletom věku, ich schau zwar groß aus, aber ich bin doch nicht dick, ich bin molet, sam ale veánerin, sam toch molet, mi, tak říkal, no tak milost paní, tak, stáhněte si ty kalhotky, já myslela, že má nějaký absicht, víš, a on vůbec ne, svoje nimrtandrvát, a on dal tu injekci na ten pravý hintotajl, tady a říkal, teď si tady lehnete, milost paní, a bude to dobrý. Tak já jsem si tam lehla, jsem ležel dvě hodiny a on přišel, no tak říkal, tak jeďte domů, milost paní, tak jsem jela domů, jo. Já jsem přijela domů, Slavinka, basolitir erzählen. Já jsem dostal takový hrozný apetit, tak jsem si vzpomínala, že mám tu humor majonéz v té lednici, já jsem to snědla, já musela zase do nemocnice.
2: Možná to někdo z vás pamatuje. Jednou Stanislav Najman zmeškal představení, já sice v Měsíci nad řekou hrál ten jediný výstup toho rybáře Pečárky. A v Národním divadle u nás byl pan Šprysl, že jo, a jeho dcera právě byla v takovém nebezpečném věku, byla u nás v baletu, ještě ji potkávám na Vinohradech teďka, a strašně ji kontroloval na každičkým kroku a nesměla večer sama. Jednou řekla, že půjde do divadla na právě na Měsíc nad řekou, tak on ji pustil a když přišla domů, tak si pro kontrolu říkal, a jak se ti líbil pan Najman? A bylo to tak, Najman to představení zmeškal a až to byl krátký výstup, herci to prostě skočili a Najman tam v podstatě jako ani nechyběl, že jo, a on se jí ptal, a jak pak se ti líbil pan Najman? On byl taky sám rybář a Najman se mu hrozně líbil. On říkal, pan Najman, teď tam vůbec nehraje, tati. Cože? Pan Najman, že tam nehraje? Budeš povídat, já jsem ho sám na premiéře viděl. A tu nespravedlnost, které se dopustil, zjistil až po tom druhém.
1: Taky jste hrávali přes svou ochotníků, ne? A to byly velké zážitky.
2: Já vás jsem... pamatuju v Přeloučí přece.
5: Jak jste to myslel, pane
1: Komeku? No, tak mě to teď
4: napomíná. Hostujícího z ochotníky. Každý týden. V první světové válce. Za mouku.
2: To snad ne, Edan nemohl v první světové válce, to už dál charakterní obor. To muselo být za 30letý války, ne?
1: Uličníci.
2: Naopak,
1: já si vzpomínám, že jsem hrál jednou s ochotníkama, bylo to někde v Ústí nad Labem. Tak mě tam pozvali studenti, abych s nimi hrál Dona Carlose, jo? No já jsem si říkal, no tak studenti aspoň budou rozumět verši a tak dále, že jo? Tak jsem slíbil, že přijedu. No přijel jsem a byl mezi nimi jeden, který hrál ponejprv. Byl to syn tamnějšího řezníka, jo. Takový brunátnej pořez, takový, a hrozně se na to těšil. A teď měl jenom jednu větu, já se jim na trůně a on přijde a má říct, celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět Infanta. A říká, nezbrptej to, Venco, nezbrptej to, ten je zdej, ten by tě zabil. Ty to umím, nebyl mi porad, Lojzo. Teď počká, ti to řeknu, celý Madrid, ne celý, celý, již to je verš, jo. No, ty to vím, celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět to, no, Infanta. Počkej. Infanta, jo, Infanta. A vždyť já vím, no ale vždyť já vím o celu, já bych to mohl říct taky svýma slovy, nevím, neblbni, to je verš přece, to musí mít rytmus, jo. No dobře, vždyť já vím celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět to, no, Infanta. No vždyť to umím porád, co do mě štve škadle. Celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět Infanta. Teď mu řekli, tak ven. On vylez s flexem je a se jel na trůně a pát. Je tam hrozný brajgl a mají jít ven. Už jsme ho nenašli.
2: Krásná s ochotníkama je v Nymburce, kde jsou velký železniční dílny, tam je taky spolek dodnes velký. Tam dávali Anu Kareninu a tam je vždycky takový režijní problém, jak má skočit po tu lokomotivu. Dál ten skok není problém, jako spíš ta lokomotiva. Oni se radili jestli světlem a zvukem nebo jak. A ten režisér té hry se ptal představitele Vronskýho, který byl mistr v těch dílnách, říkal, poslouchej, tam je, Franto, takový problém v tom konci té Kareniny, víš, s tou lokomotivou, co bys ty myslel? A on říkal, no, Pepo, najednou to víš, to by nešlo, ale po kouskách bych ji možná vynes.
6: Andy, jak se říkal v Lipčane Komtura?
1: Jo, to taky bylo krásný, ano. To bylo pověstné, tam byly ty, ta jízda selská, že jo, měli krásný koně a jezdili.
5: Bylo v tom přírodním divadle?
1: Ano, ano, ano, v přírodním divadle. A teď mě dali takovou fajn kobylku, že jo, takovou, já jsem jí laskal denně, jsem na ní jezdil a dával jsem jí cukr, jmenovala se Blanka. A to mě bylo takový divný, že jo, tak jsem říkal, jsem Španěl, tak jsem jí říkal, Blankiera! Ona se lekla ovšem toho, že jsem na ní takhle zařval. A teď čekám na tom vršku, že sletím dolů na to jeviště a v tom něco bodlo v těch inkriminovaných místech, že jo, a ona se vzepíjala, zepěla a začala se mnou pelášet nikoliv na to jeviště, ale do polí. Do polí a teď jasně, a já jsem si myslel, že mě zabije, tam byla divoká z toho, jaký. A já jsem pořád do něj hučel, říkám, Blankiera, neblbni, teď musíme na jeviště.
2: S koněm je taky pěkná historka, dělali to školní představení ve Valštinské zahradě, ve kterém absolvoval Pepi Glinomas. To se jmenovalo Břetislav a Jitka. Pojednávalo to o únosu Jitky ze Sázavského kláštera. A takový vrcholný bod toho představení byl ten únos. A to Břetislav měl přijet na koni a unést Jitku. No a teďka všecko šlo v pořádku, jenomže toho koně půjčili, on stál 250 korun to půjčení, tak ho vzali až na premiéru. A narvali tam toho Břetislava a dva sloužící v kostýmu, aby ho přivedli v té Valštejnce na tu scénu. No a on jak z té tmy, jak viděl světla, tak prostě do světel za boha ne. A nakonec se podařilo teda tu hlavu do těch reflektorů vtáhnout a zadek byl tak jako v polostínu. A rvali tam tu Jitku, to se povedlo, ale ona spadla druhou stranou z toho koně dolů. Takže ty sloužící to oběhli a zase jí rvali nahoru a skončilo to tak, že visela jak balík takhle do obloučku na tom krku. No a jak zákon schválnosti praví, tak s vykasanýma sukněma přímo do obecenstva. Teď měl ten kuň odjet, ale to už se vůbec nepodařilo. Ten se zapích a zůstal stát. A Hlinomas tam rál mnicha, měl se dívat tak a dát si ruku k čelu a dívat se jako dodál, jak se vířejí ty kotouče prachu a jak ten valach cválá pryč a měl říct Břetislavem, když on prchal, být se nezdál, nýbrž Boreou tak rychle naší orytý uchvátil, což nikdo neví dodnes, co je. Ani Hlinomas, který mu to nikdo nevysvětlil. A teď on furt čekal, kdy ten kuň odejde a když furt nic, tak si dal tu ruku takhle k čelu a ono to vypadalo spíše koukat tomu koňovi do toho zadku. A ten kuň se zřejmě dal nějakým způsobem zhypnotizovat, zved voca, zadělal se pouštět koblišky, to už tý Valštejnce nebylo k vydržení zima. A tam byly prvně tedy použity mikrofony v těch kytkách, aby bliskovaný mikrofony, aby každý i to nejtěžší slovo bylo slyšet až dozadu. A ten Linomastera, když mu povolili ty nervy, tak řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný, už Boreou, tak rychle naši Orytý uchvátil. A teď mě mluví dál a povídá Hoblíkovi, který hrál druhýho mnicha, povídá, Ježíši Kriste, já nevím, jak dál. To samozřejmě všechno ty mikrofony přenášely. A opa, to je jedno taky, co kecej. A říkám, no to je těžký, když já vím, en ono, že jo. No a teď prostě ten opat, který slyšel šlágvor, tak řekl, dal se jaké ruce na hlavu a řekl, tímto slovem smrt mi působí. A dali tmu, no a koně odvedli tam.
1: Hilar nesnášel výmluvy takhle, když se přišlo pozdě, jo. No. Já jsem jednou, nechodil jsem pozdě, ale byl opravdu takový.
4: Z kufra jako přišel tenkrát, ještě z polštínský hry.
1: Ano, s Olgou jsme přišli, jo. Ale to bylo jindy. A já jsem přišel nějak pozdě, že a teď jsem si říkal, já si musím na něj vymyslit nějakou pláč. Obyčejná výmluva, ta by ho dožerala, že jo, to by nešlo. Tak jsem musel volit takovou výmluvu, která by ho i pobavila, třeba i dožerala, on mě stejně tu pokutu dal za to. Tak jsem přišel a on říkal, pozor prosím, pozor páni, přišel pan primadon, pane Eduard, prosím tady, no, račte vám prosím vyložit, co bylo, pozor páni, budou báje šošány, tak co bylo. No tak nehněvejte se, doktore, to víte, jsem mladý člověk, my jsme tady taky sami mladí, ne, jo, jsme všichni mladí, a tady taky starší pan Vojta, hned se jsme spolu Vojtovi, tak co bylo, prosím, račte vyložit, já mám, no, pan doktore, no, víc to byl taky mladý, je. Já jsem pořád mladý, čeště. No ale tak jako v takové době víte, že tak tím vším je vina láska. Láska, kout, láska. Opožděná puberta, 100 korun pokud.
2: Ty jsi narazil na toho Jarouška Vojtu. No hezká je ta klasická přírod emocie. Ta klasická vojtovská je o těch domácích zvířatech, jak se
4: vypravilo,
2: který zvíře rád, ten měl pejska, ten kočičku a Steinmar ten měl přece celou tu sadu zvířat tam v úvalech, včetně drůbeže, krupy,
4: holuby, kachly
2: a největší holuby. Lásku, holuby, že ano. No a do debaty se najednou Vojta vmísil tím, že chtěl dětem udělat radost a jim koupil vemerku. Všichni žasli a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, co jsi z toho vzpomněl za blbost, veverku. Veverka přece smrdí, ale Vojta ten svůj nápad hájil, říkal, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně.
3: To já ne z divadla, ale když jsem se přestěhoval do Modřan, tak Vojta se to dozvěděl a
2: ty prý budeš bydlet v Modřanech, Munzer, to jsi dělal dobře, kamarády, skupil barák v Modřanech.
3: A pamno, já jsem rád, je to tak jako venkov a tak říkal,
2: to já koupil, víš, kvůli dětem, tam je pořád čistý vzduch, z brdských lesů to tam vane, kamarád, tam je pořád čistý vzduch, i za protektorátu tam byl čistý.
3: A pak jsme jednou, s neboštíkem Pepíkem Grusem jsme často chodili do Páry, do Karlových lázní. Sedíme takhle a všel tam takovej ten opar a najednou Pepík do mě strčí, říká, hele, díš, Jarda je tady. A on si sedl na tu druhou, tu lavičku a začal se potit. A teď se tak jako rozkoukává, koukám pořád a najednou.
2: Kluci, ty Grus, co tady děláš, člověče? No potím se, potím, Jardo. To děláte, je ten Munzar, no kluci, to děláte dobře. Dobře pečujete o svý zdraví, já se chodím pravidelně. Minimálně jednou týdně. To víš, nikdy se sem půl roku nedostanu, ale ináč pravidelně.
4: To je pro něj typický pro Vojtu.
2: No,
4: to já jsem, ano, to já jsem vždycky v šatně pil vodu z vodovodu. On to nemohl vidět, já už jsem to pak dělal s Chvaňou.
2: Já se ti divím, šutě, jak můžeš pít vodu? To je něco strašného. Líta jsem si nenapil vody. Líta, vždycky mám něco, má aspoň šťávy nějaké. Tady z toho vodovodu, fuj, vošklivý, ta Vltava je zrovna tady za rohem, že se nestydíš, člověče. Vodu nikdy nepiju. Jo, tuhle jsem se napil, nádherná voda, ze studánky.
4: Já s těma Modřanama, já si vzpomínám, jak jednou vyprávěl, povídat.
2: Já už nevím, člověk, jestli starnu, nebo co to se mnou vlastně je, člověče, já ti si, já měl takový těžký kufry, víš, měl jsem to v Národním divadle, povídám, Hrgot, já ty kufry, abych večer popředstavil, abych to nemusel dřít tou tramvají domů, já si vemu auták, postavím se ho k divadlu a odvezu si to domů. No, přijel teda autákem k divadlu, že jo, všechno, po představení vzal kufry,
7: zapomněl na to, že má auták, žel to na tramvaj,
3: do autobusu, a pěšky
7: až před ten barák mu pláč. Čoče, já už jsem přicházel domů, jak vám ty chlape, jak seš starý, tak seš blbej, proč ty jsi nevzal auto, člověk? Ježiši Kriste, teď já ho mám u divadla.
2: Pak je krásná taky automobilistická s tím slevováním, jak přišel, to bylo v zimě jednou, zkoušeli jsme tam nahoře ve staváku a on přišel a prohlížel si tam na té desce Ferman, co se zkouší, a pak povídá, to jsem to zvoral dneska, vážím tu cestu z Modřan v tom mraze, a teď já dneska vůbec neskouším, ten můj obraz není napsaný. No nevadí, dám si kafe z tehlíku, uvařte mě kávu. No a teď pil kafe chvíli a pak povídá, když už jsem v Praze, Ivan, teda syn, že jo, Ivan jel nahoru a nechal automobil u nádraží, tak já ho vezmu domů. A pak povídá, no jo, ale nevím, u kterého nádraží. Tak to nevadí, já je obejdu všechny tři a podívám se. Ale když já nevím číslo, to OG to vím, ale drobný nevím. A zase dopil to kafe a povídá, já stejně nemám klíče, tak nazdar.
7: Ano. Já jsem jednou seděl jako úplnej kandidát, že byl tam ještě tenkrát Krůcha a Mac Fridge. A přišla na to řeč, na ty anekdoty, a začali si ho dobírat, ale on nebyl zvlášť šťastný, když se mluvilo o jeho anekdotách. A začali tak jako říkat, no tak Vojto, jestli pak je to vůbec pravda. A on říkal, není, jsou to všechno vymyšlenosti, jsou to darebáci, vymýšlej si na mě jaký voloviny, co pak já bych... A ten Frič povídá, ale Vojto, s tou Veverkou je to pravda. On říkal, no tak s tou Veverkou náhodou jo. A ten říká, a s těma kamnama tenkrát to přece, no tak s těma kamnama taky náhodou jo. A s tím klukem, jak jsme měl tu facku, a říká si, ty víš, to taky je pravda. No tak to on věděl.
6: Já jsem zažil takovou nevinnou úplně, ale skutečně to je pravda, to není anekdota. Jeli jsme na Karlštejn hrát, já ho vez v autě, a jeli jsme spodem tak přes Karlštejn, on říká, počkej Miroslavi, zastav. Já si nakoupím něco, hrajem dvě představení, to víš, to bude dlouho trvat, tak si nakoupím něco, tady mají znamení ti zboží, tak tam půjdu. No tak šel do obchodu a vrátil se a říkal, podvod, všechno podvod. Pane Jarušku, co je? No podívej se, mají tady napsaný Ement, Ementálský se... Jo, to je cement, a ne Ement.
4: To jsem nevěděl, tohle.
2: Pěkně je taky, jak ten Krčma, jak vozil, jak dostal tu novou Škodovku a říkal, to byly jako vozy vzácnost, ještě když se dostali. A chtěl ukázat, jak ta Škodovka nová jezdí, tak tam nabral u Stavovského divadla na tu projížďku pár spolupasažérů a taky Vojta mezi nima. A teď ten Krčma jel, tou perlovkou, ta nebyla jednosměrná, a tam stál SMBák, měl roztahnutý ruce, rozpažený, tak Krčma zastavil a Vojta říkal, Františku, to nemůžeš, podívej se za náma, ten štrůdl těch automobilů, to musíš, jeď člověče, nezdržuj to. A on povídá, ale Jardo, teď já přece to nemůžu takhle jezdit, když stojí takhle. A ne, to já vím, že rovně nemůžeš do té Jungmanky, teď bys ho přejel, ale já tak jedu vždycky a mě nebudeš učit, já mám 30 let vůči list. Já si vyberu, jak mi ten SMBák ukazuje, vemu to buď to nalivo, nebo napravo. A ten Krčma myslím, že se dělá legraci, pán, jo, on vyndá pistola, střílí ti do pneumatik, že jo. A Vojta říkal, no, rozčilený je, to je z toho fofru, to je přirozený. On hvízdá na tu píšťalu a mává za mnou těma rukama jako blázen. On mě asi zná z filmu nebo z televize. Já mu zamávám vždycky taky a jedu si klidně dál.
6: Až se dovětek tohoto je, když říkal, no ano, když stojí tak, můžu vpravo, vlevo, jenom podjet nesmíš.
4: Ano, a právě když já jsem měl v 45. roce, když jsem si opatřil auto, že udělal jsem si řidičský průkaz, tak právě starší kolegové, kteří měli zkušenosti z první republiky, jako tadyhle Pešek, nebo Smolík, nebo Vojta, tak mě dávali opravdu cenný rady. Podle pana Smolíka dodnes jezdím a zaplať pánbu. Držím se jeho rad, ale Vojta mě taky školil a říkal, kamarádi, podívej se, když jedeš, tak nikdy si na ty klíče nevěš už nic jinýho. Tuhle volovinu jsem udělal já, rozumíš? Já měl všechny klíče pohromadě, od domu, od bytu, všecko jsem to měl u těch klíčů a jak jsem to měl zastrčený tady v té dírce, víš? A jak jedu, tak člověče, najednou jedu, ty klíče mě vypadly a já, jak jsem se pro ně sehnul, udělal jsem takhle volantem a už jsem byl v příkopu. Nic si mě nevěř. Byla jeho rada.
7: Teda, když jsme u toho motorismu, tak krásná s paní Fabiánovou, kdy si pořídila prvního Fiatka.
4: No to je.
7: No, to přijela, přijela na tu křižovatku, že jo. Červená byla, zastavila. Motor zhasl, že jo. Tak teď šla.
3: Zelená.
7: Oranžová, zelená, oranžová, červená, oranžová, zelená, za ní už šňůra až k prašný bráně a nic. Nakonec ten orgán vystoupil z té budky, došel klidně až k ní, ona vyšroubovala okýnko a on říká, milostivá paní, budete si muset vybrat, víc barviček nemáme.
2: No, já nebudu jmenovat, začáteční písmenko je Mařenka Vášová, tak ta jela jednou z Dobříše a jak jsou tadyhle za voznicí ty lesy, andělský schody, tak tam prostě vylez chlap na silnici a zamával rukama nějaký stopař. No a ona poněvadž je hodná, ochotná, tak zastavila a otevřela ty dveře a on jí poznal okamžitě a říkal, milost paní, víte, mně se stal takový malér, já bych jinak neobtěžoval, já potřebuji být večer v Praze a ujel mě poslední autobus a Mařenka říkala, ale jen si pojďte, posaďte se a pojedeme. A tak se nalodil, vyjeli a on byl sama řeč a samý vtip a teď, jak viděl tu jízdu, jak viděl, jak se míhají okolo ty telegrafní štangle, ty hromady toho štěrku, tak začal v té řeči jako zadrhávat a pak už si vydal kapesník a tupě zarytě koukal pod sebe a občas si odsel pot. No a přijeli do Prahy, jak viděl první elektriku červenou, tak vožil a říkal, děkuju, tady už, to já už dojedu tramvají. A ona říkala, ne, ne, ne, vy jste říkal, že bydlíte na Žižkově, já bydlím na Vinohradech, to já vás vemu až tam. A on říkal, ne, opravdu vám děkuju, tak ona zastavila, on vylez a když cítil tu pevnou půdu, pod námi, stačil tu hlavu do toho auta a no, s paní, víte, já vám to řeknu na rovinu, já jsem bývalý automobilový závodník, já jsem jel třikrát v životě Targa Floriu, ale takovej nervák dneska s váma to jsem ještě nezažil.
7: To mě připomnělo jenom jednu kolegyni z Vinohrad, vezla jinou svou kolegyni ve voze, ta mi to totiž řekla, když já jsem jí pozval do vozu a špatně jsem se řadil na křižovatce. Ona mi říká, poslyšte, ale vy nejste dobrý řidič, že jo? A pán mluví, to snad na tom tak moc nezáleží, kde jako... A ona říká, no tak to mi připomíná ten Lídu, jo? Ta mě nedávno vezla a teď pořád jedeme a ona furt vlevo, furt v protisměru, pořád v protisměru. Já pán, Liduško, nebylo by dobře, kdyby si se snad držela trošku víc vpravo? A ona mi řekla, ty jezdíš pravdu? To nikdy nedělej, co kdyby ti někdo skočil pod vůz.
4: To je fantastické.
2: Poslyš, Radované, ale to se vyprávalo přeci na Vinohradech, když jsme tam byli, jak Kandrt jezdil s tou starou pravdovkou, co měla ještě ten takový vítěznou sošku. A oni jezdili s manželkou Kandrtovi. A mě říkal, Kandr říkal, a my mě máme s maminkou rozdělený funkce. My přijedeme třeba k železničnímu přejezdu, já se zeptám, je to dobrý, maminko? Ona říká, je to dobrý, tatínku, a pak jedem. No a jeli jsme takhle tadyhle, jak se jede do Unhoště, tak před Jenčí jsou Šraňky, no a jedeme, já jsem přibrzdil a povídám, je to dobrý.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Tě měl takový to mravní poučení, tohle nám nedělejte, pane řidiči. No a oba dva ty provinilce propustil. No a potom v Praze ten stopař vystupoval a protože podle mě nás věděl, kdo ho vlastně vez, tak říkal, mistře, já vám moc krát děkuju za to svezení, víte, ale já vám za to nic nemůžu dát, nezlobte se, já jsem totiž zloděj a teď mě pustili zbor zrovna po 9 měsících, tak tady máte ten notes toho SMBáka, já jsem ho aspoň ukradl.
2: No, tak to jsme měli u nás, ale vím možná ještě právě tu Evženu Engelbertovou, jo? No a tak ona vykládala vždycky o tom, říká, to jsme byli s Vítkem, víc, no víc, jak je malý, z akademické, víc, on maluje nahé akty, ale mě on nikdy tak nemaluje, víc, on vždycky holí a tak. To jako mě takhle nikdy nemaluje víc. Tak to jsme byli v Pazízi, takový ty, víš, taková, sami umělci tam chodějí, víš, takový, jak se to jmenovalo, Božičku, já jsem to, Café di Dom, jo, a když mi něco přizal, zařvala vždycky, jo. A to jsme tam seděli s Vítkem, no víte, jak je malý z akademické, víš, to je nahé akty. A teďko přišel ten, co to tam nosí, víš, ten nočíšník, já říkám číšník, ať prosím tě číšník v Pařízi. Jak se asi jmenuje, jak se jmenuje, že můj dětěl takový ten jo, co přišel a říká, ke vůdze zjere, madame, no tak jsem sedil tam ještě nějaký pán, to, no Francouz, no bylo to v Pařízi, tak to byl Francouz. No a tak se koukne a vidí nás tam tři a říká, jestli říká Café du Noir. On říká, Troa? Tak jsem řekl, co? Já se chci domů. Co mi si
1: jo, tak to musí Edy začít Rašilov.
2: On nechtěl hrát určitou roli, jo? Byla mu malá...
3: Rašilov,
2: jo. A teďko, tam má takovou větu, slyšel jsem, že? A on vždycky řekl, slyšel jsem, že? Pane kolego, slyšel jsem, že? Já vím. Slyšel jsem, že? Ten, slyšel jsem, že? No ano, slyšel jsem, že? Já vám tu roli musím vzít. To byste mě přece neudělali.
4: Se Sašou to se přišel do Prahy jako kandrdas a on mě to vzal, že mě teda svez autem tam někam, jel na Zbraslav, někam na Smíchov. A jel v té svojí natře staré, jeli jsme tady přes Perštyň, přes křižovatku, a on říká, chceš něco vidět? Nic víc neřek. Vyjel tu křižovatku, zatarasil cestu tam i tam, stály tramvaje, hotovo. Teď vyběhl ten policista a říká, mistře, prosím vás, nezdržujte provoz, jeďte. A ten Saša říká, já bych jel. Já nevím, kudy.
5: A kam jedete, kam jedete?
4: No, na Zbraslav.
5: No, tak kolem Národního potom, doleva, to se tam zahýbalo ještě tehdy.
4: No, tak k Národnímu už jste mi to vysvětlil. Ale jak dá? My tam stáli snad 10 minut. On ho ten plakal, až si klek před toho Sašu. Aby ujel z těch křižovatek.
1: Ráno před Stavovským divadlem stál Karel Pech, který jezdil tenkrát na motorce, jestli se pamatujete. A vedle něj byl Příhoda, herec Penzi, který měl Vlčáka. A do toho přijel Rašilov s tím fantastickým autem, že jo, pomalovaným a ty sedadla z těch zadků, těch kulis, že jo, udělaný ten řetěz, že jo, místo kliky, no hrozný, a vylez z toho auta. A ten pes toho Příhody mu začal očurávat kolo. Zdech nožičku a od toho kola předního šla takhle loužička. A do toho přišel Bolek s Vojtou. A Bolek, aniž se cokoliv smluvilo, povídá, co to tady je. A Vojta hned povídá, ty, Sašo, teče ti benzín. A nikdo neřekl slovo zase a všichni začali hledat pod tím autem, odkud

0: teče ten benzín a ten Rašilov říkal, no jo, no oni mě to vždycky přelejou, tu nádrž, a pak to tady teče a smrdí, kdyby někdo odhodil sirku. A ten Vojta prohlíd celý automobil a pak povídá, ale ne, ne Sašenko, to jsou čuránky, má to pěnu.
1: No, když jsem kdysi viděl Rašilova ze života hmyzu, že on tam hrál chrobáka, tak strašně krásně to dělal. A teprve, když jsem tedy po letech přišel do divadla, tak jsem se dověděl, jak on tu roli přijal tenkrát. Jemu se to, když to Karel Čapek přinesl, že jo, tak jemu ta role prostě v těch souvislostech se nezdála právě nejlepší a největší. A jak si tedy napsal ostentativně na ten part, že na tu knihu, napsal, jsem mezi vámi král a herec prvních kvalit. Rok jsem tu hovno hrál a teď ho budu valit.
2: To je krásný.
3: Když jste mluvili o těch omluvách ze zkoušek a tak, jak se jednou Rašilov chtěl dostat ze zkoušky právě od Hilara, vy to přece musíte pamatovat, jak předstíral ten záchvat epilepsie. Ano, ale prej tak dokonale, rozumíš, kde zhubnul, zezelenal, pěnu u úst, všecko a poplach, že potřeboval se dostat ze zkoušky prostě. A starý pan Vidra prej ho zved a nes ho z jeviště Národního divadla po těch schodech dolů a u hlavy na uvratnýho on mu z tej náruše vyskočil a říkal, děkuju ti, Vašku, a náručí ho dones.
4: No a to taky je historka, to asi znáte, jak šel vracet roli panu profesoru Getzovi, já nevím, kdo tehdy byl ředitelem, a oni to nechtěli přijmout. A on říká, no je prostě na tom strašně špatně a že jestli teda nevezmou tu roli zpátky, takže to je jeho konec a že on spáchá sebevraždu. A oni myslí, že si dělá legrace, jsem říká, ne, já neodejdu z této budovy živej, sáh do kapsy, vytáhl pistoli. Ne, nedělejte to. Říká, děkuji vám, a sežrali, protože to byla z čokolády.
0: Mě vypravoval Neboštík Franta Velebný, mě vypravoval, že ho dali jednou taky jako chtěl vrátit v Hilbertovi nějakou roli, a pan Hilbert měl dlouhý prsty tenkrát, tak to nechtěli udělat. Obávaný kritik, že jo, a já nevím co všecko. Tak prostě chtěli lékařský vysvědčení. Tak ho poslali na to Národní divadlo, mělo svého úředního lékaře, a ten vydal písemně pro Šafařovice, ředitele teda, napsal na úřední papír, napsal, herec Saša Rašilov je tak veliký simulant, že už to samo o sobě je choroba. No a nebo s tou Krejčovnou, co dělal?
5: No,
0: žádá změřit na kostým a už naměřili 100 v pase, 108 přes prsa, límec 39, a on přišel na první zkoušku a on to doved. Najednou měl 80, tady měl jenom 60 a límeček měl 2,40. Přišel, furt to měnil.
3: To měnil.
1: Jenom mě ještě napadlo, a je to o Rašilovovi přece, že jak se hrál, jak se hrála ta nová taková původní česká hra.
0: To byla po generálce taková diskuze, že ono to nebylo moc dobrý, ta hra, že jo. A
4: hlavně dlouhý to.
0: Dlouhý. A ten Rašilov, jako se mluvilo zprava, zleva, a Rašilov povídá, víte, pane autore, ono by to chtělo, ono to není tak špatný, jak říkají, ale ono by to chtělo jednu věc, chtělo by to škrknout jeden obraz.
2: Mistře, který mistře?
0: No a on na to odpověděl, to je jedno, který si vyberu.
2: Kterejkoliv. Záma tvrdí, že říkal, hlavně ten můj.
4: To dodal někdo.

0: Jiří, abych se ještě vrátil k divadlu. Vlastně, když skončila éra, tvoje éra v divadle na Zábradlí, tak si časem tedy vstoupil do spolupráce s Miloslavem Šimkem, čili divadlo Jirky Grossmana. Tam si taky poznal spoustu zajímavých lidí, taky jste cestovali vlastně za krajanama, jste jezdili do Ameriky, myslím, že jste byli v Austrálii. Máš na to nějaké vzpomínky?
1: Tak my jsme projeli díky těm Suriomárium a těmhletěm Matejkům, tyhle ty voloviny, to lidi chtějí na celém světě. Takže to, jsme byli překvapení, když jsme přijeli do Kanady, do Austrálie, do Ameriky, že to všichni ty krajani měli. Všichni to znali, jo. Což mě teda velice, velice potěšilo a takovej první zájezd byl do Kalifornie, to zařídil jeden můj kamarád, který nás tam pozval. Tam jsme udělali ve studentském divadýlku takový představení pro krajany a na základě toho vzniklo řada pozvání a pak jsme jako jezdili už dost, ale já to vemu od začátku, když jsme vyjeli prvně, tak s náma jel Pepík Fousek, to je můj kamarád a je to autor textu, myslím, jedný z nejkrásnějších písniček, co já znám, Až mě anděle zavolají k sobě, což je vynikající, já myslím, nádherná písnička a on píše nejenom takovýhle krásný texty, vážný, ale píše i taky takový prostě jako srandovní texty, třeba píše takový aforizmy, mně se hrozně líbí jeden, to teďka právě on má v tom vystoupení, ale to můžu, nechci mu krást repertoár, ale tohle myslím, že říct můžu, to je nádherný. Jmenuje se to Starý chlípník. Jeden starý chlípník začal svádět panu. Donaha se svlékl, pak napustil vanu. Ve vaně se cákal, vedl porno hemzy, pana se šla svléknout, ukradla mu penzi. No a tenhle ten Pepík Fousek, ten měl prostě takový, že my jsme třeba jeli přes ty hranice a na těch hranicích Šimek povídá, prosím tě, hlavně Fousku, buď tak hodnej, buď sticha, nic neříkej. Ten Fousek, depák prostě Fousek, tomu to nedalo, že jo, přišel ten celník a Fousek povídá, prosím vás, já jsem nějaký Josef Fousek z Kladna, jo, a já jdu poprvně v životě na západ. Jedeme do Německa a do Švýcarska, jo? A já jsem se vás chtěl zeptat, smí se na západ provážet kokain a marihuana? Ten celník povídá, no to pane, v žádným případě. Pa, on se koukne na nás, pa, vidíte, kuci, já jsem vám to říkal. Tak si
2: vystupne.
1: Tak jsme hned tak neodjeli, no. No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřek, jo, já jsem se dozvěděl na Kladně, že třeba na Kladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF a Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. No neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten DAF ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě, ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitný a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pa, o 6, kamaráde. A víš proč? Chápám, ne. My jsme se přestěhovali. Chápám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravaty, jedem tam, za 5 korun kravaty, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijdeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravaty, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jevišti, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den, napá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo. Takže opravdu, Pepa,
0: ne, ten má krásný věci, asi jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestě. Načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak Lením je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
1: no on má takový, on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed, jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal 2 dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto, povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte, jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy. Já bych vzal ještě teda jednoho, abych nebyl, to by to nebyl pořád o Fouskovi, já bych si ještě vzpomněl na jednoho kolegu, to byl Kostelka, Lubín Kostelka, který, když s náma jsme lítali do Bratislavy, tak jsme se míjeli v letadle vždycky, jsme se potkávali v Bratislavě na letišti, na Ruzině na letišti, jak jezdili slovenský herci točit do Prahy, my na Slovensko, bylo to hrozně hezký, teďka už to bohužel teda moc není, protože se netočí filmy ani na Slovensku, ani tam. Že se točí akorát ty slabomyslný soutěže pořád. vždycky, kdo ví, kde byla bitva na Bílý hoře, tak vyhraje propisovací tušku. A takovýhle kraviny.
2: S televizním logem.
1: Takže to se točily ty filmy a teď všichni se tak potkávali a už jsme byli prostě tak jako sehraná parta a Kostelka říkal, podívej se vždycky, poznáš v letadle naprosto bezpečně, kdo je estébák. Já pám, jak to poznám, velice jednoduše. Že má špatně ušitý šaty z drahý látky, protože oni fasovali drahou látku, ale protože chtěli ušetřit za Krejčího, tak to vždycky si nechali zvrzat někde a podle Lacinejch bot. Jo, a jednou jsme letěli do té Bratislavy a letěla tam s náma nějaká vládní delegace, takže ta byla jako vzadu, jako separe a tam seděli tyhle ty mládenci. A jak jsme vylítli, tak Kostelka, protože se bál strašně letadla, tak do sebe šoup několik těch koreňovic. A teď se ozvalo to hlášení, pozor, pozor, upozorňujeme všechny cestující z Prahy do Bratislavy, že letadla československých aerolinií jsou doprovázena příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Jak se ozvala tohle hlášení, tak Lubín Kostelka, který byl trochu chycený, vstál a začal se klanět.

0: No, jsme probrali tedy tuzemské cestování, ale ty máš taky hezký historky, třeba když jste byli právě s panem Šimkem třeba ve Spojených státech amerických, jestli třeba by si nevzpomněl na to, jak jsi tam kupoval čepici, to se mně strašně líbí, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi.
1: Tak je to neuvěřitelný, každý myslí, že kecám, že jsem si to vymyslel, je to pravda. V Kalifornii, v Los Angeles je taková, tam je taková část Los Angeles, West Hollywood se to jmenuje, a tam je asi jako bílá labuť v té velikosti, je prodejna, kde je napsáno, v tomto domě si můžete koupit 100 000 druhů čepic. A tam mají opravdu od sněhobílý čepice, ty baseballovky takový, všechny možné barvy, všechny možné kluby, které existují v Americe, fotbalový, baseballový, tenisový, všechno. A teď jsem chodil, protože ty čepice sbírám, mám jich doma, jsem jich spoustu dostal, spoustu ukrad, spoustu rozdal zase. A tak jsem pořád říkal, kterou čepici bych si tak koupil, až jsem najednou mě padla do oka taková černá čepice, tak jsem si ji zkusil a pám, to je ona. Tak jsem si ji nasadil, šel jsem k té pokladně, tam stál takový ohromný, asi 3metrový černoch, tak jsem na něj koukal takhle, ukázal jsem na tu čepici, on mě vzal za ten kšilt, otočil mi to takhle dozadu a povídá, tu si nech, tu tady někdo zapomněl. Je to neuvěřitelné, ale to...
0: Jak jsem říkal, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi. Jiříku, já bych trošku teď obrátil pozornost na tvé bydlení. Když občas jdeš třeba do hospody na Okoři, tak je to třeba pro tebe taky inspirativní třeba do vašich scének s Miloslavem Šimkem? Používáš nějaký takovýhle věci, které třeba zaslechneš v té hospodě?
1: No my tam v podstatě v té hospodě, co tam mají ty lidi, ty keci, jako tak to v podstatě jsme spoustu věcí, to je v podstatě od lidí, jo, že nejlepší fóry jsou v hospodě. Tam třeba je nějaký chlap, jmenuje se Jarda, a ten tam stojí celý den v té hospodě, opřený o pult, nesedí, má na sobě montérky, nikdy v životě ho nikdo nic neviděl dělat. A je jako na odchodu. A furt do sebe láme ty píva, ty Marie, jako je tam od rána a furt kecá.
0: Jako na odchodu prostě. Třeba 5 hodin. Tak
1: jako, dej si pivo, nebo ne, já jdu.
0: Mám zas to, tam dá malý.
1: Mám toho moc, jo, mám toho moc. Jakože má moc práce, ale nikdy v životě, no prostě ho nikdo neviděl jako nic dělat. No a ten vede neuvěřitelný keci. Tam třeba přišla taková paní, taková jako 120 kilo, ale ne tlustá, takový kredenciózní typ, jako...
0: Almarózní.
1: Almarózní typ, takovýho něco, jako jak maluje ten Born, jak jsou od Borna, jo. Takový ty mohutný ženský s takovou malou hlavičkou, takým kloboučku komickým. S takovým pidi mužíkem tam přišla. A ten na tom manželovi bylo jasně vidět, že se jí bojí ty ženský.
0: Takže je občas fackovaný taky asi,
1: a že? A říkal, já bych si dal čaj s rumem. Ona se na něj koukla, pa, s malým. Tak ten výčepní mu udělal ten čaj a viděl, když viděl toho chudáka, tak mu tam ten rum přilil, protože měl pochopení, že ten člověk, že to musí být hrozný utrpení. On pil ten čaj a dělá, dělej. Ona se na něj koukla, pa, co dělej?
2: Dej si něco, dělej.
1: Pa, já si nic slávat nebudu v takovýhle putice. Tenhle ten Jarda tam stál takhle, koukal, jak ten pidí mužík tam pije ten vařící čaj, jak se málem opařil v obličej, a povídá, hele, ukázal na tu paní kredenciozní, pa, kolik ti žere na 100 kiláku?
0: Si dovolil dost, nevyklepala ho z těch montérek.
1: Tam přišla nějaká paní, taková jako bylo vidět na ní, že jako kdysi byla krásná, ale už jako moc krásná nebyla, už byla taková trošku jako jetá věkem, ale dobře udržovaná s takovým nějakým mládencem. A teď tam stáli ve vchodu té hospody a furt cukrovali, tak jako ona furt říká, tak já ti brnknu, jo? Pa, brnkni, no. A kdy mi brnkneš, no brnknu ti, co dobře. Tak brnkni,
0: prostě brnkni,
1: tak
0: dvě hodiny.
1: Tak brnkni, jo? Brnkneš, no tak brnkni. A ten Jarda takhle stál a pozoroval je, jako jestli si brnknou nebo nebrnknou. A tahle ta dáma odešla, tenhle ten chlap přišel k tomu pultu a dejte mě jeden fernečtok, tak vzal ten fernečtok obhor sebe, pa dej mi ještě jeden. A tenhle Jarda povídá, kdo to byl? Pa jako kdo? Pa no ta dáma, co tady byla s váma. Pa, to je moje děvče. Pa, děvče? Co dělá? Pa no, to je letuška. Pa, ale. Pa no, fakt to je letuška. Páno, neblbni, to musela lítat ještě s dvojplošníkama.
0: No jo, to nepoužij takovýhle hezký věci,
1: no, takovýhle,
0: že?
1: Takovýhle on vede tam, to jsou, nebo mě povídal, tam se bavili nějaký dva místní, se jako bavili, jako, ten jeden říká, hala! Tady ve Svrkyni jsme stavili barák a tam je kamaráde nakladač, to je pan nakladač. Hele, ten hází tou lopatou tak rychle, že když jsme normálně stavili tam Tondovi barák, jo, tak dva jsme měli co dělat, hele, s kolečkem, aby jsme mu stačili, jo. Dva. A ten, no co dva, tři jsme měli co dělat. A tenhle ten Jarda, jak na to koukal takhle, povídá, to je fakt, já ho znám. Hele, to pojal tý hospodě, pojá, já ho znám, ten hází tou lopatou tak rychle, že tuhle jsem šel kolem jejich baráku a on mě málem zasypal. Takovýhle on tam vede ty keci. A nebo povídal, to byl opravdu bombónek, jak šel Dallas, který je teďka znova, tak když byla Suhelín, tam byla zrovna, měla to údobí, jako kdy propadla alkoholu. Jo, jak to celý národ to sledoval. Tak tenhle ten Jarda přišel a povídá, tak, dneska ráno jsem dostal zálohu na jarní práce, tak se dneska večer ožeru jak Suhelín.

0: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
1: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím já, on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa... Kup si čepice! Já pám, co bych si kupal čepice, a ji nepotřebuji. Taky kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty... bubínkový revolver, a tohle byl takový, to... No a přijdu domů a už to nehořelo.
2: To dlouho,
1: tak jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. Pá, to jsme nebyli my, to byli Číňani.
2: Jak to máš sakra poznat?
1: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já pám, já nevím, no tak prostě, jak jsem, to, jako, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle ten. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pá, Nong, Nong. Já pám, Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pá, Mičoken. Pám, cože?
3: No, Mičoken.
1: No, pám, já ti nerozumím.
3: No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Takže to byl Mičoken.

0: No, tak já myslím, že už se pomalu s vámi tady rozloučíme, teda čas habaděj, je už to dnes. Máš třeba něco, Jiří, to je krásný, vždycky, když s Jirkou sednu do auta, tak vždycky z něho vypadne nějaký nový vtip, já nevím, kde on to nabírá. Ale jestli by si se s náma nerozloučil nějaký...
1: Já vám řeknu jeden takovej fore, jako takovej drsnej na cestu.
0: Už to bude klouzat venku.
1: Je to drsňárna, ale jako ten vtip je opravdu dobrý. Jak k Baťovi přijede pan na invalidním vozejku a ta prodavačka páne, koupíte si botičky? Uvědá, to je kráva, to snad není možný. No a vidí, že jsem na vozejku a jestli si koupím botičky. Uvědá, no to si teda nekoupím. Odjede naštvaný, prostě přejede národní třídu, přijede k Národnímu divadlu, přijede na červenou, ten policajt povídá, moment, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, nezlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva u toho bati mě povídá, jestli si koupím potičky. Pán, to vám řekla? To je kráva. Měl jste jí kopnout do prdele. Povídá. No. To snad není možný, takovejhle debil, to je idiot, to snad není možný. Přijede domů, povídá, představ si, ženo, co ty lidi, co to je za idioty dneska. Tak kráva mi povídá, jestli si koupím botičky, tak přijedu na červenou, povídám to tomu policajtovi, ten idiot mě povídá, že se mi měl kopnout do prdele, a povídá, podívej se, Jardo, vykašli se na to, lidi jsou dneska blbci, dej si panáka, to tě postaví na nohy.

0: Musíme se vrátit nějakým krásným historkám, nějakým dopisům. Teď mě psala nějaká paní, abych si vzpomněl taky na to, že ona žádnou historku osobně nemá, abych si vzpomněl na to, jak jsem vyprávěl historky různý s Věrou Chytilou. To znamená historky zatáčení. Ale bylo i několik, bylo byly krásné, protože s Věrou se ona je temperamentní a ona se s ní strašně dobře spolupracuje a taky se jí dobře pozoruje. Že? Tady jsme v Holšanech u Roustinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví Janeb Kurhoši Guten Tag. Že? A Věra Chytilová režiruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
1: Neříkal jsem mi to? Povídej,
0: povídej. Víš, jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že ho dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera! Tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že ho s tebou, ona. A nejenom se říkám, stop, stop! Se zastavím. On říká, proč necháješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče!
2: Čiže ty jsi říkal o tom natáčení s paní režisérkou Chytilovou. Já jsem si vzpomněl na takovou historku, která se stala při natáčení Bakalářů. To už je taky dávno, dávno.
0: Ty jsi natáčel to Chytilovou, já jsem si vzpomněl na jinou historku.
2: Jo.
0: Historku.
2: Historku. No. To bylo na nádraží, teda ono to nebylo Masarykovo, Střed, tehdy to byl Střed. Později Masarykovo nádraží, kdy si pronajmula Česká televize celý jeden peron a celý jeden vlak. A točili se tam nějaký bakalář, taková scéna, jak se loučí, někam odjíždějí. No tak tam byli statisti a kufry a všichni byli pěkně nalíčení a na té jedné lavičce tam byli ty maskéři, tam to všecko dělali. Hezky ve 3 hodiny v noci, pochopitelně, aby na tom nádraží byl pořádný klid. A přišel produkční plán, tak šup, šup, šup, všichni na plac. Tak všichni zalezli, dělali ty určený pohyby, vystupovali, nastupovali, mávali, no, a i zvoňáci dělali jako ten výpravčí takhle, čo, tou zelenou, a tam seděl jeden ten statista s tím kufrem nalíčený. Furt. A ten produkční pán, tak pojďte, pojďte. Tam furt seděl. Říká, na vás to neplatí, nebo co? On říká, já jedu do Kolína. Ale on tak zůstal stát, kouká na něj a říká, počkejte, no tak proč jste se nechal nalíčit, člověče?
0: Jo, to je.
2: A on říká, já nevím, já jsem myslel, že to nějaký nový nařízení.
3: Já jsem člověk z města, ale zvířata mám rád. Ovšem, zvíře je zvíře, těžko se s ním žije, to se spolehněte. Manželka kopla slepicí a hned znečistila koberec. Rozhodl jsem se, že ji zabiju, a co nejrychlejc. Já mluvím pořád o slepici. Přines kudlu a mísu. Už jsem ji viděl na paprice. Na paprice mám zvířata nejradši. Tak rychle povídám, nebo slepice už začala se procházet a mýlila se v koberci, pokládala třásně za porost a vzorek za červa. Zakousla se a trhala vši silou. Tak jsem popad kalamásera psací potřeby a hodil jsem to po ní, ale koberec jsem nezachránil. Ingous se rozlil, jak nejlepší dovet, a slepice se polekala a začala mi šmajdat v tím modrý louži. Rozběhla se do kolečka, takže vzorek byl pořád pestřejší. Chyť tě povedám, jak? No za křídlo. Takhle se nám ta slepice smála. Tak vyletěla na šatník. No, jak ta vyletěla, povalila vázu. Jej, teď se stalo něco, já jsem stoup na střep. Páne, toto pálilo, až se mi oči zarosily. Tak jsem skákal po jedný noze, jak tak skáčí po jedný noze. Zvrhnul jsem židli, před židli upadla manželka, potom jsem já upadl přes manželku. No páni, já mám slepice pitoma. Já slepice pitoma, já koupím slepice, a byla na paprice. Naivní ženská, jak může být na paprice, když je na skříni? A skutečně slepice seděla na skříni a oddychovala. Já povám, dám už si dolů, nevěděl jsem, co mám popadlo, tak jsem chytil židličku a prásk. Lidi, já srazil hodiny, to udělalo. Co už to bylo dole. Umělecká práce to byla. Vervový kivadlo a šplhám se za kočnou. Už jsme asi v polovině, hledám oporu. Pro nohy a víte, do čeho jsem šla? Do umejvadla. Voda teče, slepice se chechtá. Tak, dobře ti tak, tak to asi vypadalo. No, tak jsem přestal být slušnej. bestie. Ty budeš dělat z mýho bytu kurník? Ach, jsem vymrštil ruku nahoru, papace mi, pane, ona plácala křídlama, dobala mě, já pan manželce dohrnce s ní a rovnou mezi nudle. No ale teď dámě, žena zaskočila, povídá, nechme jí žít. Miloušku, nechme jí žít a nahradí nám škodu. Slepici sníme, povídá, a nemáme nic, ale když, dávej pozor, manželi, řekla mě, přikoupím kouta, budou mít spolu kuřátka, kuřátka povyrostou a dají nová a potom budou hody. Tak jsme slepici zavřeli do kuchyně a jali jsme kalkulaci. Tady je kout, tady je slepice a mají 12 kuřat. Kuřátka dospějí, 6 se skonzumuje, 6 budou slepice a z první slepicí je to 7 slepic. Každá má 12 kuřat, 7 králů. 12 je 84, něco se sní a zbytek bude mít kuřata. Je, hlava se vám mě zatočila. Věc vypadala tak růžově, už jsem se viděl, jak se topím v kuřatech. No, mezi tím, co také se o tom si kalkulujem, tak nám zatím slepice sežrala kuchyni karbanáte. No ale já na ní byl miluška. Já na ní byl milej, já jsem ji pohladil a pojím, putinko, nevadí, karbanátek si si zbodla a to ne, ale a my ti koupíme kohoutka a to se budeš mít. No a teď začali mít trampoty. Jej. Druhýho dne, dlouho před úsvitem, slyším najednou silně. Tak jsem si přetáhl pokrývku přes hlavu a zase slyším. Tak jsem přetáhl tou pokrývkou kohouta. Jo, myslíte, že jsi z toho něco dělal? Pod tou dekou začal. Nebylo po spánku, já pám, no saframental, není to tak špatný nápad. Máš kohouta? Nepotřebuješ budíka. Tak jsem šel prodat budíka. Když jsem se vrátil, tak už stála manželka na Prahu a dala mi do ruky nákupní tašku. Jdi a nakoupíš nějaký zrní. Víš to, že nám kohout sežral mejdlo? No, tak jsem se nemil a odebral jsem se na venkov, koupil jsem zrní, krupky, kukuřici. A všude jsem vyprávěl, jakože zakládáme chov.
4: A zahradu máte?
3: Tady jsem jako zkušení venkovaní. No, zahradu nemáme, ale byt máme za to veliký. Ale mezi tím, co jsem byl venku, tak manželka provedla byt nějaký úpravy s takovou ženskou zručností, vám vyrobila z prkýnek žebřík, který vedla od Prahu koupený vzhůru nahoru na boiler. Odstranila šňůru, co jsme jako sušili ručníky a tak, a na její místě zavedla hřad. Kohout, to by se to líbilo, ale já nemoudovaný. První vejce jsem objevil po dlouhým hledání teprve tehdy, když jsem si sedl do lenošky. Jo, z toho vejce ale už kuře bejt nemohlo, poněvadž to byl takový predlík, manželka to zanesla i s oblekem do čistírny. No, ale od těch dob byla pro mě lenoška zakázaná. Slepice se tam upravila podle svýho a snášela tam pravidelně. Podívalo nás moc, že ani za týden, ani za 3 neděle snesená vajíčka nedávají žádný známky života. Já jsem to poslouchal, také, že tam něco pípe, nebo tak, nebo ťuke. No a teď ale ke všemu ještě kvočna se stala netrpělivou. Ona nám vůbec odmítla sedět. Já povím ženě, buď je špatnou matkou, nebo jí chybí společnost, no. Tak šla a přikoupila jí družku. Měsíc jsme čekali trpělivě, ale ani jedna z obou slepic nevyváděla kuřata. Já povím, poslouchej, Mařenko, neruší vysávač, ty s tím tady pořád jezdíš a tak a dělá to tak, kvěj kraval. Napad, je to možné, že to je tím vysávačem, já pám ti to prodat a koupíme za to zase nějakou slepici. Ale pane, to jsem neměl dělat, tam vám bylo prachu v tom bytě, vám tam bylo prachu. Páně, a ty slepice, ty se v tom popelili, váleli, prášilo to, no. Já, když jsem přišel domů z kanceláře, sedl jsem si na slepici. Všude byly slepice a my taky zkoušeli nový druhy. Abych vám řekl poctivě, nebyl to příjemný život. Ale životospráva byla, pane, přísná. Vstávalo se brzy, spát jsme chodili se slepicema, s manželkou jsme lezli každýho rána po kolenou, my jsme se domnívali, že právě ta plodná slepice zanáší někam vejce, ne? Tak jsme prohledali postele, prohledali gauč, knihovnu a já jsem se podvážil k sousedům. Ale Marie, co se týče kuřat, slepice byly neoblomny a neoblomny, už jsme měli 30 slepic, ale kuře ani jedno. Já počal obviňovat manželku. Kdykoliv zakoupil novou kvočnu, zapředl jsem hádku. Proč si koupila zase hamburčanku kropenátou, když víš, že se kout odvrácí od stříbro krky fénixky japonsky?
5: No, bajankotky neměli. Dávali mi brahamku, detmavou, ale to byla liliputka. Každej tě oklame, povídám. Na místo rodoj islanky přinesla si posledně holokrčku, čili slepici salzburskou. Tak žádej vlašky češky, tyhle ty taverolky lososovitý. Musíme zkusit holka zlatá, všecko. Sebekriticky přiznávám, že slepice byly mi pomalu dražší než vlastní manželka. A snad to bylo taky proto, že v hotovosti vyplatili jsme jenom za červenky 1780 korun. A manželství trpělo, samozřejmě. Vlastní kuřata stala se útkylou představou, do úřadu jsem chodil neupravený, košili jsem nosil 3 týdny, neboť zvlášť pečlivá Lenghorka seděla v koši na prádlo, my jsme ji nechtěli samozřejmě rušit. Po 5 měsících života z drůbeží jsme tak otupěli, že já klidně snes slepici na hlavě. Já s ním chodil po bytě jako Lohengrin. Pane, a manželka ze spánku pokvokávala. Já myslel z začátku, že jako škytá, ale to už jako byla od těch slepic taková navočkovaná. Ale manželka neměla ten pravý tón, to bylo to. Slepice, tak voka, tak...

0: A to nejhoršího, že se nám úspory ve spořitelně těnčili. Ono nebylo taky divu. Nepřetržitej nákup živej šlepic a nákladky na krmení. To muselo být někde cítit. Jo, ale pane. Panečku, nejvíc to bylo cítit na chodbě. Život se stal nesnesitelný a my s manželkou jsme se pořád hádali a slepice kdákali a domácí vrčel. Stávalo se naprosto zřejmým, že kuřata z vlastního chovu přijdou, jaká zdaleka na sebe nevydělají. A kuřata nepřicházela, bůh ví, jaký příčiny, vajec. My vám měli vajec, že jsme se s tím mohli koulovat. Kůře ale ani jedno, kohout zlenivěl docela, přestal být spolehlivým, i co do ranního kuropění a počase vy tomu nebudete věřit, já ho musel budit. Vyčerpán a nervózně rozhlídl jsem se jednoho dne po svým bytě a poznal jsem s krutou jistotou, že sem nepatřím. V koupelně byl řad, na něm slepice, na skříni seděli slepice, na stole seděli slepice, na rouže od kamen seděli slepice, na stojací lampě seděli slepice, v pijáně seděli slepice, ale za stolem seděl kohout a venku na schodech seděla manželka. Já ji zavolal pán, Mařenko, pojď sem. 3/4 roku čekám na první kuře. Slepicím podstrojuju jak málo kdo. Já je nechávám zobat vomítku, aby měli vápno. Koberec máme sežraný. A do koupelny nesmím. Sousedi míjejí naše dveře a mají v nose zastrčenou vatu. A kohout? Čekám jen, kdy začne spát v posteli a já na bydýlku. Tak se rozhodni, buď manželství, anebo drůbežána, anebo rozvod. Rozvod od stolu, to se žena lekla. No, teď mě padla okolo krku a pravila takovým zlomeným hlasem. Chamtivost to byla, miláčku. Chamtivost a lačnost po bílý mase. No, tak ti teda, Mařenko, řeknu, že ho budeš mít. Přinesem nástroj a já tu první zamorduju. A taky zamordoval. A pak jsme žili, panečku, jako v ráji. Slepice s nudlema, druhý den slepice na Mariánce, kaldou, paprika, drůbky, polivky, pane, jak pro 6 nedělku. A do práce stehno mezi 2 chleby. Uznavše oba, že nejsme ti praví pro chov kuřat, přibyli jsme zavěsit cirka, řekněme špacírka, každej o 7 kilo. A kohouta jsme si nechali, pane, naposled. A toho jsme zbaštili před Vánocema. Pečenýho. Moc jsme si na něm pochutnali, ale vašnosta byl kapoun.
1: Au, to nic. Tak, ještě to trochu přilákneme, počkej. Jo. Holčička bude hlavička jako kulička.
2: Cibulička.
1: No jo, že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před 3 lety.
2: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem.
1: Jenom, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš?
2: Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
1: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
2: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v páci.
1: Ale no tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím mít. Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
2: On je myslivec?
1: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale... Aha.
2: Tak řezní.
1: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti ti povídám, víš, ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucní.
2: Ale nepovím, no, to mi musíš nevědět.
1: No, že prej se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla mě slyšet.
2: Co?
1: 2x v týdnu drží v kyně za ručičku takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
2: Ale podívej se, z toho si nic nedělí, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu. Chlapi jsou na žrádlo. No samozřejmě, podívej se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešné, víš?
1: Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby to žralotčí plout ve předkládala, tak ho neuctím.
2: Počkej, zobe, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
1: Ale...
2: No ne, no prej i takový mužky existují.
1: Tady?
2: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou. No.
1: Jo, a ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, stuhne.
2: Stuhne? No. Není on mrtvej? zkus do ní vrazit řebník. Ne, počkej, ale vážně, podívej se. No. Zkus ho vzít do nějaký rodiny. No to už jsem do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy, to může všechno být věc komplexu.
1: A víš, že máš možná pravdu.
2: No jistě.
1: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit, že bychom
2: mnou jako no jistě, já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumíš? Do toho skočí rovnýma náma oka.
1: To jsme se zapovídali, já už dávno tak měla být někde jinde.
2: Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojď tě to domluvím.
1: No, no, a tohle to...
2: Vyrovnáme to až potom na jedno.
1: To No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
3: 7.
2: Je to možný?
3: 7.
2: No jo, a na všech. To asi bude 7. Ha, a Fanda nikde. Pochopitelně, on je výročí svatby.
4: Malinko se uklidní a byl překvapený. Čepelko! Se nemusíš zouvat, Fando, pojď, jeho slava u nás se musí... Může, co je zase s tebou?
5: No, nic.
4: No, už tenhle ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď, Fando, uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smogu, to nevidíš na krok, my jsme si, viď, spletli dva baráky s hospodou. Dva baráky.
6: No. Jichni na mě.
4: No, já tady budu jichat ten smog, já ti budu usilat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska nesežené žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Fando. A sedni si, Fando, a ty dávej něco na svůj.
7: Pojď maličko z Lucínku.
2: Jestli byste nescháněli nějaký kočičky.
4: To vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
2: To nevadí, Fando. Hačni si, hačni. Už sedí.
4: Venoušku, sedni si. Naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění. Už to mohlo být maminko na stole. Venoušku, Venoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
8: To byl hošťák tenkrát taky.
4: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné tříleté manželství.
8: Tak,
4: Lucinko, Fanoušku.
8: Ale tohleto ex, ať to zahučí, maminko.
6: To já nemůžu, abych se opila.
2: Ej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
8: Venoušku, moc ti děkujeme.
2: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu.
8: Boj.
2: A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba
8: děkujeme.
2: Nesmírně, viď, Vando?
8: No za tu svatbu, vděčný.
2: No, no, no tak to musíš to dopovědět, ne?
8: Sedneme si, budeme mít přečo vyříkliš tohle. Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
2: No.
8: Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
2: No. Jak to myslíš?
8: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
2: Je ten první
8: a ten druhý
2: rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět, viď?
8: Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hledem, miláčku.
2: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
8: No jo, bojo, bojo.
2: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne?
8: Nějakej...
2: Nech toho.
8: No.
2: Vyhládneš, viď?
8: To jo, to vyhládneš samozřejmě, no, že
2: já
8: ano.
2: Jsem teda,
8: že bych si taky nějaký chlebíček nebo něco.
2: Já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom semlbávu a falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, víš,
8: za to
2: Fanoška,
8: já, no.
2: Ten neuměl vůbec nic.
8: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, tamhle to, šunčičku, vočka, okurky vláku, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
2: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozcvičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
8: To je pravda. To má pravdu. Ona poskakovala, růžový župánek,
2: no,
8: pantoflíčky, bambulky na pantoflíčka. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
2: Motýly taky jenom lítají, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
8: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
2: Co tak křičíš, co je Vendovi do toho Venoušku? Papáte, Vina, proč nepapáš? To je jenom tak,
8: taky přece...
2: děláme, viď, takhle.
7: Ale víš, Lucinko,
5: Nějak mě to všechno přišlo líto.
4: Tak nejen to líto.
5: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
4: Kdo?
5: A já chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kuškou a hrají ferbla. A představte si, že švindluje, i když jde jenom o sirky.
2: Bendo, nikdy není pozdě.
1: Udělej to jako my, viď? Božence.
4: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
2: Ty ne. Von Božence.
4: No, von Božence, no.
2: Ale Božence!
5: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holci jí do vdávání nechce.
2: To nevadí, hele, ty musíš přivíst k nám. Víš, až tady na ní u nás dýchne.
4: Až tady u nás na ní dejchnem.
2: No ty ne.
4: Proč?
2: Šla k zemi.
4: Ale prosím, jsem plný smogu.
2: Já dělám takový legrace, víš. Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
5: A víš, že máš pravdu? Luci,
2: no?
5: To je, jako bych jí vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
2: Ty jsi to řekl.
5: Na mozuši. To musí být.
4: Takový vlastně nepíšící básník.
5: Ne, ne, ne. Růžemi. Ne, ta moje kočička, no. To musí být, vaše štěstí. No. Na mozuši. Podívejte se, já bych...
4: Je,
5: počkej, Lucí.
2: No.
5: Já bych si zavolal.
2: Já bych ti to tady...
5: Je, děkuji. Děkuji ti, Lucínku.
4: Zavolej si.
2: No, zavolej si, se vůbec ptáš.
4: Až uvidíte naše štěstí, že byste nad náma dělali takový výhlídkový lety. Jak se do toho hrne? Když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
5: Haló? Tady Benda. Benda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě pěkně.
4: To má zkusku mě nezakomínat.
5: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak papa, pa, kočičko, pa.
2: Je to dobrý?
4: Jo, je to dobrý. No tak konečně, budeš za kočičko.
5: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
2: Ano.
5: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
4: Jsi strašně roztomilý.
2: No.
5: Jenže já už budu muset...
2: Já bych ti nalila ještě...
5: Já už budu muset skutečně jít.
2: Jen si vem, Bendo, jen si.
5: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak.
2: Já bych si to...
5: Ne, děkuji mnohokrát. Tak, panoušku, měj se moc dobře, nazdar, nashledanou. A Lucinko, na moudři, Lucinečko, já skutečně přijdu, já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí, tu lásku. Tak, pa,
4: Bůh, já si myslím, že aspoň jeden chlebíček neúpad, ty.
2: Ty se schoval.
4: Já baba.
2: Ty si budeš číst?
4: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
2: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výborný.
4: Já baba. Cowboy James Lowe.
2: Panousi.
4: Já jsem tě jednou provždycky prosil, Lucinko, aby tohletos mě už nikdy nedělala.
2: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani
4: šlo. Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
2: Panousiku, tohle jsi měl vždycky rád.
4: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný hratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
2: To je fakt.
4: Já jsem inženýr.
2: Hratlík nejseš. Ty seš spíš...
4: Co s vámi
2: nebudeš vidět? Reklama na pneumatiky. Pando, mě to jen tak ulítlo. Pando. Panoucí.
4: Cowboy James Lowe si připíjal pištol
2: a
4: išel na raně.
2: Pojď sem, dej mi to kolo, sem ho javinku, sem, dáš mi sem to javinku, a pojď mi vyhlasit.
4: Prosím, dej mě pokoj, Lucí, a přece kvůli tomu, že máme výločí, tak ty mě neulomíš, že javím tu, ty.
2: Sprosťáku.
4: Já jsem sprosťák, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostej.
2: Já se ti na tvoji javinku
4: šišatou. No, no, no.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Já tě nenávidím. A budeme špatně, pak já se opiju, pak já se nenávidím a opět je mi se špatně. Všechno vypiju.
2: Podívejte se, Červenková. Na Svobodna Červenková. Na tohle to pouští. Na celém světě. Na celém světě z vojny a mezi náma je konec.
1: Špatně.
2: Že k těmhle výročím Hergot nevyrábějí gumový knihy. Teď mě se to střelecko rozložit.
1: Pando.
2: Doktor James Lowe si...
1: Fondo, pojď. Nebudeme se už hádat.
2: Už jo, no.
1: Hele, panoušku, řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, pojď, panoušku.
2: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
1: Fondo.
2: Teda!
1: Panoušku, hele, budeme si číst jako oba.
2: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Sedni si, láska, mě dej mě pokoj! Co se teďka sem, dej to sem, už teďka!
1: A budeme si číst časopis. Boba! Od začátku! Pojď, tady.
2: Dělám to jen kvůli tvý mamince, neboť co?
1: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
2: Od koho?
1: Od Kuželky.
2: Ty si půjčuješ časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
1: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
2: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot! Tak si už, prosím tě.
1: Fanoušek nám na Kuželku žádný.
2: Oh, to by měl na koho, na Kuželku, na fešáka, víc mrdlý, jo. Čti.
1: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa, jo?
2: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaký čuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Čti.
1: Líba, ne, počkej, tadyhle první. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
2: Kde?
1: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů,
2: šena,
1: 2 body.
2: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
1: No to tady nestojí, prosím tebe, tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
2: Kdyby ano, tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
1: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je 0 bod. To je 0 bod.
2: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý vzákaný.
1: No ne, to pro tebe není moc příznivý.
2: No, proto to není příznivý, mám 0 bodů, no tak prosím, co má. Pokračuj, dál, tak laskavá.
1: No, prosím, 2. Líbáte svoji... To je hezký.
2: No, pokračuj, prosím.
1: Líbáte svoji ženu rád?
2: No.
1: Ošlukám, počkej, dávaj poslouchat.
2: No, poslouchám.
1: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne 0 bodů. Co? To je hezký, ne?
2: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Potřebujete manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
1: Třeba to mám ráda.
2: Třeba to... Je.
1: Co je?
2: Je.
1: No tak ty...
2: A moment. A co si od jak dříva říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
1: No.
2: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdyby tě líbá za uchem?
1: No,
2: jak víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbá za uchem?
1: Já povídám třeba.
2: Už jde třeba. Ty říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
1: Já jsem řekla třeba.
2: A je to takhle a mlč.
1: Třeba za uchem.
2: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
1: Ticho.
2: Tak si Kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
1: to udělá.
2: Já,
1: já
2: jsem si
1: to vypočila,
2: pojď
1: sem, tak já ti teď něco řeknu.
2: Pověsk, Kuželka.
1: Facka! Hej, 6 bodů. Jedna, za ucho, třeba, to budeš mít rád, třeba. A to je dalších 6 bodů, že za 6 je 30 bodů mám.
2: Podívej se na mě.
1: Já mám 30 bodů.
2: Viděl
1: já
2: jsi někdy
1: rozběsněnýho
2: mufloně. Já tě ten... Já bych chtěl být tvé
1: foto.
2: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželi, tak tady tančíme. Že jsem sákanej, nekoukejte, my jsme prali.
1: My jsme prali.
2: No. Podívej, kdo přišel.
3: Tak to je Boženka.
1: Ježiš. Vende.
2: Nazdále.
1: Božka. No.

0: Tak to jsi si ta kočička?
1: Ano, to je kočička.
0: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince. Dobrý, já potřebuji svědka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
2: Ty mi dosvědčí, co? Proč to bude tomu tyranovi? To bude tomu... Au! Tyranovi! Který ve mně...
0: Božka, ty to znáš.
2: Ty mě znáš. Který ve mně 3 roky ubíjí veškerý ideály, to tam nevětě rozumíš.
1: Já mám pocit, že jsme přišli nevhod.
0: Nevhod, ale vhod! Maška, pojď.
3: Ano, kam?
0: Já mám. V kuchyni. Ulitou flašku božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný si to kvartýru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec
2: mám. Ano, ty, on to si děláš, ale jsem něco upadl. On nejezdí vůbec mám.
4: Uklidni se. Máš kliku, že jsi to poznal včas. Ať si jenom jdou! Ať tam mají ulitou v kuchyni flašku božolé! Já to dávno vycvak, budou chlastat vodní sklo. My máme taky tamhle ve špajzu ulitou flašku, ale francouzskýho koňaku. To si myslíš, my máme tu druhou. A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný a šup do špajzu.

0: U nás je taková, ne u nás, ve světě je taková tradice komických dvojic, komediálních dvojic, jo. Voskovec a Werich a Šimek Grossman, Jirka Suchý, Jirka Šlitr, řada takových dvojic. A zajímavý, že když vytvoříš dvojici s někým, tak si vás lidi pletou. Do dneška lidi nevědí, které je Laurel a které Hardy. Tají se.
1: To je pravda, pane Kopecký. No.
0: Teď si mě nahrál na smeč. Já jsem hrál jednu dobu s Milošem Kopeckým divadlo, tedy divadlo, no, hráli jsme spolu a lidi si nás pletli. A my jsme hráli v Českých Budějovicích a tam o přestávce jsem stál s hercem a před zadním vchodem do divadla venku na chodníku a povídali jsme si. A já jim vyprávěl, jak si mě pletou lidi s Kopeckým. Jo. A oni se smáli a říkali, že si vymýšlíte, vás si přece nemůžou plést, to je blbost a to je vymysl. Nevěřili. A přišla holčička, asi 16 leta, s programem z toho představení. Jo. Tak jsem se jí podepsal, říkal jsem, a já vám ještě udělám šipku k sobě na fotografii, abyste věděla, který jsem já. A ona říkala, prosím vás, to přece vím, to je samozřejmě, to nemusíte. To. A je tu ještě někde pan Horníček? Takže Budějovičtěrci pochopili, že mám pravdu a že skutečně to jsou dvojice, které opravdu lidi si pletou, ale nejhorší je, když si pletou někoho s někým, s kým třeba nehraje. Já jsem v Bratislavě, tamhle s Julou Setinským, jsme byli na centrálním trhovisku, taky kde jinde, že jo, s Milanem, a tam přišla dívka, prodavačka květin a dala mi růži. Já jí říkám, to je pro mě, a ona říká, ano, my vás tu máme velice rádi, pane Štercu. A tak jsem tu růži vzal, Jardovi jsem ji nedal, samozřejmě, nechal jsem si. A u nás za rohem jsem projížděl takovou ulicí, kde je taková blbá cedule, že od pondělí do pátku, od 7 do 17 se nesmí projíždět. No kravina, já tam bydlím přes 20 let a to ignoruju, že? A zastavil mě pomocník VB, ne příslušník, pomocník. A říkal, co tady děláte, pane řidiči? Já říkám, no projíždím na tu třídu vedle. A on říká, ale to se nesmí od pondělí do pátku. Říkám, vidíte, já tady vidím takový leta, nevím to. Tak co budeme dělat? A on tak na mě kouk do toho okýnka a povídá, no, že jste to vy, pane Šterc, jdete dál. Tak to bylo podruhý. A v Klatovech jsem přišel do hotelu na oběd a tam seděl pán. Říkal, ježiš, co tady děláte? Já říkám, hraju tady večer, pojďte sem a dejte nám láhev červeného vína, hned v oběd, no, víno a tohle a to. Musíte přijít mezi nás, když jsem byl přece přijat mezi pitomce. Já říkám, no přijat, zařazen často, ale přijat. Pak jsem ukázal, že to je stolní společnost pitomců. Říkal, když jsme vás slavnostně přijímali a protože já už si nepamatuju nic, tak jsem říkal, jo, já vím, to bylo hezký tenkrát. Ano. A on říkal, tak přijďte večer po divadle k nám na Richtu a já svolám všechny pitomce a sedneme si. Tak já tam šel. Přišel jsem tam a tam stál ten vedoucí z jeho paní. Hluboce se klaněli oba dva a ta paní říkala, prosím vás, nezlobte se, můj muž si váš spletl se Štercem. Čili třetí omyl s Jardou Štercem. Čili když si pletou dvojici, tak to chápu, ale já to beru, protože mám Štercla rád a nesmírně si ho vážím a miluju ho jako herce, hlavně jako člověka, který je nesmírně inteligentní, takže to beru. Ale jak tohle vznikne? To jsou takový ty dvojice jako Smoljak Svěrák. Taky jsem měl lidi tady. Proč mám stroje Smoljak, který Svěrák, jo? Tak taky jsem si na to musel trošku zvyknout, který je který. To se plete lidem, já to chápu. To dvojice je vždycky dvojice. Když podívejte se, konečně máme tady živý doklad toho, kolikrát se mě lidi ptají, který je Lasica a který je Satínský. Kluci, já vás tady vítám, ahoj.
2: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den. Neviděl.
3: Teď já vás taky ne.
2: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových,
4: no co říkám, to je díl už, to je, že jo?
2: Co?
3: To já nevím, od kdy vy myslíte?
2: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
3: Od tenkrát?
2: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
3: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
4: Depak to je díl už.
3: Jo.
4: Jo, to už je díl.
3: No, už... Já už vím, kdy to bylo.
2: No.
3: Já vám to připomenu.
2: No.
3: Karty.
2: Karty? V Monte Carlu, nebo...
3: Co pak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
2: Nebyl jste, ne?
3: A vy jste tam byl někdy?
4: No já taky ne, nebo...
3: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
4: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
3: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
2: U kartářský? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
3: No právě, ta tu myslím, kartářský.
2: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
3: No, no.
2: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
3: A splnilo se vám to?
2: No tak částečně, jo, jo.
3: Jak to částečně?
2: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
5: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
2: Jo, taky dvojčata?
5: Ano,
2: to vlastně víno, co to
5: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
2: Prosím vás. A trefilo vás něco?
5: Oženil jsem se.
2: Jo, jo. Tak to jste teď už ženatý, ne? No.
5: Když jsem se oženil...
2: No jo, to je pravda, no, no.
5: Ale manželka čeká dítě.
2: Jo. A máte na někoho podezření?
5: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
2: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
5: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
2: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
5: No, tak mám tady... Fotku svatební, podívejte se.
2: A jo, hezká, ano, ano. Ty je tady to s tím závojem, ne?
5: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
2: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
5: Taky jak já bych v závoji vypadal.
2: No jo, no to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
5: Neříkejte.
2: Jo, nějaký Anče Julčový.
5: Anče, ale to je ona.
2: Jo.
5: Za svobodná Anča Julčová.
2: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
5: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
2: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
5: A komu zase, komu?
2: No, Anča Julčový.
5: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
2: Že jo, no, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
5: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
2: Ano.
5: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
2: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná? No,
5: teď jsem si ji vzal.
2: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
5: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
2: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
5: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
2: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
5: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete jo. Říct, že bys ty sám sobě si nebyl podobný.
2: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
5: To je snad jedno od kdy, ne?
2: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
5: Tak jinak, pane Essens, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
2: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spad jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
5: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou no. Například dvojčata, nebo...
2: No jo, tak to taky, jo. No,
5: já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
2: Jo.
5: Docela malej. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
2: No já jsem si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
5: Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
2: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
5: A kde jinde?
2: No jo, pravda, mojí, ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
5: Ale chápete už, když se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
2: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
5: Takže to konečně chápete.
2: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
5: Pro pána krále, jaký jedno zás?
2: Tady to leví, bych řekl.
5: Ale co? Přece obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
2: No ne, obě, já neříkám, že no. Ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
5: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
2: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
5: No podobnější si není právě žádný.
2: Jste zrovna říkal, že jsou podobní obě?
5: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě děti,
2: jo,
5: že?
2: Jo, takhle jako, já rozumím už, co
5: je
2: myslíte.
5: To jasné.
2: No já už myslím.
5: No, já už jsem se lek, že jak si...
2: Ne, já rozumím, jako že obě dvě, že si jsou podobní
5: no,
2: jedno,
5: přesně,
2: já rozumím,
5: tak,
2: no, to no. Já
5: jsem si... Je, to je hodiny, já už budu muset jít, nezlobte se,
2: ne.
5: Trochu spěchám.
2: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
5: No, ty jsou si ale podobný, víte?
2: No jo, jsou úžasní. Tak naschledanou teda. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschledanou, pane.
6: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukážu svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak rástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Fritzkyřicí, a tam by takhle rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevíme, jestli nějaký vyklábečko mají milý taky chrastitce, nebo nevíme. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napolo mi čuláka. Až se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Tady říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ona je furt v tahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohenloha, když táhli sluky, jenom když táhli, jinak jsem tam nechodil, protože ono se teďka ukázalo, jaký to byli první. No a potom už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení, v tom bylo, já jsem mnohdy nejet, ne, že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně mi... Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
7: No, ale já jsem nespich. Ne, já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
6: Já mám zakázku od našeho safari. Budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý. A její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší, jako nerozdivočího pořádně, a ono má potom padá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyřídit tedy, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž v trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu.
7: Jen bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtavý, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů.
6: Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malou, to jsou krajináři, ty malou výhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale výbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka zacvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějakého ptáka?
8: Vrána.
6: Vrána. Jo, vrán, to je takhle. Další. Tak.
8: Špaček.
6: Další. Ještě jednoho.
8: Křivan.
6: To je, pardon, jsem to smálem. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální mála u vás i tadyhle. Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michala, absolutní klid. Haf! Haf! Haf!
9: Přátelé, my Češi máme vedle Jana Žižky z Trocnova ještě jednoho světově proslulého vojevůdce. Je to Josef Václav Radecký. Naše národní obrození i náš pozdější boj o samostatný stát nesli se v odporu k rakouské monarchii. A tak jsme tohoto upřímného Čecha, který sloužil upřímně rakouskému císaři, z národní historie vyloučili. Dnes bychom se však už mohli na tuto postavu podívat objektivnější optikou. Radecký se narodil v roce 1766 v Třebnici u Sedlčan. Hned jeho křest provazily potíže. Za kmotry se hlásilo 6 jeho strýců. Radeckého dobrosrdečný otec je nedokázal odmítnout, a tak se stalo, že dítě mělo v matrice 6 křestních jmen. Jan, Josef, Václav, Antonín, František a Karel. Tomu pak vadilo ve vojenské kariéře. Když působil jako velitel patroly ve vojsku slavného generála Laudona, došlo k příhodě, která se posléze stala legendou. Generál Laudon jel v noci skrz vesnici ve své bílé čepici a narazil na dvoučlenou hlídku. Stůj, kdo tam, zvolal. Patrola, odpověděl Radecký. Jaká? Vojenská. Kdo ji vede? Na to Radecký hlásil. Rytmistr Jan Josef Václav Antonín František Karel Radecký. Hyml Laudon, kolik vás tam je? Rozčílil se Laudon. A když Radecký vysvětlil, že všechna jména patří jemu, nařídil mu generál, aby si vybral jen dvě a ostatní mu zakázal. vyberu si Josefa a Václava. Ty já mám nejradši, ty já mám rád. A od té doby vystupoval jako hrabě Josef Václav Hradecký z Hradče. V Hradeckého deníku je tento zápis. Generála Laudona jsem si oblíbil a on zase mě. Udělal mě svým pobočníkem. Tolik Hradeckého deník. Ale také generál Suvorov, když se svými 35 tisíci kozáků přijel do Itálie, Rakousku na pomoc, vyžádal si tedy už podplukovníka Hradeckého za pobočníka. Ten byl samozřejmě rád, že se může v blízkosti geniálního ruského vojevůdce letčemu přiučit. Zase z Hradeckého deníku jsme se dozvěděli, že mu na otázku, co je ve vojenském umění nejdůležitější, odpověděl Alexandr Vasiljevič stručně. Přesila. V roce 1836 velel pak už Hradecký samostatně rakouské armádě v Miláně a vedl si tak dobře, že ho císař Ferdinand povýšil na polního maršálka. Maršálek Hradecký se však projevoval nejen jako neporazitelný vojevůdce, nýbrž i jako prozíravý správce dobytých území. Císaři například navrhl, aby se válkou zničeným zemím poskytla hospodářská pomoc. Politicky krátkozraký císař však nebral jeho rady vážně, a tak maršálkův plán zůstal víc než 100 let jen na papíře. Teprve po druhé světové válce vzkřísil jeho ideu americký ministr zahraničí maršál. Z maršálkova soukromého života stojí, myslím, za zmínku, že byl až do vysokého stáří činorodý a plodný. Se svou manželkou splodil celkem 8 dětí a když ve svých 65 uviděl v Miláně krásnou italskou žehličku prádla Giuditu Maragalliovou, splanul a počal s ní další 4 děti. Slavný vojevůdce Josef Václav Hradecký z Hradče, mimo jiné strůjce Napoleonovy porážky v bitvě národů u Lipska, se proslavil i jako vynálezce. Za svého místodržitelství v Benátkách a v Lombardii se seznámil s italskou pochoutkou masem obalovaným parmezánem. Šetrný Hradecký nahradil drahý sýr obyčejnou strouhankou a vynalezl tak pro polní kuchyně vídeňský řízek, na kterém si dodnes pochutnáváme i my.
10: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
11: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadalo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo. To, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt jsem je nenacházel a teď jsem nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňonce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklý? Vy jste takovej ukecaný a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem ten říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říkáš, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.
12: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
13: Já měl babičku, já jsem ta u nás žila, ta se dožila 93 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, kde jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberce, to bylo v neděli. Jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce a přišel jsem domů. Babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel a říkám, co je? Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena byla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
12: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
13: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se nechci chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té druhé, že říká, dobrý den, prosím, abych velkého čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou pane vedoucí, je to pro vás.
14: to, co jsi říkal ty, tady mám pod mou sílou značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček pro se.
13: Tady jsme u této, jo?
11: To mám musím říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mi bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, to bylo tak, já se tak styděl vždycky.
15: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit. Že? Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč chlapec nejde.
16: Pořadu HOP 23, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
17: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
16: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
17: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
16: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdržel jeho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
17: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
16: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořád HOP 23 se nám dobře rozběhl, tak musíme
17: to pokračovat. No když myslíš, mně se to nezdá pořád, no.
16: Nezdá, to nesmíš se tak zavěle, usměj se trošičku. No, takhle se směš. Takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď jsi autor a protagonista pořadu HOP 23, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
17: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
16: Si musíš sugerovat, jsem showman, no. Říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman.
17: Jsem showman. A nejsem showman. Teď já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
16: Slávku, popularitu získáš jináč, nemusí zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
17: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
16: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
17: Co uděláš?
16: Interview.
17: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
16: S tebou udělám interview.
17: Ale stejně to něco od medicíny a bolí to.
16: Slávku, interview neboli rozhovor.
17: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
16: Interview a rozhovor je to samý.
17: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
16: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
17: Tak, kažby.
16: Mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
17: Co se děje?
16: Klid, přichází novinář.
17: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. No. Měli něco horšího.
16: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze. No,
17: to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor.
16: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
17: Vy jste interview?
16: A co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
17: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman.
16: Ano.
17: Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
16: Ano, takhle se mi líbíš. Ano, to je ta správná tvář. Teď si správný. Mistře, já se omlouvám, že jsem padl poněkud. Nebo?
17: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
16: Ano. přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
17: Zkuste to a nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
16: Ano.
17: Jsem showman.
16: Cr.
17: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
16: Cr.
17: Že by o mě svět nestrácel zájem?
16: Cr.
17: Miloslav Šimek, showman.
16: Jiří, kdo spán, redaktor?
17: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
16: Rád bych s vámi, mistře, udělal jenom malý rozhovor pro Tisk rozhlas z televizi.
17: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
16: Ano, jste velice laskav, mistře.
17: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
16: Jsem tam v cukuletu.
17: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k Cuku. Jsem showman, jsem.
16: Cuky-tuk.
17: Co se děje?
16: Cuky-tuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat.
17: A vy jste ten interview k Cuku.
16: Ano, ano.
17: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
16: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
17: Nejlepší přítel?
16: Ano, ano.
17: Šimkův naučný slovník.
16: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
17: Už vyšel, já rozebrám.
16: A že mi to nějak ušlo, já slovník.
17: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
16: Ano. Otu, kamčky, ano. Ano, Ota Šimek, ano.
17: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
16: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
17: Ne.
16: Showman.
17: Ano, showman. Jsem showman.
16: Showman, tak. Druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl, mistře, zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
17: No, kterých? No tak hodně to Philipsa, Grundyka si vážím a nadějný je ten mladej, ten Hi-Fi.
16: Ano, ano. Kde šijete, mistře?
17: U Liprta.
16: Já myslím botičky, kde šijete?
17: Na Topole pod Leskal.
16: Ano. Děkuji, zelený mužiku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
17: Rum.
16: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
17: Vemte to rychle, budu brát koupel.
16: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
17: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou. A to jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu,
16: ano.
17: Nemůžu.
16: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
17: Ale samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, jdu brát koupel.
16: A mistře, na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
17: Samozřejmě, malbu.
16: A nějaké vzory máte?
17: Plnou tašku, válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilničkama.
18: Plukovník Bedřich Kraus, mající též přídomek von Zillergut po nějaké vesničce v Solnohradech, kterou jeho předkové prožrali již ve století 18., byl úctyhodným pitomcem. Když něco vypravoval, mluvil samé pozitivní věci, tázaje se přitom, zdali všichni rozumějí nejprimitivnějším výrazům, tedy okno, pánové, ano, okno. Víte, co je to okno, pánové? Nebo cesta, u které po obou stranách jsou příkopy, nazývá se silnici, ano, pánové, silnici. Víte, pánové, co je to příkop? Příkop je vykopávka, na které pracuje více lidí, pánové. Je to prohlubenina. Ano, pánové, pracuje se motykami. Víte, co je to motyka? Trpěl vysvětlovací mánii, což činil s takovým oduševněním, jako nějaký vynálezce vypravující o svém díle. Kniha je, pánové, kniha více tedy různě nařezaných čtvrtek papíru, různého formátu, který jest potištěn a sestaven dohromady, svázán a sklížen, ano, pánové. Víte, pánové, co je to klich? Klich jest lepidlo. Byl tak nehorázně blbý, že se mu důstojníci zdaleka vyhýbali, aby nemuseli od něho slyšet, že chodník rozděluje ulici na jízdní dráhu a že je to vyvýšený dlažděný pruh kolem průčelí domu, ano. a průčelí domu, že je ona část, kterou vidíme z ulice nebo z chodníku. Pánové, zadní části domu z chodníku vidět nemůžeme, o čem se okamžitě můžeme přesvědčit, jestli vstoupíme do jízdní dráhy. Byl ochoten tu zajímavost i hned demonstrovat, naštěstí však ho přejeli. Od té doby zpitoměl ještě víc. Bylo to opravdu podivuhodné, že ten blbec mohl poměrně dosti rychle postupovat a mít za sebou velice vlivné lidi, jako byl velící generál, který mu držel palec i při jeho naprosté vojenské neschopnosti. Byl neobyčejně mstivý, ničil podřízené důstojníky, když se mu nelíbili, a když se chtěli ženit, tu posílal nahoru velmi špatná doporučení jejich žádosti. Scházela mu polovička levého ucha, kterou mu usekl jeho protivník za mládí v souboji, kvůli prostému konstatování pravdy, že Bedřich Kraus von Zillergut je prachpitomý chlap. Ukončiv vyučování ve škole jednoročních dobrovolníků, vyšel si nadporučík Lukáš na procházku s Maxem. Dovolím si vás upozornit, pane Oberleitnant, řekl starostlivě Švejk, že na toho psa musíte být opatrný, aby vám neutek. Ono by se mu třeba mohlo zastesnout po starým domově a on by mohl vzít roha, kdybyste ho odvázal ze šňůry. A tak bych vám radil, abyste ho nevodil přes Havlíčkovo náměstí. Víte, tam se potlouká jeden zlej řeznický pes od Mariánského obrazu, který je náramně kousavej. Jak uvidí ve svým rajoně cizího psa, hned je na něho žárlivej, aby mu tam něco nesežral. On je jako ten žebrák od svatého Haštala. Max vesele vyskakoval a pletl se pod nohy nad poručíkovi, zatočil se se šňůrkou kolem šavle a projevoval neobyčejnou radost, že jde na procházku. Vyšli na ulici. A nadporučík Lukáš zaměřil se psem na příkopy. Měl se setkat s jednou dámou na rohu Panské ulice. Byl zabrán v úřední myšlenky, o čem má zítra přednášet jednoročním dobrovolníkům ve škole. Jak udáváme výšku nějakého vrchu? No, proč udáváme vždycky výšku od hladiny mořské? Jak z výšek nad hladinou mořskou ustanovíme prostou výšku vrchu od jeho paty? Zatraceně, proč ministerstvo vojenství dává takové věci do školního programu? Halt! Z těchto myšlenek byl vyrušen přísným halt. Právě když se blížil k Panské ulici. Současně z halt pes snažil se vyškubnout se mu i se šňůrou a s radostným štěkotem vrhl se na toho člověka, který řekl přísné halt. Před nadporučíkem stál plukovník Kraus von Zillergut. Nadporučík Lukáš zasalutoval a stál před plukovníkem, omlouvaje se, že neviděl. Plukovník Kraus byl známý mezi důstojníky svou vášní anhaltovat. Považoval salutování za něco, na čem závisí úspěch války a na čem zbudována celá vojenská moc. Pro něho neplatilo, já neviděl. Voják, říkával. Voják musí svého představeného hledat v zástupu a na nic jiného nemyslet, než aby dostal všem svým povinnostem, jež jsou mu předepsány v Dienstreglama. Když padne na bojišti, má před svou smrtí zasalutovat. Kdo neumí salutovat, dělá, že nevidí, nebo salutuje nedbale, je u mě bestie. Pane nadporučíku, hrozným hlasem řekl plukovník Kraus, pane nadporučíku, nižší šarže musí vždycky vzdát čest vyšším, to není zrušeno. A za druhé, od kdy si zvykli páni důstojníci chodit s ukradenými psy po promenádě? Ano, s ukradenými psy. Pes, který patří druhému, je pes kradený. Tento pes, pane plukovníku, patří mně, pane nadporučíku. Je to můj lux. A lux, čili Max, vzpomněl si na svého starého pána a nového vypudil úplně ze svého srdce a vytrhnув se skákal na plukovníka a projevoval takovou radost, jaké by byl schopen zamilovaný sextán, když najde pochopení u svého ideálu. Chodí s ukradenými psy, pane nadporučíku, nesrovnává se s důstojnickou ctí. Nevěděl? Důstojník nemůže kupovat psa, nepřesvědčí se, že ho může koupit bez následku, hřímal dál plukovník Kraus, hladě Luxa Maxa, který z podlosti počal vrčet na nadporučíka a cenit zuby, jako by mu byl plukovník řekl, ukazuje na nadporučíka, vem si ho. Pane nadporučíku, Považujete za správné jezdit na ukradeném koni? Nečetl jste inzerát v Bohemii a v Tagblatu, že se mě ztratil stajový pinč? Vy jste nečetl inzerát, který dal váš představený do novin? Plukovník spráskl ruce. Opravdu tihle mladí důstojníci, kde je disciplína? Plukovník dá inzeráty a nadporučík je nečte. Kdybych ti ty dětku stará mohl dát pár facek, pomyslil si nadporučík Lukáš, dívaje se na licousy plukovníka, které připomínali orangutána. Pojďte se mnou na minutu, řekl plukovník. A tak šli a vedli velmi příjemný rozhovor. Na frontě, pane nadporučíku, se vám nemůže taková věc podruhé přihodit. V týlu se procházet s kradenými psy je jistě velice nepříjemné, ano. Procházet se psem svého představeného. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích stadůstojníků a inzeráty se nečtou. No, to bych mohl inzerovat 100 let, že se mě ztratil pes. 200 let. 300 let. Plukovník se hlasitě vysmrkal, což bylo vždy u něho známkou velkého rozčilení a řekl, a můžete se dál procházet. Otočil se a odcházel, sekaje zlostně jezdeckým bičíkem přes konce svého důstojnického pláště. Nadporučík Lukáš přešel na druhý chodník a slyšel i tam poznovu halt. Plukovník zadržel právě jednoho nešťastného infanteristu, záložníka, který myslel na svou mámu doma a přehlédl ho. Plukovník vlastnoručně ho táhl do kasáren potrestání spílaje mu mořských prasat. Co s tím švejkem udělám? Pomyslel si nadporučík. Rozbiju mu hubu, ale to nestačí. I řemínky mu tahat z těla je na toho lumpa málo. Nedbaje, že se měl sejít s jednou dámou, zamířil rozčileně k domovu. Já ho zabiju, pacholka. A nasedl do elektriky. Když se nadporučík Lukáš vrátil domů, vrhnul strašný, zdrcující pohled na Švejka a pak mu kynul, aby ho následoval do pokoje. Oči nadporučíka vysílaly strašlivé blesky. Usednul na židli, přemýšlel, dívaje se na Švejka, kdy má začít s masakrem. Napřed mu dám pár přes hubu. Pak mu rozbiju nos a utrhnu mu uši a no a potom dál už se uvidí. A naproti němu hleděl upřímně a dobrosrdečně na něho pár dobráckých nevinných očí Švejkových, který odvážil se přerušit ticho před bouří slovy poslušně hlásím, pane oberleutnant, že jste přišel o kočku. Sežrala krém na boty a dovolila si chcípnout, no. Hodil se mi do sklepa, ale do vedlejšího. Takovou hodnou a hezkou angorskou kočku, takovou už asi nenajdeme. Co s ním udělám? Má pro Krista pána takovej pitomej vejraz. A dobrosrdečné, nevinné oči Švejkovi dál zářily měkostí a něhou, kombinovanými výrazem naprosté duševní rovnováhy, že všechno je v pořádku a nic se nestalo. A jestli se něco stalo, že je to také v pořádku, že se vůbec něco děje. Nadporučík Lukáš vyskočil, ale neudeřil Švejka, jak původně zamýšlel. Zamával mu pod nosem pěstí a zařval, vy jste Švejku ukrad psa! Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že o žádným takovým případě za poslední dobu nevím a dovoluji si, pane oberleutnant, poznamenat, že s Maxem jste šel od půl dne na procházku a tak jsem ho nemohl prosím ukradnout. Mně to hned bylo nápadný, když jste přišel bez psa, že se asi muselo něco stát. Tomu se říká situace. Ve spálené ulici je nějaký brašnář Kuneš a ten nemohl jít se psem na procházku, aby ho nestratil. Obyčejně ho nechal někde v hospodě, nebo mu ho někdo ukradl, nebo si ho vypůjčil a nevrátil, nebo Švejku. Dobytku. Himlaudon, držte hubu. Buď jste takový rafinovaný ničema, nebo jste takovej velblout a blboun nejapnej. Jste samý příklad, ale povídám vám, se mnou si nehrajte. Odkud jste přivez toho psa? jak jste k němu přišel. Víte, že patří našemu panu plukovníkovi, který si ho odvedl, když se se mnou náhodou potkal? Víte, že to je světová ohromná ostuda? Tak řekněte pravdu, ukradl jste ho nebo jste ho neukradl? Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem ho neukradl. A věděl jste o tom, že to je kradený pes? Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem věděl, že je ten pes kradený, Švejku. Ježišmarja, Himmelherrgott, já vás zastřelím, vy hovadovi, dobytku. Vy vole, vy hajzle jeden, jste tak blbej, tak. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant. Proč jste mě vodil ukradenýho psa? Proč jste mě tu bestii nasadil do bytu, abych vám udělal radost, pane oberlejtnant? A Švejkovi oči dobrácky a něžně podívali se nadporučíkovi do tváře, který si sedl a zaúpěl. Proč mě Bůh trestá s tímhle hovadem? V tiché rezignaci seděl nadporučík na židli a měl takový pocit, že nemá tolik síly nejen dát Švejkovi pohlavek, ale dokonce ukroutit si cigaretu. A sám nevěděl ani, proč posílá Švejka pro Bohemii a Tagblatt, aby si Švejk přečetl plukovníku v inzerát o ukradeném psu. S rozevřenými novinami na inzertní části vrátil se Švejk. Celý zářil a radostně hlásil, je to tam, pane oberlejtnant, je to tam. A tak vám pěkně popisuje pan obrš toho ukradenýho stájovýho pinče. Jedna radost. A ještě dává odměnu 100 korun, kdo mu ho přivede. To je moc slušná odměna. V obyčejně se dává odměna 50 korun. Nějaký Božetěch z Košíř, ten se tak živil. Ukradicky psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh, a hned tam šel. Jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel nehlásil v inzerátech, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že to je jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marný ho hledat, že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctiví lidi, což ho náramně těší. Je prej zásadně od toho odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce. Milej Božetěch vzal toho černého špice za zadní nohy a otlouk ho tomu pánovi vo hlavu. A od té doby se zařek, že nebude inzerovat. Radši prej psa prodá do psince, když se o něho nikdo v inzerátech nechce hlásit. Jděte ležet, Švejku. Vy jste s to blbnout až do rána. Nadporučík šel též spát a v noci se mu zdálo o Švejkovi, že Švejk ukradl také koně následníkovi trůnu, přivedl mu ho a následník trůnu, že toho koně při přehlídce poznal, když on, nešťastný nadporučík Lukáš, na něm jel před svou rotou. Ráno bylo nadporučíkovi jako po prohýřené noci, ve kterému napohlavkovali. Neobyčejně těžké.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Neviděli ve svém životě. Podívejte se na sebe do zrcadla. Není vám špatně nad vaším blbým výrazem? Vy jste nejpitomnější hříčka přírody, kterou jsem kdy viděl. No, no, řekněte pravdu, Švejku. Líbíte se sám sobě?
2: Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že se nelíbím. Jsem v tom zrcadle nějaký takovej šišatej, nebo co? No, ono to není broušený zrcadlo.
1: To jednou měli u toho Číňana Staňka vypouklý zrcadlo a když se někdo na sebe podíval, tak se mu chtělo vrhnout.
2: Huba takhle, hlava jako dřes na pomeje, břicho jako u napitýho kanovníka, no zkrátka figura. No šel kolem pan místodržitel, podíval se na sebe a hned to zrcadlo museli sundat. Nadporučík se odvrátil, vzdychl a uznal za vhodné místo se Švejkem obírat se raději bílou kávou. Švejk šukal již v kuchyni a nadporučík Lukáš slyšel, jak si zpívá. No ty se máš jistě dobře, holomku, pomyslil si nadporučík a odplivl si. Ve dveřích se objevila hlava Švejkova. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsou tady pro vás kasáren, máte jít okamžitě k panu plukovníkovi, je tady ordonanc. A důvěrně dodal, snad to bude kvůli tomu pejskovi, ne? Už jsem slyšel, řekl nadporučík, když se mu ordonanc v předsíni chtěl hlásit. Řekl to stísněným hlasem a odcházel, vrhaje na Švejka zničující pohled. Nebyl to raport, bylo to něco horšího. Plukovník seděl velice zachmuřeně v křesle, když nadporučík vstoupil do jeho kanceláře. Před 2 lety, pane nadporučíku, přál jste si být přeložen do Budějovic k 91. pluku. Víte, kde jsou Budějovice? Na Vltavě, ano, na Vltavě. A vtéká tam Ohře, nebo něco podobného. Město je veliké, ano, veliké, abych tak řekl, přívětivé. A nemýlím-li se, má nábřeží. Víte, co je nábřeží? A to je zeď, vystavěná nad vodou, ano, nad vodou. Ostatně to sem nepatří. Dělali jsme tam manévry. Plukovník se zamlčel. A dívaj se do kalamáře, přešel rychle na jiné téma. A ten můj pes se u vás kazil. Nechce nic žrát. Vida. Kalamář je moucha. To je zvláštní. To je zvláštní, že i v zimě padají mouchy do kalamáře. To je nepořádek.
1: Tak už se, dětku, mizerná vyslov,
2: pomyslil si nadporučík. Plukovník vstal a přešel několikrát po kanceláři. Dlouho jsem přemýšlel, pane nadporučíku, co vlastně vám udělám, aby se to nemohlo opakovat. A vzpomněl jsem si, že jste si přál být přeložen 91. pluku. Vrchní velitelství nedávno nám oznámilo, že jest u 91. pluku veliký nedostatek důstojnictva. Pane nadporučíku, poněvadž to všechno Srbové pobili. Zaručuju se vám čestným slovem, že do 3 dnů jste u 91. pluku v Budějovicích, kde se formují maršbataliony. Nemusíte děkovat. Vojsko potřebuje důstojníky, kteří... A nevěda už, co by řekl, podíval se na hodinky a promluvil. Je 10:30, nejvyšší čas jít k regimentsraportu.
1: Tím byl příjemný rozhovor ukončen a nadporučíkovi se velice ulehčilo, když vyšel z kanceláře a šel do školy jednoročních dobrovolníků, kde oznámil, že jede v nejbližších dnech na frontu a že proto uspořádá večírek na rozloučenou v Nekázance. Vrátil se domů, řekl k Švejkovi významně. Víte, Švejku, co to je maršbatalion?
2: Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že maršbatalion je maršbaťák a marška, že je marškumpačka. My to disky zkracujeme.
1: Tak vám, Švejku, oznamuji, že pojedete se mnou s maršbaťákem, když máte rád takovou zkráceninu, ale nemyslete si, že na frontě budete vyvádět podobné blbosti jako tady.
2: Máte radost?
1: Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že mám

0: Časové znamení ohlásilo 6 hodin. Dnes je 28. dubna 1988. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Na rusínské letiště dnes přicestovala vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky. Na letišti přivítali soudruzi Bohuslav Chňoupek, Antonín Kapek, Josef Korčák, Josef Kempný, Rudolf Rohlíček, Josef Haman, Antonín Himmel, Jaroslav Jenerál, Jaromír Johannes, Vasil Bilak, Petr Colotka, Josef Lenárt, Miloš Jakeš, Milan Václavík, Alois Indra, Marie Kabrhelová a další straničtí a vládní představitelé.
1: Kam pak je žovně?
2: Já jdu do práce.
1: No a prukačku máš?
2: Nemám.
1: Tak buď ti vyndej. Čeště, kdo na místku čeště? Buď vyndej prukačku, nebo se otočit do práce jinam.
2: Já tady mám dělat v údržbě a dneska poprvé.
1: No, tak ukaž ten čanč. No jo, jméno tady nemáš.
2: Alois Maňas, potátu.
1: No, tak to máš kliku. Pač tady se jde zapojit celá údržba do procesu. Ne, dětku, dneska čumíš jak Himmler před tebe vraždu. No, tady mám pro vás dvě nový neunavený ruše. No, nestáru denníku.
2: Dor.
1: No, já jsem nějaký pecha, jo. Říkaj mi Jarda, jsem tvůj mistr, jo. Jo. A tohle jsou kucí, hele, tohle je Fonda Maxa.
3: Čest soudruhu.
1: No, on je komunista, ale jinak fairway kluk. Tohle Jirka Nikola, naše spojka, hele, ten je buď neviditelný, ale on má úžasný nohy, hele, páčo, ještě nikdo nečepnul s pivem, no. No a tohle je naše černá ovce údržby, Arpády Meter, jo, on je černý jak bota, člověče, ten nikdy nic nedělá. Zeptej se schválně, co bych chtěl dělat.
2: Co bys chtěl dělat?
1: Ne, já bych chtěl dělat zahradnickou hadicí, bych ležel a ještě by mě tahali.
2: No jináč, jako s ním se o politice nebav, jo, ale páč toho Maxa jednou a ty jeho rudý bratři, ale zašijou, že z černá ještě víc.
1: Panové, kecalo by se kecalo, ale za chvíli je tady čeště třináčka i s Janisem.
2: No, tak tohle je vratný závada, jo, to prasák první kategorie, ale.
1: Janis, to je náš šerif, jo, teda ředitel, jo. Mimochodem, vyzná se v autákách?
2: Trochu.
1: No, ale víš, že čeště třináčka je jednoválec.
2: Jak to?
1: No, páč se v ní vždycky válí jenom jeden.
4: Ticho, potichu, všechno má uši, někdo to řekne a už je malér a pro každýho dost. Hrdinu jsou plný krchovy.
1: No, tohle je náš hrdina, ale ten má furt ty svý monterky vzadu hnědý strachy. No, hele, Miss Fabrika a úseková více míš Rozárka.
5: Ne, ta by mohla z mostu kojit Hasterman.
6: Houpiho, vy si ale nesete, Rozárko, radost pohledět. Mimochodem, víte, co je nejhezčí na nahý ženský?
7: Ne, nevím.
6: Nahý chlap.
7: Vy kanci takhle po ránu.
1: No hele, myslíš, tam je v poledne, Rozáru, netar. No.
2: Můžu se na něco, pane Jardo, zeptat, mistře? Já tomu moc nerozumím.
8: Já vám to vysvětlím, ale nejspíš na osobném vypovědě. Vám asi není líto těch minulých promysl, brzy.
1: No ne, no, my tady jako tady je nový pracant, no tak mu ukazujem fabriku, no.
8: Abych vám všem neukázal, co dovedu. Pokud to chcete dotáhnout až do mé kanceláře, tak tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
3: Neboj se, soudruhu řediteli, my to probereme na skupině.
8: Pořádku, nějaká připomenka nebo dotaz se odraze? Vás jako nového by mohlo něco zajímat.
2: Můžu vám říct tip?
8: Možná mi aspoň se druhu zlepšíte na ledu.
2: Víte, co je na 613 nejhezčí?
8: Nevím.
2: Nahej chléb.
4: Hazardér, blázen, prchám pryč.
1: No, mě vyšel jako panolik.
8: Máte u mě černý bod, soudruhu, padejte něco dělat, korva. Co je černý, bude bílý, bílý bude černý, na dílně se bude moci ze země do prdala.
5: Ne, ty montérky, to je puch jak od ropuch, ty vole, to je smrata, když se odkope sélka.
2: No, to, tak tohle to je dílna, no, ale není to teda nic extra, jo. A stejně tady furt nebudeš, no, ale co jsi vůbec dělal předtím?
9: Já jsem dělal krmiče v zoo.
2: No, to je čistá práce, ne, kromě těch hoven teda, když vemu, že takový slon denně vypustí víc než já za týden, jo. A co, nějaký malér, jo, nebo co?
9: Že prý jsem byl moc pomalej.
2: No, jak to?
9: No, ráno přijdu, jdu krmit, odevřu kleč a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
5: Ne, to ti moc nešlo, ty vole.
2: Jsi snídal něco?
9: Ne, nesnídal.
2: No, tak si dáme pivo, ne? Kdo si dá ještě?
8: Tekutý chléb v pariátke.
5: Ne, já si dám dneska taky patý už.
4: Já radši ne. Lítám z maléru do maléru, vy se ožerete a já to odnesu. Vždycky je to tak, už od školy.
2: No, oni ho totiž vyrazili z vejšky, víš.
4: Ale proč, zasedli si u zkoušek, dali by 3 otázky. První otázka, kolik padlo lidí za první světové války? Ježíš, to bylo lehký, já řekl 10 milionů. Ve druhé otázce, kolik zařvalo lidí ve druhé světové válce, a já hned řekl, že 100 milionů. Už jsem viděl diplom, když ten profesor povídá, dobře Nikola, dobře, tak nám je vymenujte.
5: Ne, to by snad vyrost i trpášlík.
2: No, tak to chodí, no. Tadyhle třeba na 0,2 viděle. Dělali za války 2 bráchové, jo. Jeden ten byl bolševík a druhý fašoun, jo. No, a po válce oba dělali u jednou ponku, rozumíš, pilovali, jo. A ten fašoun byl najednou ředitel, víš. No, tak ten komouš, ten šel za ním jednou a povídá, brej, jak je to možný, čověče? A on na to, no hele, po válce za mnou přišli komunisti, víš. A ptali se, co dělal brácha za války, no. A co jsi jim řekl ty vole?
5: Ne, co Rozárka Maňas, dobrý dělo, ne?
9: Já nevím.
5: Ne, ta je dobrá, ne? Ta není jako moje stará, voj. Tady si sedne na židli, taky ta prdel visí až na zem.
2: No, tak to moje stará, tady si do vany, rozumíš, hrnec vody, jo? A dřepne si do ní, no tak všechna voda vyteče.
8: Moje žena, soudruzi, má krásné modré oči, panětno.
2: No, byť by ne, že jo, taky to ostatní je prdel. No, hele, dáme si ještě jednu, ne, dáme pivíčko a... Hele, Moňasa, co tě teda baví, fotbal? No, vidíš, a komu fandíš, draku?
9: Hlinkovi.
5: Ne, ty si vymenu.
4: Koukám, dívám se a vidím, že tě baví šťourání v nose.
9: No, to teda jo.
2: No, co auták máš nějakej, nebo co?
9: Táta má Trabanta.
5: Ne, ty prej mají dělat se skleněnou střechou, aby bylo vidět na ty kreteny, co si ho koupili.
9: To ne, on jezdí dobře. Akorát nám ho včera večer počúrala doga. Pes jako velký.
8: To vám za 10 korun umí v Pragokaru, soudruhu.
9: Jenže ona to za sebou i zahrabala.
2: No, to je vypráskodá historika. Koukám, s tebou bude asi sranda, ne? Hele, když ještě odnaučíme to šťourání v nose, no, tak to budeš první třída, ale. Když si tím tvým šťouráním člověče ten nos vytaháš, jo, budeš mít jak Arafat. Jo, a víš, proč mají Židi velký rypáky, jo?
9: Protože se šťouráš.
2: Ne, protože je vzduch zadarmo. No.
5: Ne, co je s tím světlem, Diliny?
2: No to je jak při náletu, hele. Příště vyplatá v dolarech, ne?
8: Tak a žárovka je v čudu, maletci.
5: Ne, pod mě si nedá dělat nic, nejenom chrápat.
4: Ty jsi chytrý, kdo to spraví, když údržba jsme my?
5: My, Maňas, a co žárovku umíš vyměnit?
9: Ani moc ne, spíš nevím.
8: Dobrá, opravme to v rámci BSP, uzavřeme závazek a opravu splňme na 160%, paňat, no. A bronzové odznaky socialistických brigád nás neminou. Takhle, neříkám, že to umím, ale už soudruh Lenin říkával, učit se, učit se...
5: Ne, víš, co říká soudruh Demeter? Jdi do prdele.
4: Je, zas ty třídní boje, už dost, na to nemám uši, pojďte to udělat bez hádek a bez politiky.
5: No, ale kantina ještě nefakčí, no tak to šouknem, no. Já tady podržím štafle, Nikola tam vyleze.
4: Ne, já ne, spadnu, zabiju se, rodina se zblázní.
5: No, tak Demeter. Ne, Demeter si dá cigáru. No, tak já nevím, tak Maxovi to ukládám jako stranický úkol, no, vyměň to. Maňas to pak spustí a když si... Víš, že se vypínače, jo?
4: A kdyby něco, pomůžete mi, soudruzi?
5: Ne, to víš, vole, umíte dát první pomoc komunistovi?
9: Ne.
5: Ne, to je dobře. No, ale co se tam vysí zadrát?
4: Modrý.
5: No, tak... Jako spoj s červeným a proklimuj to čokoládou k žlutýmu, ne? Máš to?
4: Nemohu dotáhnout svorku.
5: Ne, tak to heftně hřebíkem, ne? Ale štítem.
8: Vsi jo v pariátky, gotovo!
5: Ne, to je govado, ty vole. No, fertík, maňáš, nahoď to!
9: Autentiky, nožpalíky, Maxa letní z elektriky. A ze štafí.
5: No, ale už to byl kantýny, ty vole. Počkej, zavři mu hubu, ty vole, on je v šoku, jo, v električkem se.
10: Vychádila, nábyl je kačuse, na vysoký, nábyl je krutoj. Vychádila, nábyl je kačuse.
5: Nic nespravoval buchar, ty vole, mohl být klid od něj, ten je blbý jak brýžný. No, ale... Počkej, Maňa, zahoď to, ty vole, nech ho bejt, ty vole, klackem se odstranil, spadlý dráty, vole, ne, spadlý Maxovi. Chyť mě pod křídlem a jdem na kafe, vole.
4: Já to říkal, ještě nám přišel atentát na bolševika, nebo kontrarevoluci, ježišmarja.
10: Brato, co bys mě berekla?
5: No, ty vole, Rozárko, jde nám pět kafí, čtyři rumy a velkou vodku, hele, pro Maxu. No, toho to vzalo, čověče.
9: Ještě mu hořej monterky na záde.
4: Ježiš nečum, uhas to, Kriste pane, to je malér.
5: No neboj se, vole, dělej věčný, vole, jako ta jejich strana. Ne, ty vole, to včera spad uslab do rukle autobus, vole, plný bolševiku. A všichni, vole, všichni na mraky, jo. Přijela vejška, stal tam takový děda, brčel jak želva. Ne, ten policajt se ho ptá, co pak, vy jste tam někoho měl? A ten dědek, ne, oni měli pět míst volné.
9: A to jim ten autobus ujel.
5: Ne, to je dilina, ty vole.
4: Či to jsou noviny?
5: No jak čti a nemel.
4: Je, tady píšou, že vláda jede do Francie, haha. To si určitě předělaj jména, třeba Deštrouk nebo Dehus.
5: No, tak to byla, tuto vy nikam nejde, no. Ne, víš, jaký je rozdíl mezi Bilakem a Sandokanem?
9: Nevím.
5: Ne, Sandokan je tygr z Bompracenu a Bilak je kokot ze Šarise. No, včera jsem si bavil s bratrancem, on dělal faktualitách v televizi.
8: No, co, jako režiseristu, jo, nebo?
5: Ne, on tam nosí kafe. No a včera točili na hradě něco o Husakovi a co od rána děla, jo? Tak prý nejdřív čura.
8: Ne, tak to já taky, bude, to prý nic nevíš.
5: No pak prý kaká, bude.
8: No tak to taky nejde.
5: Ne, a pak prý vstává.
8: No tak kde s tím kafem úplně, s tím rumem, když se nám tady Maxa úplně zjančí, bude. Rozárko!
11: No, tak ty panáky nesou, ale kávička asi nebude, nejde mi plyn.
5: Ne, rudej bratru, tak kohouty.
4: Ježíš, nech toho nemel, Maxa je v šoku, ale třeba si bude pamatovat, co slyšel.
9: A nešlo by to spravit?
5: Nemusí to jít, ne? Hele, pojďte, zrychtujem to, není. Maňa, spadlu tamhle za lednici a zavři ten uzávěr, vidíš, jo?
9: Ten modrý nebo ten červený?
5: Modrý, ne? Plyn je vždycky modrý, jo? Modrý. Ten je modrý. Hele, Maxa nám modrá, ty vole. Dej si tu vodku, dělej.
9: Hotovo.
5: No, tak jedem. Hasák, kleště, baterku, šponku do vlasu, štípačky, kousnout celému,
9: kodivo,
2: Jež už tady smračuje. Tak už vím, čím to je, ty vole. Plyn je zavřený a přesto furt čičí. Hele, Demeter, zvedni si a helfni mi, šoupnu ten sporák dál.
5: Ne, teď jsem si zrovna lehnul, ne.
2: No, tak si lehnu, vole, ty vole. Já tady nic nevidím vůbec.
5: Já ti posvítím.
2: No, to já nevím, jestli sirky jsou zrovna...
10: Hurá, se rodinu na šturm za Stalina, hurá!
2: Jo, co jsi to zavřel za kohout, vole?
5: Plyn je modrý, ne, když hoří, vole. Tohle je studená voda.
4: Co z tohohle bude, žalář, žalář, a pro všechny, i pro Rozárku?
2: Proč, jako, ta nic neudělala, ne?
5: Mně ta bomba je rozervala hadry a má dudy venku.
10: Já vám půjčím montérky.
12: Co je to tady, kurva, za bordel? Sodroze, města byste plnili, jak mouravate? Slekáte tady, sodrožko? Ničíte socialistický majetek a ani netušíte, že zítra, den před 1. majem, nás čeká významná stranická a vládní návštěva. Sodrog Maxa, takový straník, se tady valí, jak ho žrali prasa, kantina jak po imperialistickém naletu. U brany stojí Demeter v bicykl, tam si dejte stranu, než delegace projede.
5: Mně to je dobrý, já ho mám zamčení.
2: No, můžete tady mi do rychtiku, no. Okna se zaskle jako víc, podák se sundá ze stropů a vypůl jedem na stěnku, ať tak nějak, no.
12: No tak ale já tuž to lita do prdele.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
3: Karel Velebný pracuje v současné době na překladu brožury Járy Cimrmana o vzniku a původu saxofonu. Jak jste vlastně přišel k té brožuře?
4: Poslala mi francouzská firma Selmer, která vyrábí světoznámé saxofony.
3: Takže vy tu Cimrmanovou brožuru překládáte z francouzštiny do češtiny, že ano?
4: No to je byla škoda práce, i Cimrman ji napsal česky.
3: Čili naopak překládáte ji z češtiny do francouzštiny?
4: Ne, do španělštiny. Protože jak jsem to tak pročítal, tak i pro hudebníky to bude španělská vesnice.
3: Co tam vlastně Cimrman v té knížce píše?
4: Cimrman tam píše, že saxofon je původu chodského. A tady to stojí. V době, kdy chodském projížděl hrabě Thun von Taxis, vítali ho lidoví hudebníci fanfárami na podivné nástroje. Vypadaly jako velké fajfky.
3: Nebyly to dudy?
4: Ne, dudy to nebyly. Hrabě von Taxis byl rejstříkem i barvou o něch nástrojů tak nadšen, že projevil přání, aby nesli jeho jméno. Vyslal proto k hudebníkům svého komořího, aby to s nimi prodiskutoval. Potíž ovšem byla v tom, že komoří neuměl držet jazyk za zuby. Chybělo mu v horní čelisti několik předních řezáků. No prostě šišlal, jak se lidově říká. Místo písmene T říkal něco jako S. Ten komoří se ptal chodských hudebníků, zda souhlasí s tím, aby se jejich nástroje jmenovali jako hrabě von Saxis.
3: A jak to dopadlo?
4: Ano, tak to dopadlo výborně. Drtivá většina tří hudebníků byla proti a dva se zdrželi. Ovšem nikdo neví, kde. Ale jisté, že od té doby se těmto nástrojům začal nejprve říkat von Saxisy a později saxofony.
3: Ale odborná literatura říká, že saxofon je původu německého.
4: Ovšem to zavinil Lomikar. A tím také odhalil jednu ze svých pravých tváří. On, konec konců jako každý despota, nesnášel jazzovou hudbu a tak poručil svým drábům, aby chodu v nástroje uzmuli a zalili asfaltem.
3: A tím to skončilo?
4: No, ještě ne, tak docela. Jeden z těch hudebníků uprchl, byl to myslím Bedřich, uprchl i se svým nástrojem do blízkého západního Bavorska, kde se ujal podnikavý člověk jménem Hans Sachs. Původně to byl ladič dveřních zvonků, ovšem později z reklamních důvodů se nechal přejmenovat na Hanse Saxofona a založil si dílnu na výrobu těchto zvukorohů.
3: Pokud je mi známo, pane Velebný, tak po hraběti Thun von Taxisovi byl pojmenován pouze dostihový příkop na Velké Pardubické.
4: To je svatá pravda, ovšem má to hlubší souvislost. Však se o tom také Jára Cimrman zmiňuje. Saxofony později vyhrávali během dostihů v Taxisově příkopu. Hudebníci stáli po krk ve vodě a proto byly jejich nástroje opatřeny vaserklapkami.
3: No, já se nechci hádat, pane kolego, ale saxofony přece žádné vaserklapky nemají.
4: No, s vámi těžká řeč. Vy si taky asi zřejmě myslíte, že nejstarší saxofon je altsaxofon.
3: No, tak já myslím, že nic neskazím, když vám poděkuji za rozhovor, pane kolego. Co říct si na závěr tohoto hudebně zdravotního semináře, vážení přátelé? Snad jen tolik, že pole Cimrmanovy působnosti v jazzu je tak široké, že se nám ho zatím nepodařilo zvorat. Málo kdo ku příkladu ví, že Cimrman vypracoval ojedinělý velkolepý projekt nejvyšší jazzové školy. Měla stát v Praze na Petříně. Pane Velebný, proč se vlastně ten projekt neuskutečnil?
5: No, Cimrman zjistil, že v jazzové hudbě se stejně vůbec nikdo nevyzná, tak to potom nechal přežádat na bludiště.
3: No tak já bych vás ještě poprosil, kdybyste byl tak laskav a nakonec zahrál a zaspíval poslední skladbu z Cimrmanova cyklu Tělesná schránka, a sice Traumatologický valčík, Dárkový hrudní koš. Vážení přátelé.
6: Moment, já bych si ráda něco ověřila. Tohleto, jo? Jste dělal na mě?
3: Tohleto.
6: Jo.
3: No na koho jinýho?
6: Jste na mě mávnul.
3: Já jsem mávnul, abyste jako šlán, rozumíte?
6: Svou těžce odpočatou rukou jste pohnul kvůli mě?
3: No a co?
6: No vidíte, a zlí jazykové tvrdili, že byste pro mě nehnul ani prstem.
3: To byli tedy skutečně zlí, neinteligentní, ošklivý, patrně hovězí jazykové, protože já bych pro vás, kolegyně, hnul prstem kdykoliv.
6: No tak mně teď nejde o vaše končetiny, mně jde o vaši hlavu.
3: Tak hlavou bych hejbal dost nerad, pan se trošku bolí za krkem.
6: No tak to klidně můžete zůstat štajf.
3: Fajn.
6: Já bych potřebovala poradit.
3: Jo, tak to jste tady správně. Já radím velmi rád a velmi dobře.
6: Ano.
3: Tak co pak, doma něco neklape?
6: Ale to už jsme vyřešili. Nosíme dřeváky. Víte? Ale já mám sestřenici a ta má syna.
3: Jo.
6: A ten syn chodí do sedmičky, víte, a je to velice chytrý kluk, jenomže má víc talentů. Takže my vlastně nevíme, co s ním až vyjde z JDŠku.
3: Chápu.
6: V tom jsem právě potřebovala poradit.
3: Chápu, no to já bych poradil rád, jenomže to takhle z luftu nejde, víte, to by tady musel být, musel bych se s ním promluvit.
6: Já jsem si právě dovolila ho přivést, víte.
3: No, to jste ho měla přivést sebou, rozumíte?
6: Já jsem ho přivedla.
3: No to jste měla právě.
6: No ne, já jsem ho přivedla sem.
3: Jo, vy ho tady máte.
6: Aha,
3: no tak pardon, já jsem špatně slyšel.
6: Jindřišku, pojď.
3: Tak to je on, jo?
6: Tak to je náš Jindříšek. Hezky se narovnej, Jindříšku, to je náš kluk.
3: Ahoj, Jindro. Jindra, viď?
6: Jindra, no.
3: Tak čím bys chtěl bejt?
7: Já nevím, naše se ještě nerozhodli.
3: Aha, no tak ono jde o ten základní impuls, víš, o ten základní směr. Jestli chceš bejt vědecký pracovník, nebo spíš vydělávat peníze, rozumíš?
6: No, já jsem si myslela, jestli byste ho nemohl vyzkoušet, kdybyste...
3: To je nápad dobrý, to bych mohl samozřejmě, to já ho vyzkouším samozřejmě v rámci svých možností.
6: Jistě,
3: tak nám řekni, Jindro, třeba, jak zní Pythagorova věta?
7: Součet čtverců nad přeponou se rovná čtverci nad odvěsnami. Součet čtverců nad odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou, ale to jsme ještě nebrali.
6: Ještě nebrali
3: přepony a odvěsny, už má ánu, už má trošku ánu. A jaká je to věta?
7: To jsme ještě nebrali, nebo ta Pythagorova?
3: No tak třeba ta Pythagorova tedy.
7: Rozvitá,
3: správně. No a umíš, Jindřichu, třeba nějakou básničku recitovat?
7: Jan Neruda, dědova mísa, v kamnech praská, děde každou chvíli své zvadlé ruce zahřívá, kolo vrčí, syn si prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá.
3: No, tak to stačí.
6: My to umíme celý.
3: Já vím, a ono to je dlouhý, rozumíte, to stačí úplně, já to taky dál neznám, víte? No, a teď nám řekni třeba, jaká je, nebo která je tedy nejvyšší hora v Československu?
7: Gerlachovský štít.
3: Jo. No a jak ti to jde v tělocviku?
6: No, Jindřišku, nedělej takhle, nestyď se a ukáž.
3: No, ať ukáže něco, samozřejmě, aby...
6: Tak hezky, tak.
3: Dobrý. Ovšem, tohle, to se mu bude hodit, až se ožení. Víte, po vejflatě.
6: Že kluk sebou umí mrsknout.
3: To je fakt, ano.
6: Já bych ti, Jindřišku, přinesla ten kufr.
3: Kufr?
6: Mám tady kufr, víte?
3: To je hodná teta, viď? A snaživá, koukám. Hele, když jsme tady sami, čím bys chtěl být, doopravdy?
7: Provazolescem,
3: a to je výborný nápad.
7: Mně to tak moc nejde.
3: Nejde? Počkej, já tady viděl někde špagát, tadyhle, pojď, zkus, jestli by ti to šlo. Já ti povím hned, ti budu takhle...
8: No poslouchej, to je, no na začátečníka to je výborný na tvůj věk. To je na vysokou provazolezeckou tohle přímo. To je výborný.
6: Jindřiškovi hračky, víte?
8: Takhle, já myslel původně, že má se cenice květinářství, víte? A ona balanc.
6: Balanc, ano.
8: Jo, to mám rád tohle. Vaya con Dios, no. To mám rád. Ale to nemusíš dělat všechno sám. Máme tady orchestr, pane kapelníku Krepsi.
6: No, to bylo...
8: Výborně.
6: Ano, tak. Máme.
8: A co to bylo? Kouzlo. Pozor, moment, já se podívám.
6: Pozor.
8: Je to prázdný? Čarovat. Je to prázdný, ano.
6: Je to prázdný, naprosto, ano. Budete koukat.
8: No tohle, no. Hele, to bylo
6: tam
8: prázdný.
6: Je to. Je tam textil. A to budete koukat, co toho tam je. No, hlejte. To je vidět. No.
8: A hezky si kluk hraje, poslouchejte.
6: Víte, no. Up, up, up, up, up, up.
8: To máte v rodině, poslouchejte.
6: Víte to? To je teď pět. Pět je jich. No hlejte, teď čtyři, jo. Teď po dvou, jo. Jo. Tak, no. A teď, a teď. No. Tak. No. No. Děkuji. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Já jsem tohleto jednou zkoušela, to je těžký. To je velice těžký.
8: Ono to chtělo možná zkusit víckrát, víte?
6: Jo, to je možná.
8: Teda poslouchejte, kluk je zručný.
6: No. No. Na to, jak je chytrej, tak je poměrně i zručný. To jo, to jo.

0: Tak Jiříšku, počkej na mě vzadu, jo? Počkej na mě vzadu. Hezky, tak
1: tady co... Tady jsi šikovnej chlapec, ano.
0: Tak co myslíte, co by jako měl jít študovat? Jako na co by měl jít?
1: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
0: Ale...
1: Jak jsem tak viděl. Tak podívejte, on umí kotrmelce. No. On ovládá balans, on chodí po laně. No. On umí čarovat, jo. On umí žonglovat. Jo. Na ekonomii.
2: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ti něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. To je domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No. Pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potuček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potuček, písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Je člověk domů, je to tam slyší. Ježiši, když se to tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, jak to tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se samých oblíká. Nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitomče, nepodívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje sportky, blbý. Jak to tady může vypadat, potom jaká ta doma sousedy, když mě nepomůže, ani trošku, ty nem

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, ke kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mína, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.
2: Tak já se zase vrátím zpátky do toho Brna. Protože já, když jsem začal studovat jamu, tak vlastně už od třetího ročníku, co od třetího, to už definitivně, ale od prvního ročníku jsem začal spolupracovat s brněnským divadlem Husa na provázku. K tomu došlo tak kuriozním způsobem. My jsme za sebou měli ročníkovou prověrku, to se jmenovalo Český rok, od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou němou roli psa. Já jsem nenáviděl celý svět a za mnou přišla Nitrová z třetího ročníku a říká: ahoj, chceš hrát Huse? Říkám: seš blbá už nebo co? Teď jsem dohrál psa. A on říká: blbej seš ty, běž na chodbu, tam je režisér Pospíšil, on ti to všechno vysvětlí. A já jsem šel na chodbu a tam stál takový malý člověk s brejličkama fousatej, takhle si ty fousy trhal a byl furt takový nervní celý. A když mě uviděl, tak říká: hele, to jsi ty, co hrál toho psa, viď? Říkám: dejte mě pokoj s tím psem, prosím vás, tak jsem hrál psa, to je toho. V životě nikdo nehrál psa, nebo co? Počkej, uklidni se, jsi geniální čoveče. Já jsem ještě nevěděl v té době, jak Zdeněk umí chválit, já jsem myslel, že přijdou spolužáci a všecko praskne. A on pokračoval pořád dál: chceš hrát u nás v divadle? Já jsem říkal: už mě něco naznačovala Nitrová, co je to za divadlo? Do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám: jo, no tak u toho chci bejt. Tak jsme si plácli. No já jsem netušil, že si plácáme na dalších 20 roků, protože v té chvíli, když ten Zdeněk mě to nabízel, to nevypadalo ani, že nějaké divadlo vznikne, natož aby do 10 let bylo nejslavnější v Evropě. A přesto musím říct, že plus minus 3 roky došlo k tomu, co ten Zdeněk předpovídal, a my jsme projeli 30 zemí a mně to připadá do dneška naprosto neuvěřitelné a jako sen, protože k tomu došlo jenom díky umanutosti těch tří režisérů. Zdeňka Pospíšila, Evy Thalské, Petra Scherhaufera. Ti na nás chtěli maximum. Chtěli, aby jsme žonglovali, aby jsme stepovali, aby jsme tančili, aby jsme hráli na nástroje, mluvili cizími jazyky, zpívali, ale my jsme je nenáviděli, dneska jsme jim vděční, protože jsme pochopili, že se to všecko zúročí. Ten Zdeněk, ten byl nejumanutější ze všech. To byl rapel k pohledání, protože s ním zkoušet to bylo neskutečné. My jsme se kolikrát i porvali, ale vždycky v zájmu věci. On měl obrovský nápad a dokázal se nadchnout pro všecko tak intenzivně, ale on vyžadoval, aby se všichni nadchli. On, když říkám, že byl fanatikem divadla a života, tak se mu to tak snoubilo, že on třeba, řeknu příklad, se nadchnul pro jachting. Jachtaři jsou mlčenliví lidi, nic moc neřeknou, ale Zdeněk naopak. Rozumíš, tam je stěžeň a teď od toho stěžně je napnutá plachta a do toho duje ten vítr a teď ty pluješ po tom moři, to je nádherný pocit, rozumíš? Jedeš sám, všude kolem tebe jenom vlnky a prázdno a nikde nikdo a do tebe duje ten vítr a teď ty vpluješ do takový ohromný oranžovo-červený koule, to je slunce, ty vole, a teď tam seš, jo? To je nádherný pocit, rozumíš? Z tebe to vyzařuje ty paprsky a připadáš si, ne, ty si nepřipadáš, ty seš pán světa a podíváš se na druhý břeh a tam jdou holky, nádherný, jedna vedle druhý nahoře, bez pochopitelně, teď ty je naložíš a oni plujou s tebou, potom moři a potom oceán a najednou připlujete na pustý ostrov a tam jste sami a ty holky kolem tebe skáčou a dělají ti tam první, poslední. To je sport, ten jachting, co? Takhle on nás vždycky dostal. A na tom krásný bylo to, že on to za 14 dní opustil, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. Taky jsme přišli jednou do divadla a on říká: hoši, uděláme inscenaci o klášteře Shaolin, kde vychovávají mistry japonského bojového umění. Jsme říkali: no, tak to je výborný. Tak jsme se nadchli a on říká: ha, jenomže budeme ráno vstávat ve 4 hodiny, budeme cvičit karatistický kliky. Kdo nevstane ve 4 hodiny, není karatista. Ráno jsme vstávali, ve 4 hodiny skákali jsme na ruce, tady nám tvrdly mozoly, přišli jsme do divadla, on už tam čekal u zdi, říkal: to je nádherná stěna, co? Říkali: nádherná, no, kdo ji neprorazí, toho nepřijmu. Tak jsme to do toho prali takhle, až jsme se probourali do druhé místnosti a on nás přijal a byla to nádherná inscenace. A jako vždy i tady zůstal následovník, ale jenom jeden. Tentokrát to byl profesor doktor Miloš Štědroň, profesor na Filozofické fakultě v Brně, autor 99% veškeré hudby na provázku, autor symfonických básní, symfonií, oper, znalec Janáčka, obrovský znalec Janáčka, který do dneška vstává ráno ve 4 hodiny, cvičí ty karatistický kliky a tady už nemá mozoly, ale velbloudí hrby. V New Yorku přednáší studentům na univerzitě Vojanáčkovi a oni ho pozorujou a potom už to jeden ten Američan nevydrží, přihlásí se, excuse me, what is it, Mr. Professor? To vy nevíte? Říká Miloš s humorem jemu vlastním. My už v Evropě dávno neskládáme prstama na klavír, my do toho řežeme kotníkama. Ty Američani to jsou dospělí děti, oni všemu věří. Ten Miloš je v tom nechá. Vody jede pryč, za 3 měsíce se tam vrátí a oni, aby se profesorovi zavděčili, tak tam řežou do toho klavíru. Bom, bom, bom, bom. A zapisujou to do not. A Miloš chodí a říká, very good, very nice, very important, yes, you, of course, number one. A tak vlastně pořád udržuje tu studenou válku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil pana profesora doktora Miloše Štědroně. Pane doktore, promiňte mi jednu všetečnou otázku. Mohu se zeptat, zdali je pravda to, co jsem tady před chvílí tvrdil, že vstáváte každé ráno ve 4 hodiny?
3: Tak teď už vstávám tak mezi 4. a 5.
2: Takže s věkem přece jenom maličký časový posun, ale v podstatě to pravda je. A já bych po vás chtěl, jestli byste mi doložil fakticky, jestli je pravda i to druhé, o čem jsem zde mluvil, a sice to, že každé ráno cvičíte karatistické kliky, aby vám stvrdly klouby, protože jinak byste nebyl karatista.
3: No, cvičím každé ráno, ale myslím si, že dokládat to nemusím, nebo myslí v tomto prostředí, já nevím, jestli je to vhodné.
2: Já si myslím, že to není nejvíc vhodné. Prosím, pane doktore.

0: Miloši, já už bych to teď nechal na tobě, ty si to teď zorganizuješ, jak budeš potřebovat, prosím.
1: Děkuji. Dámy a pánové, já si vám dovolím představit pana doktora Aleše Jurdu, hlavního producenta České televize Studio Ostrava. Dále pana doktora Stanislava Tesaře, ředitele Muzea české hudby v Praze. Pana inženýra Jana Svobodu, kandidáta věd, předsedu představenstva akciové společnosti Kapitol. Odborného asistenta magistra Aleše Záboje z divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění. A konečně pana medicíné univerze doktora Dalibora Leblocha, odborného lékaře z Bohunické nemocnice v Brně. Pánové, zaujměte své pozice.
0: Ano, skutečně, dámy a pánové, tito pánové v letech a funkcích jsou skutečně ti, kteří před 21 lety v divadle Na provázku působili jako první skutečná kapela v inscenaci Balada pro banditu. Je tomu tak. A když už tady jsme v tomto původním obsazení, tak si myslím, že by tady rozhodně neměla chybět ta, která spolu se mnou hrála ten krásný příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a Eržice. Tudíž představitelka Eržiky hrála ji neodolatelným způsobem Iva Bitová.

0: Tak, Ivuško, my jsme se neviděli už hodně dlouho. Ty jsi odešla z divadla Na provázku v roce 1986. Já v roce, kdy šestka se přehoupla v devítku. Jenom se vlastně převrátila. Já jsem odešel do Národního divadla, ty jsi se vydala do světa se svými housličkami a se svým hlasem a dobila si celou řadu úspěchů a
1: lavřínů. Ty taky.
0: Děkuji. Ale teď žiješ v Lelekovicích a dokonce prý tam pořádáš mezinárodní hudební festival, je to pravda?
1: No, jednou se nám to podařilo, ale zatím jenom jednou, možná někdy v budoucnu znovu.
0: No, ono se to určitě podaří, jenom bude potřeba chtít, oni kluci určitě zase rádi přijedou, no, až je pozveš. Já bych tě poprosil, zahrála bys něco z toho, co hraješ teď?
1: Zahraju.
0: Iva Bytová.

Když nám v Brně tenkrát před těmi 21 lety hlavou vrtal ten příběh o Nikolovi Šohajovi loupežníkovi a jeho lásce k Ržice, tak jsme nebyli sami. Ten příběh hlodal v hlavách ještě jiných lidí v Brně. Já jsem strašně rád, že právě oni přijali dnes pozvání sem do Lucerny. Ti lidé se totiž jmenují Hanka a Petr Ulrichovi.

0: představovat netřeba. Já o vás toho vím strašně moc, Hanko, Petře. Byl jsem u vašich začátků, je to už moc let, pamatuju si vaše Big Beatové začátky, pro ty, kteří to nevědí, skupina Vulkán, skupina Atlantis. Vím, že jste se potom úplně oddali lidové písničce a zůstáváte jí věrni do dneška. Jenom jedno nevím. Jak je to možný, že zrovna když nás v Divadle na provázku napadl příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a nazvali jsme ho Balada pro banditu, vy jste natočili svého Nikolu Šuhaje Loupežníka, Petře?
1: Jirku, já to nevím, ale já si myslím, že to bylo fajn, protože vznikly dvě zajímavé věci, dvě zajímavé inscenace a my se k ním oba vlastně pořád vracíme.
0: To si myslím, tak já jsem rád, že jsi mi na to takhle odpověděl, ale přece jenom mi to úplně nedá. Kdo byl dřív?
1: Mám pocit, že tehdy jsme Nikolu Šuhaje Loupežníka, my jsme to mělo přímo tady tenhle ten název, natočili o něco dřív. Vy jste nás zase teďka předběhli s nahrávkou Balady. My toho Nikolu budeme vydávat asi až příští rok.
0: Takže je to 50-50. Dobře, tak jsem se dozvěděl odpověď a teď už nezbývá nic jiného, než poprosit Hanku, aby zaspívala, protože to ona teda umí. Ani pojď.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Anka Luriková. No, já se vrátím zpátky k té debatě, nemyslím si, že to jenom tak ošidíme. Mně se ty písničky samozřejmě líbily moc. Jak ty vaše, tak ty naše. Ale přece jenom musím to říct. Já jsem měl takový sen, mám ho do dneška. Chtěl jsem si vždycky s váma zaspívat aspoň jednu tu písničku z toho vašeho Nikoli Šuhaje, konkurenčního loupežníka.
2: A to?
1: No, to jak jsme se domluvili, no, ty Červánky.
2: A už jsme u toho.
1: Až jednou Červánky potkáte mamíčku, až jednou Červánky potkáte mamíčku, zkažte, že nepřijdu po lesním chodníčku, zkažte, že

0: Petr Ulrich, skupina Javory.
1: Mám takový pocit, přímo intenzivní, že se mě dneska večer plní sny. Není to špatný pocit, protože sny by se občas mohly plnit. Já jsem znal jednoho člověka, který dokázal sny obracet ve skutečnost,

jen tak, jako by se nic nedělo. Tím člověkem byl jeden z mých největších kamarádů, silák, gladiátor, lamželezo, Franta Kocourek. Franta Kocourek už bohužel mezi náma není. Jeho životní teorie byla furt ve střehu a já pevně věřím, že i teď je ve střehu a že to všecko sleduje a že jednou všechny ty špumprnágle, které jsme tady rozjeli, budeme moct ještě pořádně roztočit. Já jsem ho znal ze spousty jeho siláckých vystoupení, kdy dokázal ohnout železnou tyč jako vrbovej proutek nebo překousnout 5 korun a že to je měna. Nebo přetrhnout balíček karet. Přes něho přejelo auto, roztahovali ho párem koní na 2 strany. Ale mnohem víc jsme se poznali, když jsme se potkali v tom velkém brněnském divadle. My, kteří jsme studovali herectví, jsme tam dělali štěky. Já už jsem o tom mluvil. A on, který s herectvím de facto neměl nic společného, tam už měl roli a hned v Shakespeareovi. A hned v Shakespeareově dramatu Romeo a Julie. A hned tam měl 2 věty v tom Shakespeareovi. Ta první věta byla Bacha, kapuletí do. A ta druhá, ešivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou doglocny, že se z toho nikdy nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěp a protože měl velkou sílu, tak ten oštěp přeletěl přes celou šířku toho jeviště a zabodl se do ucha mému spolužáku Horáčkovi a ten kvůli tomu nešel na vojnu. A nakonec byli šťastní oba, protože Horáček dostal modrou knížku a Franta byl rád, že se Horáček uzdravil. Franta odjel na půlroční turné po Evropě a to nebylo jen takhle jaký turné, tam s ním vystupovali hvězdy jako Petr Ustinov, Muriel Matije a mnozí další. A Franta sám se tam jmenoval uměleckým jménem Boris Tiger a měl na plakátech napsán reklamní slogan, že ho odkojila lední medvědice, že ho našli na plovoucí ledové křev ledovém oceánu. A tak se stalo, že přijeli do Cel Amze, rakouského vysokohorského střediska a ti místní občané přišli a říkali, poslyšte, pane Tiger, když vy jste takovej odkojenej tou lední medvědicí, že byste se nám nevykoupal v našem horském jezeře. Tam se ještě nikdo nikdy nevykoupal, tam je nejstudenější voda na světě. A Franta řekl, warum nicht. A potom už to jenom popisoval, říkal, já jsem ti tam člověče hopnul do tyho, tam ti byla studená ta voda, to zasyčelo, já jsem ti tuhnul, naštěstí ti mě to ještě vykymácelo na chvilku nad hladinu, já jsem jenom beznadějně 2x hepnul, hep, hep, oni viděli, že je se mnou amen, tak mě vytáhli ven, řvali bravo, házeli na mě 100 šilinkový bankovky, ty vole, já jsem to nemohl sbírat, já jsem byl úplně tuhý. Tak takovýhle neuvěřitelnosti vymýšlel Franta Kocourek, s ním se člověk opravdu nenudil. My jsme cestovali s provázkem po světě, bydleli jsme s Frantou vždycky na nejsexuálnějším pokoji 325. Ten pokoj byl opředen tolika historkama, že už sám jsem tomu věřil, že se to tam skutečně stalo, ale nebylo to nepříjemné tomu věřit. Vedle nás často ubytovávali 2 naše kamarády, Bobřík a Čichač se jmenovali a ti od něho hrozně zkusili, protože Franta se, jak měl tu teorii furt ve střehu, dokázal naprogramovat každý 2 minuty, bušil těm 2 na stěnu. To se dalo vydržet tak 10x, 15x, ale do rána to nevydržel nikdo. A oni ráno šíleli a připravovali pomstu a Franta šel po Římse okna, nakouknul k ním a přišel a říká, oni mají na mě nachystaný kýbl plný vody. Říkám, co budeš dělat? Vydrž tady. A šel vedle a zaťukal jim na dveře a řekl, hoši, otevřte tady Franta Kocourku, já se vám jdu omluvit. A oni otevřeli dveře a chrstli tam tu vodu, ale ne na Frantu, na režisera Scherhofera, který ho tam Franta postavil a oni si rok nezahráli. Já se chvilku u těch 2 zdržím, Bobřík a Čichač. Oni byli vynikající nákupčí, musíte si uvědomit, v jaké době my jsme to tenkrát venku byli. To byl rok 73 a my jsme vyjeli na západ. Že jo? Ono už se často zapomíná, co tady bylo a tam nebylo a co tady nebylo a tam naopak bylo. Já to vidím jako dneska, jak jsme tam v těch šustákách a ty kulichy na hlavě. Jo. Jsme tam chodili po těch supermarketech a oni tam měli mídlofa. To pro nás byly hrozný pecky, že jo? A tyhle 2, no to byli nákupčí, ty vždycky věděli přesně, kde co stojí, vždycky nás oblbli, jednou v Holandsku oblbli sebe. Oni místo, aby si kupovali pivo nebo limonádu, tak aby ušetřili, koupili si citronový sirup. Přišli do hotelu, krásná lahev, na tom citron, z toho to kapalo, orosená šťávička, oni z vodovodu napustili vodu, nalili do toho tu citronovou šťávu, zamíchali, napili se a bubliny jim šly z nosu, z uší, z očí, vode všad, až to byl prostředek na umývání nádobí.
Vy se smějete, tleskáte, jenomže vzpomeňte si, co my jsme tady měli. Tady byla taková ta umaflexová flaška s tím camperlíkem, to se odstřihlo, že jo? To už jste nikdy nenašli. A bylo to bez příchutě. Co pak my jsme věděli, že to má citronovou příchuť? Nebo mandarinkovou, teď nám to nikdo neřekl. Nebo ten čichač, ten jednou v Anglii vyjel výtahem do třetího poschodí, to bylo v pořádku. Tam on vyjet chtěl, ale tam se mu neotevřely dveře a to už v pořádku nebylo. A on byl vždycky takovej průraznej typ, tak on začal hned anglicky, help. Hej, čichač, otevřte. Angličani, kde jste? Tady zabouchli dveře. Angličani, help. Vrník, už mě tady dochází vzduch. Tak co je? Angličani. No dlouho takhle vykřikoval, než mu se zadu někdo poklepal na rameno, on zjistil, že dveře se otevírají i na druhé straně. No tak takhle jsme byli blbí, no. Já si myslím, že když sáhnete do svých vzpomínek, taky tam něco takového najdete. Já se vrátím zpátky k Frantovi. On jednou seděl v divadle na jedné tragédii a dlouho se nic nedělo. Lidi už pospávali a už pomalu poklimbávali a byla nuda a to nesnášel Franta. Nudu nesnášel. A tak když byla ta nuda v nejvyšším možném bodě, tak Franta do toho stichlého sálu, do toho publika zvolal: je tady někde doktor? A tam se ozvalo: ano, tady. Doktore, ti hrajo, co? Já bych o Frantovi mohl vyprávět do nekonečna, protože ty příběhy s Frantou, skutečně těch je nekonečná řada. Ale... Frantíku, já jsem přesvědčený, že to všecko pořád sleduješ, že seš furt ve střehu. A protože jsou od tým přesvědčený, tak jsem poprosil špicového brněnského skladatela Miloška Štědroňovýho, aby ti složil špicový song, který ti přijdou zaspívat špicový kocoři z Práglu, chceš-li konkrétně Bambini di Praga. Pod taktovkou špicovýho dirigenta pana Kulínskýho. Tady jsou, Frantíku.

Oltec, Altstadt, Staré Brno. Prígl, Brněnská přehrada, Provázek, Divadlo na provázku, Štatl z německého Die Stadt, neboli město, Pisec, Pisárky, jedna z brněnských čtvrtí. Rivec, neboli Riviera, jedno z rekreačních center Brňanů, potom Krautec, neboli Krautmarkt, zelený trh, tam si holky můžete koupit zeleninu, kdybyste někdy navštívili Brno, a Fusec, to je fotbal, s tím jsme Frantou nikdy se bavili. A teď mu to dejte ještě jednou a naplno.

0: bambini di Praga. E io devo forse rimanere che mi sono dato.
1: Františku, já pevně věřím, že se ti to líbilo a že jsi byl, doufám, spokojený.

0: Teď mám takovou milou povinnost přerušit tento krásný večer skutečností neméně krásnou, a sice takovou malou slavností.
1: Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem tady v tomhle sále ve velkém sále Lucerny zažil jedný z nejhezčích okamžiků svého muzikantského života. Musím říct, že to, že se vystupuje před nabitou Lucernou, je nádherný pocit. Věřte mi to. O to více to přeju Miroslavovi Donutilovi. A dnes jsem tady proto, abych za firmu Multisonic předal dvě platinové desky za neuvěřitelných 120 tisíc prodaných nosičů projektu Pořád se něco děje a Furt ve střehu. O to radši předávám, protože nemám rád Miroslava Donutila jenom jako komštíře, ale také jako člověka a kamaráda. Mirku, gratuluju.

0: Děkuji vám. Děkuji i Karlu Wagnerovi, který v té době, kdy jsme se do toho projektu pustili, našel odvahu a ty dvě desky se mnou natočil, protože tenkrát nikdo nemohl tušit, co z toho vyjde. A děkuji vám, že jste o ně projevili zájem, protože bez toho zájmu bychom se tady dnes večer nemohli sejít. Děkuji vám mockrát.
1: Nedávno jsem byl přítomen křtu nové desky pana Donutila, a sice desky z Balady pro banditu, a moc se mě ty písničky líbily, tak myslím, že by nebylo od věci, kdyby nám na závěr tady jednu vystřihl.
0: Já vám neumím odmítnout a vystřihnu ji, jenom aby potom nevystřihli tu písničku.

0: Naše divadlo je na Václavském náměstí, to víme my a vy také samozřejmě. Často tedy máme možnost pozorovat život na tomto náměstí a proto to říkám, je co pozorovat. Vytěžili jsme z toho několik situací, jednu si dovolíme připomenout. Pošlete sem zadrženou, pojďte paní. Pojďte rychleji. Klid, paní, nekřičte. Dneska se budu vyptávat já. Vy jste tady v krátké době u nás po čtvrtý, že jo?
1: Ano, jsi po čtvrté, bratko můj ljubezný.
0: Nechte si tituly.
1: Pako velko boždý, již po čtvrté, vy jste, že ještě nikdy se vám nehádala z ruky.
0: To je taky zbytečný, víte.
1: Klid, ukažte mi tu ručku malučku.
0: No tak prosím.
1: Půjte, tlapa. Tato čára se mi velmi nelíbě krátka.
0: No snad neumřu.
1: To ne, ale šary vary, co to vidím, asi vám někdo ukradne pedle.
0: Hejte, nechte si to. Nechte si vaše nesmysly, Novákova. Jmenujete se Novákova?
1: Novákova, tento týden Novákova.
0: No. Tak Novákova, chlapci s oddělení si s vámi nevědí rady, tak dneska bychom to probrali tak nějak spolu komplexně, ano.
1: Komplexně tedy.
0: Ale než se podíváme do protokolu, který strá minule v roztržitosti skoro podepsala, tak bych si potřeboval ověřit nějaký novinky o vaší rodině. Kolik máte dětí?
1: Oj, to...
0: Já vám pomůžu, hodně, že jo?
1: Hodně, no.
0: Těžko bychom to asi přesně spočítali.
1: Děku.
0: Nezahálela jste v mládí ve vašem pojízdném rodinném domku?
1: Touha přišla.
0: Touha přišla, jo. Někdy dvakrát denně, co?
1: I osmkrát.
0: Jo. A cože tolikrát?
1: Nebylo co dělat, ještě nevysílala televizní stanice Nova.
0: Aha. Takže jste si dělali bingo sami.
1: Jo.
0: Ale zavřenej synek jenom jeden.
1: Jenom jeden, ostatní jsou na svobodě, užívaj se o mnesí.
0: Ano. A to nám právě dělá veliký starosti. Potřebovali bychom je dostat zase tam, kam patří.
1: A za rok nebo za dva začí.
0: Ne, pokud možno hned bychom je tam potřebovali dostat, hned. Takže uděláme takovou dohodu, Nováková. Já vám povím něco nového o vašem Ferkovi, který, jak známo, jedinej sedí a vy budete zpívat o těch, který s nám potulují.
1: Já zpívám všecku víkend.
0: Ano, spolehal jsem na vás, ano.
1: Spolu...
0: No jistě, spolupracujeme úspěšně už léta. Krycí jméno?
1: Divá Bára.
0: Tak Nováková, vašemu Ferkovi snížili trest ze 3 let na 1 rok.
1: Ale pašel Ferku.
0: Úžasně si polepšil. Víte, co mu pomohlo? Kamarádil se s Bachařem. Opravdu si rozumějí ve dne, v noci, spolu jak dvě hrdličky, radost pohledě. Pořád se držej za ruce nebo za něco. Hned prej, jak Ferka pustí, hned prej bude svatba.
1: Sobáš?
0: No, to vám bude slušet. A voholte se jako dneska, to vám taky sluší. Tak teď vy, Nováková, kde najdeme ty ostatní?
1: Tak jeden je v Žilíně, ostatní jsou na Slovensku.
0: Jo. A co tam dělají?
1: Brousí nožíky, asi se něco chystá.
0: Nechte si to, tam je všechno v klidu. Nebo vás zavřeme pro šíření poplašných zpráv. Doma nemáte žádného vejlubka?
1: Jenom jedno vejlubko, ale to je analfabet.
0: Jak to analfabet? Je po vás?
1: Ale ne, ale už má 17 roku a ještě není v invalidním duchu. Chodí do práce.
0: Chodí do práce.
1: Fuj, no analfabet, jeho táta, to je to samé.
0: Jak to? Taky chodí do
1: ale
0: práce?
1: Fuj, to ne, to musí uživit rodinu. Ale chodí do ulic, jak vidí, že někde někomu něco přebývá, tak to přinese domů, že dám to většinou.
0: Aha, takže na vašeho pana manžela bych se vlastně měl taky podívat.
1: A teď vy znáte mého analfabeta z televize.
0: Nespomínám si, teda v televizi jsem viděl v poslední době několik nových analfabetů,
1: ale... Musíte ho znát z televizního pořadu, hledáme nové talenty.
0: Ne, to jsem neviděl.
1: Soutěžili jsme v davovém zpěvu. Erotický písně.
0: Jo, vy taky.
1: Hlavně.
0: Jo, tak to jsem moc šťastný, že jsem to neviděl. A o čem jste zpívali?
1: Nakonec o ničem, protože komise nám vyškrtla základní slovo, takže nebylo o čem.
0: Aha, a jaké to bylo slovo?
1: Puj, no to neřeknu, jsem slušná osoba. No pak jsem u soutěže.
0: No to nejste, to ne.
1: Ale že jste to vy, bratko můj, ljubezný, tak vám ho nakreslím.
0: Hejte, Nováku! Nechte si laskavě vaši nástěnou geometrii. Proč vám to slovo vyškrtli?
1: Protože soutěžící tak tajně nazývali přece kdykoliv. Tak dost,
0: Nováku, a to stačí. Nedělejte ze mě blbce, i když jsem policista, začínám tušit, o jaké slovo asi jde.
1: A takže to tu vás na oddělení taky máte?
0: To víte, že máme. A bohužel ne jednu. Tak Nováková, k tomu protokolu. Tak vytrváte na tom, že jste byla na Václavském náměstí pouze na houbách?
1: A nejvíc houby rostou za koně takovýhle vaškové.
0: Jaký vaškové?
1: Matlavky takovýhle.
0: Prosím vás, neblbněte, Nováková, nebudem se bavit o houbách. V zabaveném košíku jste neměl houby, tam jste ukrýval 38 peněženek.
1: Peněženek, no, protože houby nerostou, jelikož je sucho.
0: To je pravda, je sucho, ano.
1: Sucho jako v roce 47.
0: Možná větší.
1: Řekněte vy mě, bratku, můj lůbec. Pomůže nám opět sovětský svaz.
0: No tak na to bych nespoléhal. Nováková, sovětský svaz je sám na suchu, víte, kromě toho se rozpadl.
1: Komplexně
0: se rozpadl.
1: A co tomu říká Vladimír Ilič Lenin?
0: A co by tomu říkal Lenin? Jste spadla z višně, ne? Ty nedávno mrtvej.
1: Ale fuj, že vy nás učili, že jde smrtelný.
0: Ale snad, buví, co vás učili, si pletete. To vám asi říkali, že jeho dílo je nesmrtelný.
1: Jo, dílo.
0: Dílo, no. Vidím, že jste ho četla. No.
1: Tak vláda už to má za sebou.
0: Cože, co tady pobuřujete? Vláda je stabilní. Vláďa Ilič to má za sebou.
1: Vláďa Ilič to má za sebou, kde taky není nejlíp sovětský zase rozpad. Kde mír zimně bude v táboře.
0: No jo, nemám strach, vy si něco najdete. Hlavně se vyhněte Václavskému náměstí. No. Tak znova Nováková. Vy trváte na tom, že jste byla na Václavském náměstí na houbách a při té příležitosti, světe div se, jste z ničeho nic našla 38
1: peněženek. 38
0: peněženek
1: jste si, že na mě už bylo...
0: Počkejte, klid, no tak to přeháníte! Nováková, sklidněte se, podívejte se, nechte to! Nováková, tady vám upad mikrofon z toho! Nováková, tohle si skovejte na festival etnických skupin, ještě si popovídáme! Kde jste ty peněženky hledala?
1: Na zemi.
0: Na zemi? My máme určitá svědectví, že jste vytahovala peněženky lidem z kapes.
1: Jo, a co jsem asi tak měla dělat, když na zemi nebyli?
0: Ještě jo, ženská.
1: Řekla jsem si, Mario, co není na zemi, bude ve vzduchu. A co není ve vzduchu, bude hod v kapsách.
0: Jo, a jak tomu ty lidi přijdou, že jste jim vytahovala peněženky přímo z kapes?
1: Neměli se mi ples do cesty, ksindl německý turistický. To oni za Václavem pošlapali pod houby, že houby nerostou. To oni vykoupili všechnu pekerovku, že malí děti teď nemají co
0: kvídat. Nestáčejte řeči nám, to je zbytečný. To znamená, že kdybych já šel kolem vás, tak mě taky vyčarujete peněženku?
1: To by nestálo, za to vím, kolik budete měsíc.
0: Nebuďte drzá, nechte si vaše hodnocení.
1: Chudák, malá.
0: Co jste s těmi penězi zamýšlela?
1: Chtěla se přispět na nové uniformy, no, aby naši strážci pořádku nebyli eset bubaci. Ale byli fešáci, pěkné modré uniformy, červené lampasy, čepičky, třásničky, šavličky, čížmičky, naleštěné jako na Pražském hradě, když vítali páka velkobožného pana knížete Schwarzenberga a děkovali mu za to, že opět u nás nezavedl robotu.
0: Tak a máme ji. Urazila šlechtu. Ven, babo, budeš si sednout.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
2: A jaké poprvé v létě zažijete vy?
4: Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete?
6: Chápu, děvenko, chápu.
5: To je veliký a... abych řekla tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
6: 38 let, děvenko,
5: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
6: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
5: Prosím vás.
6: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
5: chodí tedy pozdě domů.
6: Ale moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
5: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
6: Ale moutelík se nehrdlí, děvenko.
5: Ne.
6: Kde pak, kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, dobře, Pěnkava, dobře, ten...
5: Ano, ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana.
6: 38.
5: Váš manžel vás nebije.
6: Nebije.
5: Nehrdlí se.
6: Nehrdlí, kde pak?
5: Nepije.
6: Počkat, to já nevím.
5: Jak to, že to nevíte?
6: No, když on Moutelík,
5: no.
6: Když on Moutelík před 38 lety,
5: no,
6: odešel z domu a ještě se nevrátil.

0: Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem moc rád, že vás přišlo tolik. Prosím vás, je tady Mirek dneska? Nějaký Mirek. Sedí tu Mirek? To je Mirek, vy jste Mirek, jo? Tady je Mirek, jo, to možná vy ostatní nevíte. Mirek má vždycky výsadní postavení na všech představeních. Tomu nevěříte? To je, uvěříte. Mirek má možnost nosit mi sem pivo. Takže, Mirku, já vás poprosím na bar a přineste mi pivo, jo? Tak, než to Mirek přinese, možná informace pro Mirka, tak jsme v Plzni, ne? Tak, Bernarda. Díky, dobrý, to je bez skleničky. Mirku, zdržuješ celý představení zbyteč. Já si to otevřu, dobrý. Zase do tolika akcí se nepouštěj. Díky, Mirku. Tak já vím, že většina z vás mě třeba zná, ale mě třeba doma někdo neznal, nebo... No, my se to neznáme asi ani tady, ale možná, že víte, že já čím dál tím míň moderuju různé věci, jo? Všimli jste si, jo? Čím dál tím míň, jo? No, my se doma nesmějeme. Jo, no, já vím vám, cizí neštěstí, to je radosti, no, v Plzni, no jo. No, no nic, jestli pak víte proč já jako moderátor mám čím dál tím míň práce, než jsem míň měl předtím? Ne. Všechno moderuje Mareš. Ale takhle zase, aby jsme si jakoby udělali obrázek. On fakt moderuje úplně všechno. On moderuje otvírání obchodáku, zavírání obchodáku, otvírání silnic, otvírání dálnic, otvírá uzavírky, uzavírek dálnic, otvírá sjezdy, otvírá všechno, otvírá jednotný zemědělský družstva, kdyby byly. On dělá fakt všechno takhle, aby jsme si rozuměli. On je výborný, jo. Ale my ostatní nemáme co žrát. A já jsem si právě říkal, nebudeš zrovna ten, co chodí po světě a žehrá na to, že někdo je lepší, že někdo má víc těch kšeftů, že někdo se víc někde protlačil, že někoho mají víc rádi. Budeš naopak ten, kdo se podívá. A podívá se, jestli někde nenajde něco volného. A tak jsem se tak podíval a skutečně jsem vám našel, jak říkáme my podnikatelé, díru na trhu. Jo? Našel jsem skutečně věc, kterou Mareš nedělá. A to jsou pohřby. Ne, vy se možná smějete, ale i pohřeb se dá odmoderovat vtipně, vkusně, jo? I z pohřbu se můžete vrátit nadšená, nadržená, prostě šťastná, vysmátá a řeknete si doma, už aby zase někdo umřel, aby byla prdel. Jo? To se všechno dá, když to má dobrýho moderátora. Jo? A já právě takhle, jak taky různě jezdím, a teď nakonec třeba i doma to uvidíte na tom DVDčku, tak vlastně ukazuju, jak já bych moderoval takovej pohřeb. A vy třeba i tady si můžete vybrat, já nevím, tady vidíte, že už jako vám moc nevydrží, a objednáte si tohleto všechno, aby to měl pěkný, jo? Tak mu objednáte tuhletu záležitost. Vy se možná usmíváte, ale skutečně už je jedna reálná objednávka. Zatím se to tady ještě nezrealizovalo, protože ten člověk bohužel zatím žije. Ale věřte tomu, že až k tomu dojde, tak to bude velký. Já k tomu, abych vám ukázal, jak takový pohřeb bych moderoval, já potřebuji jednu drobnost. Potřebuji tamhle pána v tom, jestli můžete vy tam, co tam sedíte, výborně, děkuju, pojďte takhle, vemte to s kratkou. Jo? Tak toho potřebuji k tomu, abych vám ukázal, jak bych moderoval pohřeb. Potlesk pro pána. Dobrý večer. Já vás teď poprosím, abyste mi do ucha pošeptal vaše příjmení. Pojďte klidně blíž, nebojte se, dobrý, stop, zase tak blízko. No, dobrý. Abyste mi pošeptal vaše příjmení a to všechno proto, abych já ho potom neřekl, jo, do kamery. Já vám slibuju, že to opravdu neřeknu a právě proto potřebuju to příjmení znát.
1: Schillinga.
0: Fakt? Strašný, no to nevadí, už to nikdy neříkejte, ale Já vám teď vysvětlím, proč. Já to samozřejmě dodržím, neřeknu to. Jedná se o to, že pán tady bude jaksi hrát toho mrtvýho. A bylo by třeba, nevím, představte si, že se jmenuje, jo, představte si, on se tak nemenuje, že se jmenuje třeba Novák, jo, a já bych tady řekl Novák, aby to bylo trapný. On tam je prostě s dívkou a ta už by řekla, on mi ho tam už pohřbil a už mě třeba i zapáchá, jo, rozumíte? Jo, jo, bylo by to prostě nepříjemné. A proto já právě chci vědět, jak on se jmenoval, i když to bylo divný. No, proto jsem chtěl právě vědět, jak on se jmenoval, abych já zvolil jiné takové univerzální, neutrální příjmení, aby vlastně nedošlo tady k nějakému faux pas, jo? Jo, aby zkrátka to bylo všechno OK, jo? Jo, aby to bylo všechno ready. Takže já vám pro dnešní večer vymyslím takové neutrální příjmení, které nikoho neurazí. A dnešní večer třeba můžete být pan Mršina, jo? Tak a vaším jediným úkolem je si tady lehnout, nohy sem, hlavu tam a hrajete mrtvolu. Nic víc po vás nechci. Zalehnout? Tak já mám pro vás takovou podložku, abyste se neválel v té špíně, ale dobrý, dobrý. Nevadí, když to nechcete. Ono, ne, teď už, ono máte stejně recht, protože jestli tahle tak vám patří, já to vidím, že vy až zatřepete, ta vás hodí do příkopu, jo. Takže stejně si pak nevyberete, je to poučení pro vás ostatní, protože jakmile už nemůžete, oni vás položí, kam napadne je, ne vás. Tak, ale vy máte tu možnost teď ještě, jo, lehnout, jak je vám to příjemný. Já jenom vidím, že, jenom drobnost samozřejmě, aby to jaksi mělo tu určitou autenticitu. Zapalte si to. Tak, než si to Mršina tady zapalí, než si to tady udělá pěkný, tak já vám vysvětlím, jak to vlastně bude probíhat celý, jo? Vy si samozřejmě představte, že to je velký, zhruba tak, jako kdyby to dělal Mareš. To znamená, jde to v neděli ve 20 hodin přímým přenosem na Nově. Takhle ve 20 to píšou v novinách, jde to normálně 20.15, jak jsme zvyklí, jo? Ale je to napřímo, prostě live to je. Vy se podle toho chovejte, třeba vy, když tady budete takhle zobat, jo, tak to všichni, já vám jenom řeknu, uvidí to celý národ, jo? To oni vždycky říkají, jo, uvidí to celý národ, možná vám teď prozradím jednu věc, tak uvidí to jenom ty, co si to zapnou, jo? Jo? Ale oni vždycky říkají, dívá se na to celý národ, jo? Chovejte se prostě tak, jak byste chtěli, aby vás viděli ty vaši sousedi. Jak jsem říkal, jde to celý přímým přenosem, to znamená, bude to velký. Vy už se teď podle toho chovejte, už se připravte na to, že půjdeme za malou chvíli přímým přenosem do éteru. Jo, já samozřejmě takhle, abyste věděli, jako Leoš, mám taky ty kartičky, aby to skutečně mělo určitou atmosféru, takže soustřeďte se a za chvíli jdeme do vysílání.
2: Můžu? Takže pauza pomalu končí, prosím nás, připravte se, 3, 2, 1.
0: Hezký dobrý večer, dámy a pánové, doma u televizních obrazovek, ale i tady u nás, naší nádherné obřední síni, jsem rád, že právě tolik si našlo cestu sem a že tolik vás si zaplo naší televizní stanici. Všechny vás vítám na pohřbu, kterém jsme se sešli právě tady. Dámy a pánové, pojďme si ještě na začátek udělat několik pěkných záběrů pro naše kamery, je to strašně důležité. Pojďme všichni ruce nahoru, úplně všichni ruce nahoru a pojďte se mnou. Mršina je ex! Mršina je ex! Mršina je ex! Mršina je ex! Sledujete Extraktor! Pořad, ve kterém se rozloučíme se zde duchem nepřítomným panem Mršinou. Co snad zbývá říct, no tak několik slov o zemřelém. Pan Mršina byl krásný, chytrý, vtipný a neskutečně úžasný člověk. A to říkal mi přesto, že jsem ho vůbec neznal. Co nám však zůstává otázkou, a to je ten důvod, proč jsme se tady sešli a proč vy jste si nás doma zapli, je otázka, jakým způsobem my se s panem Mršinou rozloučíme. Bude pohřben do země? Nebo bude snad zpopelněn? Nebo dokonce mumifikován? Tak o tom rozhodnete vy svými hlasy. Hlasujte na 906-000-666, posílejte SMSky ve tvaru pohřeb, mezera červy, to pokud chcete, aby šel Mršina do země, nebo pohřeb, mezera hus, to pokud chcete, aby byl spopelněn, a nebo pohřeb, mezera Tutanchamon, To pokud chcete, aby byl mumifikován. SMSky tohoto tvaru posílejte na výše uvedené telefonní číslo. Cena jedné SMSky je 99 korun bez DPH. Já vás všechny ujišťuji, že celkový výtěžek z této akce bude kompletně celý po odečtení samozřejmě nutných nákladů věnován nadaci Člověk v plísni. A jak to dopadne? Tak jak jsem říkal, to máte v rukou jen a jen vy doma u televizních obrazovek, ale i tady v našem sále. Hlasujte a chcete-li vědět, jak to dopadne, zůstaňte s námi i po přestávce.
2: Miloši, výborný, vydrž v tomhle tempu, vydrž, výborný, žízeň asi nemáš, v pohodě, tak za chvíli jdeme na to, jo? 3. Tak bacha, už jdeme do... 3, 2, 1.
0: Vítejte zpět, sledujete Extraktor, pořad, ve kterém jsme rozloučíme s panem Mršinou. A já už tu mám výsledky. Ne, děkuju, paní notářko, už nemusíte chodit, v pořádku. Tak, no, je to zajímavé, ale možná, než vám přečtu výsledky, pojďme si říct několik technických údajů. Tak v naší akci hlasovalo 25 tisíc lidí, to při ceně jedné SMSky 99 korun bez DPH je hezká sumička, ale jen tak pokryje můj honorář. Takže člověk ještě nějakou chvíli zůstane v plísni. Pojďme se teď už podívat na to, co nás všechny zajímá, pojďme si teď říct, jak to dopadlo. Já už to... asi nebudu déle napínat, ostatně Mršina sama je napnutá k prasknutí. Takže pojďme si rovnou říct, pane Mršino, půjdete do kytek! Dámy a pánové, sledovali jste Extraktor, pořad, ve kterém jsme se dnes večer rozloučili s panem Mršinou. Já se na vás těším opět příští týden na naší televizi, přímém přenosu v neděli ve 20 hodin a věřte, je se na co dívat. Rozloučíme se s paní Tuhou. Hezký večer, spějte sladce, vzpomínáme!
3: To peníze, tak teď si už něco vyděláváte taky, že jo?
4: Jo.
3: Hospodaříte si s tím sám?
4: No, tak dá se říct, že pár lidí mi nad tím jako hledí, ale já ani nějak moc je nevyužívám ty peníze.
3: Jak to?
4: Protože nemám proč. Bydlím doma, že jo.
3: Živí vás rodinu, tak byste to měl dávat rodičům.
4: Tak, akorát si kupuju trošku větší dárky, třeba jako Vánocu nebo to, no, ale zatím nic jako nevyžadují, jako nějak přispívat.
3: A co za dárky si jako kupujete?
4: Já sobě?
3: No.
4: Já si nekupuju dárky.
3: Ne, tak vy kupujete jako rodině dárky.
4: No samozřejmě. Ne?
3: Aha, čili ty peníze si schováte a na Vánoce obdarujete takhle?
4: Tak já nevím, tak zatím jsem zažil jenom jedny takovýhle Vánoce. Aha.
3: Tak jedny to jde takhle.
4: No.
3: Jo, a co jste koupil za dárky?
4: Já už si nepamatuju.
3: Jo, tak to nebyly moc velký, ale... No tak, už to jsou velký dárky, hele. No. Tak mamince třeba?
4: Mamince, myslím nějakou, ona má ráda takový keramický věci, jak jsem jí koupil něco takového, nebo má ráda starožitnosti, jak asi nějakou sošku, co
3: asi
4: ona
3: nějakou zbírá. Sošku.
4: Já už jako, si fakt nepamatuju.
3: Jako jistý to není, jo?
4: Jistý to není, no, já nevím, fakt aha. Si nepamatuju.
3: A tátovi?
4: A nějak, nějaký holení, nebo?
3: Holiny, jo.
4: Holení.
3: Jo, holení.
4: No.
3: Jo, no a další velký dárek?
4: Já nevím, co vy pokládáte za velký dárek, ale pro mě
3: tak
4: jako
3: to je
4: skromního
3: jedno,
4: kluka...
3: Já teď vím, co vy pokládáte za velký dárek.
4: Já jsem to hlavně dával z lásky, rozumíte?
3: Ne. Že byste dal holení z nenávisti, si nemyslím. Ale jste říkal, že když tak ty peníze použijete také na Vánoce, že dáte větší dárky. Čili máme holení u maminky. U maminky nevíte, ale bylo to vlastně něco keramického. No a sourozence máte?
4: Mám 20-letýho bráchu Honzu a pak mladšího Pavlíka.
3: No, 8. Tak co Pavlíkovi jste koupil?
4: Já jsem mu koupil míč fotbalový.
3: Míč.
4: Ale
3: novej? Novej?
4: Dobrej a novej.
3: A druhýmu bráchovi?
4: Druhým bráchovi, víte, že si nepamatuju, já snad jsem mu přispěl na mobil nebo něco takového, už takový, jako nevím. No. On je taky skromný jako já.
5: Jeníku. Bude za 5 minut 7.
6: No a co?
5: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
6: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
5: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, Já nevím, jak bych ti to řekla.
6: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád taneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chce ten Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
5: Ano, totiž ne.
6: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
5: Ale to on právě chce.
6: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht...
5: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
6: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
5: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
6: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi stanečník, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
5: V tangu.
6: No
5: v tangu,
6: tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
5: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
6: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Vždyť jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
5: Ano.
6: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
5: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
6: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
5: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
6: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
5: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
6: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
5: Je. No schválně, proč? Co myslíš?
6: Aby nás otravoval.
5: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco červánky nových dnů?
6: To je nějaká básnička nebo co?
5: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
6: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
5: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
6: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
5: No, i mě. Mě taky.
6: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
5: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
6: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
7: Dobrý den.
6: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
7: No a jaký na to máte názor?
6: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
7: Někdo začíná nový život třeba v 50.
6: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
7: Tandem? Jaký tandem?
5: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
7: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
6: No, No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
8: Jeseníky show. Smířil jsem se s tím, že další vylety strávím ve svojich jetých teniskách. Sice též od ťamanů, ale mám už jich třetí rok a furt služa dobře. Ve středu, asi, měli po další tůře po okolí celkem dost a kandidovali na titul Bezďacka buta roku 2005. Pravil jsem partii, že s vyletami končím, bo přece mě pojedu dom bosky. No, dni letěli, jak by kdo si spalil kalendář, tak ani nevím, který den přijeli jakési dvě nové robky. Priznáme od Leoša, že by v nedělu? Ni, spíš v úterý. Karla a Dana. Jedna byla celkem šikovna, taká mladší kopia Brožové. Barbina jak cip. Akurát jak otevřela pištisko, hned jsem se vzpomněl na strika, který robil statu na šachtě a mluvil tak, že se aj foter jsem tam styděl. Druhá mluvila celkem rozumně, ale ta zase jak ten strik vypadala. Tuž jsem se zařekl, že s nimi nic. A vlastně jsem se ještě oficiálně nerozešel ze Zdenku. Tuž co? Ledva přijeli, hned začali jedna přes druhu dřistať o čímsik, co prihybe celým národem. Tuž já jsem to moc neposlouchal, bo se mnou právě hýbali ty knedle se zelím, co byly na oběd. A tak jsem robil, že mě to nezajímá. Pri jakésik reality show. Tuž co si jsem o tým čítal, ale jak si moc mě to neoslovilo. Co jsem mě přečítal, to mi pověděli ty dvě. Pri tamten s tamtu, tamta s tým, ten šáha na tu, ten na teho. No moc jsem se v tým nevyznal, bo jsem před odjezdem viděl jenom pár minut, jak jsem přepínal na zprávy. Na obuch bylo vidět, že tým žiju, bo o těch soutěžících mluvili tak, jak o svojich kamošách. Páru lidí z partie se též přiznalo, že to sleduju. Však čemu ní? No a nás paru, co na to nečumia, a tak se v těch Hanzách a Kačkách a Sašách a Silvách nevyznali, jsme přemýšleli nahlas, čemu do takých capín ľudia lezu. Tuž, jasné, že pro chech taky. Akurát jsme se nemohli zhodnout, jestli se dá na ty kamery po paru dňách zvyknout. Polovička tvrdila, že v žádném případě, prý by byli furt ve střehu, a nerobili by nic, za co by se doma museli pluvnout před zrcadlem do ksichtu. Druhá půlka zastvrdila, že časem se zvykneš na všecko, a i na hřeby v nohách. Debatovali jsme dlouho, jak poslanci na ČT2. Furt jsme po sobě pořvávali, až kdo si dotáhnul kameru, a prý, že nás nahraje a uvidíme. Partia se toho chytla, alespoň jakasi sranda, a tež už měli trochu v palách, a nakonec na stole leželo 5 kamer. Tomáš, ten náš macher na komputery, měl tu nejmenší. Chvilku jsem nevěřil, že to je kamera, bo to bylo velké jak plaskula ruma. Ten pajtaž musí mít vždycky to nejmodernější, co existuje. Se divím, že mu to ta jeho doma toleruje. Druhá a třetí byly stejné, bo Kamil se vždycky kupuje to samé, co Patrik. Nevím, jestli nemá vlastní názor, anebo se závistí. Čtvrtá byla od Jeníka. Sice dost obitá a divně vrčela, ale podle něho normálně nahrává. Tuž co? Pátá byla Leošova zasloužila kamera, co už roky táhá na všechny akcie. Ale nikdy nám nic z toho natáčení neukázal. Bo raz zapomeně kazetu, druhý raz nabít bateriu, po třetí točí s backlightem a podobné hlupoty. No, a jeho podezříváme, že to je jenom umělohmotná maketa z bazáru. Samozvaní režiséři rozestavěli a spustili kamery a jenom tak půl hoďky jsme dřistali o všeckým a ničím. Všetci seděli jak pošeratici a snažili se mluvit slušně. Sem tam aj kdosik použil cizí slovo, aby vypadal, jak by meškal v knihovni. No, banda cipu. Potom jsme to střídavo napíchali do bedni, krom Leoša, bo mu došla baterka. A přes hodinu na to s přetáčaním čučeli. Nikdo furt nechápal, co je také zabavné na té reality show. Tuž, jasné, půl hoďka je málo. Ale ty kazety tež nie sú nekonečné. A štab za stenu nemáme. Aspoň jsme doufali. Tomáš potom navrhnul takovou chujovinu, že při jeho kamera má taký režim, že se sama po určité době zapne na pár minut a natáča. Potom se sama vypne a zas dokola. Jeníkovi se to moc nepozdávalo, bo ten jeho zázrak to asi neuměl. Potom on navrhnul, že bude kolem nás nenapadně chodit a natáčať zajímavé akcie. Jak už jsme měli dost upité, přišlo nám to jako fajný nápad. Baby se odskočily přeleštit pisky a my jsme trochu poklidili stůl, bo při tým předchozím sledování to vypadalo jak na smeťáku. Tomáš furt lítal kolem těch kamer, machal rukami jak mladá vrana, ať se ho nevšímáme, a tak jsme začali debatovat. Některým už to moc nešlo, bo víno a gořálka je víno a gořálka. Dana se dokonca strčila cigaro do špičky. Tuž to mi řekněte, která rozumná roba se bere takú capinu na hory. Tomáš vyřvával, že mu to ještě nefachčí. Tuž jsme otevřeli další

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Bez prše se zamykať. Ještě, že ten jeho bebech tak vrčí. A kamarád s kladívkem, který by to spravil, je tak daleko. No v pátek před odjezdem nás šoknul Tomáš. Tuž to je vůl. To mi řekněte, kdo jiný by tahal na hory, tak i ten placatý komputer s kompletní vybavu. Pyšný jak bez ruky na hajzlu, se nás všecky sezval do zasedačky a do notebooka slavnostně vložil CDčko, na kterém bylo fixem napísané Jeseníky show. Toho vado. Ten gist. Ten pajtaž z nás zrobil notory, ožralce, co lezu po čtyřech, hňupy, co zadrhávají, furt dokola opakují jedno slovo, no bandu ichtylu na vyletě. Tež nechápu, jak se jeník dostal babám do té kupelky. A ten Leoš na hajzlu mě bude asi dlouho strašit. Jediné plus celého CDčka bylo, že jsme měli důkaz, že Karel chrape. A to, že ten gauč poblul tež on. Tomáš ale zapomněl, že Karel je nelečený cholerik. Bo se potom divil, čemu mu Karel místo poděkování to CDčko rozdupal. Ale hlupý není. Bo na Karlův hlasitý dotaz, jestli má kopiu, krutil hlavu jak v zadní řadě na tenise. Ale je tež možné, že mu v tým pomohla Karlova ruka zamotaná do jeho trika a nohy 10 cm na dlážku.

Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práček, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta se...

0: Na případně na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodový kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle pošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já pám, já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přesně, on pá, četři scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň, bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo, ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí oběh, když mi mě narazí na tuhle tu stěnu, pojádám, to neplatí a on pá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda, máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. On pá, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ústí, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama hůb a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pán, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pán, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pán, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pán, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělá snad šedej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurni. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku, teď každá rada byla drahá. Teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menšík vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menšík se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se podráželo v tý jeho bejčiší a já jen tak špitnul, povídám. Hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl tři krávy, já pám, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano. Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat, stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film, o slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte, menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Tak přátelé, v tuto chvíli hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je...
2: To moje vlastní zuby.
1: Tohle to je vlastní?
2: No jistě, a nejsou tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, jsou velký.
1: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
2: Ano.
1: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si na límeček.
2: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
1: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu.
2: A to jí řeknu.
1: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
2: Sex.
1: Ne. Je to s, ano to ano.
2: Myslím, že budeme rozbírat kámasutu.
1: Nebudeme rozbírat.
2: Jsem se na to připravoval.
1: Nebudeme rozbírat.
2: Normální úchol. Víte, paní se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
1: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s...
2: Svatba.
1: Ne, svatba ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp...
2: Sp? Spirit?
1: Ne, není to spiritus.
2: Spiritus.
1: Ani spopelnění. Je to spo...
2: Spolek, přátel, že?
1: Sport.
2: Sport.
1: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
2: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcípal?
1: Dávej si pozor na ty slova.
2: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, než ho vykopali, vzniklo Zakopané.
1: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
2: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To jo. Je nebezpečný sport.
1: Tak to asi
2: 4 roky jsem dělal Shaolin.
1: A co, ano. Zlomená ruka nebo něco?
2: Ne, první kolo, stál jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
1: Třeba no. Šachy jsou sport.
2: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
1: Ano.
2: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní, ujeli domácímu borci jakýmusi arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, kterými se opíral o šachovnici a vypíchnul si v oko vo vlastního pindíka. Nebo vo střelce. Teď nevím.
1: Prosím vás.
2: Vo věžku těžko.
1: Sport je velice záslužná a dobrá věc pro zdraví. Vemte si například ping-pong.
2: Ping-pong, to je nebezpečná věc.
1: Ano, běžíš, tak třísku si zadrhneš.
2: Horší věci se stávají. Na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong. To je pro blbý, pane mladý. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento vzápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom s tenisákem na tenise, rozsák dal smeč, já to chytnul do huby.
1: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěnej. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
2: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, no? Ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte dneska možnost vyhrát sladkou odměnu.
1: Ale.
2: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
1: Prosím tě. Co? Já to vím, který sport si dělal.
2: No tak hádejte, ne.
1: Skok do zdi.
2: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
1: Jo, tohle myslíš.
2: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě na 50 metrů na běžící cíl.
1: Nedělej si z toho srandu, nebudou ti to věřit.
2: Já jsem střílel za Lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali u nás v oddíle dokonce Vilém Tell. Pak jsem s kamarádem dělal takový číslo. Jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů, no. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dle. Jabko jako jabko.
1: No. Musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Vilém Tell.
2: Ano.
1: Vy, kdo víte, kdo to byl Vilém Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá Tele, kam to střílíš?
2: Ne, Tele, Viléme Tele, kam to střílíš?
1: Hinku.
2: Hinku, no, Jarmila na mě volali, ne?
1: Ano, to volali, ale Jarmilo, na tebe volali až ve sprchách, vole. Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
2: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
1: Ano.
2: Při lukostřelecké mistrovství světa, bylo to v Mogulsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas Ej Ajartul.
1: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
2: Kuzbas Ej Ajartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přijítele na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davletbaj v Jurtučučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
1: Zase jedna důležitá věc.
2: Ano?
1: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
2: A víte, jak skončil ten chudák ten Davletbaj? Virtučučím, teďka v Tibetu zpívá v chrámek ty vejšky.
1: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
2: Takhle nízko. Ale...
1: Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu. Ano. Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
2: To je nebezpečný sport, přátelé.
1: Ježíš, ale jestliže neumím plavat, tak ano. Nelezu do hloubky. Ano.
2: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
1: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba turistika.
2: To je nebezpečný sport.
1: Ježišmarja.
2: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
1: Ale dávej si pozor, co říkáš, ano?
2: Ano.
1: Nikdy mi neříkali kamzík.
2: Vám vždycky říkali králíček, ano.
1: Ano, protože jsem takový hebký.
2: Ne, takový rychlý, říkali holky.
1: Hele, mně je to jedno.
2: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
1: Ať je potvím, tak no. Dobře, není žádný bezpečný sport.
2: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
1: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika,
2: ano.
1: Což jste tady vy prakticky všichni.
2: Ano, intelektuálně silnější část publika to určitě lépe pochopí. Ano.
1: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
2: Po? Jako po akci? Ne.
1: Poe?
2: Poe, Alan Edgar Poe.
1: Téma je poezie.
2: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. 20 stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Kde bižony? Sudy?
1: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
2: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
1: Ty jsi někdy recitoval?
2: No jistě, já jsem vítěz festivalu vybroušeného slova.
1: Upřímně, on to nebyl festival vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
2: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
1: No, to se nedá nic dělat.
2: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
1: Tak... Ale to no. Se hodí.
2: To se hodí.
1: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
2: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
1: Co to?
2: V mých básničkách zvířátka chcípají.
1: Prosím tě.
2: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
1: Alois, to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
2: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
1: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem. No.
2: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
1: No jistě zbytek musíte vrátit. No,
2: odevzdat,
1: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil a oni řekli, pane mladý, že jste to vy. Ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
2: Ano, 16 ráka můžeme. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
1: No?
2: Třeba tahle je pěkná, Kanárek, ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
1: Ježišmarie.
2: Já jsem jí psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
1: Ano, na operaci slepého střeva,
2: to nebylo slepý střev.
1: Bylo to slepý střev.
2: Bylo to slepý střev. Tak, jedem. Je to velmi vážná, dojemná, smutná básně, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Hoďte na tu paní dejku tam.
1: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
2: Jste manželé, že jo?
1: Jak jsi přišel, teď to jsou manželé.
2: No pán si nevšímá, to je moje starý.
1: Víš co, básničku si slíbil.
2: Slíbil básničku. No. Kanárek. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára, kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel, ke všemu jsem čapla černý kašel a zarděnky. Co?
1: Cože?
2: Cože?
1: To je všechno.
2: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici, zarděnky. Ještě k tomu černý kašel.
1: Takhle se dělají
2: no,
1: verše.
2: No jistě, tomu se říká poezie všedního dne.
1: Tohle je poezie velmi nevšedního
2: dne. To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá. V tom
1: tvým vzorem je Volker?
2: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá.
1: To ti u týdla musel se hodně nadřít. Nadřel. Tam byl s celou rodinou, ne? I bratranec Fernet přijel. Sestřenice Zelená taky se zúčastnila.
2: Tahle básnička je taky pěkná o zvířatkách. Měl krteček do meček, rošláp mu ho chlapeček. Blbeček.
1: To nejde. Ti lidé chtěli kvalitní básně.
2: Já jsem dokonce vydal sbírku básnickou. Ministerstvo školství mi vydalo, to je pro děti předškolního věku. To je taková výchovná poezie.
1: Tobě vyšla sbírka?
2: Ta básnická sbírka, kterou jsem vydal s ministerstvem školství, se jmenuje Elektrický proud přítel člověka. Nevěděla holčička, že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
1: No to je výborný.
2: No, aby děti věděli, že nemáš stát, kam nemáj. Jsem teď připravil druhý díl. Plyn, přítel člověka. Nevěděl mladý vojáček.
1: Vojáček.
2: Že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
1: Ne.
2: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
1: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejš, víte.
2: Tak to bude dobrý.
1: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
2: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
1: Nic mě neupadlo.
2: Ne to,
1: to já takhle recituji.
2: Jo, takhle.
1: Používám výrazové prostředky. Recitoval v Kamenném divadle.
2: Výrazové prostředky? Ano. Proč se tomu říká výrazové?
1: No, oni mě po půl roce vyrazili.
2: Výrazové.
1: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
2: Čistícíma. Ano. No, nevadí. Ano. Prosím, pane mistr Proper.
1: Žena je košile,
2: kuž bobo, tvoj.
1: Jenž včera byla nová, zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strh jsem trolej, hned mě stlouk mocně proud elektrický.
2: No jo, no.
1: Děkuji.
2: Vynucenej potles s poklonou.
1: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
2: A víte,
1: děkuji.
2: Že to je na vás ještě vidět?
1: Co pak?
2: Jak vám ten proud namlátil.
1: No, tak.
2: Hlavně v obličejové části ksichtu.
1: No, tak.
2: Ne, to je jedno. Taky zkusím ty výrazové prostředky.
1: Co to je tohleto?
2: To je to karate.
1: Ano, tak to sem netahej. Ne. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
2: Prožívat.
1: Rozumíš?
2: Ano.
1: Soustřed se? Jseš soustředěný?
2: Ano, jsem.
1: Poezie. To je váška. Která se vznáší nad modrou tůní.
2: Ano, váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
1: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson nad modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak. To je ono, to je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
2: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
1: Ano. Tak dobře, no tak ne, už se do toho vžil, no.
2: Básnička je to o lásce.
1: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
2: Mně se rozjíždějí nožičky.
1: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
2: To není ještě básnička, to je pravda.
1: Jo, takhle. No tak Heidi k básničce.
2: Vypadám jako Hašek v bráně.
1: Tak jeď.
2: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
1: Co je, jak to zapomněl?
2: Ne, tak stojím, tak jsem dostal křeč do mozku.
1: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale nemám to rád, no.
2: Na lavice v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
1: Teď se omluv.
2: Proč?
1: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
2: To je hezká básnička.
1: Já ti říkám, omluv
2: se. Tahle je taky pěkná. Moje milá Andula, od pití je odulá.
1: Já tě varuju.
2: Kdybych do ní pích, poteče z ní pivo. Aah!
1: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
2: Proč ne?
1: Protože nemáš ten cit k tomu.
2: Cit nemám,
1: ty
2: jo.
1: Ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
2: S rytmem.
1: Vůbec ne, to nejde prostě.
2: Ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
1: Ale špatný.
2: Teď to kupujou lidi.
1: Ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
2: No, to je jediný případ, ale no, dobrý slogan.
1: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domnění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
2: No, co na toho špatného? A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím Mladý Boleslavy. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
1: To jenom nepochopili, to byl nepochopili dobrý ten slogan.
2: Jo.
1: Tam to nepochopili.
2: No tak ho řekněte, ať věděj, no.
1: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
2: A už jsme jeli. To je na té úrovni, jak jsem byl ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
1: No. Kerej?
2: Nejlepší pedigree pal je z masa koček, který žerou výskac.
1: To bylo smutný.
2: No, jsem to potom opravil, dělal jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigree pal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere výskac. Chcete mi taky zdravý, žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
1: No.
3: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
4: Haló, to jsi ty?
5: Ej, to jsem já.
4: Jsi doma?
5: Ej, čo je?
4: Tak jako?
5: A to vidíš stále rovnako. A ty čo?
4: Já? No nič. Čo robíš?
5: Já zaváram.
4: Zaváraš?
5: Ej, a ty? Tiež zaváraš?
4: Nie. Já nezaváram, len si tak sedím, nudím se.
5: A?
4: Ty se tiež nudíš?
5: Nie, já zavárám.
4: Zaváraš?
5: Mhm.
4: Že se ti to chce?
5: No čo mám robiť? Nudím se, tak zavárám.
4: Čo?
5: Zaváram.
4: A nekrič, počujem.
5: Tak čo sa pýtaš?
4: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
5: Ja? A prečo?
4: No tak, zo zvedavosti.
5: Aha. A inak čo nového?
4: Nič. No čo si robil včera?
5: Včera, počkaj, čo som to včera... Ja aj zaváral som.
4: Čo?
5: Zaváral som!
4: A nekrič, počujem, čo si zaváral, sa ťa pýtam.
5: Aha, neviem. Myslím, že čerešne, alebo slivky.
4: Aha.
5: A ty?
4: Ja? Ja som nezaváral.
5: Nie?
4: Nie.
5: A čo si robil?
4: Kedy?
5: Včera.
4: Včera?
5: Včera.
4: Čo som robil?
5: Hej.
4: Prečo?
5: No len tak.
4: Aha, počkaj, včera. Ja už viem. Bol som v kine.
5: V kine?
4: Uh-huh.
5: V akom kine?
4: Normálno.
5: Hej?
4: Aha.
5: A čo som to chcel? Čo hrali?
4: Neviem.
5: A je to dobré?
4: Dá sa to vidieť.
5: Aha. Ešte to hrajú?
4: Neviem.
5: A ako sa to volá?
4: Ne, to sa volá... Počkaj. To sa volá... Neviem.
5: Mm-hmm.
4: Pozri sa do novín.
5: Dobre.
4: Ty počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
5: A čoho?
4: A to práve neviem.
5: Aha, zabudol si, čo?
4: Áno.
5: No, tak si spomeň a počkaj.
4: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
5: Dobre. To si sa chcel opýtať?
4: Nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
5: Zaváram.
6: čo?
4: Zaváram.
6: Viem, ale čo?
4: Aj, počkaj, pozriem sa. Slivky.
6: Slivky? Slivky si zaváral včera.
4: Hej?
6: No?
4: Tak čerešne.
6: Čerešne? Nevrám. A koľko?
4: 4.
6: Len?
4: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
6: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
4: My dva, ja kde?
6: No, no v meste.
4: Počkaj, v meste. Ja, už viem, áno, už viem. To si bol ty.
6: No, a kam si išiel?
4: Ja do obchodu.
6: Do obchodu? A na čo?
4: No, to sú otázky, no nakupovať, nie?
6: A čo, uhlie?
4: Aké uhlie, teraz v lete?
6: No nie, tak čo si išiel nakupovať?
4: Ja už neviem, ale nemali to.
6: Nič nedostať.
4: Nič.
6: A kto to bola tá, čo si s ňou išiel?
4: Jeden známy.
6: To bol muž? Uh-huh. Čo je on?
4: On je inžinier, vieš?
6: Od vás, pod niekoho?
4: Uh-huh.
6: Uh-huh. A ten druhý?
4: To bola jeho manželka.
6: On je ženatý?
4: No.
6: A odkedy?
4: Odjak živa.
6: A s ňou?
4: S ňou.
6: To som nevedel.
4: Ty ho poznáš?
6: Nie.
4: Tak on je od nás z podniku, vieš?
6: Inžinier?
4: Ako vieš?
6: No tak to hneď vieš.
4: Aha.
6: Ty, nie je on Žid?
4: Ten inžinier?
6: Nie. Nie? A prečo?
4: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
6: Ale tak, nevyzerá.
4: Aha.
6: A ten, čo sa pri ňom pristavil?
4: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
6: Inžinier?
4: A kde inžinier, no, redaktor.
6: Od vás poďme.
4: Ale tak od novín, redaktor.
6: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
4: Ty ho poznáš?
6: Nie. To je jeho brat, čo?
4: Koho?
6: No toho inžiniera.
4: Hej, uh-huh. Nehovor.
6: Ty nie je on Žid?
4: Ten inžinier?
6: Nie. A tak to viem, ale ten jeho brat.
4: Ja, no tak to možno. No.
6: To som si mohol myslieť. Ty. Počúva, ale tá jeho žena, to je kúr.
4: Ale tak ona je rozvedená.
6: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A na čo robí?
4: Sedím doma, telefonujem.
6: Ty máš doma telefon?
4: Aha.
6: No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
4: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
6: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
4: Servus.

Že to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaný, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. Jo. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený oči, že jo, teď ten Cyrano jde pomalej k tím vratům, jo, za těma vratama. Tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i-a-a. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne. Jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo. A vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. A nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávě. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičejí tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá. Ale on takovej chudák nejednou šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, kásný, jo, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení takhle, viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí, to je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí, to je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviše, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?

0: Moje pomoc zemědělcům. Noviny čítám zřídka kdy, ale přesto jsem se v polovině prosince dověděl z denního tisku, že v New Yorku jsou stávky a v českých krajích je ještě polovina brambor na poli. Druhou zprávou jsem byl zneklidněn poněkud více a běžel jsem k rodičům prodiskutovat, cože se to vlastně děje. Ničeho se neboj, synku, řekl mi otec. Minou zimy nebudeme, máme ještě zásoby z Unary. To není svazácký postoj, oče, rozčil jsem se. Dobrá, my máme zásoby, díky tobě, křečku, ale co ostatní? Nebylo by lépe brambory vykopat a z vlastních zdrojů bohatství na stůl prostřít? To je nápad, jásal otec nad mou uvědomělostí. Jdi se přihlásit na Národní výbor, hlubče, a tam ti poradí, od kterého konce Čech máš začít brambory vybírat. A co ty, tatínku, nepůjdeš pomoci? Udal jsem strýčka, že vzal na byt albánského studenta, udám i tebe. Já své alibi mám, řekl otec, jedu na řípu. Ta také ještě je na poli, divil jsem se. Ne, ta ještě není zase ta, prohlásil otec. Druhý den jsem se šel ráno přihlásit na brigádu. Referent pro brigády v kanceláři číslo 6, soudruh Václav Tuba, kterého se mi podařilo v celkem krátké době vzbudit z tvrdého spánku s voláním padla, se na mě rozkřičel, že odvod branců je o patro výš, abych nerušil pracujícího, když přemýšlí a zmizel. Podložil si opět po tvář kopce agitačních letáků s nápisem po práci na brigádu, po brigádě do práce a usnul. Znovu jsem zakřičel padla a vyložil jsem referentovi, že se jdu přihlásit dobrovolně na práci do zemědělství. Soudruh Václav Tuba se několikrát štípl do tváře, pak vytáhl ze zásuvky rum, dlouze se napil a vyzval mě, abych mu to řekl ještě jednou. Opakoval jsem svoji žádost. Soudruh Tuba se rozplakal dojetím, vzal mě kolem ramen a svěřil se mi, že dobrovolníka nepamatuje od roku 1950. Náhle odskočil a zřejmě ke mně pojal nedůvěru, neboť se začal vyptávat, zda jsem něco neukradl, zda jsem nesesmilnil nebo nepožádal manželky soudruha svého o tu věc a neprchám před odpovědností. Až když jsem mu ukázal svazáckou legitimaci, uvěřil mi a poskytl instrukce. Cestu si musím uhradit sám, stravu si mám vzít vlastní, neboť zemědělec nemá na rozhazování a ubytování bude nejlepší ve stanu. To mě trošku zarazilo a podotkl jsem, že je prosinec. Pravda, vyštěkl referent. Postavíte si tedy iglu. Později jsem referentovi, který mě doprovodil na chodbu, poděkoval a ten si zašel pro prémie, že získal pracovní sílu. Do určeného družstva, které neslo název Poručíme větru dešti, jsem dorazil druhý den k večeru. Předseda družstva mě uvítal solí. Chléb nesehnal. Vyňal jsem tedy svůj. Ale to byla zřejmě chyba, protože v tom okamžiku se vrhli družstevníci na můj ruksak a porvali se o mé zásoby. Pak mě ještě chvíli šacovali a sebrali mi žvíkačku, kterou dali kolovat, neboť hospodařili od roku 1948 společně. Poprosil jsem předsedu, zda by mě neprovedl družstvem a neukázal dobytek. Dobytek jsme pobili, řekl předseda, abychom vyrovnali rozdíl mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Ale když budeš hodný, soudruhu, a budeš pěkně pracovat, ukážeme ti muzeum, kde máme vycpanou krávu a kulaka, který bránil. Předsedův synek Joza mě zavedl domů a ustlal mi lože z pytlů. Ráno jsem se probudil časně a chtěl jsem jít pracovat, ale dědeček, který poklízel ve světnici a vařil k snídani vodu, mi řekl, že předseda a družstevníci ještě nepřišli z hospody. Mám na ně počkat? Zeptal jsem se. Můžete, řekl dědeček a přisolil vodu. Ale asi půjdou spát. Proč? Vyzvídal jsem. Aby byli svěží, večer jdou do hospody. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu pracovat sám. Dědeček mě ochotně vyprovodil na pole. Zdálo se mi, že je to spíše lesík, ale dědeček mi vysvětlil, že letos nebyl čas na okopávání, protože se hodně manifestovalo. Obcházel jsem silné stromky a hledal brambory, které bych rád házel do připraveného koše. Skutečně jsem dva našel. Musím se přiznat, že jsem je i snědl, neboť teplá solená voda ráno mě příliš nezasytila. Pak jsem našel ještě tři. Chtěl jsem je také zhltnout, ale ovládl jsem se, neboť mi bylo jasné, že bych nepříznivě ovlivnil výnos hektaru a poškodil tak pilného družstevníka. Odpoledne mě našel na poli předseda. Když uviděl v koši tři brambory, velmi se podivil a ptal se, jestli jsem je skutečně vyorál, nebo jestli jsou z Prahy. Řekl jsem hrdě, že jsem je vyorál. Sláva, zaradoval se předseda, přeci se urodilo. Pak za brambory jeden rychle snědl a dva uschoval pod kazajku. Z jeho trhavé řeči jsem dále vyrozuměl, že mám zanechat práce a jít do vesnice připravit se na večerní besedu na téma agrese ve Vietnamu způsobila, že naše brambory jsou ještě v zemi. Beseda se konala, jako asi všechny přední akce, v hospodě. Na čelní stěně lokálu byla mapa obou polokoulí a na výčepu v nálevně byla cedulka s nápisem: Pivo se dnes podává až po Vietnamu a Američanům nenaléváme. Sál byl naplněn k prasknutí. Později jsem pochopil, proč. Po besedě se druhý den nikdy nepracovalo, protože diskuse se protáhla vždycky do rána. Přesně v 8 hodin pronesl předseda úvodní slovo, ve které mezi řečí připomněl, že v Jižní Koreji je bída, a ukazovátko přitlačoval na mapu v místech, kde leží Kongo. V tu chvíli všichni družstevníci vstali a zakřičeli: nikdy. Pak přišel hlavní referát, který přednesl soudruh tajemník. V politice se příliš nevyznám, ale přesto mě zarazilo, když tvrdil, že Vietnam leží v Austrálii a brojil proti Čanghajškovi, který útočí a útočí a pobíjí klokany. Přes tyto své rázné názory je nutno říci, že měl úspěch. Co chvíli se ozývaly výkřiky jako: pryč agresoři, ať je Jan Žižka, za vyšší výnosy, hamba a podobně. Tajemník ještě pronesl několik nesouvislých vět. Zdůraznil, že je dadaista a proto nikdy nechodí do kostela. Pak ukázal rychle několik míst na mapě a požádal nás, abychom mu dovolili ukončit referát slovy Jana z Husy. Dovolili jsme mu to a on zvolal: do roka a do dne zúčtujeme spolu. A začal tleskat. Sál se přidal, všichni vstali a zaspívali píseň Bohatá je úroda. Poté otevřel předseda diskuzi slovy: soudruzi, já myslím, že soudruh tajemník dal podněty a můžeme začít pomlouvat. Několik družstevníků se přihlásilo a rychle zdůraznilo, že jsou se vším manifestační. Traktorista obce požádal předsedu, aby dal hlasovat o tom, jestli se může čepovat pivo. Hlasování dopadlo jednomyslně. Diskuze tak dostala rychlejší spád. Několik občanů uzavřelo závazek, že nikdy nenavštíví Ameriku. Několikrát se ještě hlasovalo, ale nikdy jsem nepochopil, proč. Nejvíce na hlasování doplatil správce sýpky Sisel. V opilosti hlasoval proti a družstevníci ho málem pošlapali a vynadali mu oportunistů. V tom předseda zaklepal botou na stůl a zjednal si klid. Hmátl pod kazajku, vylovil dva brambory. Sálem to zašumělo a ozývaly se vzdechy. Brambory, zemáky, erteple. Předseda volal: soudruzi, na našem poli se urodilo, brigádník to našel. V tu ránu se všichni družstevníci vymrštili, opilci vystřízlivěli a všichni se vrhli na pole do brást. A já odjel s klidným vědomím, že jsem naučil zemědělce práci a své poslání jsem splnil.
1: Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více, v nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opřízt ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nich nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme, a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.
2: Napsal nám dopis náš kamarád ze Švýcarska.
3: No.
2: Už se tam narodil.
3: No počkejte, on tady studoval, aby jako studoval vysokou školu v Praze. No.
2: Už tam vyrůstal od malička. A napsal nám tedy dopis, že se zase po dlouhé době přijede podívat, jak to tady vypadá, ale že nepřijede sám, že s ním přijede jeho kamarádka, Švýcarka, učitelka, velice půvabná slečna, jak jsme později zjistili.
3: Ty jsi to zjistil.
2: Co?
3: No já jsem zjistil, že učitelka a ty, že je půvabná slečna. Takhle to vždycky, děvčata, opravdu, no.
2: To máš těžký, když ti říkají E.T.
3: Ono tak holdo.
2: No,
3: a třeba to někdo poslouchá.
2: Ten náš kamarád dále psal, že tato slečna bude v Čechách poprvé. Že je hrozně zvědavá, jak to tady vypadá. P.S. Vymyslete něco, aby na to do smrti nezapomněla.
3: No, to se obrátil na ty pravý teda.
2: Dlouho jsme si lámali hlavu, říkali jsme si, co ještě víc můžeme vymyslet.
3: Ano. Ale nakonec jsme vymysleli opravdu ďábelský plán. Takhle, že totiž ta Švýcarka půjde po Praze, po předem určený trase. A na té trase se prostě budou dít takový šoky, který my pro ní zinscenujeme. Takový recese, jo, naši kamarádi a my. A byli jsme právě zvědaví, jak ona na ty situace bude reagovat.
2: Navíc ten náš kamarád, co ji tady měl doprovázet, měl u sebe takový malinkatý magnetofonek. Takový malinkatý magnetofonek, tady zastrčený to měl.
3: Teď ho má Olda?
2: Ale je to hloupý výrobek.
3: No.
2: Nahrál si všechny její reakce, my jsme si to pak nechali přeložit, no řeknu vám, sklízeli jsme plody.
3: Kombajnem, to byla ženě recesistů.
2: No ale jak to vlastně všechno začalo?
3: Ano. No, začalo to na Silvestra, je to asi 2 roky, u Orloje na Staroměstském náměstí kolem 6. hodiny večery.
2: My už jsme byli připraveni na stanovištích, jak to dopadne.
3: Ano.
2: On sníde, ona nic netušila, přestože tady byla už 2. den.
3: Ano.
2: Orloj se jí velice líbil, zatleskala a najednou si všimla, jak kolem obchází dívenka ověnčená fotoaparáty a dělá na tuto dvojici crak, crak, crak. Crak, crak, crak.
3: To děláš nádherně, škoda, že to nevidíte.
2: Samozřejmě, že to byl, jak se říká, náš člověk.
3: No kamarádka, že jo, to byla, no.
2: Takže ona si ji všimla, obrátila se na toho naše kamaráda, co ji doprovázel a ptala se, prosím tě, ty jsi tady studoval, ty umíš trochu česky, zeptej se, co ta slečna chce, pořád na mě dělá nějaký posuňky, já tomu nerozumím. Moment, já se zeptám. Přistoupil k ní. Co byste si přála, co chcete? A ten náš člověk říkala, nechtěli byste se vyfotit vy dva v uličce lásky? Co? Teď ji to přiložil, ta mrkla na hodinky, půvabná Švýcarka a povídá, no tak moc času nemáme, ale počkej, tady je ulička lásky, že jsi mi to neřekl. Já bych strašně ráda poznala českou uličku lásky.
3: Já taky teda.
2: Já viděla tolik uliček lásky, ale českou jsem ještě neviděla, pojďme se podívat.
3: A šli.
2: To jsme právě chtěli ji takhle navnadit. Ano. A českou uličku lásky jsme umístili ke Karola ulice v Praze na Starém městě, tak tam je takovej průchod, no...
3: Zaplivané, no, tak normálně.
2: To prostě normální průchod. A to byla česká ulička lásky. On s ní jde. Teď výjdou ven. To je všecko? Ano, to je všecko. Počkej, to byla ulička lásky? Ano, to byla česká ulička lásky. Přitom, to mi neříkej, kdy tam ani tam někdo nestál, ani tam někdo nebyl. No jo, to víš, tady se lidi mezi sebou nemají moc rádi. Aha, šli dál do kavárny Hat.
3: Ano.
2: A tam bylo domluveno se servírkou, že jakmile tam vejdou a poručí si typicky český drink, tak servírka věděla, co má přinést. Takže oni si sedli, on jí doporučil typicky český drink, ona popravdě řekla, že to ještě nepila, objednala, pozvala ho dokonce. Za chvilku přišla servírka, donesla 2 sklenice, tam byla voda, led, hřebík.
3: Ale to byl nápad servírky, hřebík, za to my nemůžeme, ruce pryč, hřebík to mi ne. To.
2: Aby to byl ostrý nápad.
3: Ano.
2: A na okraji té sklenice, jako je, tuším, gin fizz.
3: No, tam vždycky bývá cukr, že jo.
2: Tak zde byl pepř. Tak, čin, ahoj. Vypila to až do dna, tento český nápoj, ale statečně. Dáš si ještě? Ne, už ne. Zvláštní. Zaplatím. Kolik? 500 korun. Cože? 500 korun? To je nějaký drahý, nezdá se ti? Já mám pocit, že to snad byla jenom voda. No jo, to víš, to je taková zvláštní voda, česká voda, drahá voda. Taky si všimni, že si to tak hned tak někdo dovolit nemůže. No to je pravda, nikdo to tady nepije.
3: No a šla dál.
2: S tím naším kamarádem.
3: No, až na kampu.
2: Tak. A tam uviděla...
3: Následující obraz.
2: Obraz, ano. Neboli výjev. Náš kamarád, zase náš člověk,
3: ano.
2: Stál na popelnici a vázal si smyčku. Teď oni jdou kolem. Kes, co to je? Moment, já se zeptám. Haló, člověče, co tam děláte?
4: No nevidíš, věším se. No dobře, to vidím, ale proč? Dostal jsem práci.
3: No to už byla úplně šílená, ta už říkala, pojď pryč, prosím ano. tebe, pojď, a už prostě, no tak.
2: Ovšem teď se stalo.
3: Náhoda, nádherná náhoda, protože jak ten kamarád se odvazoval, tak náhodou šel cizí takový starší pán s politrem piva, Silvestr, že jo, tak si chtěl trošku povyrazit. Tak takhle jde, že jo, a najednou vidí, teď na něj kouká, pan netušil, co předcházelo vůbec, netušil pán, že jo, a říká, jak to říká, počkej, to si musíš přivázat.
4: No, on na něj takhle kouká a říká, to si musíš přivázat za to hořeši, větev, tahle te po tomu prdne.
3: Čech, Čecha nenechá ve štychu.
2: No, ale to nekončilo. Dál, akce nekončila. Naopak, teď to vrcholilo. Přijeli dvě auta, zasvištěly pneumatiky, rozsvícený reflektory, že jo? Sehraná bitka, jako...
3: No co jako? Dostal hezky přes zubu. No.
2: Teď, ji jsme dali do jednoho vozu, jeho do druhého vozu.
3: Mě přes držku.
2: Vedle chlap, druhý chlap, zavázeli jsme ji oči černým šátkem a...
5: Vyhlídková jízda Prahou.
2: Hezky takhle půl hodinky jsme ji povozili, to už opravdu nevěděla, odkud je. To Švýcarsko jsme z ní dostali.
3: No.
2: A po půl hodině téhle roztomilé jízdy jsme ji přivezli před dům.
3: Kde jsme slavili Silvestra?
2: Ano. Tam jsme si řekli, že jí to všechno prozradíme, jak to vlastně celé bylo. Ale než jí to prozradíme, tak jsme ji šoupli do sklepa, aby ještě zpytovala své svědomí. Šli jsme nahoru do pokoje, tam jsme se převlekli do kostýmu.
3: Bylo to trošku jako v duchu antiky, takový dogy jsme si půjčili z půjčovny, trošku jako já, Claudius, jo?
2: No,
3: počkejte, ale nebyl tam takový zvěrstva, aby se nemysleli, že jako...
2: Ne, to nebyli.
3: No, zdaleka ne.
2: Ne, nebyli.
3: Ne, zblízka jo, zdaleka ne.
2: Naaranžovali jsme vše.
3: No.
2: Rozdělili role. No. Jiří, co by eunuch.
3: O.
2: Tak pokračuj. Já, Caligula.
3: Ano, měl tam segru.
2: No a zhasli jsme a vyslali kamaráda, aby šel pro ně do sklepa.
3: Ano.
2: On šel pro ně do sklepa. No. Ta chudinka tam seděla na brambora.
3: Ta už klíčila.
2: Naprosto zničená. A už se neptala proč, nebo jak je to možný.
3: Ne.
2: Naprosto se vším smířená, pokorná jako beránek. Takže kudy šel on, tudy šla ona, až jej dovedl do toho pokoje, ona vstoupila, na jeho pokyn si sundala černý šátek, to už věděla, že musí čekat na pokyn, nic neviděla. Naprostá tma. A najednou jedna svíčka se zapálí, druhá svíčka, třetí, čtvrtá, pátá, více světla. Ta myslela, že zešílela, kde se to ocitla. No když uviděla tebe.
3: To byla v šoku, jasně.
2: A najednou začala rozeznávat ty tváře, co potkávala v Praze. Je, teď to je ta dívka s fotoaparátem. Je, to je tenhle ten. Je, to je ta servírka. No prostě pochopila, že to všecko byla
3: vymyšlenost,
2: že to byla recese.
3: Ano.
2: My jsme taky okamžitě odhodili masky.
3: No, asi nandal.
2: A povídáme, no samozřejmě, to bylo všechno vymyšlené, to bylo jako, je to bylo všechno domluvený. No ano, to bylo domluvený. A tam pod tím mostem, to bylo taky všechno domluvený. Jo tak. Takže vlastně, já teď nevím, ale jak, co je pravda a co je vymyšlenost. No to my taky nevíme. Někdy, milá dívenko, jsme jí pověděli, když odletěla.
3: Ano.
2: No, no ale...
3: Vlastně si odvezla to nejcennější.
2: Nám to nejvlastnější.
3: A nám to nejvlastnější. Začala přemýšlet.
6: Dobrý den, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
7: Já vám děkuji, ano.
6: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
7: Pět.
6: Tak co jste si pro nás připravila?
7: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale takový pěkný. Ale já proto skáknu.
6: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
7: Slečna.
6: A. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
7: Jo, ale prosinec.
6: Ano. Tak se... Slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
7: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
6: ano.
7: Trošičku rozrušená.
6: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
7: Já to nechápu, že... Já jsem si připravila tedy... Ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas.
6: No, tak se uklidněte,
7: dobře,
6: uklidněte.
7: To je rozrušení. Jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
6: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
7: Ano, děkuji vám. Ano.
6: Tak můžete začít.
7: Jo, už takhle.
6: K Kam jdete, halo?
7: Já to mám jako s příchodem,
6: víte? Aha.
7: Že bych... Jo, jako
6: ano,
7: přijdu,
6: jistě, to prosím, tak si přijdu.
7: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
6: Publikum je všude před vámi.
7: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
6: No, tak všude. Začněte. No.
8: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete tím parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jít na paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
6: no, stačí,
8: jako teda...
6: To stačí, děkuji.
8: Stačí, děkuji. Jsem celá z toho
6: taková... Ano, ano. Jak... Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
8: Ano.
6: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
8: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
6: Ale ne, ne. No, máte ohlásit bez přípravy.
8: A on jako s přípravy.
6: On bude hrát na housle.
8: Jo. Já bych si zase jako přišla.
6: No, prosím.
8: Já jsem na to zvyklá.
6: No, no, my si zvykneme.
8: Hleďme se, koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
6: Slečno, prosím, mě, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
8: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
6: Máte ohlásit pouze umělce.
8: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
6: No prosím.
8: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Aby kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako a, už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, vid autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, slyšte.

0: přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jete.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednána.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Víte to, co je možný stáhnout ještě z úplně nahý sekretářky? Ředitela. Víte, jakou má výhodu ženská, která má hodně velký břicho, že když šlápne na hrábě, tak ji neflákne násada do ksichtu. Chytá rybář ryby, že chytne zlatou rybku, že a zase ona říká jako vždycky, pusť mě, já ti splním tři přání a on říká, hele, nech toho, mě to nebyl, já nic nechci, já tě pustím a znám tyhle keci. A taky hodil do vody a ona vystrčí takhle hlavu z vody, říká, víš co, za to, že jsi takovej hodnej, jo, že jsi nic nechtěl, tak já ti předpovím aspoň budoucnost. Víš co, v nebi, až budeš, tak budeš hrát závodně fotbal. A on jí říká, prosím tě, to je blbost, já jsem levý, jak šavle v životě jsem nekopal, to je úplně nesmysl. A ona mu říká, tak koukej trénovat, protože příští týden kopeš mistrák. Jo. Tak jo. Tak to manžel chudák, že psal manželce z lázní, aby mu poslala 1000 korun, že mu to tam prodloužili a ona mu poslala 2000, aby mu to taky zesílili, že? Vážím, dátel, takový jsou ženský, jo. Znáte to, jak se potkají dvě bezdomovkyně, vagabundky, že jedna druhý říká, kam jdeš? A on říká, jdu k doktorovi s muňkama, víte co, to jsou takový ty broučci. A on říká, no a jak je máš dlouho, prosím tě? No asi 3 dny, a to je divný, já mám půl roku, ještě nemarodili, že? Číšnice nastupovala do nového zaměstnání a ten vrchní říkal, prosím vás, slečno, zlobte se, tento je taková restaurace, musíte tolerovat v zájmu konzumace, že ten host sem tam vás plácne jako potom zadečku a nic si z toho, prosím vás, nedělejte, nějak to pochopte, že to je opravdu v zájmu konzumace. A ono mu říká, prosím vás, co blbnete, já jsem teďka dělala v restauraci, kde nám vrchní solil po prsi, aby byla větší žížeň. Dvě dětičky nahatý si hrajou na písečku, dělají babovičky a ten chlapeček se posmívá tý holčičce. Jú, ty nemáš pintíka. A on říká, až budu velká, tak ji budu mít, co budu chtít. Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě. Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nevydrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Vyprávěl tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem jí všechno naučil sám. Že? Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že ta první říká, zase dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Odporná anekdota. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý Čeče, a on ví, jak to děláš, no do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že? Tak

0: tak dětičky, jeden za druhým, nedějte žádný rám, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak teď se pomodlíme třikrát. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit, ale jo, poslechni tadyhle při dobrý paměti, Pernere, já se na že tě tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na voca z kastrolce na tom pravdy.
1: Prosím, pane učitel, to já ne, to by můj bratr.
0: No co, jak to bratr, no a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
1: Prosím, pane učitel, to nešlo.
0: A proč to nešlo?
1: Já jsem byl zaměstnán strašně.
0: A co jsi dělal?
1: Já jsem tu kočku držel.
0: Tak, a ty jsi držel, tak ale okamžitě na svý místo a sednout. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
1: Ječmen je z rodu mužského.
0: A proč?
1: Protože má fousy.
0: No já ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV. To chci vědět.
1: Karel IV. Umřel.
0: Ano.
1: Karel IV. Umřel.
0: No to vím, že umřel, ale kdy?
1: Umřel.
0: No to se ví, že umřel.
1: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
0: Ne, oni to budou oznámovat, že jo? Sednout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
1: Kolumbus objevil Ameriku?
0: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
1: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
0: Nežilej po mně. Kolumbus objevil Ameriku před.
1: Před.
0: Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku před.
1: Před
0: 500 lety.
1: Kluci, fiks, to to utíká.
0: Tak ticho, sednou. Teď staneš ty tadyhle, napřed jak tě vidím, Cypher.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Jdeme rychle.
2: Zdravá vůl a tele přazvykují, protože jsou dopisek, pane učitel.
1: Tak ty takhle ostaneš po škole a umeješ okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska mizerná. Žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zase někdo vidím vzadu, namočil šestákový drdol do ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, ve dřiny jsou.
3: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
4: No já byl první dokonce.
3: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
4: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
3: Úplně první filmová...
4: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statýrovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
3: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se
4: ale
3: statuje.
4: Koukejte se.
3: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
4: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji v lásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla

0: vlezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá, paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkýmu detailu v českém filmu říká bedna.
1: No, Lučku, my bychom se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
2: Já uvítám, to je lehký rozhodování.
1: No, počkej, já chci taky uvítat obecenstvo.
2: Ty je taky uvítáš, ale až potom.
1: Co no, to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítany?
2: Jo, to je vlastně pravda.
1: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně střihnem.
2: Jak střihnem, ušima?
1: Ale ne ušima.
2: Jako, co?
1: Jak ušima?
2: Jako oslíče.
1: Ale jako lidi si střihnem, znáš to?
2: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
1: Tak lidi to dělají takhle, kámen, papír, nůžky. Jo,
2: aha,
1: zkusí to.
2: No, to znám.
1: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo?
2: No.
1: Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Rychlej. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Nech toho člověče, jakhle uplyne program, diváci vůbec nebudou vítaný.
2: A jo? Pořád by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
1: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo? Je to jednoduchý.
2: No počkej, ale to já si prohraju, ne?
1: Ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
2: Aha, a nešlo by to? Jak to? No ale to není spravedlivý, aby ty si Outgregnet vyhrál a já prohrál, ne?
1: No ale vyhrát může jen jeden přeci.
2: No a proč já mám prohrát zrovna?
1: No protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
2: No jo, to je pravda, ale...
1: No tak vidí.
2: Moudřejší jsem, já jsem no, na tím určitě. Hodně přemýšlel, je to pravda, moudřejší no. Jsem. No. A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
1: No to ne, to by si měl kamaráde moc výhody odomady, víš?
2: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
1: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější. Já jsem ti počítal, takže jsem ti to tady předepsal, jenom to podepíš tady.
2: Ano.
1: Luděk Sobota.
2: Luděk Sobota.
1: Dobrý.
2: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
1: To je zadarmo,
2: dobrý. Co jsem dlužen, co jsem vyhrál?
1: No vyhrál si právo uvítat diváky.
2: No jsem toho moc nevyhrál. Mohu docela klidně zůstat moudřejší.
1: No ne, teď už jsi se rozhodl takhle, tak musíš
2: vítat. A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
1: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš? No,
2: tak to není tak špatný. Tak děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
1: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
2: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
1: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. Ať ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Dobrý den, soudruh řiditeli. Prý jste mě volal.
5: Snad dobré odpoledne, soudruh Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
4: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řiditeli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
5: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
4: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
5: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
4: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
5: A vidíte, soudruh Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
4: No jo, to je pravda. ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
5: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy za Grostroje?
4: Které dodací listy máte na mysli?
5: No které všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
4: Jo, to bylo Josefa.
5: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě jsou druh si vánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
4: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
5: Podívejte se, soudruh Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
4: Prémie. Já vím, důsledky.
5: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
4: No, dodací listy, já opravdu soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo jim musel sebrat cestou, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
5: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruh Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
4: Ježišmarja, to je půl. To je přesně půl, soudruh řediteli. Dovolíte, soudruh řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený. To je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmová hvězd. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, no. No a potom půjdeme na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruh řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
5: No, vy jste z těch bylo půl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
4: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
5: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruh Křivánku, že to by tak dál nešlo.
4: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slíp, víte. Pardon, to je slíp a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý. No tak ahoj, nazdar.
5: To byl náš zlatý Ludva?
4: To byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, já, že?
5: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Jo. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruh Křivánku, to bychom si nerozuměli.
4: Jestli dovolíte, abych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tuž potřebuju Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
5: No, prosím,
4: jo, od Ludví, že to máme.
5: Že byste snad mohl od sebe, ne?
4: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
5: Jo, on čeká.
4: Z
6: Spojte mě s okrova ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám? No, no od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, no já to tady tak ve dvě zabalím, co?
7: Jednou.
6: Jo,
7: no.
6: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires.
8: Co? Co? Jo!
6: Ty se! No jo, tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ale Rudla. No. Ty to je 14.30, jo, 14.30 přijede Rudla.
9: Promiňte, soudru, přivánku.
6: Prosím.
9: To byl přímo, to byl...
6: To?
9: To
6: byl.
9: To byl.
6: Rudla.
9: Yes.
6: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
10: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
11: Prosím, soudru řediteli.
10: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
11: ano?
10: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Aksivánka. Jak pak se jmenuje, soudru křesním?
6: Přece Víťa Pepičku.
10: Víťa, vybor. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudru Aksivánka Rudlu. Točíš Rudlu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
6: Josef, díky.
10: Soudru Křivánku,
6: no.
10: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi, totiž soudru, no.
6: Já vím.
10: Jo.
6: Já vím, koho myslí. Spolehnic. Se mě.
10: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
11: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
6: no,
11: zapomněla
6: co
11: jsem.
6: Pak, co
11: celý
6: pak,
11: den dnes nejdou telefony.
10: Přineste mě křivánka!
6: Ty jsi mě volal, Pepo?
3: Nákup. Nakupovat chodíme v pondělí a ve čtvrtek. Když měl zlomenou nohu, chodila jsem sama. Ne, že bych si přála, aby si zase zlomil nohu, protože v našem věku to není žádná legrace, ale nakupovat sama, to byla radost. Kdežto nakupovat s ním je utrpení. Tlačí ten vozejk mezi regálama, protože se o něj může opírat a líp se mu dědkovi jde. Nikdo nepozná, že pokulhává. Mně by se taky s vozejkem chodilo s nás, poněvadž mám trombózu, beru varfarin a nosím ty protivný gumový punčochy, ale toho nezajímá. Teď je u masa a ohledává svoje oblíbený kuřecí prsíčka zatavený v igelitu. Mžourá na cenu a hledá nejlepší a nejlevnější. Jen mi je podá, už je chce zpátky, protože našel lepší. Dám je do vozejku, ale on se dál přehrabuje v regálu, skoro celý se tam nacpal, aby dosah až dozadu. Vidím jen tu jeho pleš, jak se mu leskne potem a vošoupanej zadek kalhot. Musím je dát zase vyčistit. A podává mi jiný prsíčka a ukazovákem na ně ťuká přes tu napnutou blánu. Vidíš to? A co? Ptám se. 4 porce. Všude jsou po 3, tady jsou 4. A cena, podívej, 79,50. A tady máš jen 3 porce a chtějí za to rovných 80 korun. Protože to mají podle váhy a ne podle kusů, povídám. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna, řekne tu svou nejblbější větu, co zná, a hodí do vozejku svoje prsíčka. Pak si všimne, že už tam jedny máme a vyjede na mě. Co tu dělá tohleto? To jsou ty první, co jsi vybral. Jedny prsíčka bereme, ne dvoje.
7: to by se ti líbilo, to věřím, řekne a mrskne balíček zpátky do regálu, až to mlaskne. Jenomže, jak špatně vidí, hodil tam ten svůj čtyřporcovej. Chtěla jsem to tak nechat, ale doma by na to přišel a zase by to byla moje vina, tak povídám, nevadí ti, že svrátil ten svůj poslední objev? Tím jsem těla do živýho. Protože mi do toho žvaníš, zrudnul vstekem a znovu se zapasoval mezi masa, aby našel to svoje. Magor, ach jo. Co ho znám? Nosil pod nosem tenhle ten svůj knírek. Teď je šedivej, ale bejval černej a vždycky takhle nakrátko se střiženej, aby nepřekrejval horní red. Prej proto, aby dobře líbal. Z toho jeho horního pysku se mohla už dávno poznat, co je to za poživačního člověka. Když se napije piva, olízne si ho celý blaženej jako kocour. A když se mu nějaká ženská líbila, tak si ho taky pomalu olíz. To dneška to dělá. Ale už mu to není nic platný. Já jsem vyrostla v Nymburce. Nymburk byl železniční uzel. Kdo nebyl zaměstnaný u dráhy, byl podezřelej. Maminka byla železniční vdova. V prvním patře našeho domku jsme měli dva pokojíky a v nich jsme ubytovávali svobodní nádražáky. Hned po válce tam bydlel Jiří Mlejnek a Josef Bukovič. Mlejnek byl kudrnatý hustovlasý blondáček. Tomu, když jsem dala ruku do vlasů, to bylo, jako když hladíte ovci, tak byli hustý. Do něj jsem se zamilovala hned, jak se ubytoval. Řekla jsem mu, tady máte dva ručníky, tenhle je na nohy a tady je mejdlo. V tomhle kbelíku je čistá voda a tenhle je na špinavou. Voda teče jen dole. A Jiří potěžkal kostku mejdla Helada a řekl, ale vy se jistě nemejete tímhle mejdlem pro špinavý chlapy, že tak voníte. A bylo to. Měl modrý oči. Když byly na zahrádce kosatce nebo mečíky, dávala se mu jeden do vázičky na noční stolek, kdežto Bukovičovi nic. Z toho maminka poznala, že jsem do Mlejnka zamilovaná. Říkala, madlo, nevinnost máš jen jednu, mužskej přivoní a zahodí. Strojvůdce Mlejnek jezdil na mašině prvním rokem a byl na to pyšnej, protože strojvůdce na páře to byl někdo. I když zatím to byla jenom menší lokomotiva, který se říkalo Čokl. A velkou rychlíkovou měl jen na obrázku nad postelí. Byla tak velká, že mašinfíra s topičem, jak stáli u těch obrovských kol, vypadali jako trpaslíci. S Jiřím Mlejnkem jsem chodila na sokolský šibřinky a na jiný taneční zábavy. Netancoval moc dobře, říkal, že má volšový nohy, ale byl milej a krásnej. Cestou domů jsme se u hrade plíbali a nic víc. Když mi chtěl sáhnout na prsa, bránila jsem se, protože jsem je měla proti jiným holkám malý. Ve svobodným slově byl inzerát na mast firmy Kemény Košice, podle kterého se měli malý ňadra za měsíc zvětšit. Tak jsem si tam napsala, a ta mast mi na dobírku přišla. Ale pak jsem v nočním stolku Bukoviče našla stejnej kelímek od firmy Kemény Košice. Ta jeho mast byla úplně stejná jako ta moje, i stejně voněla, jenže byla proti pocení nohou. Tak jsem se přestala mazat, protože mi to bylo divný. S maminkou jsme spali na manželských postelích. Jednou byla taková teplá noc. Otevřeným oknem byly slyšet vlaky, nárazníky, jak do sebe narážely, píšťalky posunovačů a houkání lokomotiv. Když měl Jiří noční, říkala jsem si, že to třeba houká zrovna on. Ale teď jsem věděla, že to nemůže být on, protože spí hned nad tím lustrem, co na něj všeru koukám, kousek ode mě. Nemohla jsem v té horké noci usnout. Maminka pravidelně odfukovala, jako když vlak čeká ve stanici a mašina občas vypustí páru. A já si kousala klouby na ruce, až to pak zabolelo a na jazyku jsem ucítila krev. Tak jsem vstala a šla bosá po studených schodech nahoru a celá roztřesená jsem si říkala, pane bože, co to dělám, protože jsem věděla, že až se budu po těch schodech vracet, už nebudu pana. Jiří taky nespal. Došla jsem po špičkách k jeho posteli a on řekl, to je dobře, Madlenko. Jakoby ho to ani moc nepřekvapilo. Jako kdyby noc co noc čekal, kdy už konečně přijdu, a teď se akorát dočkal. Když mi svlíkal přes hlavu noční košili, zavadil o obraz nad postelí a ta těžká rychlíková lokomotiva na nás spadla. Lekla jsem se a z toho leknutí mě přešel ten třas. Takový nedůležitý věci já si pamatuju. Taky si pamatuju, že když to naše první milování skončilo, oba jsme brečeli. Jiří mi šeptal do ucha, že takový veliký štěstí ještě v životě nepoznal a pořád nemohl zastavit slzy. Já jsem taky brečela ze samého štěstí, ale taky ze strachu, že budu mít dítě a z pomyšlení, že budu muset tajně vyprat a usušit prostěradlo. Když jsem se ho celá vystrašená zeptala, jestli si dával pozor, vzpomínám si, že mě pohladil po tváři a řekl, strojvůdce musí dávat pozor pořád. Můj manžel konečně našel svoje kuřecí prsíčka a vyrazil s vozejkem k sardinkám. Bože, co my máme ve špajzu sardinek. Jestli je v jedný plechovce nacpáno 6 těch ubohých rybiček, tak když to vynásobím, nám jich plave ve špajzce 300 a už zase loví další. To je jeho mánie, chorobná. Táto, povídám, ty sardinky nespotřebujeme, kdyby jsme tu byli do 100 let a ty je ani nejíš. Když ti řeknu, že otevřu k večeři sardinky, tak ohrnuješ nos? Sardinky se nestratěj. Ty vydrželi netknutý celou válku. Hele, norský a v rostlinným volej, řekne. A já ho nenávidím. Dětku, jak já tě nenávidím, říkám si v duchu. A musím si dávat pozor, abych to neřekla nahlas. To se mi totiž stává, že si něco myslím a říkám to nahlas. Naštěstí je nahluchlej. Teď se narovnal a zastrčil břicho. Je mi jasný, že je nablízku ženská a taky jo. Holka tlačí takovou tu plošinu se zbožím. Co pak nám to vezete, slečno? Zatoká starý tetřev. Smetanu, odbude ho ta holka. Vy jste si toho ale naložila, taková drobná a takovej náklad, skřehotá můj 85-letej vobleza. Proč já nemůžu chodit nakupovat sama? Proč já nemůžu bejt ani chvíli sama? Proč musím bejt celý čas ve dne v noci s ním? To je tím, že se teď dožíváme tak vysokýho věku a to není dobře. Tatínek umřel brzo a maminka na něj do smrti vzpomínala jako na zlatýho člověka. Měli by postavit takový sanatoria pro starý lidi, kteří už jsou spolu nesnesitelně dlouho. Pro mužský zvlášť a pro ženský zvlášť, aby si od sebe odpočinuli, když už jim všechno vyprchalo a nemají se rádi, protože tohle se nedá vydržet. Ale to žádnej poslanec nenavrhne, poněvadž jsou ještě v plný síle a nevědí, co je čeká. Jenomže, když byla ta naše láska s Jiřím Mlejkem v nejlepším, povolali ho na vojnu a ještě k tomu na Slovensko. Když jsem ho vyprovodila na nádraží a ten vlak s brancema zahoukal a dal se do pohybu, brečela jsem tak, že jsem ani nevěděla, který z těch opilejch mládenců, co mávají z oken vlaku, je ten můj. Tak jsem to měla všechno rozmazaný. Na dvorku seděl Bukovič, kouřil a opaloval si obličej. Tak jste se rozloučili, řekl se zavřenýma očima a olíznul si horní red. Rozloučili, řekla jsem. A šla jsem uklidit Jiřího pokoj a převlíknout tu naši postel pro dalšího kunčovta. v tom pokojíku s rychlíkovou lokomotivou, kterou si tu nechal, až se vrátí, jsem si pak sedla a ještě se vybrečela. Když přišel dopis ze Žiliny, hned jsem rozvázala bílou stužku na takový růžový soupravě obálek a dopisních papírů, kterou jsem koupila v papírnictví pana Štorcha, a napsala Jiřímu první psaní na vojnu. Když jsem tu dopisní soupravu kupovala, řekl mi pan Štorch, že bych si jich měla koupit víc do Foroty, protože 2 roky jsou dlouhý. Ale já jsem měla peníze jenom na jednu. A ani tu jsem já husa pitomá nespotřebovala. Bukovič nepospíchal. Taky věděl, že 2 roky jsou dlouhá doba a že má čas. Začal tím, že mu na nočním stolku něco chybí. Myslela jsem, že popelník nebo sklenice na vodu, ale on řekl, že květina. Ta není pro každýho, odpalestrovala jsem ho a dal pokoj. Josef Bukovič byl taky zaměstnaný u dráhy, ale jako řidič osobního auta na ředitelství. Já, jelikož jsem vyučená švadlena, jsem pracovala v krejčovství pana Zacha. Tam se šilo pro pány i pro dámy. Když jsem měl zkoušet nějaký novej dámský model, který by šel do výlohy, zkoušeli ho na mě. Pan Zach říkal, že mám postavu jako z módních listů a že se toho musí využít, než mě někdo zbouchne. Takhle on mluvil, když na mě špendlil látku. A jak mohl, tak mi rukou přejel po zadku. Pamatuju si, že jedny béžový šaty se sámkama kvaltovaly a já musela šít až do večera. Venku pršelo a bylo takový šero, že jsem musela nad šicím strojem rozsvítit lampičku. A když jsem celá polámaná vyšla před krám a protáhla se, abych si narovnala záda, ozvalo se z auta, který tam stálo. Unavená! Za volantem seděl Bukovič. Zavezu vás domů, nechcete? Řek a otevřel dveře, abych si mohla sednout vedle něj. Kdyby nepršelo, řekla bych, že děkuju. Ale pršelo. Tak jsem si do toho služebního auta sedla a vyjeli jsme. Bukovič měl na hlavě šoférskou čepici se šňůrkou nad kšiltem. To tenkrát řidiči nosili a voněl kolínskou. Tenkrát po válce nebylo osobních aut moc a já v něm seděla prvně v životě. Líbilo se mi, jak tiše jede. A když Bukovič rukou v kožené dírkované rukavici otočil páčkou a před očima mi najednou zamávali stěrače, vyjekla jsem leknutím. Zajdeme na čaj nebo na sklenku vína, povídá, když jsme projížděli kolem restaurace Záložna na náměstí. Ne, řekla jsem rychle. Maminka už je jako na trní. Tak jel dál a zastavil až před naším domkem. Tam se ke mně naklonil tak prudce, jako by mě chtěl políbit. Ale on jenom potřeboval dosáhnout na kliku těch dveří u mě, abych mohla vystoupit. Tak příště, řekl a odjel. V neděli u nás byli kunčovti i na stravu. Bukovič se ráno oholil, přistřihnul si ten svůj fešácký knírek, stříknul na sebe kolínskou a že mi pomůže se škrábáním brambor. Šlo mu to od ruky a vyprávil přitom vtipy a příhody. Maminka říkala, Bukoviči, kam vy na to chodíte? Vy jste se minul povoláním a smála se, až si musela utírat slzy do zástěry. Když jsme dali brambory vařit, šel na dvorek a my slyšeli, že seká dříví. Jako náš neboštík táta, řekla maminka, pořád musí něco dělat. Po obědě řekl, že nařeže starý noviny na záchod. A kuchyňským nožem šikovně nařezal svobodné slovo na obdélničky, až z toho byl štůsek. Protože tenkrát se nekupoval toaletní papír jako dneska. A tak se k nám Bukovič nepozorovaně vetřel, až jsem se ho přestala bát. V Lázních Poděbrady byl promenádní koncert. Když Bukovič v sobotu navrhnul, že by mě tam vzal, maminka řekla, jdi holka, ať přijdeš na jiný myšlenky. Furt se jenom trápíš a to taky není zdravý. Do Poděbrad je to od nás kousek. Na neděli si Bukovič nemohl dovolit služební auto, a tak jsme jeli vlakem. Slušelo mu to. Koupil si klobouk slamák a v něm vypadal větší než já, což ve skutečnosti nebyl. Měl tmavomodrý sako se zlatýma knoflíkama a bílý kalhoty nažehlený do puku. Já měla lehoučký letní šaty s volánkama a s dekoltem. Nastříhala mi je naše mistrová a pan Zach, když mě v nich viděl, řekl, že ty šaty v něm probouzejí hříšný pudy. Byl to koncert vojenský hudby. Muzikanti měli ty nástroje do zlatova vycíděný a některý po mně koukali. Bukovičovi to dělalo dobře. Říkal, do not koukejte a trupte, trupci mlsný. Takhle on byl vtipnej. Pili jsme nejdřív grenadínu s ovocem na dně a potom vinný střik. Bukovič kouřil dlouhý americký cigarety a bavil mě tak, že se lidi od sousedních stolků otáčeli, když jsem se smála. Bylo mi po dlouhý době krásně a veselo. Kolem nás seděli samí lázeňský hosti. A já jsem se nemusela tak bát, že tu sedím s Bukovičem, když mám chlapce na vojně. Po koncertě jsme ještě zašli na procházku klaby a pak do hotelu Černá růže. To šumivý víno, co nám přinesli v plechovce s ledem, jsem už neměla pít. Nebyla jsem na alkohol zvyklá. Myslela jsem si bláhově, že je mi pořád líp a líp a že jsem šťastnější a šťastnější. A zatím jsem byla opilejší a opilejší. Když jsme odcházeli, řekl Bukovič, že mi něco ukáže. A vedl mě ke dveřím, na kterých byla zlatě napsaná trojka. A to byl hotelovej pokoj číslo 3. Tam mě Bukovič svlík z těch letních šatů s volánkama a já se nechala líbat úplně všude. I tam, kde jsem myslela, že se to nedělá. A všechno mu dovolila a nechtěla jsem, aby přestával, protože všechno, co se mnou dělal, bylo nad moje chápání a nedalo se to s ničím srovnat, ani s Jiřím. Bylo to sprostý a svatý v jednom. A já z toho křičela tak nahlas, že mi musel zakrývat pusu dlaní. A byla jsem uhranutá, byla jsem jeho. Brzo se ukázalo, že už si nemusím dělat hlavu s malýma prsama, protože se začaly zvětšovat a já byla v jiném stavu. Bukoviči, myslela jsem si, že máte víc rozumu, řekla maminka. Rozumu mě zbavila vaše dcera, paní mámo, řekl a tím jí dal najevo, že počítá se svatbou, protože paní máma se u nás říkalo místo tchyně. Nejhorší bylo, jak to napsat Jiřímu. Staly se případy, že se kluk na vojně následkem takový zprávy oběsil. Maminka poručila, abych Mlejnkovi v dopise všechno vysvětlila a že ho do Žiliny doveze sama. Když jsem to poslední psaní skončila, byl inkoust na jednom místě rozpitej od slzy. Maminka si ho přečetla a než ho dala do obálky, šáhla do hrnce s vodou na plotně a ještě ho trochu pokropila jako prádlo při žehlení. Když jí Mlejnek před bránou kasáren uviděl, prej zblednul, poněvadž si myslel, že se mnou něco stalo. Nestalo se jí nic, chlapče, akorát jí Bukovič přived do jiného stavu, řekla mu, a on prej na to řekl, vemu si ji i s dítětem. To nepůjde, Mlejnku, budou se brát, řekla maminka a podala mu svůj kapesník. Když se Jiří na maminčině rameni vybrčel, maminka řekla, ať ji zavede k veliteli. A ten důstojník, Sobko se jmenoval, když všechno vyslech, řekl, ať si nedělá starosti, že dám Lenka na marotku, aby byl pod lékařským dohledem. Takhle to moje moudrá maminka zařídila. A v létě, v tom suchým roce 1947, jsem se vdávala. Pamatuju si, že na radnici byl plakát s básničkou V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel. Ten přítel byli Rusové, protože nám prej poslali vlaky s pšenicí, aby jsme měli na chleba, jelikož na polích všechno uschlo. Bábo, hele šlehačka, volá na mě Josef od regálu. Nesnáším, když mi před lidma říká bábo. A tak mu hned pěkně nahlas, aby to slyšel, vpálím. A co má bejt dětku? Protože jedině tak s tím přestane. V každý ruce má jednu šlehačku ve spreji. Na tu nikdy nezapomene, abych mu mohla dělat po obědě kafe Vídeň. Pojď se na něco kouknout. Hele, tahle ta je za 28,50 a za tuhle chtějí 30 a jsou úplně stejný. Tahle je v akci, povídám. Brzy bude prošlá, tak jí zlevnili. Ale není prošlá. Není, ale bude. Vemem dvě, to se ve finále vyplatí, řekne. A dá dvě zlevněný pixly do vozejku. Nevyplatí. Než tu jednu spotřebuješ, druhá bude prošlá. Vrátím plechovku k ceduli akce. Ty tomu tak rozumíš? Ty a ještě jedna. Zamečí ten mezek a máme dvě. A já jenom vzdychnu, zabila bych tě. Ve finále se to prej vyplatí. Místo, aby řekl nakonec, říká ve finále. Jak vozil ty různý ředitele a náměstky a poslouchal jejich řeči, tak vždycky přitáhl domů nějaký slovo. Třeba prekérně, nebo řádově, nebo rámcově. Kdo ho neznal, mohl by si myslet, že je sečtělej. Ale jeho jediný čtivo jsou křížovky, blesk a inzeráty o autech veteránech. Slečno, zakrákorá vlezle na blondýnku s batohem a olízne si pysk. Taky máte ráda vídeňskou kávu? Já ji prekérně zbožňuju. A já si říkám, ale jenom v duchu, pane bože, za co mě trestáš? Za to, že jsem ublížila Mlejnkovi a vzala si tohodle blba. Ale to byl přece jiný Bukovič, který mě svet. To byl milej a zábavný fešák, který zmizel já nevím kam a není po něm stopy. Musím si na tyhle ty svoje úvahy dávat pozor. Tuhle jsem si říkala, jak ráda bych ti chodila s konívkou na hrob. A Bukovič to slyšel, protože jsem to řekla nahlas. To byl malér. Jen co se narodil Jeník, dostal Bukovič místo šoféra na ministerstvu dopravy a přestěhovali jsme se do Prahy. A k tomu dostal taky byt v Palackého ulici ve Vršovicích, která se přejmenovala na Moskevskou. Já byla doma s Jeníkem. Bukovič nechtěl, aby chodila do práce. Prej, že chlap, co neuživí rodinu, není u něj chlap. Ale hlavně byl žárlivej a furt mě chtěl mít pod dohledem, protože ženská v práci navazuje známostě. Proto já mám tak malej důchod. Poněvadž jsem v továrně na patentky a zipy Kohinor začala dělat až pozdějc, když se za mnou chlapi přestali otáčet. Ale zase jsem měla čas na kluka a dobře jsem ho vychovala. Jednou jsme seděli s Jeníkem na lavičce před kostelem svatého Václava a já koukám jako blázen. Přede mnou stojí Jiří Mlejnek. Ani nevím, jestli jsem zbledla nebo zrudla. Smeknul nádražáckou čepici a měl pořád tu plavou ovčí vlnu na hlavě, akorát už se mu začaly dělat kouty. Že prej dělá ve Vršovický výtopně na seřaďovacím nádraží a že už mě tu párkrát zahlít, ale netrouf si. Měl smutný pohled, jako mají ty modrooký psy hasky. A řekl, že jsem mu moc ublížila. Řekla jsem, že to dobře vím. A on řekl, že je ženatý, ale že by se rozvedl a vzal si mě i s dítětem. Já jsem řekla, že to nejde. Že to hold život takhle zařídil a musíme to tak nechat. Ten pán řídí mašiny. Řekla jsem Jeníkovi, což jsem neměla. Doma se Bukovič jako vždycky vyptával, co jsme celý den dělali. A Jeník řekl, že jsme u kostela mluvili s pánem, co řídí mašiny. A neměl vlasy jako ovečka? Zeptal se Josef. Měl, povídá Jeník, a já zrudla. Než jsem se zmohla na slovo, Bukovič mi dal facku na levou tvář a zařval: kurvice mi nebudeš! Když se otočil a už byl ke mně zády, rozmáchla jsem se a vytěla mu ji taky. Dostal to na pravý ucho a jak to nečekal, upad na kredenc a když se postavil, sáhl si na to ucho a uviděl na prstech krev. A krev on nesnáší a tak omdlel. A od té doby na to ucho neslyší. Já si to vysvětluju tak, že tenkrát jsem každý pondělí prala a ručně ždímala. A když ždímáte prostěradla nebo cejchy, máte pak v rukách sílu. Proto ta moje rána byla taková děsná. Doktor Soldát říkal, že se v té mý dlani udělala vzduchová kapsa a ta způsobila v uchu tu paseku. Hezká doba našeho života byla, když Bukovič koupil Felicii. Na poukaz byla levnější než volně a on si to na ministerstvu zařídil. Felicie byla sportovní kabriolet. Vzadu bylo málo místa na nohy, ale Jeník se tam pohodlně uvelebil a tak jsme o nedělích jezdili za maminkou do Nymburka nebo jen tak do přírody. Naše Felda měla krásnou červenou barvu. Bukovič ji měl furt naleštěnou a jen co bylo krapet teplejc, stáhnul plátěnou střechu a já si uvázala červenej hedvábnej šáteček, abych byla do barvy a jezdili jsme krajinou. Bukovič se na mě při řízení občas otočil, vlasy se mu třepetaly ve větru a bylo vidět, jak je šťastný, že mě má. Že má Felicii a mě a může se s náma chlubit. To ženská cítí, že jí má mužský na chlubení a proto potom tak těžce nese, když to pomine a je mu na obtíž. Když jsme se zastavili v lese na čurání a Bukovič uviděl pařez, hned jsme museli počítat léta, až jsme došli k nejtenčímu roku 1947, kdy bylo to sucho a stromy nepřirostly a on říkal Jeníkovi, tady jsme měli svatbu. A Jeník dal na to hubení léto prst. Jeník je hodnej člověk, ale málo kdy zavolá. Je v Německu a říká, že nemá čas, protože má život jako horskou dráhu. Na tý jsem jednou byla a už bych to nechtěla. Tu Felicii máme pořád. I když jsme potom měli jiný auta, ty se nikdy nezbavil. Říkal, že takovou elegantní kasty už Škodovka nikdy nevyrobí. A tak platíme na Bohdalci u hřbitova garáž, kde je vlhko a každou chvíli na tom autě něco zrezaví, a on to odrezuje a kituje, nebo schání nový součásti, protože je to vzácnej veterán a stoupá v ceně. To auto, řek mi, a tomu do smrti nezapomenu. To auto, čím je starší, tím je dražší, na rozdíl od tebe. Myslel, že řek něco, Bůh ví, jak vtipnýho, a vůbec si nevšim, že mi vyhrkly slzy. Kdyby se teď Felda prodala, dostali bychom nejmín 200 tisíc a nemuseli bychom tady v tom krámě koukat, co je o 50 halířů levnější. Ale to by taky nemohl jezdit na ty srazy veteránů, kde mu každej tu jeho lásku vokukuje a vychvaluje a dědek se nadouvá jako páv. Párkrát jsem na tom srazu byla, naposledy v Mladý Boleslavi. Byli 3:0 a Bukovič 5 kilometrů před městem stáhl střechu, aby jsme přijeli v plný parádě. Měla jsem šátek na babku, ale z toho auta mě pak museli vyprošťovat, jak jsem byla zmrzlá na kost a ani grog v restauraci mě nezachránil. A 14 dní jsem proležela s průduškama. A jsme umraženýho zboží. Mám ráda zmrzlinovou roládu poezie s nugátovou příchutí. Vydrží mi týden, protože si ji beru po kouskách jako sladkou odměnu za ten můj hořkej život. Jiná radost, kromě tý, že Bukovič zajde do garáže a já bejvám chvíli sama, už mi nezbyla. Odšoupnu skleněný dvířka a šáhnu si pro tu poezii. Už zase? Plácne mě Bukovič přes ruku jako malou holku. Co už zase? Žádnou nemám, řeknu. Protože se ti celá roztekla a musel jsem jí vyhodit. A proč se roztekla? Protože si vypnul lednici. Ano, protože když je na balkóně mráz, nemusí běžet lednice. Víš, kolik má řádově spotřebu? Ječel na mě, až se lidi otáčeli. A víš, co stojí moje poezie? 47 korun a tvoje pitomý prsíčka 80. Řekla jsem a tu krabici jsem vyndala a pevně ji tiskla na prsa, protože už jsem toho měla na mou duši dost. Ale on mi ji vyrval, až jsem se zapotácela a levou nohou, jako by mi projela jehlice. Ježišmarja, vzala já jsem si dneska ten varfarin. Musím se doma podívat do té dávkovací krabičky. S tím lékem se musí opatrně, říkal doktor. Nesmí se toho brát moc, protože to má stejný složení jako jed na krysy. Mám první vycházku. Po vězeňském dvoře chodí tři ženský a já se k ním přidám. Taky vražda manžela? Ptá se mě ta nejstarší. Taky, odpovím. A čím? Práškama, řeknu. Já kuchyňským nožem, řekne vězenkyně, zapálí si cigaretu a ještě se zeptá. Taky jsi v celé sama? A já řeknu, ano, já potřebuju bejt sama. To s tím vězením není pravda. To já si někdy jen tak fantazíruju.

0: Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egypťan Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
1: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
0: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
1: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
0: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
1: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
0: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
1: Čeho?
0: Zítra hrajete s Kanadou.
1: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
0: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
1: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o jeden gól víc než soupeř.
0: Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
1: No, vyplašili mě 3 věci. Za první Švédi tady ve Štokholmu se cítějí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou jsem přijeli Rusáci.
0: Jak to myslíte, trenére?
1: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
0: Proč myslíte horké léto?
1: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera sprdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
0: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
1: No hlavně obránci Švédů.
0: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
1: No čertý, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
0: Ivane, díky za rozhovor.
1: Není za co, no. Ty vole, zrovna tady bude nějakej Ferda opruzovat z televize, ty vole.
2: Podlože, Voječ! Přihraj mu to! Naser potom do nich!
0: No a nyní zpravodajství. O počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
3: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
4: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
3: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebo... Prosím?
5: Tu jsou.
3: No já nikoho nevidím.
5: Tu vo vedlejší kabině.
3: Kdo jste?
5: Co jsi ma nespoznal? Mám navyše iba fůd z Jankou Liary.
3: No to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
5: Tak ma napadlo, že v tomto prostředí dojde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtam sa, či tam som. A Bůh jich chrán, či počujem něco zlého sebe.
3: No dobrá, ale teď to je odlucen. Jak to chcete provést?
5: Co já vím?
3: No, já bych navrhoval...

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Nepochopil. O čem myslíš, kradnout?
2: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
1: To je další dezinformace, ano, taky deficit mám už od 15 roku.
2: No, pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu.
1: A půjdeme na pivo.
2: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
1: Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobak narastl?
2: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
1: Čo se hambíš za svůj jazyk?
2: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
1: Tak to by som si veru velmi nepokecal. A jen po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Pojď si tam sám, ano, mezi těch svojich hotentotů. Čo nevěděl po nošom, ano? Koľko je?
2: No bude po čtvrtém, já už budu muset skutečně letištěm.
1: A já půjdem. Nemám fúdzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš Klaus. Kebyže se ťa moja stará upýta, ano, musíš jej povedať, že jsme boli spolu v Davose.
3: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
4: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. Aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
5: Vážení přáteli, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přesvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením a když to tak vidím, no po těžkošti.
6: Já tyčko držma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
5: Neboj se Zuzankou, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávejte pozor na cestu, kam koukáte.
1: Pripačte.
5: Viděla se Zuzankou černoch, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
7: Nechte mě být, mě politika vůbec nezajímá.
5: No ne, já jsem si chtěl učit, no nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí, dokonce bez jedné boty, co pak, vy jste ztratil botu?
8: Ne, já ji našel.
5: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase z něj nic nedostane. Páče jak cepelín. Ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečase?
8: Ne, pasáci, vale.
5: No jo, tak to jsem šlap trošku vedli. A co ty, holčičko, ty je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhy, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopněte to, prosím vás. Ať to neskusit raději Zuzanka, protože nejsem měl reformy, takže kamera?
7: Jede.
5: Dobrý den.
7: Já, Wi-Fi?
5: Já, těším na Bobilkova. Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže pánové, odvěste ten celý do televize a ty Zuzanko radši pojď, nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: Dobrý den, vážení diváci, je tu sobotní vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar,
1: dobrý den,
0: a Milan Kňažko,
2: dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí.

0: své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
1: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
2: Či má koncepci, alebo antikoncepci, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilišek. Já už jsem ti nieraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 mesiacmi jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo firkus, jako se volá.
1: Pane Kňažku, já mám z toho takový pocit, že se na vás splnilo to známěrčení o čertovi a pekle. Co vy na to?
3: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
2: To boha, víš ty somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, čo sa tam robí. Cigáni behajú za Klausom, ano, hore na hrad.
1: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
2: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Keby si byl na Slovensku, tak už sedíš aj ty. Či behajú za Havlom, alebo za Klausom, to je jedno, ano, lebo obidvaja sú rovnakí. Jeden ako druhý je vašo. Ani máme svojho vaša, ano? Aj keď to je není prezident, je to vašo patejdl, sa volá, ano? Vyhráva, spieva, na jarmoky chodí a nekrkve sa do politiky ako ty, Kňažko.
3: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, Európske spoločenstvo, NATO.
2: Na čo?
3: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
2: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od ajzlu.
3: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
2: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zase naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, ano. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
1: Ale mne si zdá, pane premiére, že by se Slovensko mělo orientovat přece jen více na hospodářský silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, která je na tom ekonomicky velmi špatně.
2: Neboj sa nič. Stačí chvilku počkať a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť, ano? Poliaci vexlujú, Čehuňu sme nasrali, Maďarov tiež, Rakúšania nevedia hovoriť po našom, tak to nám ostáva.
3: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
2: Ty kurva, Milan, už ma ale nevytáče, lebo ti rybra dolámem.
1: Pánovi, klid, je to akademická debata, ano, diváci se dívají.
2: Čužuš, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
1: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští týden. Pánovi, díky a příští týden na viděnou.
4: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
6: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, Ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď, vlídná noci, pojď, lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do Masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel.
7: V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok.
6: Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán, ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.

0: přátelé.
1: Právě s Stefan Božanem se vyměňují dnes odpoledne před hospodou široků.
0: Ano. Vážení přátelé, to, co jste slyšeli, byla autentická nahrávka znělky místního rozhlasu obce Liptákov. Domníváme se, že to je vhodné přeznamenání dnešního večera. V tomto roce je tomu totiž právě 15 let, kdy tato dosud neznámá pojízerská víska vstoupila do historie. Mnozí z vás se jistě pamatují, že tehdy byla v domku číslo popisné 12 objevena truhla s rukopisnou pozůstalostí zapomenutého českého giganta Járy Cimrmana. Náš vědecký kolektiv, který se výzkumu této osobnosti soustavně věnuje, navštívil od té doby Liptákov několikrát a nikdy se nevrátil s prázdnou. Sotva jsme utřídili obsah truhlice, našli jsme pod podlahou školníka. Poutavý román s pedagogickou tematikou. Další překvapení nás čekalo v krechtu. Přikryt starými pytly, ležel tam zcela prolehlý smíšený sbor z třetího dějství Cimrmanovy operety Proso. Sotva tajemník Čepelka odložil po bezvýsledném překopání zahrady krompáč, nachází docent Weigl v jeho násadě důmyslně maskovanou dutinu a v ní nebojácnou protirakouskou báseň Svou pravdu nebudeme skrývat. Některá mistrova díla jsme už považovali za ztracená. Vzdali jsme se například pátrání po básnické sbírce Divoké větry. A tu zde přítomný doktor Svěrák telegrafuje z Liptákova lakonickou zprávu. Mám je. Přes tyto úspěchy jsme cítili, že takovéto sporadické sondy nestačí, že je třeba založit průzkum Liptákova na solidní vědecké bázi. Rozhodli jsme se proto, a byl to můj návrh, vyslat do Liptákova kompletně vybavený tým, který by provedl výzkum kraje Cimrmanova stáří. Tak jak jsme postupovali? Především jsme se rozhodli cestovat do Liptákova po vlastní ose. To mělo své výhody.
2: Říkám, že to mělo i nevýhody.
0: No tak, to je věc názoru. Já si myslím, že výhody převažovaly. No, rozdělili jsme se do dvou skupin. První skupinu, pro jednoduchosti budeme nazývat skupinou A, jsem vedl já a jejími dalšími členy byl kolega Bruckner, doktor Petiška a docent Vozáb. Jeli jsme v mém voze Škoda 100L se standardním vybavením s radiálními pneumatikami.
3: Máte něco? Pane kolegy, chcete
2: něco? Nevšímejte si nás.
3: Tak to řekněte, už jste tam něco říkali, ne?
2: Říkám i s děravým chladičem.
0: No ano, já to tu uvádím. S malou závadou na chladícím zařízení. No, druhá skupina pod vedením doktora Svěráka, nazývejme ji opět pro zjednodušení skupinou B, tím nechci říci, že by byla nějaká podřadnější, že to je čistě rozlišovací označení. Tak tedy, B...
3: Máte zase... Pane doktore, opravdu ne. No tak, jste si teď něco říkal? No tak to řekněte, co jste tam šeptali.
2: Tak já to řeknu, no. Tak. Sám uvádíte, že to je čistě rozlišovací označení, že?
3: Ano.
2: Tak proč zrovna my jsme Bčko?
0: Nevím, no tak to je přece jedno, já to tady klidně opravím, jestli chcete.
2: Opravte to.
0: Dobře, tak tedy my jsme B a druhá skupina, tedy skupina A, ve složení profesor Smoljak, doktor Svěrák, docent Weigl, jela ve voze Fiat 600D. Prahy jsme vyjeli 22. září v 6 hodin ráno. Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuďte sami. Okluzní fronta. 356, 42, 359, 44, 360, 30. Teplá fronta. 350, 38, 345, 34, 341, 33. Výška, tlak, teplota, nosný bod. 570, 954, minus 7,6, minus 3,6. 2760, 725, minus 9,9, minus 14. Lepší počasí jsme si nemohli přát. Nálada, alespoň v našem voze, tedy ve skupině B, byla výborná. První přestávku jsme udělali v Brandýse nad Labem, kde jsme se vydali na prohlídku města pod vedením docenta Weigla, který tudy před válkou již jednou jako malý chlapeček projížděl. Brandýs je nevelké, ale rušné městečko s rozvinutou sítí služeb. Obyvatelstvo je přívětivé a naše přítomnost nezpůsobila v místě žádný větší rozruch. Jestliže jsme obyvatele Brandýsa nad Labem označili jako přívětivé, pak v Benátkách nad Jizerou už musíme hovořit o vyslovené srdečnosti. Důkazem je například snímek otištěný v našem programu. Prosím, světlo v sále. Otevřte si prosím programy na straně 2. Vidíte, jak je důležité koupit si program, že? No, kdo ho nemá, tak ať se podívá. V Serově on se asi na všechny nedostal. Tak, promiňte, on ten snímek se potom tam nedostal. No nic, můžete zhasnout. No nic, přátel. Já ale ten snímek vám. My jsme se dali totiž s obsluhou benzínové stanice vyfotografovat, takže tady to je všechno zachyceno. Tak ta vlevo, to je Janička, ta vpravo, vyšší, to je Katuška, a ten usměvavý pán uprostřed, to je vedoucí benzínové stanice Josef Severín, kterému děvčata žertem říkají samec. Bohužel nebylo příliš času na bližší seznámení s obsluhou benzínové stanice, protože se za námi už vytvořila dlouhá řada aut. A tak jsme naše přátelé na rozloučenou obdarovali. Děvčatům jsme dali zrcátka a korále a vedoucímu kapesní nůž s malovanou střenkou.
4: Milí přátelé, obsahem mého referátu je to, nač všichni už asi dost netrpělivě čekáte. Vlastní výzkum v obci Liptákov. Můj předřečník, kolega profesor Vondruška, vás ve svém dosti obsáhlém referátě stačil seznámit s tím, že jsme se do Liptákova dopravili auty a že jsme cestou brali benzín. Já vás teď konečně seznámím s tím, co jsme na místě samé našli. Tak úvodem bych chtěl říci, že nejdůležitější objevy jsem učinil já. Je vůbec s podivem, jak živelně a nevědecky se až dosud v Liptákově pracovalo. Bouraly se zdi, trhala se prkna v podlaze. Na problémy, na něž se mělo jít intelektem, šlo se motykou. Je pravda, že v některých výjimečných případech bylo použito nejmodernějších vědeckých postupů. Tak zrovna kolega Vondruška řešil otázku, kdy Cimrman poprvé do Liptákova přišel měřením rozpadu radioaktivního uhlíku v organické nečistotě na podrážkách Cimrmanových bot. Touto metodou zjistil, že tedy pokud jsou to Cimrmanovy boty, Háček.
0: Byl tam podepsaný.
4: Pokud ano, pak se tak stalo na podzim, někdy v říjnu, v listopadu roku 1906, plus minus 200 let. Já nevím, já bych do takovéhoto výzkumu peníze neinvestoval. Zajímavé je, že nikoho nenapadlo podívat se prostě do Lipákovské kroniky. Není-li tam o Cimrmanově příchodu nějaký záznam. Naštěstí se později našel člověk, kterého to napadlo, a byl to shodou okolností člověk patřící v našem kolektivu takovým, aspoň zpočátku, k takovým outsiderům. Jemuž byly svěřovány pomocné kopáčské práce. Nože, a tento člověk strávil nad stránkami místní kroniky řadu hodin a tam jsem na straně 235. Tam jsem našel tento zápis z roku 1902. Zima byla letos tuhá, léto horké, ale nikoli suché. Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale více volů. Také sviní je letos dost. Zásluhou sedláků Vzpurného, Lízlera a Pudila má naše obec tři nejlepší kance v okrese. Starostou se stal opět statkář pan Fulín Josef. Jinak se toho roku nic zvláštního nepřihodilo. Zemřela Vávrová Aneška, podruhyně z čísla popisného 19, a manželům Henleinovým se narodil syn Konrád. A teď pozor. Do naší obce přibyl z Vídně Cimrman Jaroslav. Je to tady. Ubytoval se v čísle popisném 12 u Josefa Lešnera a pobude prý jen krátce, neb jest světoběžník. No, aniž bych se chtěl nějak srovnávat tady s radioaktivním uhlíkem, myslím si, že jsem Cimrmanův příchod do Liptákova stanovil přece jenom s větší přesností. Hledaným rokem je rok 1902. Ovšem, jméno Cimrman se v kronice vyskytuje i na mnoha dalších stránkách. Přečtu vám zápis z roku 1904. Proti původnímu slibu, že je světoběžník a že pobude jen krátce, přečkal u nás Vídeňák další zimu. Vysedává v hospodě a nemaje peněz, láká z hospodského pivo za různé úsluhy. Zametá lokál, topí v kamnech, pere mucholapky a po zavírací době rozváží na saních opilce. Když sníh slezl, sklaplo mu. Ale vymyslel opět jiný způsob, jak se bez peněz napíti. Uzavřel s důvěřivým hostinským sirotkem dohodu, že mu za napití vyzdobí stěny všelijakými říkánkami. A tak je nyní náš druhdy útulný hostinec prosmích všem přespolním. Naštěstí bude se lokál na léto malovat a tak to snad vápno překryje. Tohle, přátelé, byla zpráva, která vlastně určila směr celého našeho dalšího liptákovského postupu, ale v této chvíli už raději předám slovo docentu Jaroslavu Weiglovi, protože on byl pověřen vedením restaurátorských prací v restauraci u sirotků.
5: Při restituci nástěnných nápisů jsme se teoreticky opírali o studii akademika Šmejdila, tajemství jeskyně Altamíra. Použité vybavení, hloubkový izotopový detektor, čtyři škrabky, smeták a lopatka. Dotazem u vedoucího provozovny, mimochodem vnuka původního majitele, jsme zjistili, že lokál bývalo zvykem malovat obvykle jednou za dva roky. Důležité však bylo, zda se stěny před novým malováním škrabaly. Poslechněte si, co nám o tom vedoucí provozovny pan Rudolf Sirotek řekl. Prosím, záznam.
6: Ne.
5: Ano. Z těchto uvedených skutečností jsem usoudil, že se nápisy z roku 1904 nalézají mezi 34. a 37. vrstvou. Pro první sondu jsme si vybrali místo nade dveřmi. Práce to byla zajímavá, jak jsme pronikali škrabkami do hloubky. Uvědomovali jsme si, že vlastně rijeme do historie. Postupně se před našimi zraky střídaly malířské techniky i dobové styly. Po odstranění svrchního okru jsme narazili na brusel, jehož odvážné diagonální blesky se propily i do spodních vrstev po revolučních optimistických válečků. Následovaly špatně klížené barvy druhé světové války a pod nimi jsme narazili na malbu z roku 1938, kdy místní henleinovci na počest paktu s hnutím slovenských klerofašistů prosadili místo vápna hlinku. Dále pak řada nátěrů předválečných, dokumentujících, jak Hostinský měnil barvu podle momentálních výsledků volebního boje. Mezi nimi kladly největší odpor čtyři brčálově zelené agrární vrstvy. Odhalili jsme i čistě bílou malbu z roku 1930, kdy se u sirotků sešla bouřlivá schůze stávkujících textiláků a kdy lokál vybílilo četnictvo. Když jsme odloupali jásavý červeno-modro-bílý nátěr z roku 1918 a zaznamenali dvě chybějící vrstvy první světové války, kdy se v Hostinci nemalovalo, narazili jsme na krásné secesní šablony. A tou jsme museli postupovat s nejvyšší opatrností, neboť zde se již mohl skrývat hledaný Cimrmanův nápis. A skutečně byla to vrstva 36. Šlo o bílý vápený podklad, na němž byla Cimrmanova tuška dobře čitelná. První odhalený nápis nad dveřmi zněl: do hospody s umytýma nohama. Na stěnách hostinské místnosti jsme odkryli celkem 8 Cimrmanových nápisů. Seřadili jsme je tak, jak je Cimrman pravděpodobně během večera psal. Přečtěme si je. Za první půl litr věnoval Cimrman hostinskému sirotkovi tento nápis: lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Druhé dvojverší upomíná patrně na bankrot správce Liptákovské kampeličky Jaroslava Richtaříka: varuj se hazardu, vzpomen si na Jardu. Třetí pivo vypil Cimrman za epigram: nechoďte na dvorek, máme tu záchodech. Čtvrté pivo ho inspirovalo k nápisu: sirotek je naše máma. To je sice pěkné, bohužel nějaký mandal k tomu připsal: sirotková je náš táta. Páté pivo: Nový York a Liptákov, mé obce nejmilejší. Šesté pivo, to je nápis, který známe: do hospody s umytýma nohama. Sedmý půl litr: teplé pivo je horší než studená Němka. A po osmém pivu napsal Cimrman už jen: chlast, slast. Tím, vážení přátelé, nápisy končí. Umělec zřejmě cítil, že už dovršil svou míru. Tolik tedy k nápisům. Děkuji vám za pozornost.
0: Dovolte mi, přátelé, abych svůj příspěvek zahájil autentickou nahrávkou hlasu člověka, který měl to štěstí, že se s Cimrmanem osobně setkal. Je to důchodkyně paní Josefa Žaludová. Prosím.
7: Mě bylo tehdy 7 let a byla jsem v tom supu nejmladší. Sup, to bylo divadlo, to bylo cvičení, běhali jsme, skákali a při braní peří se toho navyprávělo až hamba. Cvičební úbor jsme neměli, to on nechtěl, on chtěl, aby to bylo jako ze života. Protože on vždycky nám říkal: já chci, aby to bylo jako ze života. Aby jsme každý běželi a on stál u topolu a počítal. A na mě on nedal dopustit, asi proto, že jsem byla nejmenší. A to Růža vždycky říkala: tebe on má rád, tobě on počítá pomalej.
0: Ano. Svým vyprávěním připomněla paní Žaludová Cimrmanovou liptákovskou tělovýchovnou organizaci SUP. Byla to zkratka a znamenala sport, umění, peří. Cimrmanův přínos do této oblasti se někdy ještě dnes dost podceňuje. Nikdo z našich sportovních historiků se například nezmiňuje o Cimrmanově účasti na olympijských hrách. A přitom se přihlásil již na druhou olympiádu v Paříži roku 1900 jako skokan, sprinter, diskař, vzpěrač a maratonec. V poslední chvíli však onemocněl zánětem žil, zánětem středního ucha, zánětem slepého střeva, zánětem plic a tak sledoval olympijské soutěže jen jako velmi zanícený divák. Na Járu Cimrmana se usmálo štěstí až roku 1908, kdy přijel do Londýna jako obchodník s obuví. Jeho slavné tretry koniášky se staly šlágrem londýnských olympijských her a tak česká dovednost pomohla zase jednou k vítězství borcům jiných národů. A takto bychom mohli ve výčtu sportovních úspěchů Járy Cimrmana pokračovat dál. Ani šachová literatura neuznala za vhodné zařadit Cimrmana do seznamu světových velmistrů. Ačkoliv jedině on dokázal vyvést z rovnováhy tak neotřesitelného šachistu, jakým byl Capablanca, když mu při jeho simultánce v Madridu hrozil dvojitým šachem. Což velmistra znervoznilo natolik, že ohlásil tah na G12, čím se ocitl zcela mimo šachovnici. A zaznamenal tak vlastně první out v dějinách šachu. Pokud jde o liptákovský sup, Cimrman prosazoval zásadu, aby to bylo jako ze života. Proto odmítal, aby se pro sport na vsi vytvářely nějaké zvláštní podmínky. Běžecké dráhy, cvičební úbory, speciální obuv. Říkával, bude-li vás honit četník, nebo budete-li spěchat na vlak, také neodložíte zavazadla a nepřevléknete se do trenýrek s lampasy. A tak organizoval závody vesnické mládeže z kufry a v zimnících. Sám naběhal takto desítky kilometrů a často svým tréninkem uvedl obec v omyl. Když ho lidé viděli, jak se všemi svými zavazadly pádí ze vsi, mnozí si již mnuli ruce, že se světoběžník konečně odhodlal k odchodu a že chytá vlak. Zklamaně pak sledovali, že uboží chmuk otáčí, chytá druhý dech a uhání zpět.
4: Vážení přátelé, Liptákovské kronice děkujeme i za objev dvou až dosud neznámých Cimrmanových divadelních her. Na straně 124 je následující zápis. Vídeňák opět zasáhl do života naší obce, když s několika kumpány secvičil své podivné divadelní kusy. Zkoušky odbývaly se většinou v lesovně, za nepřítomnosti váženého pana nadlesního Šmorance, což zavdalo příčinu k nechutným řečím o paní nadlesní a Vídeňákovi. Na nichž ovšem nebylo ani zbla pravdy. Všechnu tuto činnost divadelní vyvíjel Vídeňák údajně proto, aby se naše obec měla čím pochlubit, až k nám na podzim zavítá již dříve ohlášená návštěva ruských ochotníků. Jak se však potom ukázalo, tito ochotníci v originále a ochotníky měli zájem jen o lovení zvěře a žádnou divadelní činnost nevyvíjeli. A tak Vídeňák utržil opět jen ostudu. Možná, že by vás zajímaly i záznamy rodinné. Cituji. Den před Štědrým večerem narodil se v rodině nadlesního Šmorance synáček Jaroslav. Událost tato kvitována zvláště radostně samotným panem nadlesním, neboť tento ve svých 57 letech obával se již bezdětnosti. No, potom, co jsem přečetl, asi nikoho nepřekvapí, že jsme rukopisy obou divadelních her našli v lesovně pod Mariánskou horou, přepsané úhledným písmem paní nadlesní Šmorancové. Jedná se o hry Posel světla a Vizionář. O té první, o Poslu světla, se můžeme dočíst zajímavé svědectví Cimrmanova přítele, záhřebského herce Stanko Miloviče. To byl ortodoxní monologista. A svou knihu také nazval Před oponou za oponou nesmí nikdo stát. nebo nebudu hrát. A v této knize je otištěn Cimrmanův dopis Milovičovi z roku 1912. Já vám ho přečtu. Stanko, dopsal jsem právě novou hru. Nic pro tebe, jsou tam 4 persony. Ale vzpomněl jsem na tvůj slavný monolog starého rybáře ze hry Děravé sítě. Říkáš tam: o budoucím čase to. Ne, pardon. Říkáš tam o budoucím čase toto. O řeko času, jakým to korytem budeš se brát? O roky příští, jaký as úděl chystáte nám? Bude syn otci, otec synu, dcera matce, matka dceři, synovec strýci, strýc tetě, teta vnuku, vnuk dědovi, babička vnučce. Všichni pak sobě vzájemně skývu. Nebude tvář lidu jasná a dobrá, nebude rodina laskavý kruh. Ne, promiňte, zase. Ne, bude tvář lidu jasná. Pokud jde o Cimrmanovu podobu, nevíme takřka nic. Fotografie se nedochovaly, máme k dispozici jen mistrovu autobistu, ovšem všechny rysy jsou strhané. Co je ale na té bystě dobře patrno, je takový markantní hrbol na temeni lebky. V překreslení vypadá takto. Je to takzvaný pahrbek geniality. Já osobně jsem dlouho marně hledal... Tam nic není. Dlouho jsem marně hledal způsob, jak najít mezi obyvatelstvem litákovské lokality člověka s podobným obrysem lebky. Nakonec jsem se uchýlil k metodě doktora Hedvábného. Je to metoda přítlačné tabulové kontury. Pracuje se následujícím způsobem. Zkoumaná osoba dá hlavu uchem na stůl, kde už je připravena čtvrtka papíru. Vědecí levou rukou přitlačí, proto přítlačná, ano, a pravou obtáhne. No, na první pohled to vypadá jednoduše, ale neřekli byste, jak je obtížné přimět některé lidi, aby dali hlavu na stůl. Většinou se ptají, proč, abychom. Takový výzkum může v terénu provádět jen skutečně silná vědecká osobnost. Optimálním místem k získávání tabulových kontur je restaurace u sirotku. Nejlepší je to těsně před zavírací hodinou, kdy tam je vždycky řada osob u svých stolů k obtažení ideálně připravena. Mohu vás, přátelé, potěšit sdělením, že naše práce nakonec přinesla své plody. Přesně řečeno plod. A tímto plodem je liptákovský občan pan Josef Šmoranc. Mám pro vás, myslím, milé překvapení. Pojďte, pane Šmoranc, pojďte. Pan Šmoranc přijel za námi z Jizerských hor, takže na vlastní oči uvidíte Cimrmanova vnuka. Pěkně vás vítám. Pojďte, tady jsou skutky.
8: No, pojďte na vás.
4: Vlakem nebo autobusem? Vlakem, no to je lepší. Pan Šmoranc nezdědil po Cimrmanovi jen tu bouli na hlavě, abych tak řekl, ale i základní povahové rysy. Že tady mám na mysli zejména onu cimrmanovskou odvahu, která se projevila ve volbě povolání pana Šmorance. Ale to už, pane Šmoranci, kdybyste řekl divákům sám, jaké je vaše povolání?
9: Já jsem úředníkem.
4: No, pozor, já to mám napsáno, že jste pyrotechnik.
9: Ne, já jsem úředník.
4: A nebyl jste předtím pyrotechnik?
9: Ne.
4: Nebo úředník v pyrotechnických závodech? To je totiž nemilé, já jsem si tu připravil celou řadu hezkých otázek. Ale ono to půjde. Tak, pane Šmoranci, první otázka. Povězte nám, jak jste se ke svému povolání dostal.
9: Já jsem po vychození devítiletky absolvoval dvouletou nástavbu pro úředníky z povolání.
4: Takové povolání vyžaduje jistě železné nervy a notný kus odvahy. Nebránili vám rodiče, když jste jim poprvé řekl, čím chcete být?
9: Naši s tím tak trochu počítali. U nás v rodině se to povolání dědí. Tatínek byl úředníkem, jeho bratr byl úředníkem, jeho sestra je úřednice.
4: No, že si i žena zvolí takové povolání.
9: U nás v rodině je to taková posedlost. Já už jako malý kluk jsem chtěl být úředníkem.
4: Aha. A neměl jste s tím potíže ve škole? Myslím, jestli jste třeba nenosil po kapsách nějaké nebezpečné materiály.
9: No tak, několikrát jsem byl přistižen, jak si pod lavicí čtu faktury.
4: A teď nám, pane Šmoranci, povězte něco o své práci. Tak vy ráno vstanete, že umyjete se, nasnídáte, někde i ty zuby, když je čas. Všechno jako my, normální smrtelníci.
9: Víte, já si myslím, že o tom našem povolání panují přehnané představy. Já doma žiju jako každý jiný člověk. Já nevím, třeba s dětma si pohraju. Žena mi tyká.
4: Tak to je tedy pěkné. Teď taková věc, nevím ovšem, jestli to není služební tajemství. Nemáte vy k vlastní dispozici nějaké ty speciální... Aha, tady jsem měl na mysli nějaké to...
9: Ano, já mám své vlastní razítko.
4: A nemáte to náhodou sebou, alespoň v neškodném množství?
9: Víte, to jsou právě ty přehnané představy. Lidé si myslí, že nosíme razítka jen tak po kapsách. Razítko nesmí za žádných okolností opustit kancelář. Existují jenom dvě výjimky. Požár a mobilizace.
4: A teď, pane Šmoranci, jak vy s takovou věcí pracujete? Já jsem to viděl ve filmu, ale tam člověk vidí jenom, jak vy k tomu přijdete a odpálíte to.
9: Odpálit to není to pravé slovo pro ten pohyb, který já při razítkování provádím. Ať už jde o razítkování jednoduché, nebo o razítkování s mezidechem. V každém případě jde o takový speciální kolmý úder, pro který bohužel nemáme přesný odborný výraz. Já osobně, když o tom hovořím, tak říkám, že to razítko na ten papír prdnu.
8: Vážení přátelé, na závěr dnešního večera shlédnete Cimrmanovu jednoaktovou hru Vizionář. Je to sice dílo rozsahem malé, ale zcela se vymyká všemu, co jsme až dosud z Cimrmanova pera poznali. Zdá se nám totiž, jako by se Cimrman v této své hře loučil se svou dobou. S tou dobou, kdy se tančil vídeňský valčík, kdy se lidé učili létat, telefonovat, kdy se tlačili u pokladen prvních kinematografů. My neznáme přesné datum ani místo Cimrmanovy smrti, ale víme jenom jedno, že v té chvíli, kdy se obrazně řečeno ten vídeňský valčík ztrácí v rachotu výstřelu první světové války, že v této chvíli se také ztrácí z dějin stopa Járy Cimrmana.
10: James!
11: Prosím, paně.
10: Oběd je už hotový. V pondělok bývá morka.
11: Žiaľ, paně, morka dnes nebude.
10: James! Ty nedokojený mičurín! Háda mi nechceš povedať, že dnes nebudeme jesť. Prečo nie je morka?
11: Umrela nám kuchárka, pane. A už to nestihla dokončiť.
10: No to si ako predstavuje? Dám ju vyhodiť.
11: Už sa stalo, pane.
10: poriadku, James. Ale doufám, že se to nestane pravidlom. A čo sa jej vlastně stalo?
11: Otrávila sa, pane. Zrejme si nevšimla, že ste si ráčili v kuchyni urobiť chemické laboratórium.
10: Možno sa napila tej kyseliny, čo som dal do fľaše od minerálky.
11: Zajiste, pane. Mohla sa radšej napiť zo studne. Tam je iba acetón.
10: A kto to teraz dovarí, James?
11: Zavolal som jej sestru, pane. Možno to tu do obeda vydrží a neumrie.
10: A čo budeme teraz robiť, James?
11: Prepáčte, pane, vy naozaj chcete robiť?
10: James! Ty skrachovaný výrobca dederoniek! Samozrejme, že robiť budeš ty.
11: Jaj.
10: Ale ešte neviem, čo. Koľko je vlastne hodín?
11: Ťažko povedať, pane. Kukučku ste včera odstrelili.
10: Ten pojašený vták. Stále vykukoval. Myslel si, že ho netrafím. Tak som ho odbachol aj s domom.
11: To bol skvelý zásah, pane. Odletela polovica steny. Aspoň je tu vidnejšie.
10: Čudné. Ani barón Fusakel sa tu celý mesiac neukázal.
11: Možno je ešte stále urazený, pane. Nepáčilo sa mu, že ste pani barónku ostriali na ježka.
10: Fusakelka. Tá dôverčivá matrioška. Chcela, aby som jej oholil nohy. Doniesla si na to aj suspenzor.
11: Prepáčte, pane, zrejme ste chceli povedať džilecenzor.
10: No veď vravím, tak som jej oholil koleno ako koleno. No nie.
11: Áno, pane, aspoň nepôjde medzi ľudí. A nevyvolá paniku.
10: Predstav si, James, keď mala Fusakelka 20 rokov.
11: Áno, pane.
10: Prihlásila sa do súťaže o kráľovnú krásy. A nahlásila si miery. 90, 60, 90. Vieš, kde sa to meria, James?
11: Matne si spomínam, pane, ale pri pohľade na barónku mám taký dojem, že tých prvých 90 to bol obvod hlavy.
10: Ona a 90. Keď sa vyzliekla do plaviek, vylúčili sme ju zo súťaže.
11: Áno, spomínam si, pane. Boli ste vtedy predsedom poroty. Osobne ste premeriaval všetky súťažiace. Hlavne popri hrudníku.
10: Veď to. U Fusakelky som mal o robotu menej. Potom išla revať na záchod a stretla sa tam s Fusakelom. Na druhý deň sa vzali. Bol som im za svedka.
11: Áno, pane. Odmietli ste sa podpísať. A ako svadobný dar ste ráčili barónovi darovať povraz.
10: To bola krásna svadba, James. 10-krát som tomu idiotovi uniesol nevestu a on ju 10-krát našiel. A to som ju 2-krát zakopal na cintoríne.
11: Našiel ju dokonca aj vo veži, keď ste ju priviazali do zvona, pane.
10: Potom sa sťažovala, že jej pol roka zvonilo v ušiach.
11: A to ste s ňou ráčili zvoniť iba 10 minút, pane.
10: A vôbec obed. Obed je už hotový?
11: Idem sa tam pozrieť, pane. Je tam akosi ticho.
10: Tak choď, James, a prines už konečne tú morku. Strašné. Člověk se už pomalu nenaje ani vo vlastnom dome. Tak jako James, je to hotové?
11: Obávám se, že ano, pane. Ta úbohá osoba zapla plynový varič.
10: A čo? Objavila moju 200-litrovou bombu?
11: Zdá se, že ano, pane.
10: Takže pravděpodobně morka je upečená, nie?
11: Nevím, ako sa volala, pane, ale upečená je.
10: No tak výborně, James. Takže můžeš nosit na stůl. Konečně se dobře najeme. A daj si aj ty. Predpokladám, že je tam dosť pre obidvoch.

Nejstarší sestavení abecedy se připisuje Féničanům. Abeceda nejmladší vzniká každoročně 1. září. V některých třídách začíná písmenem B, Blaho, v jiných písmenem D, Dalík. Jsou i třídy, kde abeceda může zcela překvapivě začínat písmenem A, Apet. Taky se stává, že začíná až relativně pozdě, od E, tedy Einstein. Zakolíkování prvního příjmení v abecedě je pro počínající školní rok velmi důležité. Žák na špici písmenného řazení bere na sebe náročnou úlohu předsunuté hlídky. Při zkoušení podle abecedy je hned na ráně. Nemá možnost ptát se, proč právě já. Umístění v abecedě ho předurčilo. Žáci z počátku abecedy jsou otloukací. Podobně i žáci z konce abecedy. Je obvyklou učitelskou finesou, že pořadí při zkoušení se přehodí a k tabuli je vyvolán ze své jamky zajíc. Metoda zkoušení odzadu, neboli zkoušení bumerangové, zoceluje jedince na chvostu abecedy. I oni žijí v trvalém napětí, že se začne zkoušet od nich, byť jsou hlídkou zasunutou. Nejpříhodnější postavení je ve středu pole. Tedy poměrně. Šrapnel zaletí i sem. Předsunutý i zasunutý žák je na zkoušení psychicky připraven, kdežto písmeno uprostřed pole je ukolébáno falešným pocitem bezpečí, že může pozvání k tabuli předvídat. O to citlivější je zásah nečekaný. Zkušenost vám potvrdí každý obyvatel střední zóny. Kdybyste žádného neznali, musíte vzít za vděk autorovým dobrozdáním z prostoru K. Od prostředka začíná zkoušení jen málo kdy. O to víc bolí, dokonce citelněji než výlov zkusmo, kdy učitel otevře svůj zápisník a začne vyvolávat podle stránky, která se zrovna otevře. Takové zkoušení postrádá napětí, neboť se týká povětšinou jednoho a toho samého žáka, který se nachází právě v místě, kde se učitelův zápisník otevírá pravidelně. Začátek školního roku usazuje žáky do tříd a do abecedy. Jak už jsem uvedl, nejožehavější umístění je na samotném čele písmeného pelotonu. V naší třídě tohle místo tradičně zaujímal Antoš. A každoročně 1. září si přával, aby se stal zázrak, aby se ve třídě odněkud objevil anděl.

zahájení školního roku se češtináři tváří, jako by uplynulé dvouměsíční volno dostali žáci jen proto, aby se stalo tématem první zářijové slohové práce. Námět Moje prázdniny stvrzuje, že už jsou pryč. Je to kompozice obtížná, protože vzdušné letní dny neměly podobu věc s podmětem a přísudkem. Vzpírají se linkám, neplynou po odstavcích a houbí jim po osnově. Avšak náročné téma lze zvládnout, když má člověk hlavu na pravém místě, jako jí měl můj spolužák Mirek. Na rozdíl od nás, kteří jsme se snažili

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Například už nepsal, že počasí stálo za pendrek. Uvedl jen, že počasí se nevydařilo. I když jeho skutečné prázdniny před 7. a stejně tak později před 8. třídou měly průběh značně odlišný od těch před 6. třídou, držel se Minek důsledně stejné osnovy železně vybudované. Za prvé, pomáhám u strýčka a u tety vězni D rabat seno. Za druhé, zúčastní se letního pionýrského tábora. Za třetí, pobyt u dědečka a příhoda se zmí. Za čtvrté, poslední týden na chatě u Potužilu. Co na tom, že mezi tím se strýček s tetou rozvedl a dal se k zedníku? Co na tom, že před 7. ani před 8. třídou už nebyl na žádném pionýrském táboře, protože nechtěl škrábat brambory? Co na tom, že na louce u dědečka se zmije už znovu neobjevila? Nebyla to exhibicionistka. Co na tom, že Potužilovi ho už na chatu nechtěli, neboť rozkecal, že si tam válejí šunky, které pan Potužil vynáší z masokombinátu. Kompozice byla sepsána přehledně, procítěně, s rozmyslem a bez chyby. Je s podivem, že až do konce školní docházky náš češtinář uvedenou boudu neprokouk. Zřejmě za ty roky, co už učil, četl o tolika prázdninách, že troje shodné ho prostě nevyvedli z míry. Mirek na prahu 7. a zvláště pak 8. třídy vytvořil stylisticky tak vytříbené prázdniny, že takové snad nemohl zažít ani v tom jediném roce, kdy je opravdu zažil. Učebnice dějepisu mě vzdělala, že v dávné minulosti žili jen tvorové, kteří dělali dějiny. Sotva ráno vstali, už se do toho dali. Ke svým význačným činům si s oblibou vybírali data, která se špatně pamatují, aby nás ve škole trápili. V hodinách historie jsem nikdy neslyšel, že by někdo z předků žil obyčejný život. Snad to bylo tím, že dějiny tehdy byly vcelku prázdné a bylo nutno je naplňovat. Ani jednou jsme neprobírali životopis jedince, který by prostě ráno vstal, ustlal po sobě, pospíchal do práce, odpoledne si nakoupil a večer šel potlachat ke svým známým. Když už je v učebnici dějepisu taková zmínka, pak končí upozorněním, že dotyčný šel večer ke známým vladykům a pronesl řeč, která měla posléze zcela zásadní vliv na běh událostí. Rád bych se tam jednou podíval. Do historie. Na cestu bych si do aparátu prozřetelně založil film s prošlou záruční lhůtou, který by se v minulosti stal kvalitním. Chtěl bych si pořídit obrazový dokument o lidech, kteří tehdy obývali svět, kteří žili, aby se vsunuli do dějin. Z mé obrazové dokumentace by tak vznikl názorný doplněk učebnic. Byly by to snímky vděčné a dramatické, protože dějiny jsou pohyb. Už od samých začátků, kdy dávní lovci běhali za mamuty, abychom měli dát co do muzea. Kdy tajnou stkáři zakopávali hliněné nádoby, aby dnešní archeologové měli co dělat. Kdy se stavěly pyramidy, o níž později učení vědci prohlásí, že za tehdejších technických podmínek nemohli přece vůbec vzniknout. Kdy mořeplavci objevovali nové

abychom měli co do atlasu. Opravdu rád bych se vydal na takovou dobrodružnou výpravu stromořadím chronologicky seřazených událostí, objevů a činů, jejichž data jsem ve škole svědomitě přenášel z učebnice na taháky. Kdo ví, možná bych tam někde mezi stromy potkal překvapení. Úplně všedního člověka, o němž v historii není ani řádka. Takové setkání by pro mě bylo v skutku historickým objevem. Chlapík, který jen tak u cesty seká trávu.

Škola je základ života. A domnívám se, že taky slovní příklady v učebnicích matematiky by měly tuto skutečnost ctít. Zatím jsou poněkud jednostranné. Rychlík ze stanice X dojíždí včas do stanice Y. Traktorista zdárně osije průměrným hodinovým výkonem vyměřenou plochu. Zedník za jednu směnu položí tolik a tolik cihel, pokud přijde včas do práce. No a jsme u toho. Navrhuji, aby vedle příkladů vycházejících ze zdařilého plnění povinností zahrnovaly slovní příklady taky případy opačné. Tak třeba, kolik naštvaných pasažérů dojede do stanice Y, když tam 506 cestujících dorazí s 3hodinovým zpožděním. Jakou plochu osije průměrným hodinovým výkonem traktorista za 8 hodin, když těch hodin pracovali jen 5? Kolik cihel položí zedník za směnu, když na ní nepřijde? Pro zpestření slovních příkladů bych taky navrhoval zajímavé zadání. Nakolik je získání státního bytu bezplatné, když bokem šoupneme 15 000? Pozoruhodná čísla by mohla vyjít i v příkladu s otázkou, nakolik si za měsíc přijde výčepní, když u každého piva natočí centimetr podmíru. Z jiné oblasti se nabízí úloha, kolik času denně ztratí maminka, vystují-li 3 fronty v jedné samoobsluze, to jest první fronta na košík, druhá fronta u prodejního pultu s lahůdkami, třetí fronta u pokladny. Pro zdatnější počtáře by mohlo zadání mít podobu 4 front, včetně té na vrácení zálohovaných lahví. Za pozornost by jistě stála i slovní úloha o panu Novákovi, který potřebuje před veřejností nějak legalizovat své nekalé příjmy. Koupí si od výherce ve sportce jeho tiket s první cenou a dá ještě 10 000 navrch. Otázka. Kolik stála pana Nováka první cena ve sportce? Pokud se domnívá někdo z pedagogů, že uvedené ukázky slovních příkladů ze života nejsou jaksi výchovné, ohrazují se tvrzením, že žáci, učňové a studenti se setkávají s podobnými jevy nezávisle na tom, zda tyto situace jsou nebo nejsou zahrnuty v učebnici matematiky. Kdyby tam byly, lze je aspoň číselně uchopit. Bazíruje-li někdo mermo mocí na výchovné momentu, proč ne? Pro ten případ nabízím příklad následujícího typu. Když tatínek ukradl ve skladu, kde je vedoucím, postupně 33 ledniček, prodal je pod rukou a pak se na to přišlo, jak dlouho děti tatínka neuvidí.

Byl klidný, mírný, vyrovnaný, nevybuchoval a přece se mu říkalo Sopka. Přezdívku si vysloužil svérázným pojetím zeměpisu. Výklad o jednotlivých zemích pojímal s důrazem na jejich sopky. Po všeobecných zeměpisných informacích se pouštěl detailně do popisu bývalých i současných vulkánů. Zvláštní láskou lul k Itálii s Vezuvem a Etnou. Československo pojímal jako zemi, která se prostírá od Komorní hůrky u Chebu až k Vihorlatu. Výkladu o Japonsku královala Fujiyama. Na školní výlet jezdilo k uhlířské sopce na Bruntálsko. Nikomu z žáků se nepodařilo zjistit, odkud pramenila učitelova záliba. Jakým sopouchem, tedy sopečným komínem, vlastně vytryskla. Někteří zeměpisáři si potrpí na kreslení mapek, jiní na orientaci v takzvané slepé mapě, někteří se soustředují na řeky, jejich přítoky a přítoky přítoků. Učitel Sopka měl svět posetý vulkány a basta. Kdo chtěl v jeho předmětu obstát, musel znát magmatické souvislosti a navíc přinést zdařilý model některé z proslavených sopek. Nejčastěji ukládal Stromboli, Vulcano, Santorin nebo Krakatau. Říkával, stačí bednička hotovoce, trocha písku a zaujetí pro věc. Jednotlivé modely, přinesené do školy, hodnotil velmi pečlivě a pedantsky. Nebylo snadné kápnout mu do noty. Sopečný kužel měl vypadat co nejvěrněji. Písek musel držet pohromadě, proto jej bylo třeba doplňovat tužidlem, aby se sopka nezhroutila. Podle hesla iniciativě se meze nekladou, oceňoval učitel Sopka taky osobitost vyhotovení. Žáci přinášeli do školy krátery zdobené žlutým a červeným lakem, někdy posypané pudrem, aby představa popílku byla dokonalá. Nejvíce se osvědčil Sipsy. Zdařilé byly kombinace s hořlavým filmem nacpaným do jícnu. Tyto sopky pak za učitelovy asistence tštily oheň na školní zahradě. Sopka byl poněkud jednostranný, ale výsledky jeho hodin ku podivu všestranné. Žáci se naučili, že pod sopkou Fujiyama leží rozvinutá průmyslová země a že pod sopkou Etna se pěstuje vinná réva. Probral vlastně celou předepsanou látku pouze s tou zvláštností, že ji situoval pod sopky. Mohl tedy být klidný, i když do třídy měl přijít inspektor. Jenže nebyl. Jeho jinak vyrovnaná povaha ztrácela v přetuše inspektorovi návštěvy na stabilitě. Sopka se lávovitě vlnil skrytou obavou z následku svého pedagogického koníčka a proto každoročně prosil žáky, aby při zkoušení před inspektorem nemluvili o sopkách. Jednou tak došlo k unikátní žákovské odpovědi na inspektorovu otázku, co se týčí nad Neapolí. Prosím, Vezuv, ale sopka to není.

0: sedmé třídě jsem šel pro vysvědčení s ruksakem. Bylo nás takových několik. Zbytek třídy přišel s příručními vaky, plátěnými chlebníky, sportovními pytli a nákupními taškami. Spolužák Jan, budoucí tlumočník, přišel s tlumokem. Byl to krásný den, na který jsme se těšili po celý školní rok. Sedmá třída byla velmi zábavným ročníkem, neboť jí vedl učitel, jemuž ve sboru přezdívali sběratel. Vrhal se po všem, o čem soudil, že to nepatří do vyučovací hodiny. Nyní, na konci školního roku, nám měl zabavené předměty vrátit. Jeho kabinet už praskal ve švech. Vždyť sbíral od samého počátku roku. Máš to u mě jako ve spořitelně, pravil třídní již 3. září, kdy mi při vyučování zabavoval lahev Magy, kterou jsem si nosil pro ochucení polévek ve školní jídelně. Marná byla moje výmluva, že je to hnědý inkoust doplnicích per. Jaký div, že rodičovské schůzky v průběhu roku měly podobu inventury. Náš třídní byl úzkostlivě pečlivý a záleželo mu na tom, aby rodiče důvěřovali jeho úschovně. Ukazoval jim proto v kabinetu zabavené předměty, které měl opatřeny cedulkami se jménem žáka a datem zabavení. Za největší poctu pokládal výrok předsedy SRPŠ. Vy jste takový náš skladník, že? Dnes jsme si tedy šli pro vysvědčení a pro zabavené předměty. Vysvědčení rozdal učitel jen tak levou rukou, protože pravou ještě zabavoval. Ani v tento den si nedal pokoj, byl ve své důslednosti dojemným exekutorem. Pár zabavených předmětů ještě přihodil na stupínek obtěžkaný celoroční žatvou. Pak nadešla velká chvíle. Se zářivým úsměvem nám začal rozdávat zpět poplašňáky, hašlerky, míč, kšandy s nápisem Nazdar, potápické ploutve, krajčovskou křídu, želvý krunýr, sukovici, bakelitový fotoaparát Pionýr, šňupací tabák, poutavý životopis doktora Mensingy, průkopníka moderní antikoncepce, pevný podpalovač Pepo, skládací dalekohled, pitýk ptačího zobu, jízdní řád autobusu Západočeského kraje, mlýnek, namák, manikuru a můj lahev Magy. Udělali jste mi radost, prohlásil a s dojetím přehlédl celou třídu. Své rozněžnění pak uzavřel slovy. Takový už je osud, učitele. Příští rok, abych začínal znovu, s další třídou, opět znovu, od základu. Touha po originalitě může člověka přivést na cestí nebo do řeznictví, což byl případ naší maturitní třídy. Všechno jenom proto, že jsme chtěli mít neotřelé tablo. První návrh z našeho středu pravil, abychom se dali odlít. Tablo se bude skládat z věrných masek. Ovšem idea byla později zavržena všemi obrýlenými s poukazem na riziko, že při odlévání by se mohla vymáčknout sklíčka. Následující koncepce byla reálnější. Návrh pravil, že bychom mohli dát na tablo rentgenové snímky. Jedna skeptička namítla, že by pak nebylo poznat kluky od holek. Autor návrhu jí uklidnil informací, že by tam byly rentgenové snímky postav celých a tam se hoch od dívky pozná podle pánve. Ona však trvala na svém, já chci portrét, a měla pravdu, neboť měla pánev krabatou. Genius Bohouš pak přišel s návrhem spásný. Doporučil, abychom si pořídili tablo absolutní, složené z nás samotných. Jeho projekt předpokládal, že svorně napochodujeme do rozměrného výkladu prodejny maso uzeniny. Tam se usadíme na židličky, které si přineseme za tím účelem z domova. Všichni jsme byli pro. Příštího rána vstupujeme v maturitním odění do výlohy, řezník byl otcem jednoho z nás. Měl pochopení a dal nám i ventilátor. Výteční žáci seděli pěkně způsobně a rovně, ostatní se vrtěli a nepolepšitelný Buchta soustavně vyrušoval, ačkoliv to v této situaci nemělo hlubšího významu. Obyvatelé městečka se na nás dívali s velkým zaujetím a mnozí z nich přes sklo naznačovali, že nám drží palce. Domnívali se totiž, že jsou svědky jakéhosi pokusu medicínského charakteru. Reakce byly pestré a těšilo nás, že nikdo neprošel kolem tabla bez povšimnutí. Nevídáno, prohlásil Hajný, který právě kráčel kolem. To tu ještě nebylo. A zmizel v polesi. Staří lidé se domnívali, že za výkladem je Betlém. Pozoruhodně se zachoval kavárenský povaleč Zítko. Záviděl nám, neboť řeznictví bylo jediné místo, kde se ještě nepovaloval. Děti na nás pouštěli z protějšího chodníku malým zrcátkem prasátka v domnění, že prasátka do prodejny maso uzeniny patří. Vydrželi jsme sedět ve výloze celý den. Bylo nám dobře, stravovali jsme se ovarem a dlouhou chvíli jsme si krátili zpěvem lidových písní. K večeru nás chtěl svědomitý řezník uložit do skladu, ale to jsme se vzepřeli, neboť nás doma čekali rodiče a výprask.
1: Tak co je, halo, další?
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak je, co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mě jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, no. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten nějaký italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, protože na včera to už bych nesíl, jo?
1: Na zítra,
2: ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, že bych šel v neděli ráno.
3: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Teda, dobře.
2: No, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A po zejtří?
1: Po zejtří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajeme. nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak
2: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej a v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To dobrý, tak
1: toto trvalo!
2: No jo, no tak,
1: 114 korun mi dáte!
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun!
2: Ještě, jdem ještě 20, no, ještě 14 zostanete, ano. Tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, to je, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
4: Teď vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádějí a zase berou a zase stavějí hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
5: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena.
6: Jo, Renátko, nazdar.
5: Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
4: Já nevím, snad jo.
5: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A v obráceně.
4: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
5: Ale to byste se divil, čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
4: Jaký moralista, já jsem pořád takovejhle stejný.
5: No, doma. Ale na těch zájezdech, já to znám.
4: Co jako na zájezdech?
5: No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
4: Hoďte se, no, nechte no. Toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
5: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně, ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no to nevíte, kdy přestat. To lítá, co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako tichá voda, furt jako a na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a bohem, grant, poroučíte rundy.
4: Počkej,
5: a točíte se.
4: Počkej, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
5: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu. Jo? Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy. Všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankána. Já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoj. To umí málo kdo, to neznám takový
4: dostat. Nevěřte mu lidi, to je tak, ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
5: No, já to mám.
4: Šišku turistického salámu.
5: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
4: Jaký krasavice, prosím?
5: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd. Jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
4: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
5: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhý, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
4: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
5: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletrhy. Vy mě budete, no to byly pro vás hlavně veletrhy, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takový černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, mám řekl. Ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, teda, u koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám?
7: U Adama.
5: No, to se dalo čekat.
7: Počkejte, jak to myslíte?
5: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom. Atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy vidíte. Rumba koulek. Tu si vždycky děláme z tého termosky. Jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
7: Ne, lidi, nevěřte mu ani slovo, teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři, podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
5: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, teď to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách, teda, no, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta. A už má tu v oběť, takhle chytne a bílej medvěd do ně. A bílej medvěd, a bílej medvěd. Tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám sválně předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci já jsem říct. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámě, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
7: Jaká Markétka?
5: Markétka, no jak jste se domlouvali.
7: Já jsem se s nikým nedomlouval.
5: Domlouvali jste se na večer.
7: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
8: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
5: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu! Divochu!
7: Ne,
5: divochu!
7: Ne, to ne!
5: Divochu!
7: Ne!
5: Divochu!
7: Ne!
5: Divochu!
7: Ne!
9: Dámy a pánové, dovolte mi, abych na chvilku teďka přerušil naše představení a vysvětlil vám, co se bude dít. Jistě jste si všimli, že tady jsou mikrofony, které směřují nejen směrem k nám, ale i mikrofony, které směřují směrem k vám, a to je proto, že tady teď natáčíme vlastně takovou nesnad desku, ale takové podklady k případně k desce. No a potřebujeme živé reakce publika, protože to bude živá deska. My ji potom teda dotočíme ve studiu, ale ty živé reakce budeme potřebovat natočit, takže si teďka s vámi natočíme. Takže teď, jak jste se takhle zasmáli, tak to je, myslím, první věc, kterou bychom potřebovali. Takový kratičký smích, jestli můžete, prosím vás, aby jsme si neskákali do řeči, aby se v tom dalo stříhat, tak vždycky, že by byla chvilka klidu a namávnutí, že byste udělali tu reakci to pár věcí, které budeme potřebovat, já myslím, že nás to nezdrží. Tak tohle bylo velmi pěkné. Ano, ale takhle, jak to děláte všichni, je to lepší ještě, jo? Takže jenom by to bylo potřeba, kdyby to bylo opravdu velmi krátké. Takový jako kratičký smích, ale plné publikum, ano? Takže se prosím připravíme. Utište se, prosím. Tak. Dobře, vysmějte se hezky. Tak, už je klid. A teď pozor, kratičký... A jakmile udělám takhle, tak nasmějte. A jakmile takhle, tak skončíte, ano? Takže pozor. No to bylo úplně špatně třeba, že? Dobře, tak tohle to už máme. To nebudeme natáčet. Dobře, tak pojďme dál, co tady potřebujeme. Teď bychom potřebovali takové jakoby pochvalné mručení. Jakože se tady někomu něco povedlo, ale není to zas tak vtipné, ale zase stojí to za takové pochvalné zamručení. Zkuste někdo takové jako... Zkuste někdo. No, to je dobré. Tak, výborně. Tak se prosím nás připravíme. Podle už natočíme, jo? Výborně. Jenom bych to poprosil ještě jednou, abychom to nerušili těmi smíchy. Místy jsou v tom smíchy. To je dobrá verze, tu si necháme, ale ještě uděláme jednu verzi toho zamručení. Takové Tak prosím, pozor. Jste hrozně rozjívení. Dobře, pojďme dál. Teď bychom potřebovali, jakože se nám tady něco nepovedlo zase vůbec a až takový jakoby výsměch, takový jakoby šklep, jakože to opravdu bylo špatné, co jsme tady předvedli a nebylo to hodné vaší úrovně, ano? Takový jako z vrchu se na nás díváte a vysmějete se tomu spíš v takovém krátkém výsměchu. Tak pozor. No to bylo takové neuspořádané. Já bych si to představoval jako takový výsměch, jako může tam někdo i třeba říct si, no tohle třeba, nebo může tam zaznít i nějaký takový výkřik, jeden, dva, jako no toto, nebo tak, jo? Takže prosím, pojďme na ten výsměch, ať to máme za sebou. V pořádku, to bylo výborné. No a teď už jenom si uděláme takové špitání, jakože se tady na scéně stalo něco, o čem nikdo netuší, co to vlastně bylo. Jestli byste tak mezi sebou mohli, co to bylo, takový šum jako nejasný, jako co to bylo, nebylo to tohle, tak jako mezi sebou, nakonec zase, jo. Já vím, je to trochu složitější, ale já myslím, že představte si, že jste takové inteligentní publikum, já vím, dá to práci asi, ale prosím vás, už jsou před náma jenom dvě nebo tři věci, takže takové to špitání, co to bylo? Připravíme se. Se pořád smějete, opravdu, to je strašné. Děkuji, to bylo krásné. A teď už na závěr jenom bychom od vás chtěli, to dáme asi na závěr té desky, kdybyste skandovali, protože tam budeme mistři, mistři, mistři. Bez potlesku, ať je tomu hezky rozumět. Mistři, mistři, mistři, ano? Tak prosím, připravíme se, já vám to odmávnu a jedeme, pozor, teď. Určitě nepoužijeme. A teď takové jednotlivé výkřiky, to už je poslední věc, co po vás chceme, takové jednotlivé výkřiky, bravo, bravo, sklepy, sklepy, bravo, sklepy. A tím skončíme. Takže prosím, poslední zkuste jeden, dva začít takhle a ostatní se přidají, bravo, bravo, a pak už takový celý dav, sklepy, sklepy a na závěr potlesk ještě, ano? Tak prosím, teď... Dáme do toho všechno, je to poslední věc. pozor. A jednotlivé hlasy a pak všichni. Báječně. Děkujeme. Takže jestli si koupíte tu naší desku, tak se tam pravděpodobně uslyšíte, pokud to tam dáme. A vy, kteří tam účinkujete, ji dostanete samozřejmě se slevou. A pokud se to tam nevejde, tak za ní zaplatíte ještě víc než normální lidé. Tak děkujeme a představení pokračuje.

0: Dejte si pov.
1: Prosím?
0: Dejte si pov.
1: Jsem si ho dal.
0: Buchta! Přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
1: Poslouchám vás.
0: Prijet okamžitě domů. Umřela babička.
1: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
0: Babička.
1: Babička? Kulák bába zase jediná.
0: Hole, Buchta, jak to jediná?
1: Jediná bába?
0: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
1: Opravdu? Tady sám víte, pane Heitner, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
0: Poslyšte. Vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
1: Byste museli mít tím tím.
0: Počkejte, budete ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky. Ale zjistil jsem, že co jste na vojně, Buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
1: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Já jsem hnedle každou chvilku, pane Leitnant, sirote, tři otcové.
0: Poslyšte, Buchta, není vám to nějaký podivný, tři otcové?
1: Ne. To byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr, matka co matka, dítě co dítě.
0: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
1: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jede všechno, pane Leitnant.
0: Poslyšte. Tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
1: Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
0: Poslyšte, Buchta. I to je přece proti přírodě.
1: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane Leitnant. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
0: Co napovídáte, Buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnáře, vy zakuklenej anarchisto. Co jste měl z přírodopisu?
1: Co je to? Já z přírodopisu. To se bude divit. Dvakrát jsem propadl, jednou jsem neprošel.
0: Jednou jste co?
1: Neprošel.
0: Takže vy jste dvakrát propad a jdou neprošel.
1: Ano.
0: No tak to je dobrý, Buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
1: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout. Já
0: porozumíte velice dobře, Buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Takže vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
1: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane Leitnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. Já byste mi taky umřel, pane Leitnant.
0: Tak se uklidněte, Buchta, uklidněte se.
1: Tak jsem to právě udělal tak,
0: co jste udělal?
1: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
0: Tak se mě to líbí, Buchta, no. Tak se mě to líbí.
1: Můžu jít, pane Leitnant?
0: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
1: Ještě jednou mám připravený.
0: Cože?
1: Na Vánoce.
0: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
1: Děkuji, pane Leitnant.
0: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
1: Můžu jít, pane Leitnant?
0: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi, je to tak?
2: Od pane Leitnant, oni mají paměť, no, pěkný. Dneska na den je to tři neděle.
1: Oni tady tak sedějí, furt nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
0: Jaký nevlastní dědeček?
1: Jak to nevlastní dědeček?
0: Já tomu nerozumím, Buchta.
1: No on se nám utopil.
0: Cože?
1: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
0: Poslyšte, Buchta.
1: Primíce.
0: On, že se utopil.
1: Primíce.
0: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
1: Vidíte, to on se utopil. Primíce spadnu.
0: Jak to je?
1: To stalo v telegramu.
0: To stalo v telegramu. Vylžete, Buchta?
1: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho
0: měl. Na mě.
1: Pane Leitnant, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník, tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se nahambáka, že se nehambějí.
0: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít. Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, Buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
1: Mohu opakovat?
0: Opakujte!
1: Aby něco nespěl, abyste nebyli potom tak ty. Půjdu k feldwebelovi tomu dát, nechám se zavřít se všema fotrama.
0: Řekl jsem podstama!
1: Se všema podstama, ovšem, pane Leitnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
0: Po žádným pohřbu, bude to hned.
1: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
0: Vaše bába? Ať kouká jako suva, když má takovýho nezvedenýho.
1: Co?
0: Tohle.
1: Vnuka.
0: Vnuka, to jsem chtěl říct.
1: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekl i zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam bys byl přišli, pane Lajetná? Pustěj mě, pustěj mě.
0: Soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Dolive, ušima.
1: Budu vás poslouchat do ucha.
0: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy?
1: Buchta? Ty se koukáte hned jako čelnej myslivec?
0: Buchta?
1: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
0: Kdo vám to posílá?
3: Ty telegramy mě posílá teta.
0: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
3: Já... Teta má příjmení, ovšem to by vám na nic nebylo, pak víte, to stejně neznáte, ale kolik já říkáte, to neposílí mu už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
0: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
3: Pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku, o tom vyprávím.
0: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
3: To byla vaše sestřenice.
0: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
3: Vy jste říkal, proč jste ta pána moje ne?
0: No pochopitelně.
3: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pál, Herko, teď Máňu vidím poprvé na prvním randeči a pamsím, jak to, že je mi taková povědomá, tak to byla moje sestřenice.
0: Na jakým prvním randeči, mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
3: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
0: Tak dost, povídám, Buchta, počte, já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
3: Ha, no, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vybíjí.
0: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat. Je to tak?
3: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
0: Jezdíte se tam miliskovat.
3: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a jsem ošetřené. To je všecko.
0: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
3: S mýma příbuznýma?
0: Pochopitelně.
3: No právě naopak, pane lejtnant. Zvlášť, když jste zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mi dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.

0: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franta, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
1: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
0: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd.
1: No jo. Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
0: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
1: Kolik vám visel?
0: Dva dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
1: Já ho znám jenom od oka.
0: Jo, tak, jako od vidění.
1: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
0: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli,
1: ne.
0: Já jsem to věděla, tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
1: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
0: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
1: No, tak tu tam má pořád, víte.
0: Jo,
1: no.
0: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
1: Spolehněte
0: se. Děkuju,
1: no. No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všetřičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
0: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
1: Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
0: A co s ní jako budete dělat?
1: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
0: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
1: Ale ne, auto.
0: Cože?
1: Auto.
0: Auto?
1: No.
0: Auto?
1: Ano.
0: No to já snad nepřežiju.
1: No tak tím by se to velice usnadnilo.
2: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
0: Jo, tady leží, no.
2: Pane Bože!
0: A vy jste kdo?
2: Já jsem Levoboček.
1: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
0: Jo, a co? Jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
2: Levoboček, pane Bože!
0: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
1: No já...
0: A takhle mi ho Fandu oplakává.
1: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
0: Že by příbuznej.
1: Přihoří má?
2: Tatínku!
1: Hoří!
0: Ten konec.
1: A já myslel, že dělá chybí, jenom škarta.
0: Marja, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
2: Ne jednou, třikrát.
0: Jak třikrát?
2: Já mám ještě dvě sestřičky.
0: Ne.
2: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
0: Ale ne.
2: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
3: tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
1: To jsou jeny. Geny, ty má každý, ty měli Franta.
3: Jo, no. A kde teda jsou?
1: No to já nevím. No.
3: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
2: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
1: Takže vydrž, já to zařídím. Paninko,
3: ano.
1: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
3: Já jsem Marie.
1: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
3: No co si to dovolujete?
4: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
0: Vy jste znala našeho Fandu.
4: Znala je málo.
0: Málo.
4: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
3: Cože? Tak vy jste...
4: Jeho tajná milenka.
3: Helejte. Já jsem jeho veřejná manželka.
2: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
3: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
4: No dovolte? V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
1: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
4: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky i kytičku.
3: Ježiš, kytku.
4: Jak ten uměl být pozorný?
2: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
3: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
4: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli tajfun.
3: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Ale no tak děvčata,
1: ne, tak
0: děvčata,
1: to si ona nebude dovolovat.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hol širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestí.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi vem to domů.
1: Jo, no to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna, on taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak.
3: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja. Honem! Honem! Lepidlo!
0: Ale
1: lepidlo.
0: Roztrány ti to nikde nevemou!
1: Nevemou! Já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda!
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Dobrý večer.
6: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
5: Ale mal som vybavovačky všelijaké.
6: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
5: Vybavovačky.
6: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou? Kde je výplata?
5: Ale tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
6: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Jo, něco, strčíte potom do toho hovného. Toto zaměstnání chcete opustit, byste se zbláznili, víte, jaký by to byl hriech?
2: Ale čo hriech? Víte, kolko vzrušujících a krásných povolání existuje, například ten... No, povedzte nějaký příklad, chytro.
1: Například striptérka.
2: Jaj.
1: Čo?
2: No, striptiz je krásné povolání, no. Ale striptiz to potřebuje nápad, víte?
1: No, já mám taký nápad na striptiz. No? Dávajte pozor. Jedna slečna by se vyzliekala.
2: No, to je dobrý nápad.
1: No, počkajte, moment. Ale obecenstvo...
2: No to by se nevyzliekalo, to je jasné.
1: To je samozřejmě, to viem.
2: Tak tá slečna...
1: Obecenstvo, slečna by se vyzliekala a obecenstvo by se na ňu nedívalo.
2: A tak to nie je dobrý nápad, to nie.
1: Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by se na ňu nedívalo volným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku. Viete,
2: na tej doštičke... A tam by nakrájal cibulku.
1: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka. A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzerá.
2: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, tá striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
1: Ja, samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre dve osoby.
2: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
1: Áno, áno,
2: ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
1: Nie, ona by to dostala zaplatiť.
2: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
1: Áno, správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý.
2: No, tak...
1: Jánošík...
2: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ano. Ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
1: Valacha.
2: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten... kroj.
1: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
2: Ľudový kroj, áno, taký by mala na sebe.
1: A tým by bola úplne nahá.
2: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete?
1: Samozrejme.
2: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
1: Aj lajblík by mala toto na hlave.
2: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu jednu za druhou, jednu za druhou.
1: Ja by som sa chodil pozerať na posledné tri.
2: No,
1: čo tam bude? Čumieť celý večer
2: jednu,
1: na sukne.
2: Jednu za druhou by odkladala tie sukne jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
1: No?
2: By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
1: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
2: Ište.
1: To ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
2: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
1: Ano. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
2: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
1: Áno, áno. A keru, že Pán Veľkomožný, keru.
2: No tú našu. 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
3: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, na čtyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.

0: chudák drahý. No to tady mohl být ještě léto. A on měl taky auto. A to zůstalo celý. Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Pan Strýc nejde, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
0: No jen jestli, pane notáři, Strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
0: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
0: Ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
0: Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
0: To snad to neodkázal všecko nějakým třeba útulku pro kočky? Tam jsou v módě prej teďko v Americe
1: ne,
0: kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
0: No, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděl.
0: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Strýc o jistém panu Hubáčkovi?
0: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
0: No to jo, to k Flekům Strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan Strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
0: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu.
1: Prosím.
0: Dejte mi vodu nebo vomdlim. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
0: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
0: Nemá?
1: Ne.
0: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu Fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan Strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
0: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju, Hubáčka.
2: den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
2: No, koukám, že jste z toho celá bav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
0: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
2: No tak, což o to šprýmař, to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprochučili.
0: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
2: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
0: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
2: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
0: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
2: To se divím.
0: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
2: No, tomu se ani nedá věřit.
0: Jo, jo.
2: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
0: No, to se nedejte vysmát. Já a spožádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
2: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štěď, ne.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali...
0: No počkejte,
2: vy se
0: do toho
2: laskavě
0: nechte, jo!
2: Já to mluvíte s panem notářem.
0: Tak co se
2: stane, to je
0: naše... Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
2: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
0: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
2: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
0: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
2: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
0: Okamžik,
2: prosím. Úředně to, prosím.
0: Ne, to byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
2: Prosím, šlačte, že jsem ochoten složit své šediny na její hruď.
0: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
0: 200? Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
3: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
0: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
3: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
0: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
3: Ano, přibyly úroky, že?
0: Ano, přibyly.
1: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
3: V mých očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Jenny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí $2.55.
0: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
2: I já jsem tratil, dámo.
0: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty $2.55?
0: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
2: Vy mě mluvíte z duše.
0: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
2: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
0: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
2: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
0: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
2: Ale nemusíš.
0: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
2: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
4: Taková příhoda z Ostravy, Ladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A on někdyž do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře, a jinak pořád králičí maso. Neviděli, co jí doma. Na co šetří, inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí a říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádit ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle, jak se to projevuje? Říkali, prostě neotravuje. Říkali, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci, a toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil své hladu, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už jak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu myxomatózu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě se mi zvětšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. To musíš doktorovi, já jsem tam odešel. Ke kterýmu, jo, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
5: Doktor B?
4: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty si ho znal? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru, čekáš, že jsi pozval
5: sestru.
4: Kamaráda, co? Dvě sestry a čekali a on přišel. Co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
5: Nezvyklá ročáda.
4: Doktor je v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no, já se domnívám, že mám myxomatózu. Říká, myxomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Ono, chutná mrkev. No, salát. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava prostě, hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ale ty uši už opravdu, celý ty uši s růžovělým, ty ten vocásek mají ty bany, když se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říkám, na co klobouk, že si čím říkám, budu přece z tohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky. On říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
6: O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. Protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel. Jo? On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení, a tam stál ten strážnej, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální. A my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasárny. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říkal, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říkal, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavejma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct, to jako, ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, on říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede, A to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčat nemůže. A dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl. A my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynořil. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A při tom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice má koleje, přejezd. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama, tak a... Jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plnej polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plnej polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. a ten oheň takhle klepe do tý slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
7: Poklona, pane učitel.
8: Soudru učiteli.
7: Vy jste, prosím? Já jsem, prosím, otec, soudruh otec, teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
8: Vaše jméno.
7: Hlus mi si, jak mé jméno.
8: A těší mě, posaďte
7: se. Děkuju, Sive.
8: Soudru, posaďte se.
7: Děkuju.
8: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
7: Jo, tak to jste vy. Sakra, on říká, prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
8: Pidlo motejl.
7: Ježišmarja.
8: Spíti hněv.
7: Taky si s tím dost užijete, víte?
8: Proč?
7: No, ona je to spíš psina než jméno, tohleto.
8: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci fajn. Vašeho syna.
7: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
8: Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu, je jeho prospěch jaksi napováženou. Například já to vezmu z kraje.
7: Jo.
8: Ta čeština.
7: No, jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
8: Naopak velmi špatné.
7: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z ústředí? Čeština z ústředí.
8: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
7: Proto my mu s mámou doma nerozumíme.
8: Vypadá to na propadnutí.
7: No, vidíte to.
8: Prosím, v posledním diktátu napsal mis dobré naděje s velkým M.
7: Sakra, ono se píše stvrdě, víte?
8: Ne, s malým
7: M. To nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
8: No, nevím, kam míříte.
7: No, já teďka půjdu na pivo.
8: Ne, se soudrujem ředitelem.
7: Jde pak úplně sám. Náš starý nepije.
8: Ale ne, chci říct, se soudrem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
7: Jo.
8: Například soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra na Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl.
7: No. Ale on to opravdu nebyl, pane učitel.
8: Ale ne, on to neví.
7: A vy to víte?
8: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
7: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
8: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou-li jeho vědomosti dostatečné.
7: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Hlavně, když umí zeměpis, aby mohl cestovat pokaž někam jinam.
8: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
7: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku.
8: Prosím.
7: Ale nepletu, ty tam ještě leží.
8: No,
7: uklízečka.
8: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, ale váš syn ho neumí.
7: Jo.
8: Posledně neznal Barbarosu.
7: Co to, z dějepisu? Já myslím, že je to mydlo na tvrdý fousy.
8: Depak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Rytrych Barbarosa.
7: Ovšem, znám, to zpívá v televizi, že jo?
8: Ale kde pak?
7: Ne, v intervizi, to je Němec.
8: Ale ne, císař ve 12. století.
7: A to už byla televize?
8: Ne, ten císař žil ve 12. století.
7: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
8: Toho prosím neomlouvá.
7: No já vím, ale my jsme dřív združenou nemohli. Ona tehda měla porád noční a já měl raní.
8: To sem neplejte, pane Lustvisiáku.
7: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na do smrti opletačky.
8: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
7: Co? Jak by smet? Teď mě říkáš, že se jmenuje Valoušek.
8: No ovšem, kolega Valoušek, no? Nemůže z něj dostat slovo.
7: Který slovo?
8: No vůbec, ani slovo.
7: Jak by smet?
8: Ne, Valoušek.
7: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
8: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
7: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
8: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
7: No tak sláva aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
8: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
7: Jo, tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak střískal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase střískal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
8: My ovšem dneska žáky nebijeme.
7: No, taky nemáte na to figuru.
8: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
7: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
8: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
7: Jo, jo, jo, tak vy jste filatelista?
8: Ale ne.
7: No proto bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
8: Já nekouřím.
7: Ale to je známka, Kubo.
8: Prosím.
7: Puerto Rico jako Kubo.
8: A Kuba. Tak.
7: Kuba.
8: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na Entou.
7: Co, kam?
8: Na Entou.
7: Kde to je?
8: To je přece v algebře.
7: A jo, ovšem, znám, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra, algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
8: Ale to je nesmysl.
7: No, no ne, teda mezi náma já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, 2-3 prcky a domů.
8: To ovšem slyším velmi nerad.
7: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak hold nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
8: Ale o tom já vůbec nemluvím.
7: No, no kdybyste o tom mluvil, taky máte pořádný plac, že ano? To, co beru já, to není plac, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
8: My na vás nic nežádáme, prosím.
7: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomo leco zbrousí s tou svojí holkou.
8: Tak pozor, no, pozor. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
7: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
8: Podívejte, pane Hlustysiák, konstatuji, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustysiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
7: Jak to, teď máte otevřeno, ne?
8: Ale ne, začátek vyučování.
7: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
8: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
7: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
8: Jako co?
7: Jako fotbalista.
1: Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jim rozumět, aby bylo. Já za svých mladých let, mladších let, tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda.
9: byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějakém Jeníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bejvalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnutý. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl zatrest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny, tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pač to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, viete, prídete na javisko, tam bude pri stole stať pani Meličková, vy sa ukloníte a poviete, milostivá pani, pekne slovensky, milostivá pani, už je prestreté pre 10 osôb. Je prestreté pre 10 osôb. Jeli sme tým rychlíkem, ja na záchode, Já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osôb. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osôb. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, ja už som ťaký v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režiruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní boudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád,
ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, diletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11 ve 3/4 na jednu, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

0: rád poradil, abych si porno vzal s olejím dešárem.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil, seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích a Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození, já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vlez mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali a říkal, ví, Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadlou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo on. On většinou vtipu na sebe předcházel, člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal,
2: Nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za nic. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme skledli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11 Praha 1 Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Když jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělý, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: O sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem, plim, udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka, a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho, pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu, je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalij si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
2: Poslyšte, kolegyně, já jsem se chtěl zeptat už prve. No. To máte nový šaty, víte?
3: No, líbí se vám?
2: Moc.
3: Jo.
2: Já mám ovšem hrozný vkus. Já jsem jednou koupil manželce klobouk, ona si ho zkusila na zahradě a od té doby k nám nepřiletěl brabec.
3: No, ale tyhle šaty mi snad sluší. Já ale nevím, jo. Ale inšpicient byl nadšenej.
2: No jo, no tak víte, ono mužskýho na dámských šatech vždycky něco natchne. Yeah. Když nic jinýho, tak vědomí, že nemusel platit. Nebo vy jste si to spíchala sama?
3: Ale no ne. Dovolte, no tak to šili v módním závodě Paleta, že?
2: Ano.
3: Podle návrhu kostýmního výtvarníka, který schválil režisér s hlavním kameramanem.
2: No tak... To je, člověk neřek, kolik lidí taková pitomo zaměstná, víte.
3: Tak... Podle vás je pitomost starat se o to, abych já vypadala dobře?
2: Ne, to takhle jsem to nemyslel. Já jenom chtěl říct, že vy to nemáte zapotřebí, kolegyně. Že vy byste nakonec vypadala výborně i v teplákách.
3: To je nápad. Proč si nevemete někdy vy tepláky, co?
2: Protože já bych v nich asi nevypadal dobře. Ačkoliv, všimla jste si, kolegyně, já jsem zhubnul.
3: Jděte, kde?
2: Krkonoši.
3: Nesnažte se mi namluvit, že jste se dal na zimní sporty.
2: Ne, já jsem byl v Krkonoších pracovně. Já jsem byl na prvním ročníku krkofilmu v žiri.
3: Co to je?
2: Co to je žiri? No žiri je porota, to je to samé.
3: Ale ne, to jak jste říkal ten...
2: Jo, krkofilm. No to je festival filmů o Krkonoších.
3: Krátký film.
2: Údajně krátký. Ono se ovšem ukázalo, některý trvali taky 5 minut.
3: Ale
2: víte, na čem jsem se rozhodl? No. Že dám kluka na promítače krátkých filmů. To má budoucnost, poslouchejte. Protože u nás v domě bydlí jeden promítač a ten vám není doma ani tak často jako minister zahraničí. Furt někde promítá. No to máte. Arsfilm, agrofilm, technofilm, ekofilm, etnofilm, teďko krkofilm, hlásí se Šumava, že chce šumfilm, no jo. A to nemluvím o festivalech, který znáte.
3: Jo. Teda válíme.
2: Fest válíme teda, ale my jsme odbočili, my jsme původně...
3: Jo, my jsme mluvili o těch mých nových šatech.
2: No, hezky, opravdu.
3: No ne, víte, co by mě zajímalo?
2: Co pak?
3: Jak vypadají na obrazovce?
2: No to není problém zjistit. Jak...

0: nachaný.
1: Daně nám zvýší a to je svete. Veď taký špás velký obnos značí, vraví Mariša.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Že peníze musím utratit do večera, uvěřil jsem, že to myslí vážně. Řekl to dokonce tak přísně, jako kdyby mi přikazoval, aby šel mít nádobí. Pozbíral jsem peníze rozechvělýma rukama, maje pocit, že bych je měl hladit. Nikdy v životě jsem takovou částku neměl v ruce. Sledoval jsem přitom nenápadně otce, který mi nedal nikdy víc než 20 korun, a to jen tehdy, když jsem splnil, co mi přikázal. Byl jsem přesvědčen, že se otec zbláznil a očekával jsem, kdy mi řekne, abych začal házet knihy z okna. Bylo mi divné, že otec vypadá docela normálně a měl jsem pocit, že třeba najednou vyskočí, zaštěká nebo provede nějakou jinou pomatenost. Napadlo mě, že třeba otec přišel o rozum jen pokud jde o peníze a že ho možná budeme muset hlídat, aby, až se bude vracet z práce, nerozdal peníze cizím lidem. Poděkoval jsem, vyčkal jsem ještě malou chvilku, abych se přesvědčil, zda si to otec ještě nerozmyslel, a šel jsem za matkou, o které jsem věděl, že jí budou jako obvykle peníze chybět. Sotva jsem se zmínil o tom, co se stalo, už mi matka přikazovala, abych šel a udělal to, co otec říká, protože druhého dne budou peníze bezcenné. Zeptal jsem se jí ještě pro jistotu, zda mohu vše utratit tak, jak chci a za co chci. A když přisvědčila, šel jsem úkol splnit. Cestou jsem uvažoval nad tím, jak je možné, aby se pomátli oba rodiče zároveň. A co udělám, až zas přijdou k rozumu a budou se peněz dožadovat. Potkal jsem kamaráda Karla, který šel utrácet peníze od rodičů i od babičky. Nevěděl také, proč je dostal, ale slyšel prý babičku proklínat komunisty. Z toho jsme usoudili, že naši rodiče jsou patrně normální. Karel řekl, že o komunistech sice nikdy moc nepřemýšlel, ale jestli to takhle půjde dál, budou mu sympatičtí, protože budeme mít zřejmě od rodičů slušné příjmy. Šli jsme do obchodního domu, do hračkářského oddělení. Koupili jsme tam dva balony, rakety na ping-pong, několik revolverů, luk a šípy, helikoptéru a dvě stavebnice. Nakonec se kamarád ještě rozhodl koupit nafukovacího krokodýla a hru Člověče nezlob se. Když jsme zaplatili, zjistili jsme, že jsme stále ještě velmi bohatí, ale že máme plné ruce věcí. Stavili jsme se u kamaráda, kde jsme nákup nechali, a šli jsme se do kavárny Belvedere trochu osvěžit. Dali jsme si limonády a zmrzlinu. Karel chtěl zkusit, kolik sní zmrzliny, když si jí jednou může dát, kolik chce. Snědl 3,5 porce, ale pak mu bylo trochu špatně. Když se vrátil ze záchodu, řekl mi, že tam potkal jednoho kluka, který mu radil, aby nechodil pěšky, jinak že peníze neutratí. Vzali jsme si tedy taxíka a jeli jsme do zoologické zahrady. Tam jsme vynechali ptactvo a taky plazy, protože jsme si uvědomili, že čas běží, a jeli jsme zase taxíkem do města. Stavili jsme se u řeky, kde jsem dostal skvělý nápad. Zeptal jsem se majitele půjčovny lodí, zda bychom si nemohli předplatit jeden člun na měsíc dopředu. Co bych z toho měl? Ptal se zamračený majitel půjčovny. Protože jsme mu nedokázali dát odpověď, dal si ji sám. Hovno! Řekl a začal počítat, o kolik peněz přijde. Svezli jsme se tedy na člunu a pak jsme šli do restaurace, kde jsme si dali řízky, protože Karlovi už bylo zase dobře. U vedlejšího stolu seděla nějaká paní, která pila jeden rum za druhým a která si mluvila pro sebe. Stále se smála a opakovala zlatem podložení. Pak jsme si vzali taxíka a jeli jsme do Stromovky na houpačky a atrakce. Taxikář, který nás vezl, celou cestu nadával. Kamarád to počítal a zjistil, že řekl celkem 15krát banda zlodějská a 8krát svině. Projeli

Jsme se několikrát na ruském kole, na pekelné dráze i na Lochnesce. Pak jsme si předplatili autíčka a já řídil a kamarád přepočítával peníze. Když jsme se vystřídali, dali jsme si busty a cukrovou vatu. U stánku s vatou stál nějaký pán, který tvrdil, že je žebrák. Karel mu chtěl nějaké peníze dát, protože jich měl ještě dost. A bylo mu toho pána líto. Ale ten mu řekl, že to nejsou peníze, ale hadry. Vrátili jsme se pak do města, kde jsme uvažovali nad tím, že bychom koupili štěně cocker španěla. Ale když jsme zatelefonovali domů, dozvěděli jsme se, že psa nemáme kupovat. Tak jsme místo toho koupili rybářský prut a podběrák a šli jsme do kina. Po biografu jsme navštívili cukrárnu, kde jsme koupili dva polárkové dorty, o nich jsme věděli, že vydrží v ledničce do druhého dne. Když jsme se vraceli domů, zbyli Karlovi ještě nějaké peníze a tak koupil tenisák a kapesníky. Na ulici si to Karel uvědomil a řekl, že nechápe, proč kupuje to, co dostává pravidelně k Vánocům a co nenávidí. Mně napadlo, že třeba moc zmrzliny najednou působí nějak škodlivě na mozek. Večer, když se rozsvítily lucerny, stáli jsme před domem a nějak se nám nechtělo domů, protože jsme věděli, že den, kdy jsme zbohatli, končí. Nechtěl jsem dát najevo, že je mi to líto, a tak jsem řekl, že čas jsou peníze, a kamarád přisvědčil. Pak jsem se rozhodl, že se zachovám jako statečný boháč. A řekl jsem, že mít peníze není snadné, ale že taky není snadné je utratit. A kamarád to pochopil a dodal, že to může být pěkná dřina. Doma jsem dokonce dostal chuť říci rodičům, že nechci peníze na nějaký čas ani vidět. Ale nemohl jsem se rozhodnout na jak dlouho. A tak jsem raději mlčel. I tak to vypadalo, jako by četli mé myšlenky.

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, když jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek, Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej, a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a pověděli, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den a to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, má to je zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma housle jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. A to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas, až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšenej samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta subreta tam, ona hrnej klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pa, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A o mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pánu, ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tom pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako řekněte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akádiště za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Tam tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já pám, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se tam jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo abych šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pála, ne, já jsem se dobře dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
0: A po vojně jste nastoupil do divadla?
1: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No, vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často sám, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem, hle, takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A pojď sem, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní, a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličej. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme neřvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on říká, proč, jak budete hrát na housle? On říká, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, pát, že na to nemám nárok ještě, ví? On pát, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo? A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
0: Nevyužívají pracovní dobu.
1: My jsme na ní čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pán, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
0: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovali takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
1: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour, jako i k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operách, pak jsem přišel do činohry a pak jsem začal a režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej, ona, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát, a hrál jsem skutečně na housle, jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima, a všecko se mu líbilo v životě, všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to, ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život. Jo? A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že nech, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Ten Lala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lalo, jsi blbej, když on, kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
0: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentu.
1: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi tak, že měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti ho. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista, jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba jo? A on dirigoval veselé a tohleto a na dvě pořád tam a najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval a teď mi zblblí, jo, tak jsme prostě jeli pili jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky, prostě jako takhle. Skvělej člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, který už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam. Seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Pač ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli a to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme tam přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, a divný zvuk takovej, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a tak jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten zval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On for pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten za frak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
0: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
1: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň, pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, pač potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissimo, řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to? Takže co, a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak on ji opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To. Teď takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až by aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco neskutečného, to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam starýchem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednou můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takového jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takového důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takové barokní árie, které byly vysoko posazené, jo? Tam prostě vejšky strašné, prokastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pač tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pač je na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízdrku, já mám rakovinu hlas. A nemám, když normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Brož a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No? Strašný.
0: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
1: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně, já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná, tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne tak hned choroba. Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je a když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mě se tady strašně líbí.
0: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
1: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle, to jsem mu vyprávěl, tuhletu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladej teda, jako ten mladej tým dohlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile. Oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. A my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je páče, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, lid máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, a mladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad byla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, Vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili, já pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle, ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou v hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou, já pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, akorát, že se vidím, že se a vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá žít samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, tam, šup tam s tím, a hop, nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi a já pán, jo, tak je hravej, tak pojď, se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo, protože on pán, Ježišmarja, pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, promiňte, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínu na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek a nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět, ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete, tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci oce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptal Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám? A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl. Mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.
4: Vážení pidivajzličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
5: Spartko!
4: A tak to já počkám.
5: Hlen, se nedej předsedo rušit! Můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
4: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
5: Ježišmarja.
4: No tak po dobrým, vraťte mi to.
5: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího. Třeba jetelový semínka nebo osivo.
4: Já vás varuju, jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
5: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohleto kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
6: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
4: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání, kde mám začátek? A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
5: Počkej, to by mě zajímalo, proč si mu to šlohnul, člověče, od kdy študovaný lidi kradou. V malém.
6: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
5: Kolik?
6: 6 gramatických a ani jednu politickou.
5: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
6: No a?
5: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
4: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Staňte. Pepík je nemocnej?
6: Ale ne.
4: Štěchni do něj.
6: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
5: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
4: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
5: Je to dobrý anebo špatný?
4: Dobrý.
5: Ajej, tak to je špatný. Proti

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
2: No to je, v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili, potom z toho museli udělat šušárnu ovsa.
1: Ale ne, to
2: mohli
1: musím...
2: mi ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
1: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
3: No a další bod?
1: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
2: Co to je za akci?
1: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
3: To je mi nějaký povědomý číslo.
4: Počkejte.
1: Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městyse Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroch. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení. A je to.
3: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
1: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
2: No,
1: lidsky.
2: Samozřejmě. No. Lidi už si to přeberou a budou si s tím vědět sami rady. Pokud vím, a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ se vždycky s každou akcí věděl rady.
1: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
5: Češ. Jo, já hlasuju taky pro.
1: Dneska to bylo bez hlasování, jo.
5: Hrgo, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospanej už uprostřed diskuze a teď člověk sotva zabere, jak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
1: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
5: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
1: Toho, co budeš zítra připouštět.
5: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
1: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.
6: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby, a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
7: To je fakt.
6: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
7: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
6: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
7: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
6: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
7: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
6: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si támhletem, ten se mi líbí taky.
7: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus,

0: realismus. Během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
0: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.

0: Před plukovníkem Schröderem leželo na stole několik výtisků novin. Byly v nich články, které plukovník zaškrtl modrou tuškou. Plukovník Schröder je ještě zběžně, a to už po několikáté, přilétl zrakem a potom řekl nadporučíkovi Lukášovi: Vy teda víte, že váš sluha Švejk je ve vazbě a pravděpodobně ho předají diviznímu soudu? Ano, pane plukovníku. Nadporučík Lukáš seděl před plukovníkem, bledý s velkými kruhy pod očima, a z rozpaků se díval všude jinam, jenom ne na plukovníka. Ten ho se zalíbením pozoroval a pokračoval s důrazem: Tím ovšem není celá záležitost ukončena. Případem vašeho sluhy byla pobouřená celá veřejnost, teda místní veřejnost, že ano, a celá aféra se uvádí v souvislosti s vaším jménem, pane nadporučíku. Už je tady materiál z velitelství divize a tady jsou časopisy, které se zabývají vaším případem. Já jsem zaškrtl to podstatné a můžete si to přečíst. A podal nadporučíkovi noviny se zaškrtanými odstavci článku. Nadporučík Lukáš se začetl. V kanceláři bylo ticho, až na občasné hlasité zakručení ve vnitřnostech plukovníka Schrödera. Nadporučíkovi Lukášovi tančila písmena před očima, nevnímal plynulý obsah zuřivých výpadů maďarských novin proti všemu českému, jenom sem tam mu uvízli ve zraku věty, jako třeba: Kdo hnal české vojáky? A zatím bylo bílé místo s nápisem Konfiskováno, nebo dále: Co si troufá cizota v naší maďarské vlasti? A zase bílé místo a Konfiskováno. A kousek dál: Jakou úlohu v tom bezpříkladném štvaní proti příslušníkům Uherského království hraje nadporučík Lukáš? Jehož jméno se uvádí ve spojitosti a tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak četl dále, že věcí se bude zabývat Peštská sněmovna, že čeští vojáci jedoucí Uherským královstvím na frontu nesmějí považovat zemi koruny svatého Štěpána, jako by měli v pachtu. Kdo je podepsán pod tím článkem, teď co čtete, pane nadporučíku? Vytrhl ho plukovník Schröder. Byla Barabáš, redaktor a poslanec, pane plukovníku. To je známá bestie, pane nadporučíku. A teď si tadyhle dejte úřední překlad z maďarštiny toho článku v šoproňském časopise Šoprony na plo. A nadporučík se začetl do článku, ve kterém redaktor si dal neobyčejně záležet na tom, aby uplatnil směs věd jako příkaz státní moudrosti, lidská zvrhlost, zašlapaná lidská důstojnost a cit, kanibalské hody, zmasakrovaná lidská společnost, smečka mameluků, za kulisami je poznáte. A tato celá óda na darebáky spustlé české lůzy v českých regimentech končila úvahou a slibem. Zdá se nám podivným, že někteří účastníci celého masakru nalezají se dosud na svobodě. Toto se týká zejména jednoho pána, který se dle doslechu zdržuje doposud beztrestně ve vojenském táboře a stále ještě nosí odznaky svého papagáj regimentu. Je to známý český šovinista nadporučík Lukáš. O jehož řádění bude podána interpelace naším poslancem Gézou Šabáni, který zastupuje okres Király Lihický. Stejně líbezně, pane nadporučíku, ozval se plukovník Schröder, Králi Hídě a potom Prešburské listy. To vás ale už nebude zajímat, váš to je všecko na jedno kopito. Politicky se to dá odůvodnit, poněvadž my, Rakušani, ať už jsme Němci anebo Češi, jsme proti Maďarům přece jen ještě tedy hodně... No, rozumíte mě, pane nadporučíku. Je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v Komárenském večerníku, kde se vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kakonivou přímo v jídelně, při obědě. U přítomnosti jeho manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičila. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku. A pak se plukovník Schröder usmál a pokračoval. A preventivní cenzura. Ve zdejších listech nalézá se taky v rukách Maďaru a dělají si s náma, co chtějí. Náš důstojník není chráněný před urážkami takové civilní maďarské redaktorské svině. A teprve na základě našeho ostrého vystoupení, respektive telegramu našeho divizního soudu, učinilo státní návladnictví v Pešti kroky, aby byla provedena nějaká zatčení, no. Ve všech zmíněných redakcích. A nejvíc si to odkašli redaktor Komárenského večerníku, ten na svůj večerník nezapomene do smrti. No. Mně pověřil divizní soud jako vašeho představeného, abych vás vyslechl, a tady mě posílají současně spisy, které se týkají vyšetřování. No. Všecko by bylo bývalo dobře dopadlo, kdyby nebylo toho vašeho nešťastného Švejka. Je s ním nějaký sapér, tady vodička se jmenuje, u kterého porovatě našli, když je přivedli na Hauptwachu váš dopis, který jste poslal paní Kakóniové. Ten váš Švejk tvrdil při vyšetřování, že prej to není vaše psaní, že to psal on sám. Když mu bylo předloženo a když ho vyzvali, aby je opsal to psaní a aby mohli porovnat jeho rukopis, tak to vaše psaní sežral. Z kanceláře pluku byly potom poslány k diviznímu soudu vaše raporty, porovnání rukopisu Švejkova a zde máte výsledek. Tady to je, obžalovaný Švejk odepsal napsat diktované věty, provázuje to tvrzením, že zapomněl přes noc psát. Vůbec, pane nadporučíku, já tomu nepřikládám žádného významu, to, co u divizního soudu povídá ten váš Švejk nebo ten sapér. Oba tvrdí, že šlo jenom o nějaký, jak říkají, žertíček, kterému nebylo dobře porozuměno a že byli sami přepadení civilisty a že se bránili, aby zachránili vojenskou čest, oni říkají. A vyšetřování bylo zjištěno, že ten váš Švejk je vůbec tedy pěkný kvítko. Tak například na otázku, proč se nepřizná, tady máme to zaprotokolovaný, říká tadyhle. Já jsem zrovna v takové situaci, jako se vocnul jednou kvůli nějakým obrazům pany Marie Sluha akademického malíře Panušky. Ten taky, když se jednalo o nějaké obrazy, které měl zpronevěřit, nemohl na to nic jiného odpovědět, než mám blít krev. No, přirozeně, že jsem se jménem velitelství pluku o to postaral, aby byla dána do všech noviny jménem divizního soudu oprava na všechny ty ničemný články zdejších novin. Divizní soud ve svém přípise na velitelství našeho pluku přichází k tomu mínění, že vlastně o nic jiného se nejedná, než o soustavné štvaní proti vojenským částem přicházejícím z Cizlajtánie do Translajtánie. A prosím, porovnejte přitom, pane nadporučíku, kolik vojska odešlo na frontu od nás a kolik od nich. To vám řeknu, že mě je český voják milejší než taková maďarská zběs. Když já si vzpomenu, že pod Bělehradem střílili Maďaři po našem druhém maršbatalionu, který nevěděl, že jsou to Maďaři, který po nich střílejí, a počal pálit do Deutschmeisterů na pravém křídle a Deutschmeisteri zase si to taky spletli a pustili oheň po bosenském regimentu, který stál vedle. No to byla tenkrát situace. Já jsem byl právě u štábu brigády na obědě, den předtím jsme se museli jen tak odbit čunkou a polévkou z konzerv. A ten den jsme měli pořádnou polévku ze slepice, filé z rýží a buchtičky ze šodou. Večer předtím jsme pověsli jednoho srbského vinárníka v městečku a naši kuchaři našli u něho ve sklepě 30 let staré víno. No, no dovedete si představit, jak jsme se všichni těšili na oběd. Polívku jsme snědli a pouštíme se právě do slepice, když najednou přestřelka, pak střelba a naše artilerie, která ani neměla zdání, že to naše části střílej po sobě, počala pálit po naší linii a jeden granát padl těsně vedle našeho štábu, tedy naší brigády. To všechno zavinili Maďaři tím, že střílili po našem druhém maršbatalionu. Rozumí se samo sebou, že sváděli na náš regiment. Pak si plukovník Schröder odplivl. Sám jste se teď, pane, nadporučíku přesvědčil, jak využitkovali znamenitě vaši příhody v Királihídě. Nadporučík nevěděl nic jiného, než rozpačitě zakašlat. Pane nadporučíku, ruku na srdce. Kolikrát jste se vyspal s paní Kakóniovou? Plukovník Schröder byl dneska ve velmi dobré náladě. Ale neříkejte, pane nadporučíku, že jste teprve začal korespondovat. Já, když jsem byl ve vašich letech, tak jsem seděl v Jágru a na měřických kurzech 3 neděle a měl jste vidět, jak jsem celý ty 3 neděle nic jiného nedělal, než spal s Maďaršama. Každý den s jinou. Mladý, svobodný, starší, vdaný. No a jak to právě přišlo, žehlil jsem to tak důkladně, že když jsem se vrátil k regimentu, tak jsem sotva plet nohama. Nejvíc mě strhala paní jednoho advokáta. Ta ukázala, co dovedou Maďarky. Kousla mě přitom do nosu a celou noc mě nedala voka zamouřit. Začal korespondovat. No, známe to, pane nadporučíku, neříkejte nic. Já mám svůj úsudek o celé věci. Zapletl jste se s něj, manžel na to přišel a ten váš pitomý švejk. Ale víte, pane nadporučíku, musím říct, ten váš švejk, to je přece jenom charakter. Když to tak proved s tím vaším dopisem, takového člověka je opravdu škoda. Já říkám, to je výchova. Mně se to velice líbí od toho chlapa. Rozhodně musí být v tomto ohledu vyšetřování zastaveno. Vás, pane nadporučíku, ostouzeli v novinách. A vaše přítomnost tady je úplně zbytečná. Během týdne bude vypravena marška na ruskou frontu. Jste nejstarším důstojníkem u 11. kompanie, tak pojedete s ní jako kompaní komandant. To už je všechno zařízeno u brigády. A řekněte účetnímu Feldweblovi, aby vám našel nějakého jiného sluhu místo toho švejka. Nadporučík Lukáš vděčně pohledl na plukovníka, který pokračoval. A švejka přiděluji k vám jako kompaní ordonanc. Plukovník vstal, podávaje zbledlému nadporučíkovi ruku a řekl, jim je tedy všechno vyřízeno. Přeji vám mnoho štěstí, abyste se vyznamenal na východním bojišti. A jestli se snad ještě někdy uvidíme, tak přijďte mezi nás. Ne, abyste se nám vyhýval jako v Budějovicích. Nadporučík Lukáš po celé cestě domů si opakoval. Company commandant, company ordonance, company ordonance. A jasně před ním vyvstávala postava švejka. Účetní šikovatel Vaně, když mu poručil nadporučík Lukáš, aby mu vyhledal nějakého nového sluhu místo švejka, řekl, no já myslel, že jsou pane Oberleutnant spokojený s tím švejkem. A když slyšel, že švejka určil plukovník jakožto ordonanci u 11. kompanie, zvolal, no pomoc nám pánbu. U divizního soudu v baráku opatřeném mřížemi vstávali podle předpisu v 7 hodin ráno a dávali do pořádku kavalce, které se válely v prachu na zemi. Pryčny nebyly. V jednom přepažení v dlouhé místnosti skládali podle předpisu deky na slamník a kteří byli s prací hotovi, seděli na lavicích podle stěny, no a buď si hledali vši, anebo se bavili vypravováním různých příhod z fronty. Švejk se starým sapérem Vodičkou seděli na lavici u dveří, ještě z několika vojáky od různých regimentů a formací. Podívejte se, hoši, ozval se Vodička. Podívejte se tamhle na toho kluka maďarského u okna, jak se pacholek modlí, aby to s ním dobře dopadlo. neroztrhli byste mu držku od ucha k uchu. Ale to je hodnej člověk, povídá Švejk. Ten je tady proto, poněvadž nechtěl narukovat. Hm? On je proti vojně, on od nějaký sekty je. A je zavřený, protože nechce nikoho zabít, no tak. On se drží božího přikázání, ale oni mu to boží přikázání osladěj. To před vojnou žil na Moravě nějaký pan Nemrava. No a ten dokonce nechtěl vzít ani flintu na rameno, když byl odvedený, že prý je to proti jeho zásadě nosit nějaký flinty. No byl za to zavřený, až byl černý. A zas ho na novo vedli k přísaze a on, že přísahat nebude, že to je proti jeho teda zásadě, a vydržel to. A to byl hloupý člověk, řekl starý saper vodička. On mohl přísahat a přitom se taky na všechno vyflajznout, i na přísahu. Já už třikrát přísahal, pravil jeden infanterák. A třikrát už jsem tady pro dezerci. A kdybych neměl to lékařské vysvědčení, že jsem před 15 lety v choromyslnosti utlouk svou tetu, tak bych byl snad už po třetí na frontě odstřelený. Ale takhle mě moje nebožka teta vždycky pomůže z nouze a nakonec se snad přeci snad z té vojny dostanu v pořádku. Zkrátka dobře, řekl Švejk. Je to s váma vachrlatý. Ale nesmíte ztrácet naději, jako říkal cikán Janeček v Plzni, že se to ještě všecko může obrátit k lepšímu. Když mu tenkrát, to bylo v roce 1879, dávali kvůli ty dvojnásobný loupežný vraždě oprátku na krh. A on to taky uhád. Poněvadž ho odvedli v posledním okamžiku od šibenice, poněvadž ho nemohli pověsit kvůli narozeninám císaře pána, který připadli právě na ten samej den, kdy měl viset. No tak ho oběsili až druhý den, až bylo po narozeninách. A chlap měl ještě takový štěstí, že třetí den na to dostal milost. A mělo být s ním obnovený líčení, poněvadž všecko okazovalo na to, že to vlastně udělal jiný Janeček. Tak ho museli vykopat z Trestaneckého zbytova a rehabilitovat ho na plzeňský katolický zbytov. A potom se zase teprve přišlo na to, že je evangelík, tak ho převezli na evangelický zbytev a potom dostaneš pár facek. Co si to ten chlap všecko nevymyslí? Na chodbě se ozvaly kroky a volání stráže Cuvax! A zas nás bude víc, radostně řekl Švejk. Snad si skoval nějaký to báčko. Dveře se otevřely a dovnitř všoupl jednoročního dobrovolníka, který seděl se Švejkem v Budějovicích v arestě a byl předurčen ke kuchyni nějaké maršové roty. Pochválen pán Ježíš Kristus, řekl vstupuje, načež Švejk za všechny odpověděl až na věky. Amen. Jednoroční dobrovolník spokojeně se podíval na Švejka. Položil na zem deku, kterou sebou přinesl, posadil se na lavici k české kolonii a roztočil si kamaše a vyňal uměle v záhybech stočené cigarety, které rozdal, pak vytáhl z boty kousek škrtátka od krabičky zápalek a několik sirek, uměle rozřezaných v půli hlavičky. Rozškrtl, opatrně zapálil cigaretu, dal všem připálit a lhostejně řekl, tak já jsem obžalovaný pro spouru. To nic není, chlácholově ozval se Švejk, to je legrace. No to se rozumí, že to je legrace, řekl jednoroční dobrovolník, jestliže takovým způsobem to chceme vyhrát, pomocí různých soudů. No když se chtějí se mnou mermo moci soudit, tak ať se souděj. Celkem za to jeden proces nic nemění na celé situaci. Ach, jsi se zbouřil! Otázal se saper vodička, dívaje se sympaticky na jednoročního dobrovolníka. Nechtěl jsem pucovat hajzly na haupt vaše, tak mě vedli až k obrštovi. To je pěkná svině. Začal mě křičet, že prý jsem zavřený na základě regimentsraportu a že jsem obyčejný arestant, že se vůbec diví, že mě země nosí a že se nepřestane točit nad tou hanbou, že v armádě se vyskytl člověk s právem jednoročního dobrovolníka, který má nárok na důstojnickou hodnost, který však svým chováním může vzbudit jedině hnus opovržení u svých představených. Neodpověděl jsem, že rotace zeměkoule nemůže být přerušena objevením se na ní takového jednoročního dobrovolníka, jako jsem já, že zákony přírody jsou silnější než štráfky jednoročních dobrovolníků a že bych si přál vědět, kdo mě může přinutit, abych pucoval nějaký hajzl, který jsem nepodělal, ačkoliv i na to bych měl právo po ty svinský kuchyni u regimentu, po tom shnilým zelí a močeným skopovým mase. A potom jsem ještě Oberštovi řekl, že ten jeho názor, proč mě zem nosí, že je trošku divnej, poněvadž kvůli mě přece nevypukne zemětřesení. No, pan Oberšt po celou mou řeč nic nedělal, než cvakal. Cvakal zubama jako kobila, když si studí zmrzlá řípa na jazyku, a potom pak na mě zařval: tak budete pucovat hajzl, nebo nebudete? No, poslušně hlásím, že žádného hajzlu pucovat ti nebudu. Vy budete pucovat, zi ani rigle. Poslušně hlásím, že nebudu. Kruci tyrkn, vy budete pucovat ne jeden, ale 100 hajzlů. Poslušně hlásím, že nebudu pucovat ani 100, ani jeden hajzl. No a tak to šlo porád dále. Budete pucovat? Nebudu pucovat. Hajzly lítali sem a tam, jako by to bylo nějaké dětské říkadlo od Pavly Moudré. Oberšt běhal po kanceláři jako pominutej, nakonec si sedl a řekl: rozvažte si to dobře. Já vás předám diviznímu soudu pro spouru. Nemyslete si, že budete první jednoroční dobrovolník, který byl za této války zastřelený. V Srbsku jsme pověsili dva jednoroční dobrovolníky od 10. kumpanie. A jednoho od 9. jsme zastřelili. Jako jehně, a proč? No, pro jejich paličatost. Ty dva, který byli pověšený, ty se zdráhali propíchnout ženu a chlapce jednoho čužáka pod šabacem, a ten jednoročák od 9. kumpačky, ten byl zastřelený, poněvadž nechtěl jít kupředu a vymlouval se, že má oteklý nohy a že je platfus. Tak budete pucovat hajzl, nebo nebudete? Poslušně hlásím, že nebudu. Obrž se na mě podíval a řekl: poslyšte, nejste vy slavianofil? Poslušně hlásím, že nejsem. No a potom mě odvedli a oznámili mi, že jsem žalovaný pro vzpouru. Nejlíp uděláš, řekl Švejk, nejlíp uděláš, když se teďka budeš vydávat za blba. To, když jsem seděl na garnizóně, tak tam s náma byl takovej chytrý člověk, to byl vzdělaný profesor na obchodní škole, a ten dezentíroval z bojiště a měl s ním být náramně slavný proces, aby to bylo pro postrach, aby byl odsouzený a oběšený, aby se o tom vědělo, a ten se z toho náramně jednoduše vyvlíkl. On začal dělat dědičně zatíženýho. A když ho štábní doktor prohlížel, tak on prohlásil, že on nedezentíroval, že už od mládí rád cestuje, že má vždycky touhu někam daleko zmizet. A říkal, že jednou se probudil v Hamburku a podruhý zase v Londýně, a že vůbec nevěděl, jak se tam dostal. Otec, že byl alkoholik a zemřel sebevraždou před jeho narozením. Matka jeho, že byla prostitutka a opíjela se a zemřela na delirium. Mladší sestra, že se utopila. Starší, ta, že se vrhla pod vlak. Bratr, že skočil z železničního mostu na Vyšehradě. Dědeček, že zavraždil svou ženu a polil se petrolejem a zapálil se. Druhá babička, že se toulala s cikánama a otrávila se ve vězení sirkama. Jeden bratranec, že byl několikrát souzený pro žhářství a podřezal si v kartouzích žily na krku kouskem skla. Sestřenice z otcovy strany, že se vrhla ve Vídni z 6. patra. On sám, že je strašně zanedbanýho vychování a do 10 let, že neuměl mluvit, poněvadž ve věku 6 měsíců, když ho převazovali na stole a někam odběhli, kočka ho stáhla ze stolu a pádem, že se uhodil do hlavy. A taky říkal, že mívá občas silný bolesti hlavy a v takových okamžicích, že neví, co dělá. A v takovém stavu, že taky odešel z fronty do Prahy a teprve, když ho u fleku zatýkala vojenská policie, takže najednou přišel k sobě. No. Dnes, řekl jednoroční dobrovolník, dnes už na vojně nikdo nevěří v dědičné zatížení, poněvadž by to dopadlo tak, že by museli všechny generální štáby zavřít do blázince.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
3: Vážení poslucháči, hlásím se vám z grécké krajiny, z Osirakus. V priamé reportáži odtiaľ budete za několik okamihů svědkami epochální události v dějinách Evropy a možno bez rozpaků povedať aj fyziky vůbec. Svědkami objavu, který ovplyvní moreplavbu rovnako jako aj priemysel, který ovplyvní teóriu jako aj prax, který ovplyvní život nás všetkých na této malé, hoci svojráznej planete, která, jako všetci víme, sa volá stručně, ale výstižně Zemegula. Teraz sa už pozrieme na čestnú tribúnu, ktorá je umístená nad vchodom do syrakúského bazénu. Toto luxusné kúpalisko doslova žiari ozajistným karárským ramorom. Všetky žrčky u schodíkov do bazénu sú zlatené a steny bazénu sú vykládané takými farebnými mozaikami. Joj, a teraz už na tribúnu prichádzajú velikáni fyziky. Profesor Bernoulli, teraz sa objavuje Galvani. A to nie je Galvani. Je to Galvani? Nie, to je hosteska. Teraz je to Galvani. Teraz Fúzati Lomonosov, Tomáš Alva Edison, Nikola Tesla Loupežník, profesor Faraday, no to sa mi dobre pamätá, lebo toto meno znie ako Paradajka. Teraz sa objavuje aj taký vlasatý Albert Einstein. No čo možno povedať o tomto Albertovi? Že mu tie jeho čupriny tak ako si trčia na všetky strany. Ako také antény, tak by som to prirovnal. Teraz prekrásný detailný záber čuprin Albertovi. Teraz to isté vidíme v spomalenom záberu. No pojďme dále, pojďme dále. Teraz náš chlapec, ano, je to Kryžík. Majitel, objavitel oblíko. A teraz pohled do bazénu. Po schodíku, v belasom kúpasom obleku, pošitom pestrobarevnými flitry, cháza Archimedes do Syrakus. Nadšeně vítaný divákmi, ako aj kolegami na tribúne. Zvolna sa hýbe svedom do vody. Neponáhlá sa. Ľahčom, ako by skúšal teplotu. Teraz si počuť gong. Začíná objavenie Archimedovho záhu. Prepašte, vážení poslucháči, zatiaľ, čo toto hovorím, Archimede sa ponoril. A teraz vytláča. Ako ozajistné teleso vytláča vám kvapalinu. Môžu teda svítiť aj na vašich obrazovkách. Ako hladina v bazéne stúpa kúštiček nad pôvodnú rysku. Teda to je tá kvapalina, ktorú teraz pred námi, to už v prvej minúte svojho pokusu, Archimedes horko ťažko vytláča. No, nazdává sa, že by kvapaliny nielen mohlo, ale presnejšie povedané malo byť viac. No neviem, chlapec, či ťa táto pomerne zatiaľ malá vrstva vytlášenej vody, či ťa bude nadľahčovať. No nič, je treba bojovať. Ťažko v bazéne, ľahko v kádince. Tak to vôbec vyzerá, hej? Ale Archimedes je statočný bojovník, tak se nevzdává, vytláčá ďalej. Jsou zatjatými zubami a možno povedať, ako by všetci prítomní diváci vytláčali s ním. A už je to tak, ona stúpa a stúpa a to už by aj podľa mojho odhadu mohlo stačiť. Naozaj, Archimedes prestáva vytláčať, púšťa sa posledného schodíku, je hotovo, je hotovo. Archimedov zákon platí. Pravda, zatiaľ je to výsledek neoficiálny. A než medzinárodná žíri vyhodnotí dáta Archimedovho pokusu, pozval som pred náš mikrofon našu expertku, ktorá pracuje v komitete tohto pokusu. Spýtal by sa takto. Čo sa tedy predbežne očakáva od zavedenia Archimedovho zákona do najširšej praxe?
4: Ahoj. Dosavadní výzkumy nás opravňují k domněnce, že podle Archimedova zákona může být vlastně vytlačováno jakékoliv těleso. Ho ponoříme do určitého média.
3: A čo člověk?
4: Ano.
3: Člověk, když se ponorí volat do takového média, povesme v mori, na kúpalisku, ako bude reagovat, aby bol v súlade s požiadavky Archimedova zákona?
4: Ano, máte pravdu. Na člověka se Archimedův zákon vztahuje stejně jako na kterékoliv těleso, stejné váhy, rozměrů a hydromechanických vlastností.
3: Ďakujem pekne. Tomu nie je treba veľa dodať, veď jasný strohý fakt je napokon zrejme, že keď sa Archimedov zákon dôsledne presadí do každej dediny, nebude už viac neblavcov, nebude utopený. Pravda, bude napokon tento zákon zavedený také aj u nás. Poslednú otázku. Bolo všetko v poriadku?
4: Áno. Všechno proběhlo v pořádku a všechna vylosovaná čísla jsou platná.
3: Děkuji pěkně, no počítě já.
5: Teď jsem měl tělocvik v 6C. To jsou neuvěřitelný darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku. Mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj čeština, prosím.
6: Děkuju, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
5: Kolegyně, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
6: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
5: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
6: Tak, že bych zkusila dát diktát.
5: Výtečně, čeština a diktát, od jak živa spolu souviseli.
6: Tak, děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
7: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
6: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
7: Kalhous.
6: Podívej se, Kalhozy, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
7: No, ale mě by to zajímalo.
6: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhozy, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
7: A co tam šel dělat?
6: To se hned dozvíš, Kalhozy. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
7: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
6: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
5: Počkejte, to řekl syn?
6: Ne, to říkám já.
5: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do pl. No, jděte do pl. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
6: Tak pilný syn to. Pílil na lesní pych.
5: No, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
6: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
5: Třeba.
6: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
5: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
6: Pilný syn pílil na lesní pych.
5: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
6: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
5: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
6: Ano, všimla.
5: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
6: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
5: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni, a ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrat svačinu. No, naopak, vidíte, jak k dámě pouštím první pros.

0: Dobrý jo, nečán Windu. A útěž boha, ještě si včera mankli, čo? Hele, potřebuji namazat panty u dveří, jak to tady vrče.
1: My vám to přijdem máznou.
0: No to bych jo, zítra sloučím celý den na chodníku, ne? No, jsi dětku nějak chytrý, pane člověče, ale radí si na šprty hlášení, až přijdou ti moci páni. Ne, nebo s tebou zatočí jako ze Slánský.
2: Už zase a hned ráno, tu se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.
0: No, pozdrav pán Buruzárko, jo, nevíte náhodou, co to je?
3: A co?
0: Když se to strká dovnitř, je to tvrdý a suchý, a když ven, tak je to mokrý a měkký.
3: Je to bytkové, je takový prasáce.
0: No nic, no, je to žvíkačka.
1: Kam dovnitř?
0: Kam, do prdele, sestry, člověče. Neměl na půl?
1: No ne, no, já nevím proč.
0: Hele, neměl půl, co ještě nevím?
1: Čemu je třeba tohle?
0: No, to je šoubovat, člověče.
1: A na co?
0: Na co, až to uláním nosití.
1: Ne, to je ve jménu jak jaký.
4: Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno.
0: No, hele, tu včera nabyl zuňák.
4: No.
0: No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, on je mašin fíra, jo. A lokomotivu vole celou od dvorbu bylí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, jo, představ si. Včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A u Třebový na kolejích jaké, šele? Co bys udělal na mým místě? A já mu říkám, co bys mohl udělat v té rychlosti, víš? Tak asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utěk do pole.
4: To už soudruzi hraničí s pučem, abych si soudruzi neřekl, že vás zničím. Náš aktiv si z rozvraceči výrady, paňatno, i na UV máme, přátelé.
0: Ještě neblbni, hele jo.
4: Hele, bacha, už je tady.
5: Debatujte, abychom se rozsešli na osobním výpovědi. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
4: A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrzí dvojnásob.
5: Vy se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazejte všichni zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace.
1: A přijede taky jakýž?
5: Zajímalo se druh generálně tajemník Jakáš.
1: A v té lokomotivě mokrý, co se strká?
0: No ne, no, ne, my už jdeme, on je takový lidovější.
2: Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase, kam teď?
6: Pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechce ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení. Dobrý jo, nepřeřekl jsem se nějak nebo.
4: No vod, pašli.
0: Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Ty tam na tebe nejsou zvědáví.
4: My straníci, na rozdíl od vás, čili Povlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi, a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi z UV, že jsme údržba uvědomělá.
0: Ní, tak už tak ti dža, a bacha, nezabloudíš. Ní, proč by bloudil, ní, tady jsi znány. Ní, to je strašně nebezpečný, rozumíš, to víte, jak zabloudil Brežně v lese?
4: Nevíme.
0: Ní, tak ho hledali, rozumíš, potkali zajíce, a pro jestli neviděli Brežněva. Prej ženě, pak zase líška, takže prej taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaily.
2: Dobře, vtipkujte, ale potichu, Já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk, nikde ticho, já bych to stejně zapřel.
0: No furtujte, tak povídej něco.
2: Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká.
0: No dobře, děli.
2: No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč, svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale ticho, tichoučko, nechte si to pro sebe.
0: No ale ty počasíčko májový dneska, člověče. Fabrika plná bolševiku, ale hele, dneska by to šlo se mi zdá, jo, dneska by mohl jít.
2: Hele, je čas, pojďte, ať to nepoděláme, to by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu.
7: No vot, soudruzi, já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhu Janisovi.
5: Sešli jsme se u příležitosti zítřejších slav svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zítřejší oslava hluboko zareje svou atmosférou do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti.
1: No, nezapomeneme, vždy připraven. Něco jsem chtěl říct, chodte nějak, nějaký smrdí plitutně.
5: No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mne. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím.
8: Já tady prostě soudruži dítej zkrátka. Předávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk.
9: Já vás taky vítám za všichni.
0: Ní, mluv za sebe, Dilínu.
9: No a tady Anna, máte malou kytičku.
8: Jo, a je hezká.
1: To je Rozárka.
0: Ní, hele, jaký okukuje kozí.
5: Takže prosím, doskoza.
1: Vy jste tý lokomotivě utek?
8: Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, ač prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch hůrkách. Ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou.
1: Děkuju.
5: No, další dotaz, nastavte se, prosím.
8: Nebudu jít na záchod. Prostě já si myslím, že proč ne. Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi, důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě.
0: Ne, já si z ní snad podojí.
2: Vydrž brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí.
5: Další dotaz.
0: No, ono nám třeba tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžeme za peníze fabriky přestavět novou, jako jo. Tady furt smrdí plyn víc a víc, víc.
8: Soudruzi, ta přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě.
0: No, tak to má rejt zase. Jo, ještě bychom mohli tady Rozárci koupit nový plotně.
8: No, mohli prostě, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak.
0: No, kdo to ne, já jenom tam, že to je smrčoče.
8: Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. Těm je to jedna. Páč ne my, ale lidi si to žádá. A ne prostě.
1: Prostě Magnum.
0: No, Magnum, čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odbíral, nebo?
1: Ne.
0: No já, že tady půjde ten plyn cítím, ví.
7: Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko?
9: Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Michle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že kde mám holku, no a včera mi...
8: Já vám prostě rozumím, že jo. Ono venku někdo prostě přijde o 5 minut pozdě a vyhodí ho. U nás je to jinak, že u nás je to takový klidánko, pijánko, plážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy.
5: Další? Soudruhu, otevře to dveře, nějak to co ten plen.
8: Ne, můžeš se jí přivlíknout, už jsem se podoj.
1: Proč? Chtěl ten Cikán být komunista a umřel.
8: No já prostě nic o Cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude.
9: No a tady máte soudru chlebíčky, zákusek a kafíčko.
8: Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku, cigárko?
5: Samo sebou prosím, já vám přepolím.
8: Ježiši prostě!
5: Ura! Da zdravstvujet krásné armě!
8: Udržba, kurva!
5: Hele, tu paráme všichni pryč.
0: No, ale dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít.
8: Někdo zase.
0: No, ne, no, já když byl malý, rozumíš, ta part, víc, tak mi táta říkával, že jednou krásnýho dne půjdu komunistí do prdel.
2: Je, první má je lásky čas, všude plno fýzlů a on zase reje.
0: Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze?
1: To není kulička, to je ten šroubovák.
0: Jsi presek, čeče, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Janis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovně hovno na patě.
5: Máte černý bot na uvesa, drze, a u mě dva. Vy si koledujete o pohovor na osobněm, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty.
1: Jedna a jedna jsou...
5: Co je to za vytvor?
0: No ne, no, my jsme to včera zmrvili noci, jsme sfoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no.
1: To je alegorická multikára.
5: Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo. Mám z vás radost, bando.

0: A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustáv Husák.
1: Vážené sudružky, vážení sudruhovia, milí spoluobčané, vítám vás u příležitosti svátku práce 1. maje. Tento den budete všichni nadělávat, oslavovat v robotě domů.
2: Ne, a v putici.
1: Ano, aj tam.
2: Ty ho nemůžeš slyšet, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, bajs. Já cítím malé, velké kolosální.
1: Kolosální výsledky našeho hospodářstva.
2: Vům fakt slyší.
1: Nech žije a skvěte naše socialistická republika. Nech žije a skvěte komunistická strana ČSSR.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Už od fabriky, nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký.
2: No, člověče, ty si krajecky povolili, kdo to přidělával?
3: No.
2: No, nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky?
3: Ne, dva jsem zapíchnul.
2: No vod, nic čeho. Dáme hřebíky, vruty, připevníme tu standardu fortelněji. No, ne, kladivo, hřebík, au, další, tak, je tam na furt, čověče. Ne, vlajka drží, ale písmena ti popadaly. No, to má nic přidělá, ne? Přestane se aspoň vrtat v nosi.
1: Kriste, pane, má vátko v nose. Není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivo. A každý v jedné dírce, mě je zlé.
2: Hrgo, vyjde to z toho hebla, ty prase.
3: Když mu to nejde, ono se to zaseklo.
2: Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím cuknu.
3: Au!
1: Lékař, je tu někde lékař, teče krev.
4: Já ho když tak rozdýchám.
2: Hele, sestřičky ze Sanopsu, děvčata, rychle, tady ten mladý má natržený frňák. Hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče.
5: Rybiate, průvod se pohnul ke strojům.
2: Prdele, to je tohle, drcni do mě.
5: Jo, dobrý.
6: Ženy naše pracovnice věrně slouží republice, hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz. Hurá! A jejich heslo Leninské učení do našich hoven.
2: Co to řekl, čeče? Co to všichni vyjrál?
1: No vod, upoutali jsme pozornost, pan Jatno.
2: Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
1: Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj, máme tam nápis učení do hoven.
7: Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je.
2: Držte se všichni, já to strhnu do leteckého tunelu. Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá.
5: Není to obrněný transportér?
2: Ne, to je multikárny.
5: Myslím před námi.
2: Do prdele.
1: A jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi.
8: Jménem zákona neodporujte, jste začeni.
3: Už nás obkličujou.
5: To je slušný malér, panětno.
2: No, teď máme na triku celou státní bezpečnost.
8: Ne, jak jsi poznal?
2: No, to by není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama.

0: Zadržte. Milane, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To som odbyl, keď to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevedel, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovujú pani velvyslancová, hej, alebo pani velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to jsem dodnes vlastně neprišel, ako by mali oslovať či pán velvyslankyň. Jeden pán mi dokonce poradil, že pán velvyslankuň by mohl. Ale

0: Neprišlo sa na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Hej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím, samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, teraz by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Hej? Odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo tomu. A teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
1: No nepřeháníte to trochu?
2: Já si chci přisednout.
1: No to prosím, přisedněte, a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
2: No, jak toho přece se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
1: Co mi tykáte?
2: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pekno.
1: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
2: jak
1: ne?
2: Jak to, že ne?
1: To kdybych čekl, když nastali deště, tak jsem mrak.
2: No jistě. Přísloví nelže
1: přece. No jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
2: No jo, ale vy čtete bídáky.
1: Bídníky, tak já se jmenuji bídníci, prosím. Protože no. Jsem přítelem historické beletrie.
2: No.
1: Co vy například čtete?
2: Já?
1: No.
2: Já čtu bídníky.
1: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak jak se vám líbí tak nějak?
2: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
1: No prosím, přesně se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
2: Doma?
1: No doma, co jste četl v poslední době?
2: V poslední době doma, to jsem čet jak ono se zjme, psí hlavy.
1: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
2: Ne, to je normálně psí hlavy.
1: Nemáte náhodou na mysli psohlavce?
2: No, to je ono.
1: No to není ono. Ta kniha se jmenuje Psí hlavy. Co? Teda, pardon, no, vy jste mě splet.
2: Co?
1: Psohlavci se jmenuje ta kniha.
2: No, tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
1: No, prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, ano. Máte rád toho Kozinu, toho Lomikara,
2: no,
1: že?
2: No, tak radši mám toho Kozinu, než toho Lomikara.
1: No, pochopitelně, protože Lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho Lomikara,
2: no,
1: kolem toho Koziny,
2: ano,
1: že?
2: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No a zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
1: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ale? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
2: Ne, z historií nemám nic společného.
1: Ne, historie vás zajímá,
2: to,
1: ne?
2: Jo, to ne.
1: Ne? Tak ne. Jo nebo ne?
2: Ne.
1: Tak jakou máte rád literaturu?
2: Já mám rád krásnou literaturu.
1: Čili vlastně také klasickou beletrii.
2: Ne, to ne.
1: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
2: No krásnou.
1: Jak krásnou?
2: Jak krásnou, hodně krásnou.
1: Jak hodně krásnou.
2: No prostě, že krása, že je to hezký, krásný, no. Knihy, když
1: no, jak
2: to,
1: hezký?
2: No barevný obrázky, když jsou tam a když to má zlatý obřízky.
1: Cože?
2: Obřízky a získy mám rád. Bramborovou kaší.
1: Vy jste se zbláznil.
2: Bramborov má tolik ne, ale s bramborovou kaší.
1: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
2: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
1: Meny?
2: Scházelo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
1: Ale prostě, ale já se vás tady ptám na literaturu.
2: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátl.
1: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
2: Jak?
1: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
2: A matematika ne.
1: Ale to tematika.
2: To mě nezajímá, to nemám
1: tematika,
2: rád.
1: Člověče. Co? O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
2: Tematika?
1: No.
2: To nevím.
1: No jak to, že?
2: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
1: Železniční no, tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
2: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
1: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam řeci o železnici není ani zmínka?
2: No pač jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
1: No to jste měl vrátit.
2: Teď já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečil, aby se pojali, jestli tam není něco o železnici, no.
1: A pak jste knihu odnesl na ztráty a
2: no, ale pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
1: To je správný, knihu no. Měl podepsanou,
2: no,
1: tak se
2: no,
1: to má
2: ano, dělat. Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Alojzovi.
1: Prosím vás, Alois Jirásek tu knížku napsal.
2: No tak to vidíte, teda on se s tím píše, jo, a pak to zapomene, jde na nádraží, Domažlicích, na co ty lidi myslí, já ne.
1: Prosím vás, Alois Jirásek už nežije.
2: No tak na co myslel, když je?
1: Tak znova, Alois Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no ten měl na co myslet.
2: No tak vidíte, a pak se mu za člověk nemůže divit, že zapomíná, jde na nádraží knihy.
1: No to není jo. Možný, taková no. Ale zabedněnost. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku,
2: ano?
1: Komu byste ji vrátil?
2: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
1: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
2: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
1: Tak se podívejte, prosím.
2: No, naštěstí je.
1: Jo, komu patří?
2: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha 1, Panská 8.
1: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do Panský Hugovi.
2: Hugovi do Panský.
1: Ano. Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. S váma já se, pane, nemám ano. O čem bavit, vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
2: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.
3: Vážení přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel profesor Švandrlík vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
4: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
3: No to by bylo dobře.
4: Já myslela, že jste z rozhlasu.
3: Ne, my jsme právě z televize.
4: Pozor, ukážu se. Bacha, abyste se mi nebáli.
3: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
4: Tak co? Jak se ti líbím? Živáčku.
3: No, musím říct, pardon, vy máte vystavěný mikrofon, zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
4: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
3: Jo, myslím. To jo, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Ano. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
4: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
3: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
4: Slečna.
3: A, bílá slečna Malostranská.
4: Já jsem se ještě nevdala.
3: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemohla...
4: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
3: Ano.
4: Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
3: Ale.
4: Ano, takže on mi neměl ani čím dát zásnubní polibek a on ani neměl čím říct ano.
3: No jistě, že? Takže no. Bílá stará pana.
4: To jsem neřekla. Jsem řekla, že byl bezhlavej.
3: Ano, jistě.
4: Tak jsem měla taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
3: Ne.
4: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
3: No jo, no tak jistě.
4: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
3: No, tak.
4: Ten mi ale chudák utonul.
3: Ale vodník, to je divný.
4: No, on neutonul ve vodě.
3: Jo, tak.
4: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
3: Sexy.
4: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
3: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych
4: ano,
3: řekl.
4: Ano.
3: Já bych měl další dotaz.
4: Prosím.
3: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
4: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
3: Ale?
4: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
3: Ale co pak to?
4: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
3: Jo.
4: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Obíštky, nečekaný díry, že...
3: Ano, já bych se zeptal...
4: Telefonní tak... budky ano, bez okem, přeplněný popelnice.
3: To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
4: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
3: Jak jste to poznala?
4: Byla z ní cítit minerálka.
3: A
4: já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
3: Jo. A co on na to?
4: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko Bílá. No. Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
3: No jistě.
4: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
5: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
4: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
3: No,
4: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
3: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
4: líp. No a co takhle u vás v televizi? Ale tam asi o ducha nestojíte.
3: Ale jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají duchy v lásce.
4: Aha.
3: Televizní diváci jsou na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
4: Vlastní? Ano.
3: Říkáme mu Silvestr.
4: Neznám.
3: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
4: Není za nic.
3: Ale je za nic, je za nic.
4: Přijď zase, ale no, nejsem.
3: Ne.
4: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
3: Ale?
4: Na té strojírenské výstavě, víš?
3: Ano.
4: Tak čau.
3: Čau. To je ovšem velmi naivní zjevení. Ona to chce zkusit v Brně. Tam teprv nemá šanci, že, milí přátelé? Tam straší zahraniční konkurence.
6: Tak jsem přijel tuhle taky do Karlových Varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takovej, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho se dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, tam už uvidíte zráky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl, v takovém tom bílým plášti. Já pám, dejte mi do toho něco. On se mě ptal, co já pám, no dejte mi tamhle to griote. Tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si líbendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tamhle curacao, co vidím odsaď, si flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco také čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. Onak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pán, nekřičte člověče, když všecko spíjí tě noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavej, pane okoloidoucí, já jsem se snad zbláznil. Zněl, já pán, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčovi. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se! Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. Já pán, pro Krista pána, co tady hulákáte, tak kdy to není klíčová dírka, když je to šváb?
7: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
8: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
7: O noblesu.
8: Prosím?
7: O noblesu.
8: A tak noblesu, to ano, sme ano. Už povedali. Keď...
7: V mnohých veciach sme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza. Začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
8: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
7: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba, no, chýba tá noblesa.
8: Chýba. Áno, chýba.
7: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
8: Tak, tak.
7: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
8: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
7: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako ano. Je rok drhý.
8: To je fakt.
7: No, darmo je, teraz nám to chýba.
8: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie, no. Takže noblesa zostala popoluškou.
7: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, no. Však chutné jedlo, dáka.
8: Pekný sluha.
7: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušľachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
8: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
7: ale
8: nikto
7: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť, neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
8: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
7: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorník, áno?
8: No.
7: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
8: Manželko.
7: Pane manžel.
8: Kde sú?
7: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
8: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
7: No. Skúšte to vás z vašich osobných známych.
8: Musíte hlavne s noblesou aj oznamovať tých ľudí, viete?
7: No, pekne
8: sa postaviť, vytiahnuť navštívenku a ohlásiť. Mudr Grambeliaková so svojím synom, inžinierom Lodringerom. Grambeliaková nie je. Skúste niekoho mi teraz.
7: No teda, máme čo dobiehať ešte. Do centra paví!
8: Judr Šipčínská Rejpalová. Rejpalová.
7: Doktor Imrich Krampampula so svojou manželkou Imriškou a dcerou Iminou Krampampulovým.
9: Viete čo, vykašlíme sa na to, zoberte telefónny zoznam, čítajte to, poradite. Určite niekto príde.
7: Ja ho otvorím len tak z pachruky. Inžinier Horák. Inžinier Horal. Inžinier Horan. Inžinier Horárik. Inžinier Hvorčík. Inžinier Hordóši. Doktor Horečný. Doktor Horínek. Doktorka Hrnešová. Inžinier Horňanský. Inžinier Horniaček. Horniaček. Horniaček.
9: Horniaček. No dobré, tak Horníček.
7: No.
10: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
2: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
10: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
2: No vře?
10: No, jak si jí to řek?
2: Řekl jsem, krása, krása.
10: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
2: No řekl, nejsem hloupé.
10: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
2: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
10: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
2: No nějaký, ale jaký? No,
10: ten samý.
2: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
10: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
2: A já?
10: No jak asi přemýšle.
2: A jo, nosil bych bílý plášť.
10: Ale prosím tě.
2: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo. Když jsi doktor, proč myslíš, že na to studujou tolik let?
10: Kvůli plášti.
2: No jistě, kvůli čemu jinému.
10: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
2: Cože?
10: Kvůli titulu ty.
2: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
10: Co?
2: Co? Ty tydly dáte.
10: Ty tydly
2: dáte. No ty tydly, jak jsi říkal teďka.
10: Já jsem o žádných nemluvil.
2: Ne? A proč jsi to teda říkal?
10: Já jsem mluvil o titulu ty.
2: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
10: No, já ti nechci nic zapírat.
2: No to zapírat.
10: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu, 5 let studuješ a máš ho titul.
2: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
10: No 6, správně 6.
2: No. No a mám ho titul nakonec.
10: No. Titul máš.
2: Co?
10: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
2: A ty?
10: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kulíní doktor.
2: No tak to je teda nejdřív ty lidá, ty a teď jsem doktor. No,
10: že ty jsi doktor bez titulu.
2: A co je to za chlapa?
10: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za něj.
2: Tak já nejsem doktor a vydávám
10: se. Správně.
2: Tak to jsem teda podvodník, to ti
10: no,
2: děkuju.
10: No svým způsobem no. Ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
2: No?
10: A po létech, až bude ruka v rukávě, no, tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip?
2: No to bych ji radši řekl rovnou, nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapovi, jak se převlíčí.
10: No tak ten už vůbec ne. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
2: Dobře, tak já to tak udělám.
10: No, buď ta hodnej. No,
2: ale co když bude chtít ukázat občanku?
10: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
2: Na první ne?
10: No to bych řekl, že ne.
2: A na koliká ty?
10: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
2: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
10: Cože, příslušnice?
2: Ta bude chtít ukázat občanku hned na první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zelené.
1: To je možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
2: A jak to mám poznat asi tak?
1: No měla například uniformu?
2: Neměla.
1: No tak to nebyla příslušnice.
2: No ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
1: Počkej,
2: měla pistoli. A tu pistoli.
1: Jakou pistoli?
2: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
1: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to
2: všechno? Nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
1: To je její aktovka?
2: No.
1: A co je v té aktovce?
2: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
1: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
2: No to nezakázal. No,
1: tak vidíš.
2: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavej teda.
1: Tady je zlato, drahý kamení,
2: zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
1: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
2: Zítra ve 23.
1: A chtěl bys jí vidět už dneska?
2: Chtěl, já už se nemůžu dočkat, no, ona je věřit. Tak hezká.
1: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
2: Jo,
1: no, určitě
2: to, bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
1: co
2: chytrý.
1: To je
2: ty
1: tohle? To? Tady je i pistole.
2: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
1: A co?
2: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
1: No to se má, to nemůžeš udělat.
2: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To. Podrž mi ten
1: klíč,
2: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
1: Proč bych měl smůlu?
2: No jo, Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
1: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
2: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
1: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, viď?
2: Je a hezký.
1: Hezký, těšíš no, se na ní, viď?
2: Těším, strašně se na ní těším.
1: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
2: jo,
1: dobře dopadne.
2: Slavnější než ten doktor z titulu.
1: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
2: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
11: Tady něco hoří. Božka! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila.
12: Emile, hoří nám v pokoji.
11: Ježiš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj, běž rychle. Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to něčím stříkej, jo, já zavolám o pomoc. No, kde pak ženská a přírodní katastrofa. Hej, cákej na to nějakou vodu, jo, nějakou tekutinu. No, zavoláme kohod, kdo by takhle mohl mít tohleto. Zavoláme Tondu, Tondovi, Boučkovi, no jo. Cákáš na to, cákej. No. Těmu to... A, to je Irenka. Hej, Poučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic, no nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těbu. Hele, kdo by to mohl? No jo, Franta Křížela, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, tak bych toho ta... Hele, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, soudužko, prosím vás, já, prosím, já nezavěšuju. Co, totiž nám tady hoří, v jakým pořadí? Helejte, nechte si to napřed vysvětlit, jo, podívejte se, nám tady od něčeho něco tohleto doutne. Ale já pořád nezavěšuju, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se, v jakým hej, stříkej, a hlavu vzhůru. Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No, teď jsem měl smůl, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Halo, prosím, jo, vy jste soudruh. Je to bylo nedivný, že máte jako nějaký přípůjte. Tak promiňte, já jsem se chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím. Co jako co, že co lehne popelem nezhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihoří, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás. Potřeba bych účastníka Františka Křížalu, jo? Praha 4 kánovnická, prosím? Křížala. Sušená švestka. Kruzky kánovnická. Ano, ano, ano, znamenám si. Ano, ano. Ano, ano, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo, jo, jo. Tak, no. Olga, stříkej, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to prostě hodně. Tak. No. Nepak, tohleto, hned volat pořád, nepak to. Halo? Těbu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistulkou? To je fanoušek. Hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuji, počkám, no jo. Co to dělá? Hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo? Hele, Františku, těbu Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš, ne? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
12: Prosím tě, dobrý známý.
11: A co?
12: Tady hoří.
11: No, tady voláš hasiče. Ježíš, to tady
12: požární služba? Tady Praha 6, Dejvická 3.
11: A ona se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
13: Ty si... Už jsme tady, je to tady.
11: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tedy nemyslel, co?
13: Normálka.
11: Tak to?
13: Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.
2: Tak u nás na chatě jednou šel takhle mravenec. Jo, teda šel normálně... pochodník, no no prostě tam šel takhle okolo nás, nes na zádech kládu několikanásobně větší, než byl on sám. To je zajímavý, to mravenci dělají. Jestli mají přidáno, nebo... Ale dělají to. A já jsem na něj koukal, pak jsem mu tu kládu vytrhl z ruky, jo, a zahodil jsem mu ji úplně opačným směrem, jo. Takže on už neměl důvodu někam tu kládu nést a přesto šel stále týmž... A přesto šel stále týmž...

0: Takhle dělají v rozhlase Vánici. Kají. Už zmrz. No a jak zmrz, tak šel. Jo, víte, co chci říct? Já taky ne. To jsme dva, vlastně všichni. No, že šel, víte, ne, já jsem chtěl říct, že když jsem mu jí vytrhl z ruky, tak on tam šel, oni ho čekali, že jo, tam. Na pile. V tom skladě, jo. Vedoucí ho čekal, jo. A teď asi představit, že on tam stejně šel a neměl jí. A teď tam, on si tam přijde suverénně, frajereček bez skládičky, jo. Teda, co mu řekli, víte? Co mu řekl ten vedoucí, já bych nechtěl být v jeho krunýři. No ale že tam stejně jde, víte, a to jsem chtěl říct, že kolem nás tisíce let chodějí mravenci a mají nějakou svoji organizaci práce a nějak to zvládají to celkem pořád. A že taky možná, že kdyby, jo, s nima navázali nějakou družbu nebo něco, ne, ale... se jich zeptat, ty jejich zkušenosti předat, oni by nám taky předali, pak bychom si to předávali. A přijít takovýmu, nalejt mu, třeba si s ním ťuknout mu, nalej tu jeho oblíbenou kyselinu mravenčí. No a pak by takový mravenec to třeba vykecal, jak jim to tam chodí, nebo takhle, a, tak chytí ho, jo, a... No ale takový... Problémy si musíte řešit vy sami, chlapci a děvčata. To není myslitelný, abych já neustále mezi vás chodil a podával vám pomocnou ruku. Já myslím, že mezi vás, že už jste na to dost starý. Do příště udělejte si takový kroužky. Ty slabší pomozte těm silnějším. A vypočítejte to, až to budete mít hotový, přijďte za mnou, já vás vyhodím, víte. To jsou pořád řeči o nějaký humanitě a odraselných hnojivech a kudy chodí, mravenec to neví nikdo. Já to zkazil. Já jsem myslel, že jak řeknu ty hnojiva, že to taky jako, víte, jako, že hnojivo přeci jenom nevoní nějak. A že se budete svát, že už to bude jako konec na konec. Ale já jsem to zkazil. Ne, ale to je tím, že já jsem tam dal to draselný. Ono to není ono. To není, to je už, jak je to draselný, už je to ta umělá odtina, jo, a už ani ta chuť už. Tak jak bychom to zakončili, tak já vám řeknu, já řeknu, prostě až tam budou potom ty hnojiva, tak normálně se zasněte a já půjdu pryč. Ne ještě! Jak divej, on se do toho pustí. Ještě jsem nedal, normálně, jo, teďka seďte, nic. Nic se neděje, jo, no jsme tady, viď, sedíme, nikdo nic, jo. Čekám, dívám se na mě, ani se nehnu, čekám a zase dřív, pozdějc, čekám, počkám se. No tak, jak malí kluci všichni, dívám se na mě, až já teď tady vypustím hnojivo.
1: Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer. Dříve než se otevře opona, za kterou na vás čeká svět princů, princezen, obrů, obryň, trpaslíků a trpaslic, Dovolte mi, abych úvodem řekl alespoň několik slov o autoru dnešní pohádky, o Járovi Cimrmanovi. Italský vědec a publicista Gennaro Castelli z Neapole přirovnal nedávno Cimrmana k sopce, která svou činností zasypala sama sebe. Já myslím, že to je přirovnání více než výstižné, neboť z Cimrmana opravdu jako z vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, geologie, pedagogiky. Na něž pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů i jeho slavných kondolenčních listů. A vysoko nahoře, zůstaneme-li ještě v tomto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců, historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nepřekvapí proto, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i tak veliká jména jako Němcová, Erben, Kubín, Bartoš i bratří Grimové. Přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl velice vyhraněný. Ve své studii Sbírejte pohádky, otištěné v anarchistickém časopise Doutná, Cimrman píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když děti vyrostou, vykročí do života. V němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu dětem nebezpečnější než alkohol či zápalky. Cimrman se však nespokojuje jen s kritikou, ale dává příklad vlastními tvůrčími činy. Tady je nutno přiznat, že řada jeho pohádek vzbudila odpor, zejména u dětí. Skutečně mám na mysli třeba jeho pohádku Jak chudák do ještě větší nouze přišel, nebo jeho syrový pohádkový horor o 13 tchýních. A neuspěl ani celkem roztomilý Kašpárkův hrobeček. Dramatická pohádka Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou uvidíte dnes, ta patří k dílům zdařilejším. Za Cimrmanova života se dočkala dokonce několika repríz. Tuším, že 3. Naše úprava ponechává text zhruba v původní podobě až na pár drobných změn. Tak především jsme se rozhodli projasnit celkově chmurnou atmosféru pohádky. Například zakletá princezna Zlatovláska se v naší verzi nepromění v ohyznou babici, ale v mladou krasavici. Druhým zásahem byla redukce mrtvých z původních 27 na 3. A konečně se nám podařilo, a to byla, věřte, práce nejtěžší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. Ke druhé změně nás vedla Cimrmanova ručně psaná poznámka na titulním listě hry. Nedělat přestávku, jinak utečou. No, my tomuto nebezpečí čelíme tím, že přestávku sice děláme, ale zařazujeme ji hned za třetí obraz hry, což je tak nečekaně brzo, že se děj nestačí ani jak se patří rozběhnout. podle odhadu našeho psychologa doktora Kláska se o přestávce publikum rozdělí na dva tábory. Jedni by rádi odešli domů, ale je jim líto, že vynaložili tolik peněz za tak krátký čas zábavy. Druzí, ti by také rádi odešli domů. Ale ti zase setrvávají ze zvědavosti, zda druhá část večera bude stejně slabá jako první. No a kromě toho zamykáme hlavní dveře. Ostatně divák, který by si nechal ujít druhou část večera, by se ošidil o jeden výstup, který vzbudil ve světové divadelní inscenační tvorbě veliký obdiv. Jedná se o takzvaný zázrak divadelní techniky. Světový rozruch vzbudil zvláště na Litoměřicku. Totiž před vašima očima za plného osvětlení při otevřené oponě dojde k proměně jedné postavy v postavu jinou. Já bohužel nejsem natolik technicky erudovaný, abych vám mohl princip celého složitého zařízení popsat, ale máte-li zájem, jsou-li mezi vámi technici, tak je tady pan Koudelka, který to rekonstruoval a mohl by nám povědět, jak to chodí. Měli byste zájem? Ano. Abyste pak neříkali, že to nemá cenu. Já ho zavolám. Moment. Pane Koudelko. Tak, to je pan Koudelka. Pane Koudelko, já jsem tu hovořil o tom Cimrmanově vynálezu, který vy jste dával dohromady. Mohl byste divákům ve stručnosti říci, jak to chodí? Nemusíte se pouštět do žádných podrobností, čistě rámcově. Že vás ještě přerušuji. Já jsem si všiml, že tam je celá taková soustava vodičů vzájemně propojených a vyvážených a celé je to, myslím, fixováno ve stropě, ne?
2: Tam žádný vodiče nejsou.
1: Aha, vidíte, ještě, že vás tu máme. Já tomu tak nerozumím, ale všiml jsem si, že jak tam princezna Zlatovláska stojí, tak se za plného osvětlení promění, že? To je pravda, ne? No a já jsem si právě myslel, že to je způsobeno těmi vodiči, víte, respektive jejich napětím, že se jí ty staré rysy odstraní a nahradí se novými. A to vy právě ovládáte u toho řídícího panelu.
2: Tam sedí Maurenc.
1: No, tak to je pravda. Dneska tam sedí pan Maurenc, ale jindy tam přece sedáváte vy. Myslím, že na principu to nic nemění, ne? Ten jsem, myslím, popsal zhruba tak správně, ne? Až na tu pneumatickou fázi. O té byste se mohl rozhovořit.
2: Tam vždycky sedí Maurenc.
1: Já myslím, že poděkujeme. Já jsem vám říkal, že to nemá cenu. Tak, tolik jsme vám, přátelé, chtěli říci úvodem. A teď už mi dovolte, abych zazvonil na tento vzácný zvoneček z Cimrmanovy pozůstalosti a řekl, jak se to v pohádkách říkává, tiše, pohádka začíná.
3: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu, se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scenárista a vynikající režisér.
4: Pane režisére, já už jsem připravený. Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
3: Ano.
4: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
5: Ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
6: zase spolu
5: točit na Starrejšova.
4: My tady zrovna o tobě s panem Rejzerem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
5: Ty si k nezapomenu. No. Tak děti, pojďme.
3: Pojďme pracovat,
5: čím začneme?
3: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
5: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
3: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
5: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
3: Jo, no. Teď mi to došlo.
4: Takovej ještě dneska bude.
3: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
5: No,
3: víš, to
5: vím,
3: je ta scéna, no. Jak se tam vy dva usměřujete, jo. On ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
5: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
3: ano,
5: co?
3: To je hezký, no, ano. No. Ale Irmičko, svaďonka. Irmičko, svaďonka, jsi výborná jako vždycky.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Umím, není nějak velký, spíš menší, ale že na mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Ano, ano.
1: No ne, já vím, že je to na zítra.
3: Pojďme točit, pane režisére.
2: Ano, no, už...
3: Jirmíš, pomalu se ti to vybaví.
1: Ale
3: jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
2: Ano.
1: Myslíš, no. Jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
3: Ano.
1: Tak.
2: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Kukul, bude 18 hodin.
2: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
1: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no. A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, no. Rozumíš, a soustředění.
2: Já vím.
3: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuji stihnout to představení.
2: Já vím.
3: Mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jiránsek, je to Lucerna, no, mě musí líčit na odpornýho. Hmm. Odpornýho, mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
1: No proč to nehraješ s tímhle?
2: Prosím tě.
1: To se mi povedlo. A to ti je tak napadlo.
2: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jenom, Akce.
5: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Stop!
1: Co?
2: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
1: Šmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
2: Jirmičko, prosím tě, jseš zlatá, jseš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Je. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
1: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. Ale že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
2: Jo.
1: Jo?
2: No.
1: No ale proč otvíral okno?
3: Já to řeknu rychle,
1: ne, abych byla ve obraze.
3: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem v okno.
2: On to má v roli. On to má v roli, on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
1: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
2: Irmi.
3: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
1: No dobře, tak pojďme.
4: Kuku, 7:15.
2: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
5: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš?
1: Cože?
5: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
2: Stop.
1: Jsi daleko.
2: Ale já ti napovídám, že vidím, že

0: ten text neumíš.
1: To... Já neumím text.
0: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit. To dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo? Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak pojďte, děti. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
3: Co není možný, že se na mě kouká takhle?
1: No a jak se mám koukat?
0: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu lucernu.
3: Já na nic jiného nemyslím.
0: No.
1: A já se na něj koukat
0: no, tak
1: nebudu,
0: no, trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš?
0: Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Stop!
0: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
3: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizene, já to nestihnu, to představení.
1: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
0: No, ale...
1: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
0: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
1: No tak vidíš. Jo?
0: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy.
1: Ježíš,
0: klid, děti, hlavně. Klid, děti, ať to dotočíme. No, si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to, větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
3: Půjde.
0: Tak, pojďte, děti, jo?
3: Půjde.
0: Teď už to máme, tak.
3: To půjde.
0: Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš? Jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy.
2: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
1: nevěděl bych pak.
2: Uletěl mi pták.
3: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
0: Ten kanár přijde až potom.
1: No Krista pánovou, kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no to.
0: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na Římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali, já si to pak sesadím ty scény k sobě, jo, takže děti, tak, soustřeďte se, tak, klap. Akce.
2: Vrátil se. Viděla jsi ho?
1: Neviděla, já nemám brýle.
2: Tak si je vezmi, miláčku.
1: No já jsem ji někde tady nechala.
2: Se po nich podívej.
1: Ale no jo, tak... No. Podívám, počkej. Tak, no to je šílený. To...
2: Viděla jsi ho?
1: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.

0: Pro mě teda taky. No, ta byla bezvadná. Ta byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková...
1: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci. Aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu, tam bych dal nulu, nula je jako remíza, remízu.
0: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář, já teď nevím.
1: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký, ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš, mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne, tak...
2: Vydavatelství Tympanum uvádí knihu Petra Šabacha Občanský průkaz. Čte Jaroslav Achab Heidler. Kamarádům z Davic a z Letné a Karlovi.
3: Občanky nám předávali ve velkém stylu v malém divadýlku Ústředního domu armády. Bylo tam všechno, co k takový slávě patří, a navrch ještě medvěd, který se proslavil tím, že se mu do pupku vešel celý pingpongový míček a tím, že vždycky, když někam přišel, tak než se rozkoukal, tak volal, o čem se bavíte, já vám to vysvětlím. A kromě toho měl fantastický virbl na bicí. A tak nám tam tenkrát ten svůj virbl předváděl před natřískaným divadýlkem. A do toho falešně vřískali trumpety pionýrskou znělku. Ty trumpety obsluhovali dva kluci, který je nějaký čas za to zahodili do křoví, pořídili si kytary se snímačema a volali na sebe ve škole Pole a Johne, protože se zbláznili. A to mě vždycky dohánělo až k slzám, protože kdybyste je viděli, ten, co si nechal říkat Pole, měřil skoro 2 metry a byl zrzavej, včetně obočí a řas, a všichni dobře víme, že takhle Pol nevypadal. A ten druhej, to byl prostě malej tlusťoch se zamodralýma očima. Ale to jen na okraj. Seděli jsme tam tenkrát na sklápěcích sedadlech a pak tam napochodovali nějaký policajti. Posadili se proti nám za dlouhatánský stůl a jejich velitel si vzal slovo a řekl nám, že nás vítá mezi ty, který už mají občanku, a že ať je nosíme na srdci a ať nezapomeneme, že v některých zemích se dodnes řekne Čech a Cikán jedním slovem, ale že naštěstí je tu Sovětský svaz, mírová hráz a tak dál a tak dál. Ale na to my jsme jen zívali a těšili se, až skončí. Protože jsme se předtím domluvili, že jak nám bude podávat při předávání občanek ruku, tak moji všichni kluci, holek jsme se ani neptali, stiskneme vší silou. Musíš mu rozhodit klouby, připomínal mi furt Venca Popelka, který se tak skutečně jmenoval a který tam seděl vedle mě, a teprve pak stisknout. No, a tak jsme to tak provedli a jak si nás nakonec vyvolávali po jménech, tak jsme se tam šourali jeden po druhým a i když jsme se na oko jako usmívali, tak jsme se snažili zabejčit, co to dalo. A ono se to možná nezdá, ale když vám skoro 100 dobře živených 15-letých spratků vší silou stiskne ruku a ještě se k tomu snaží vám rozhodit klouby, tak toho musíte mít za chvíli dost. Akorát Daniel Pačes se nezúčastnil toho drcení a později s náma do Třešňovky pochopitelně nešel. Tomu policajtovi ke konci už úsměv doslova dohasínal na rtech. A když jsme pochodovali ven z toho divadýlka, tak tam stál za stolem, mnul si pravou ruku a něco rozčileně šeptal svým kolegům a ty začali hned natahovat krky a kroutili hlavama na všechny strany. A byla to pantomima, co by se mohla jmenovat, kerejže to byl. A jak jsem se ve dveřích naposledy ohlíd, tak jsem strachy na vteřinu nebo na 5 úplně zcepeněl. A úsměv mi taky pohasl. a najednou mě objal novej a zvláštní druh hrůzy. Protože ten policajt, ten jejich nejvyšší šéf, ukázal prstem na mě. To vymyslel Popelka, chtěl jsem zvolat směrem k němu, ale nešlo to. Dveře do sálu se za mnou zhouply, ale já měl před očima pořád tu skupinku policajtů, jak na mě upírají ty svý pohledy. Bylo mi najednou jasný, že s těmahle už budu mít na dosmrti jen a jen potíže. Vyhlásili mi válku hned první den. Koupili jsme si s Vencou a ještě s Alešem, který se k nám přidal, láhev čůča a zamířili do Třešňovky, že ji tam strestáme, když už teda máme ten slavnostní den. A vzali jsme sebou ještě medvěda a pár kluků, ale těm jsme museli říct bacha, vstup je flaška, což všichni pochopili. A pamatuju se, jak jeden kluk z Dčka, jistý Hora, hnedka na kraji Třešňovky upad i s láhví, která se nešťastně rozbila o nějaký šutr na cestě. A i když nám ho bylo trochu líto, protože měl na rukávu smuteční pásku a fakt se poctivě snažil, a to nemluvím o tom, že do Třešňovky jsme šlapali dobrou půl hodinu ve slušném horku, tak jak se zvedal ze země a tázavě na nás hleděl, tak jsme mu museli říct, že má smůlu a ať se na nás nehněvá, protože vstup do Třešňovky začínal oficiálně až za závorou a tam jsme ještě nebyli. Pokejval smutně hlavou a řekl, že to chápe, ale vsadím se, že byl trochu rozčarovaný, jelikož možná čekal, že uděláme ten den, co mu umřel děda, výjimku. V tomhle smyslu jsme byli ale neoblomní, protože takhle zněly pravidla. Možná, že bejt to nějaká holka, ale člověk z Dčka, což byly většinou děti pozbírané až někde na hranici čtvrti, člověk z Dčka neměl ani teoretickou šanci, že ho budeme kvůli jeho blbosti nebo smutku tolerovat. Byly to hold drsný časy, ale jinak bychom asi nepřežili. Na plácku jsme sebou všichni švihli do trávy a jediný, kdo zůstal stát, byl Venca. Takže teď bacha! Upozorňoval nás. Teď konc, si pánové nalistujeme stranu 13, volal a mával přitom nad hlavou s brusunovou občankou. A stranu 13 vytrhneme. Proč bychom to dělali, ty vole? Ptali jsme se jeden přes druhýho a chvatně listovali občankou na tu stránku 13, kde byly naše rodné čísla. Protože, pronesl Venca tajemně, teď bude 13. sjezd KSČ a když máš vytrženou stránku 13, tak to znamená, nesouhlasím s režimem. Popravdě řečeno, po těchhle slovech bylo v sadu slyšet jen kosáky. Na tohle jsme fakt připravení nebyli. Kde jsi to, vole, vzal? Chtěl vědět medvěd. To jsem v životě neslyšel. No jo, řekl Aleš, to je fakt, já taky ne. To se všeobecně ví. A kdo to nevěděl, tak to ví teď, řekl důrazně Popelka. Když se to všeobecně ví, pronesl tiše Aleš, tak to ví i policie, že jo? Hele, měli bychom to udělat už jenom kvůli tomu Majáles, zašeptal jsem mu do ucha. To Majáles jim nikdy neprominu, co pak ty jo? Popelka mlčel a v tom mlčení měla být skrytá jeho odpověď. Všichni! Zvolal po chvíli na celou Třešňovku. Všichni kámoši mýho bráchy si natrhli stránku číslo 13. Tak vytrhli nebo natrhli do hajzlu? Rozhlížel se po všech medvěd a očima je žádal o podporu. Některý vytrhli, některý natrhli, kličkoval Popelka a pak dodal. Nám bude stačit to natrhnutí, myslím. Jsou všichni pro? Upřímně řečeno, neměli jsme na výběr. A tak jsme tenkrát v tom horkým květnovým odpolední roku 1966 vylovili všichni z kapes svý úplně nový občanský průkazy, který nám vystavila nějaká paní Růžena Nádvorníková a v kterých byla spousta málem ještě mokrejch kulatejch razítek a nejistě a některý spíš symbolicky jsme si natrhli tu stránku 13 a tímto aktem jsme se vlastně stali členy ilegální skupiny těch, který nesouhlasejí s režimem. Teprve pak jsme otevřeli flašky s vínem. Tak jako obvykle jsme zůstali s Vencou a s Alešem v Třešňovce na chvostě, což znamená poslední. Bylo už dost pozdě, ale ještě furt světlo, takový to pomalý květnový stmílání to bylo. Kovově modrý nebe a sem tam zablikání hvězdy, co už třeba není, a básník Aleš na to nebe hleděl A když jsme zahodili prázdný láhve někam za sebe a poslouchali, jak se koulej dolů do rokle, tak se Aleš začal prohledávat. Nemáš tušku? Zeptal se mě a když jsem mu ji podal, protože jsem ji náhodou měl, tak vzal svou občanku a opřel se s ní stěžka o strom. Co blbneš, povídám mu. Píšu báseň. Zahuhlal a soustředěně tlačil na tušku. Báseň o lásce. Ty vole, zanaříkal jsem nahlas. Víš, co můžeš mít od teďka za průser? Jsem zamilovaný. Do spolužačky Fikotový, šeptal. Je sice trochu blbá, ale copak si i ta blbá nezaslouží trochu lásky? Moji lásky? Ježiši vole, já nevím, vzdych jsem. Teď to máme teprve první den. První den, vole! To nás s policií čekají asi hezký časy. A v tom jsem se nemejlil. V tom teda rozhodně ne. A abych nezapomněl, když si šla pro občanku Fikotová, co o ní Popelka jednou při tělocviku prohlásil, že ta má kozy až do půlky malýho vápna, tak se jí udělala u nosu bublina. Obrovská bublina, která jí zakryla snad polovinu tváře. A teprve, když jí policejní náčelník potřás rukou, tak praskla. Daniela Pačesa jsem znal dřív, než ho přeřadili k nám do 8B. Některý ksichty se vám zadřou do paměti, jak tříska hned na poprvý. On měl totiž sadistický a přitom plachej výraz, což je kombinace, která vás okamžitě přinutí jít do střehu. Pamatuji si, jak jsem si jednou zašel koupit do prodejny kol nějaký ty ventilky a gumičky a hned ve dveřích jsem se srazil s Pačesem, který mu v tom krámu kupoval jeho děda nebo kdo to byl Fungl nový kolo favorit. Viděl jsem skrz výkladní skříň, jak svýho vnuka o chvíli později zmlátil přímo na ulici. A přitom to všechno začalo úplně nevinně, láskyplně, protože ten dědula asi koupil to kolo ze svých našetřených peněz a nechtěl nic jiného, než aby z toho měl Pačes obrovitánskou radost. Děda chtěl tenkrát před obchodem zkouknout, jestli má to kolo v pořádku brzdy a jestli je správně vycentrovaný a taky ho ještě krapet přifouknout, ale neumíte si představit, co tenkrát vyváděl Pačes. A říkám to jenom pro ilustraci, která je, myslím, dost důležitá. Už když jsem je zahlíd, jak s tím kolem vyšli, tak jsem si říkal, bacha, tohle nedopadne dobře. Ale Daniel Pačes překonal ten den veškerý moje očekávání. Měl v obličeji naprosto nepříčetný výraz, jak tam tak stál. A ten výraz ho neopouštěl ani na vteřinu, ani ve chvíli, kdy mu děda říkal, počkej, vydrž, hned se svezeš. A s tímhle výrazem se začal na to kolo drápat. A jak ho jeho děda tak jako odmetal a zaháněl rukou, tak on s vytřeštěnýma očima a s úsměvem slabomyslnýho pořád šplhal na to kolo a děda ho nemohl vůbec setřást, protože mladý Pačes se držel řídítek jak klíště a jediný ho hlásku přitom nevydal. A když mu děda odlamoval ruce prst po prstu od řídítek, tak se furt jen idiotsky a nepřítomně usmíval. Ne, že by se smál. To bychom si nerozuměli. On se tvářil spíš jako nějaký blázen, co škrtí malí děti, až to nahánělo jenom a jenom čirej strach. Děda ho nakonec od těch řídítek odtrh a pak zakřičel. Jenom chvilku, než to zkontroluju, Daníku. Ale Pačes, který se už dávno změnil v šílenýho skřeta, jen pomalu obešel kolo a chňap po rámu a jak přes něj přehazoval nohu, tak nakop dědu do ucha. A když ten bolestí zaskřehotal jako páv a na chvíli to kolo pustil, tak se Pačes zase zakles rukama za řidítka a zadkem se snažil zavrtat do sedla, ale měl ho moc vysoko a tak se skácel i s tím Fungl novým kolem favoritem na bok. A i na zemi, kam se s rachotem zřítil, ležel jakoby jel, jako by byl dvourozměrnej, vystřižený z papíru nebo přejetej parniválcem, ale furt s tím debilním úsměvem na rtech. Až to už děda doopravdy nevydržel a tak, jak tam ten reliéfní Pačes ležel, s tím kolem skoro v závodní pozici, tak ho děda řezal pumpou přes prdel, ale ten strašidelný úsměv z něj nevymlátil. Tak takhle jsem já poprvé potkal Daniela Pačesa. Takhle jsem si ho pamatoval až do dne, kdy se najednou zjevil u nás v 8B. Hned první den roku, o kterém je tady řeč,
2: posledního roku povinný školní docházky přivedla učitelka Jiřina Pivoňková do třídy novýho žáka. Jen jsem ho tenkrát zahlíd, hned mi světlo. Víte, normálně mi bývalo vždycky nových žáků docela líto, protože jsem si dokázal velmi živě představit, jak to asi musí být příjemný. Změnit na jednou adresu a s ní i kámoše a pak se jít představovat někam jinam, budovat všechno od nuly, znovu obhajovat svou existenci a učit se nový signály, kterýma se ostatní častují, zatímco vy nic nechápete. Takže jsem se novejm nikdy moc nepoškleboval, protože, jak už jsem řekl, není to až tak jednoduchá věc, tenhle přesun. Ale tohodle novýho mi teda rozhodně líto nebylo. Ani co by se za nehet vešlo. Jmenuji se Daniel Pačes. Zvolal vedle úžaslý učitelky, která z jeho strany očekávala taky spíš rozpaky. A pak ještě tak jako zveselá, s výrazem na samý hranici šibalství dodal. Ale později, až se lépe poznáme, my někteří z vás budou moci říkat Daňku. No nenasralo by vás tohle? Jaký později? Jaký někteří? Takže jsem na něj okamžitě houk, polip nám prdel, Daňku. A bylo vystaráno, protože Pivoňková se po mně vrhla a odvlekla mě ze třídy, ale do ředitelny se mnou nešla. Na to byla zas dobrá. Akorát mi řekla, že až potká mou matku, tak si s ní promluví a musel jsem jí na chodbě slíbit, že už dám pokoj. Netrvalo to ani pár dní a Daniel Pačes se mezi náma všema stal tak nepopulární, že se s ním skoro nikdo nebavil. Je to zvláštní věc, když je člověk nesympatický. Stejně jako naopak. A jak to, že spousta grázlíků je hezkých, ale vyloženě zlejch? A jak to, že existují lidi oškliví a přitom je v nich něco, co vás k ním pořád táhne? Podle mě je to záležitost očí, kterýma hledějí na svět. Mají tam prostě něco, co se tam nedá nijak uměle vpravit. A z mých kámošů to tam má Venca Popelka, Aleš a nebo i ten Medvěd. Ovšem, ten jenom za předpokladu, že se ráno dobře vykadí. Daniela Pačesa jsem překřtil na personifikovaný hovado a musím říct, že se tahle přezdívka rychle ujala. Když se usmíval, tak jen zle. Když se smál, smál se tichým zlým smíchem a ke všemu skrz zaťatý zuby. Na učení byl blbej, ale jako by se ho všichni učitelé báli, včetně matikářky, která byla, jak už to tak v přírodě chodívá, dost přísná. A přesto i tam mu podle mě dávala mnohem lepší známky, než si zasloužil. A pozor, když s ním mluvila, uhejbala očima stranou. I ona totiž poznala, že Daniel Pačes je temnej a pekelnej zmetek. Pamatuju si, že ho jednou nechala učitelka zeměpisu Jandáková dělat takovýho toho udavače, co jí měl během nějaký chvilky, na kterou potřebovala vypadnout ze třídy, zapsat na tabuli ty, který vyrušovali. Pačes si stoup na stupínek čelem k nám a během celý té doby se ani nepohnul. Stál a na vrcholu svýho blaha se jen zle usmíval. Nic víc. Přísahám, že stál skoro v pozoru a na křídu nešách. Ani když jsme se volně pohybovali po třídě a nahlas klábosili. Stál jako socha s pohledem upřeným někam nad nás. No a když se Jandáková vrátila do třídy, tak k ní chvatně přistoupil a nejmíň 5 minut jí něco šeptal. Stála vedle něj, ucho neochotně nastrčený před jeho rty, v tom nastalém tichu po nás jen tak těkala pohledem a nebylo možné si nevšimnout, jak se jí za tu chvilku do očí nastěhoval štítivej a zároveň vyděšený výraz. Bylo vidět, že je jí normálně špatně a nikdy už ho k téhle službě nikdo nepoužil. Dobrý, co? Někdy se to tak semele, ale ne zas moc často, že má člověk to štěstí a vyfasuje dobrou učitelku. Nám se to stalo s Jiřinou Pivoňkovou. Tu jsme měli rádi skoro všichni, protože se s náma bavila jako s rovnejma. Žádný 5 a 7, žádný mučení na způsob, tak co by si zdá za známku jendo, což bylo někdy dost tragikomický. Tak co by si zdá za známku, kratochvíle, 2? Ty myslíš, že je to na 2, když nám povíš, že Mendelejev byl Rus a nic víc? Viděl jsi vůbec někdy periodickou tabulku prvků? Že jsi ji měl 1 nebo 2 v ruce, proč pořád koukáš na Fikotovou? To je podle tebe na 2? Znáte to. Tak tohle Pivoňková nedělala.
3: Řekla jen, tak se to douč a příště se přihlas. A tím to bylo odbitý. Tenkrát jsme to neuměli pomenovat. Až později jsme se všichni shodli na tom, že to byla dáma. A to dáma velmi krásná a je pravda, že víc než na čemkoliv jiným mi záleželo hlavně na tom, nevypadat před ní jako idiot, což mi bylo například v hodinách fyzikáře Čecha, který pil tolik kafe za den, že z toho měl fialový rty dost jedno. Stalo se to před koncem školního roku, kdy k nám po studeným a uplakaným dubnu, odkud si ze Sahary zavítal několikadenní teplonkej vánek, který proměnil zmoklý Dejvice v místo s báječným klimatem. Popletený stromy vykvetly přes jedinou noc a čmeláci, co mysleli, že našich tu mají ještě fůru času, nám rozespale zabzučeli nad hlavama. Veškerá studijní morálka šla okamžitě do háje. I blbej tělocvik nám připadal složitý. A on taky byl, protože nás na něj měla krejzová. Pokud si vzpomínám, nikdy jsme jí neřekli jinak než Pepča. I když přímo jí samozřejmě ne. Pepča pro nás představovala tak trochu problém. Někdy byla milá a dala nám pokoj a jindy nás proháněla jak smyslu zbavená. Jenže tohle nebyla zas tak velká záhada a brzy jsme pochopili, že to zkrátka záleží na tom, jestli si Pepča už trochu lízla a je díky tomu i patřičně benevolentní, nebo jestli na ní právě nedoléhá těžká a mrzutá kocovina. Většinu času trávila v pruhovaném nátělníku a ve žlábku mezi pihovatýma prsama měla píšťalku na šňůrce. Strašně ráda před náma poklusávala na místě. A když se zastavila, tak jako je to při pochodování, když se volá zastavit stát raz, dva, tak když se ona zastavila, tak ty dvě stračeny ne. Ty se jí vždycky ještě tak jednou, dvakrát zhouply a my jsme všichni jen uznale zamručeli a na to ona spokojeně zareagovala tím, že zařvala třído, pozor! Jednou jsme se přiloudali do tělocvičny a Pepča nikde, což bylo divný, protože většinou už na nás čekala a píšťalkou nám udávala tempo. Vešli jsme do té tělocvičny váhavě a ve střehu jako nějaký gladiátoři do arény a pátravě jsme se rozhlíželi kolem. Pepču jsme našli za chviličku. Ležela na žiněnkách skrytá za švédskou bednou a slabě pochrupovala. Dělali jsme na sebe navzájem ticho. A po špičkách jsme se vyplížili ven a teprve tam jsme si dovolili hlasitější komentáře ve smyslu takhle nalitou jsme ji ještě neviděli. A tlemili jsme se tomu jako blázni a ještě než jsme se rozešli, tak jsme si odpřisáhli, že si to necháme čistě pro sebe, protože tohle byl trumf, který by se mohl později zhodit. Jak jsem už předznamenal, počasí se úplně zbláznilo. Teploty se přes den pohybovaly kolem třicítky a my chodili s holkama po vyučování do Třešňovky a tam jsme s nima blbli a popíjeli nějaký ten ovocňák, na který jsme se vždycky hromadně složili. Jaký to počasí bylo a co to s náma dělalo, trefně vystihuje Alešova básnička Předpověď na zítra. Jak už to poznali mnozí, nastává počasí kozí. V Praze i ve Mníšku pod Brdy nenosej děvčata pod prdy. Pod blůzou nenosej nic, zvlášť když je veliký hic. A tak to počasí kozí, hormony splašit nám hrozí. Ani ve snu nás nenapadlo, že tohle místo má ráda i Pepča. Stejně tak, jako jsme neměli nejmenší ponětí o tom, že se sem chodí muchlovat s naším zástupcem ředitele, obstarožním hezounem, o kterým se sice šuškalo, že v přefeminizovaném školství udělal kariéru přes postel per vaginam, jak říkal Aleš, ale nikdo k tomu nemohl dodat nic konkrétního, natož pak pikantního. A to až do června onoho roku, kdy se jistá Anička Brichtová vracela z výtvarného kroužku, kde se právě naučila, jak zkrášlit skleničku od hořčice vatou namočenou do škrobu. A jak si tak vykračovala a poskakovala a říkala si, že by mohla tu vatu ještě ozdobit vodovkama a jak si tak cestou pohazovala tou překrásnou vázičkou, kterou vykouzlila za pouhou hodinku z obyčejný skleničky, tak jí ta sklenička vázička vypadla z dlaní a skutálela se po svahu do křoví. Anička si nešťastně vzdychla a vydala se za ní,
2: a když rozhrnula proutí před sebou, tak zůstala stát jako opařená, protože přímo před ní se zvedal a zase klesal obrovský zadek soudruha zástupce a do toho zadku měl zaťatý rudě nalakovaný nehty tělocvikářky Pepči, která se tvářila, jak se později Anička Brichtová vyjádřila, jako kdyby plakala s nohama nahoru. Když se Aničce podařilo znovu popadnout dech, pustila rozhrnutý křoví před sebou a kecla si na zadek. Ale hned, jak se vzpamatovala, pochopila, že tady nemá smysl volat o pomoc, nějak intuitivně jí došlo, že to, co právě viděla, nemá s vraždou nic společného. A když se odplížela od toho křoví dostatečně daleko, měla už tolik rozumu, že si řekla, vázičku, ať vezme čert, udělám si jinou. A taky sama sebe vzala pod přísahu, že o tomhle rozhodně nikdy nikomu nepoví ani slovíčko, ale znáte holčičky. Druhý den už to Anička nevydržela a aby ulehčila svýmu svědomí, tak to všechno vyzvonila starší sestře a ta to řekla kamarádkám a ty nány blbí nevymysleli nic lepšího, než jít za učitelkou Pivoňkovou a všechno jí vyklopit. Celou tu dobu, co jí to o přestávce líčili u katedry, na ně popelavá Pivoňková jen hleděla a bezhlesně pohybovala rty, na kterých se jí začínal rýsovat malej opar. Třeštěla na ně oči s děsem a hrůzou vykasaným obočím a nakonec se vrhla ke dveřím, roztřeseně je zamkla a pak před těma samozvanýma moralistkama málem padla na kolena a prosila je, ať o tom pro Boha nikde a za žádných okolností nemluvěj a znovu je žádala, aby tenhle problém pustili z hlavy. Jenže celá věc už žila svým vlastním životem a tak bylo jen otázkou času, kdy se to všechno donese jednou stranou k řediteli a druhou stranou přes plot ústavu, jak jsme říkávali naší škole, to znamená mezi lidi. Postaral se o to nakonec anonym. Starý, dobrý anonym. Teprve pak se dali věci do pohybu. Ředitel si zavolal k výslechu Aničku Brichtovou a kladl jí opatrný otázky. Ale ta mu kromě toho postřehu, totiž toho výroku, že Pepč... Že Pepč...

Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scenárista a vynikající režisér.
1: Pane režisére, já už jsem připravený.
2: Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
0: Ano.
2: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou v Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
3: Nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme
4: zase spolu
3: točit na zdarej.
2: My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte?
3: Ty jsi k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
0: Pojďme pracovat,
3: čím začneme?
0: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
3: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
0: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
3: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
0: Jo, teď mi to došlo.
2: Tak to ještě dneska bude.
0: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
3: No,
0: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
3: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
0: ano,
3: co?
0: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaděnka. Sladěnka, jsi výborná jako vždycky,
3: ano.
0: Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
3: ano.
0: Tak tu scénu točíme až zítra.
3: Jo, zítra, tak vidíš, a já už to umím dneska.
0: Irmičko, jsi výborná, miluji tě zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmiřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
2: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
3: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
0: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
3: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat.
0: Ano.
3: Já vím, že je to na zítra.
2: Pojďme točit, pane režisére.
0: Ano, už.
2: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
3: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
0: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
1: Bude 18 hodin.
0: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
3: co blázníš? Ježišmarja, teď, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce, to, jako když na mě vystřelíš, no, a já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, no. Rozumíš, a soustředění.
1: Já vím. Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuju stihnout to představení.
0: Já vím.
1: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jiránsek, je to Lucerna, no, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
3: No a proč to nehraješ s tímhle?
0: Prosím tě.
3: To se mi povedlo.
0: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl, tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede, klap, akce! Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
0: Stop!
3: Co?
0: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
3: Šmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
0: Irmičko, prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, jo. Tak to je ta zápletka, tak četla jsi snad scénář.
3: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
0: Jo.
3: Jo?
0: No.
3: No ale proč otvíral okno?
1: Já to řeknu rychle,
3: Irmičko. Abych byla ve obraze.
1: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem okno.
0: On to má v roli. On to má v roli, on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
3: No moment, ale před chvíli jste říkali, že to hodil z okna.
0: Irmi. No,
1: pojďme točit, pane režisére, čas letí.
3: No dobře, tak pojďme.
1: Kuku, 7:15. Tak.
0: Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš? Cože?
1: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
0: Stop.
3: Jsi daleko.
0: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
3: To... Já neumím text.
0: Já tam pak slyšet nebudu. Ne, nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
3: Ano.
0: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
4: Co není možný, že se na mě kouká takhle?
3: No a jak se mám koukat?
0: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
1: Já na nic jiného nemyslím.
0: No.
3: A já se na něj koukat
0: no, tak
3: nebudu
0: to, tak trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak. Pozor. Klap.
5: Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš?
3: Slyšíš?
0: Tam v dálce hučí ráno splav.
3: Jak v dálce bučí stádo krav.
1: Stop.
0: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
4: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
3: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
0: No, ale...
3: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
0: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
3: No tak vidíš. Jo?
0: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No,
1: pojď.
0: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Půjde.
0: Tak, pojďte, děti, jo?
1: Půjde.
0: Teď už to máme, tak.
1: To půjde.
0: Klap. Akce. Už nikdy ne.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Kanár přijde až potom.
2: Pro Krista pánovou, kanár přijde, jo? Tak kanár nelítá, no to.
1: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilítne, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
3: Vrátil se. Viděla jsi ho?
2: Neviděla, já nemám brýle.
3: Tak si je vezmi, miláčku.
2: No já jsem ji někde tady nechala.
3: Se po nich podívej.
2: Ale no jo, tak... No. Podívej, počkej. Tak. No to je šílený, tak...
3: Viděla jsi ho?
2: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková.
4: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelnej. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější. Hele, nulu. Tam bych dal nulu. Nula je jako remíza. Remízu.
2: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sásková kancelář? Já teď nevím.
4: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
5: Vydavatelství Tympanum uvádí knihu Petra Šabacha Občanský průkaz. Čte Jaroslav Achab Heidler. Kamarádům z Davids a z Letné a Karlovi.
6: Občanky nám předávali ve velkém stylu v malém divadýlku ústředního domu armády. Bylo tam všechno, co k takový slávě patří, a navrch ještě medvěd, který se proslavil tím, že se mu do pupku vešel celý pingpongovej míček a tím, že vždycky, když někam přišel, tak než se rozkoukal, tak volal, o čem se bavíte, já vám to vysvětlím. A kromě toho měl fantastický virbl na bicí. A tak nám tam tenkrát ten svůj virbl předváděl před natřískaným divadýlkem a do toho falešně vřískali trumpety pionýrskou znělku. Ty trumpety obsluhovali dva kluci, který je nějaký čas za to zahodili do křoví, pořídili si kytary se snímačema a volali na sebe ve škole Pole a Johne, protože se zbláznili. A to mě vždycky dohánělo až k slzám, protože kdybyste je viděli, ten, co si nechal říkat Pole, měřil skoro 2 metry a byl zrzavej, včetně obočí a řas, a všichni dobře víme, že takhle Pol nevypadal. A ten druhej, to byl prostě malej tlusťoch se zamodralýma očima. Ale to jen na okraj. Seděli jsme tam tenkrát na sklápěcích sedadlech a pak tam napochodovali nějaký policajti. Posadili

0: se proti nám za dlouhatánský stůl a jejich velitel si vzal slovo a řekl nám, že nás vítá mezi ty, kteří už mají občanku a že ať je nosíme na srdci a ať nezapomeneme, že v některých zemích se dodnes řekne Čech a Cikán jedním slovem, ale že naštěstí je tu Sovětský svaz, mírová hráz a tak dál a tak dál. Ale na to my jsme jen zívali a těšili se, až skončí. Protože jsme se předtím domluvili, že jak nám bude podávat při předávání občanek ruku, tak moji všichni kluci, holek jsme se ani neptali, stiskneme vší silou. Musíš mu rozhodit klouby, připomínal mi furt Venca Popelka, který se tak skutečně jmenoval a který tam seděl vedle mě, a teprve pak stisknout. No, a tak jsme to tak provedli a jak si nás nakonec vyvolávali po jménech, tak jsme se tam šourali jeden po druhým a i když jsme se na oko jako usmívali, tak jsme se snažili zabejčit, co to dalo. A ono se to možná nezdá, ale když vám skoro 100 dobře živených 15-letých spratků vší silou stiskne ruku a ještě se k tomu snaží vám rozhodit klouby, tak toho musíte mít za chvíli dost. Akorát Daniel Pačes se nezúčastnil toho drcení a později s náma do Třešňovky pochopitelně nešel. Tomu policajtovi ke konci už úsměv doslova dohasínal na rtech. A když jsme pochodovali ven z toho divadílka, tak tam stál za stolem, mnul si pravou ruku a něco rozčileně šeptal svým kolegům a ty začali hned natahovat krky a kroutili hlavama na všechny strany. A byla to pantomima, co by se mohla jmenovat, kteréže to byl. A jak jsem se ve dveřích naposledy ohlíd, tak jsem strachy na vteřinu nebo na pět úplně zcepeněl. A úsměv mi taky pohasl. A najednou mě objal novej a zvláštní druh hrůzy. Protože ten policajt, ten jejich nejvyšší šéf, ukázal prstem na mě. To vymyslel Popelka, chtěl jsem zvolat směrem k němu, ale nešlo to. Dveře do sálu se za mnou zhouply, ale já měl před očima pořád tu skupinku policajtů, jak na mě upírají ty svý pohledy. Bylo mi najednou jasný, že s těmahle už budu mít na dosmrti jen a jen potíže. Vyhlásili mi válku hned první den. Koupili jsme si s Vencou a ještě s Alešem, který se k nám přidal, láhev čůča a zamířili do Třešňovky, že ji tam strestáme, když už teda máme ten slavnostní den. A vzali jsme sebou ještě medvěda a pár kluků, ale těm jsme museli říct bacha, vstup je flaška. Což všichni pochopili. A pamatuju se, jak jeden kluk z Déčka, jistej Hora, hnedka na kraji Třešňovky upad i sláví, která se nešťastně rozbila o nějaký šutr na cestě. A i když nám ho bylo trochu líto, protože měl na rukávu smuteční pásku a fakt se poctivě snažil, a to nemluvím o tom, že do Třešňovky jsme šlapali dobrou půl hodinu ve slušném horku, tak jak se zvedal ze země a tázavě na nás hleděl, tak jsme mu museli říct, že má smůlu a ať se na nás nehněvá, protože vstup do Třešňovky začínal oficiálně až za závorou a tam jsme ještě nebyli. Pokejval smutně hlavou a řekl, že to chápe, ale vsadím se, že byl trochu rozčarovaný, jelikož možná čekal, že uděláme ten den, co mu umřel děda, výjimku. V tomhle smyslu jsme byli ale neoblomní, protože takhle zněly pravidla. Možná, že bejt to nějaká holka, ale člověk z Déčka, což byly většinou děti pozbírané až někde na hranici čtvrti, člověk z Déčka neměl ani teoretickou šanci, že ho budeme kvůli jeho blbosti nebo smutku tolerovat. Byly to holt drsný časy, ale jinak bychom asi nepřežili. Na plácku jsme sebou všichni švihli do trávy a jediný, kdo zůstal stát, byl Venca. Takže teď bacha! Upozorňoval nás. Teď konc, si pánové nalistujeme stranu 13, volal a mával přitom nad hlavou s brusunovou občankou. A stranu 13 vytrhneme. Proč bysme to dělali, ty vole? Ptali jsme se jeden přes druhýho a chvatně listovali občankou na tu stránku 13, kde byly naše rodný čísla. Protože, prones Venca tajemně, teď bude 13. sjezd KSČ a když máš vytrženou stránku 13, tak to znamená, nesouhlasím s režimem. Popravdě řečeno, po těchhle slovech bylo v sadu slyšet jen kosáky. Na tohle jsme fakt připravení nebyli. Kde jsi to, vole, vzal? Chtěl vědět medvěd. To jsem v životě neslyšel. No jo, řekl Aleš, to je fakt, já taky ne. To se všeobecně ví. A kdo to nevěděl, tak to ví teď, řekl důrazně Popelka. Když se to všeobecně ví, pronestiše Aleš, tak to ví i policie, že jo? Hele, měli bychom to udělat už jenom kvůli tomu Majáles, zašeptal jsem mu do ucha. To Majáles jim nikdy neprominu, co pak ty jo? Popelka mlčel a v tom mlčení měla být skrytá jeho odpověď. Všichni, zvolal po chvíli na celou třešňovku, všichni kámoši mýho bráchy si natrhli stránku číslo 13. Tak vytrhli nebo natrhli do hajzlu? Rozhlížel se po všech medvěd a očima je žádal o podporu. Některý vytrhli, některý natrhli, kličkoval Popelka a pak dodal. Nám bude stačit to natrhnutí, myslím. Jsou všichni pro? Upřímně řečeno, neměli jsme na výběr. A tak jsme tenkrát v tom horkém květnovém odpolední roku 1966 vylovili všichni z kapes svý úplně nový občanský průkazy, který nám vystavila nějaká paní Růžena Nádvorníková a v kterých byla spousta málem ještě mokrých kulatých razítek a nejistě a některý spíš symbolicky jsme si natrhli tu stránku 13 a tímto aktem jsme se vlastně stali členy ilegální skupiny těch, který nesouhlasí s režimem. Teprve pak jsme otevřeli flašky s vínem. Tak jako obvykle jsme zůstali s Vencou a s Alešem v Třešňovce na chvostě, což znamená poslední. Bylo už dost pozdě, ale ještě furt světlo, takový to pomalý květnový stmívání to bylo. Kovově modrý nebe a sem tam zablikání hvězdy, co už třeba není, a básník Aleš na to nebe hleděl, a když jsme zahodili prázdný láhve někam za sebe a poslouchali, jak se koulej dolů do rokle, tak se Aleš začal prohledávat. Nemáš tušku? Zeptal se mě a když jsem mu ji podal, protože jsem ji náhodou měl, tak vzal svou občanku a opřel se s ní stěžka o strom. Co blbneš? Povídám mu. Píšu báseň. Zahuhlal a soustředěně tlačil na tušku. Báseň o lásce. Ty vole, zanaříkal jsem nahlas. Víš, co můžeš mít od teďka za průser? Jsem zamilovaný. Do spolužačky Fikotový, šeptal. Je sice trochu blbá, ale co pak si i ta blbá nezaslouží trochu lásky? Mojí lásky? Ježiši vole, já nevím, vzdych jsem. Teď to máme teprv první den. První den, vole! To nás s policií čekají asi hezký časy. A v tom jsem se nemejlil. V tom teda rozhodně ne. A abych nezapomněl, když si šla pro občanku Fikotová, co o ní Popelka jednou při tělocviku prohlásil, že ta má kozy až do půlky Marího vápna, tak se jí udělala u nosu bublina. Obrovská bublina, která jí zakryla snad polovinu tváře. A teprve, když jí policejní náčelník potřás rukou, tak praskla. Daniela Pačesa jsem znal dřív, než ho přeřadili k nám do 8B. Některý ksichty se vám zadřou do paměti, jak tříska hned na poprvý. On měl totiž sadistický a přitom plachej výraz, což je kombinace, která vás okamžitě přinutí jít do střehu. Pamatuji si, jak jsem si jednou zašel koupit do prodejny kol nějaký ty ventilky a gumičky a hned ve dveřích jsem se srazil s Pačesem, který mu v tom krámu kupoval jeho děda, nebo kdo to byl, fungl nový kolo favorit. Viděl jsem skrz výkladní skříň, jak svýho vnuka o chvíli později zmlátil přímo na ulici. A přitom to všechno začalo úplně nevinně, láskyplně, protože ten dědula asi koupil to kolo ze svých našetřených peněz a nechtěl nic jiného, než aby z toho měl Pačes obrovitánskou radost. Děda chtěl tenkrát před obchodem zkouknout, jestli má to kolo v pořádku brzdy a jestli je správně vycentrovaný a taky ho ještě krapet přifouknout, ale neumíte si představit, co tenkrát vyváděl Pačes. A říkám to jenom pro ilustraci, která je, myslím, dost důležitá. Už když jsem je zahlíd, jak s tím kolem vyšli, tak jsem si říkal, bacha, tohle nedopadne dobře. Ale Daniel Pačes překonal ten den veškeré moje očekávání. Měl v obličeji naprosto nepříčetný výraz, jak tam tak stál. A ten výraz ho neopouštěl ani na vteřinu, ani ve chvíli, kdy mu děda říkal, počkej, vydrž, hned se svezeš. A s tímhle výrazem se začal na to kolo drápat. A jak ho jeho děda tak jako odmetal a zaháněl rukou, tak on s vytřeštěnýma očima a s úsměvem slabomyslnýho pořád šplhal na to kolo a děda ho nemohl vůbec setřást, protože mladý pačes se držel řídítek jak klíště a jedinýho hlásku přitom nevydal. A když mu děda odlamoval ruce prst po prstu od řídítek, tak se furt jen idiotsky a nepřítomně usmíval. Ne, že by se smál. To bychom si nerozuměli. On se tvářil spíš jako nějaký blázen, co škrtí malí děti, až to nahánělo jenom a jenom čirej strach. Děda ho nakonec od těch řídítek odtrh a pak zakřičel. Jenom chvilku, než to zkontroluju, Daníku. Ale pačes, který se už dávno změnil v šílenýho skřeta, jen pomalu obešel kolo a chňap po rámu a jak přes něj přehazoval nohu, tak nakop dědu do ucha. A když ten bolestí zaskřehotal jako páv a na chvíli to kolo pustil, tak se pačes zase zakles rukama za řidítka a zadkem se snažil zavrtat do sedla, ale měl ho moc vysoko a tak se skácel i s tím funglnovým kolem favoritem na bok. A i na zemi, kam se s rachotem zřítil, ležel jako by jel, jako by byl dvourozměrnej, vystřiženej z papíru nebo přejetej parniválcem, ale furt s tím debilním úsměvem na rtech. Až to už děda doopravdy nevydržel a tak, jak tam ten reliéfní pačes ležel, s tím kolem skoro v závodní pozici, tak ho děda řezal pumpou přes prdel, ale ten strašidelný úsměv z něj nevymlátil. Tak takhle jsem já poprvé potkal Daniela Pačesa. Takhle jsem si ho pamatoval až do dne, kdy se najednou zjevil u nás v 8B. Hned první den roku, o kterém je tady řeč, posledního roku povinný školní docházky, přivedla učitelka Jiřina Pivoňková do třídy novýho žáka. Jen jsem ho tenkrát zahlíd, hned mi svitlo. Víte, normálně mi bývalo vždycky nových žáků docela líto, protože jsem si dokázal velmi živě představit, jak to asi musí být příjemný. Změnit na jednou adresu a s ní i kámoše a pak se jít představovat někam jinam, budovat všechno od nuly, znovu obhajovat svou existenci a učit se nový signály, kterýma se ostatní častujou, zatímco vy nic nechápete. Takže jsem se novejm nikdy moc nepoškleboval, protože, jak už jsem řekl, není to až tak jednoduchá věc, tenhle přesun. Ale tohodle novýho mi teda rozhodně líto nebylo. Ani co by se za nehet vešlo. Jmenuji se Daniel Pačes, zvolal vedle úžaslý učitelky, která z jeho strany očekávala taky spíš rozpaky. A pak ještě tak jako zveselá, s výrazem na samý hranici šibalství dodal. Ale později, až se lépe poznáme, my někteří z vás budou moci říkat Daňku. No nenasralo by vás tohle? Jaký později? Jaký někteří? Takže jsem na něj okamžitě houk, polip nám prdel, Daňku. A bylo vystaráno, protože Pivoňková se po mně vrhla a odvlekla mě ze třídy, ale do ředitelny se mnou nešla. Na to byla zas dobrá. Akorát mi řekla, že až potká mou matku, tak si s ní promluví a musel jsem jí na chodbě slíbit, že už dám pokoj. Netrvalo to ani pár dní a Daniel Pačes se mezi náma všema stal tak nepopulární, že se s ním skoro nikdo nebavil. Je to zvláštní věc, když je člověk nesympatický. Stejně jako naopak. A jak to, že spousta grázlíků je hezkých, ale vyloženě zlejch? A jak to, že existují lidi oškliví a přitom je v nich něco, co vás k ním pořád táhne? Podle mě je to záležitost očí, kterýma hledějí na svět. Mají tam prostě něco, co se tam nedá nijak uměle vpravit. A z mých kámošů to tam má Venca Popelka, Aleš a nebo i ten medvěd. Ovšem, ten jenom za předpokladu, že se ráno dobře vykadí. Daniela Pačesa jsem překřtil na personifikovanýho Vado a musím říct, že se tahle přezdívka rychle ujala. Když se usmíval, tak jen zle. Když se smál, smál se tichým zlým smíchem a ke všemu skrz zaťatý zuby. Na učení byl blbej, ale jako by se ho všichni učitelé báli, včetně matikářky, která byla, jak už to tak v přírodě chodívá, dost přísná. A přesto i tam mu podle mě dávala mnohem lepší známky, než si zasloužil. A pozor, když s ním mluvila, uhejbala očima stranou. I ona totiž poznala, že Daniel Pačes je temnej a pekelnej zmetek. Pamatuju si, že ho jednou nechala učitelka zeměpisu Jandáková dělat takovýho toho udavače, co jí měl během nějaký chvilky, na kterou potřebovala vypadnout ze třídy, zapsat na tabuli ty, který vyrušovali. Páčes si stoup na stupínek čelem k nám a během celý té doby se ani nepohnul. Stál a na vrcholu svého blaha se jen zle usmíval. Nic víc. Přísahám, že stál skoro v pozoru a na křídu nešach, ani když jsme se volně pohybovali po třídě a nahlas klábosili. Stál jako socha s pohledem upřeným někam nad nás. No a když se Jandáková vrátila do třídy, tak k ní chvatně přistoupil a nejmíň 5 minut jí něco šeptal. Stála vedle něj, ucho neochotně nastrčený před jeho rty, v tom nastalém tichu po nás jen tak těkala pohledem a nebylo možné si nevšimnout, jak se jí za tu chvilku do očí nastěhoval štítivej a zároveň vyděšený výraz. Bylo vidět, že je jí normálně špatně a nikdy už ho k téhle službě nikdo nepoužil. Dobrý, co? Někdy se to tak semele, ale ne zas moc často, že má člověk to štěstí a vyfasuje dobrou učitelku. Nám se to stalo s Jiřinou Pivoňkovou. Tu jsme měli rádi skoro všichni, protože se s náma bavila jako s rovnejma. Žádný 5 a 7, žádný mučení na způsob, tak co by si zdá za známku jendo, což bylo někdy dost tragikomický. Tak co by si zdá za známku, kratochvíle, 2? Ty myslíš, že je to na 2, když nám povíš, že Mendelejev byl Rus a nic víc? Viděl jsi vůbec někdy periodickou tabulku prvků? Že jsi měl 1 nebo 2x v ruce, proč pořád koukáš na Fikotovou? To je podle tebe na 2? Znáte to. Tak tohle Pivoňková nedělala. Řekla jen, tak se to douč a příště se přihlas. A tím to bylo odbitý. Tenkrát jsme to neuměli pomenovat. Až později jsme se všichni shodli na tom, že to byla dáma. A to dáma velmi krásná a je pravda, že víc než na čemkoliv jiným mi záleželo hlavně na tom, nevypadat před ní jako idiot, což mi bylo například v hodinách fyzikáře Čecha, který pil tolik kafe za den, že z toho měl fialový rty dost jedno. Stalo se to před koncem školního roku, kdy k nám po studeným a uplakaným dubnu, odkud si ze Sahary zavítal několikadenní teplonkej vánek, který proměnil zmoklý dejvice v místo s báječným klimatem. Popletený stromy vykvetly přes jedinou noc a čmeláci, co mysleli, že našich tu mají ještě fůru času, nám rozespale zabzučeli nad hlavama. Veškerá studijní morálka šla okamžitě do háje. I blbej tělocvik nám připadal složitý. A on taky byl, protože nás na něj měla krejzová. Pokud si vzpomínám, nikdy jsme jí neřekli jinak než Pepča. I když přímo jí samozřejmě ne. Pepča pro nás představovala tak trochu problém. Někdy byla milá a dala nám pokoj a jindy nás proháněla jak smyslu zbavená. Jenže tohle nebyla zas tak velká záhada a brzy jsme pochopili, že to zkrátka záleží na tom, jestli si Pepča už trochu lízla a je díky tomu i patřičně benevolentní, nebo jestli na ní právě nedoléhá těžká a mrzutá kocovina. Většinu času trávila v pruhovaném nátělníku a ve žlábku mezi pihovatýma prsama měla píšťalku na šňůrce. Strašně ráda před náma poklusávala na místě. A když se zastavila, tak jako je to při pochodování, když se volá zastavit stát 1, 2, tak když se ona zastavila, tak ty 2 stračeny ne. Ty se jí vždycky ještě tak 1, 2x zhouply a my jsme všichni jen uznale zamručeli a na to ona spokojeně zareagovala tím, že zařvala 3 pozor! Jednou jsme se přiloudali do tělocvičny a Pepča nikde, což bylo divný, protože většinou už na nás čekala a píšťalkou nám udávala tempo. Vešli jsme do té tělocvičny váhavě a ve střehu jako nějaký gladiátoři do arény a pátravě jsme se rozhlíželi kolem. Pepču jsme našli za chviličku. Ležela na žiněnkách skrytá za švédskou bednou a slabě pochrupovala. Dělali jsme na sebe navzájem ticho a po špičkách jsme se vyplížili ven a teprve tam jsme si dovolili hlasitější komentáře ve smyslu takhle nalitou jsme ji ještě neviděli. A tlemili jsme se tomu jako blázni a ještě než jsme se rozešli, tak jsme si odpřisáhli, že si to necháme čistě pro sebe, protože tohle byl trumf, který by se mohl později zhodit. Jak jsem už předznamenal, počasí se úplně zbláznilo. Teploty se přes den pohybovaly kolem 30 a my chodili s holkama po vyučování do Třešňovky a tam jsme s nima blbli a popíjeli nějaký ten ovocňák, na který jsme se vždycky hromadně složili. Jaký to počasí bylo a co to s náma dělalo, trefně vystihuje Alešova básnička Předpověď na zítra. Jak už to poznali mnozí, nastává počasí kozí. V Praze i ve Mníšku pod Brdy nenosej děvčata pod prdy. Pod blůzou nenosej nic, zvlášť když je veliký hic. A tak to počasí kozí, hormony splašit nám hrozí. Ani ve snu nás nenapadlo, že tohle místo má ráda i Pepča. Stejně tak, jako jsme neměli nejmenší ponětí o tom, že se sem chodí muchlovat s naším zástupcem ředitele, obstarožním Hezounem, o kterým se sice šuškalo, že v přefeminizovaném školství udělal kariéru přes postel per vaginam, jak říkal Aleš, ale nikdo k tomu nemohl dodat nic konkrétního, natožpak pikantního. A to až do června onoho roku, kdy se jistá Anička Brichtová vracela z výtvarného kroužku, kde se právě naučila, jak zkrášlit skleničku od hořčice vatou namočenou do škrobu. A jak si tak vykračovala a poskakovala a říkala si, že by mohla tu vatu ještě ozdobit vodovkama, a jak si tak cestou pohazovala tou překrásnou vázičkou, kterou vykouzlila za pouhou hodinku z obyčejné skleničky, tak jí ta sklenička vázička vypadla z dlaní a skutálela se po svahu do křoví. Anička si nešťastně vzdychla a vydala se za ní, a když rozhrnula proutí před sebou, tak zůstala stát jako opařená, protože přímo před ní se zvedal a zase klesal obrovský zadek soudruha zástupce a do toho zadku měl zaťatý, rudě nalakovaný nehty tělocvikářky Pepči, která se tvářila, jak se později Anička Brichtová vyjádřila, jako kdyby plakala s nohama nahoru. Když se Aničce podařilo znovu popadnout dech, pustila rozhrnutý křoví před sebou a kecla si na zadek. Ale hned, jak se vzpamatovala, pochopila, že tady nemá smysl volat o pomoc, nějak intuitivně jí došlo, že to, co právě viděla, nemá s vraždou nic společného. A když se odplížela od toho křoví dostatečně daleko, měla už tolik rozumu, že si řekla, vázičku, ať vezme čert, udělám si jinou. A taky sama sebe vzala pod přísahu, že o tomhle rozhodně nikdy nikomu nepoví ani slovíčko, ale znáte holčičky. Druhý den už to Anička nevydržela a aby ulehčila svýmu svědomí, tak to všechno vyzvonila starší sestře. A ta to řekla kamarádkám a ty nány blbí nevymysleli nic lepšího, než jít za učitelkou Pivoňkovou a všechno jí vyklopit. Celou tu dobu, co jí to o přestávce líčili u katedry, na ně popelavá Pivoňková jen hleděla a bezhlesně pohybovala rty, na kterých se jí začínal rýsovat malej opar. Třeštěla na ně oči s děsem a hrůzou vykasaným obočím a nakonec se vrhla ke dveřím, roztřeseně je zamkla a pak před těma samozvanýma moralistkama málem padla na kolena a prosila je, ať o tom pro Boha nikde a za žádných okolností nemluvěj, a znovu je žádala, aby tenhle problém pustili z hlavy. Jenže celá věc už žila svým vlastním životem a tak bylo jen otázkou času, kdy se to všechno donese jednou stranou k řediteli a druhou stranou přes plot ústavu, jak jsme říkávali naší škole, to znamená mezi lidi. Postaral se o to nakonec anonym. Starej, dobrej anonym. Teprve pak se dali věci do pohybu. Ředitel si zavolal k výslechu Aničku Brichtovou a kladl jí opatrný otázky. Ale ta mu kromě toho postřehu, totiž toho výroku, že Pepča plakala s nohama nahoru, nenabídla nic novýho. A náš školník, což byl předseda stranické organizace na škole, chodil a tvrdil, že dokud se nedokáže, že zástupce byl v ní a ne pouze na ní, tak je celá věc zmatečná. A všichni učitelé mysleli, že už se fakt definitivně zbláznil. Ale protože se ho báli, tak se mu radši vyhejbali, jak to šlo. A ačkoliv Pivoňková zapřísahala ty chytračky, ty malý denunciantky, aby to nijak nerozviřovali a snažila se přitom chránit všechny strany, tak jednu z těch stran nakonec ohlídala naprosto nejblbějc, a sice samu sebe. Protože jak se na původní informaci začal nabalovat jeden nesmysl za druhým, tak najednou chudák zjistila, že za hlavního lotra celý týhle aféry ji označila přímo Pepča. A když se k jejímu svědectví přidal i zbabělej zástupce s tím, že se jedná o nenávistný šíření ničím nepodloženýho drbu, ačkoliv Anička Brichtová tvrdila, že pod sebou měli podložený velký zelený kabát, došlo jí, že jestli tohle drama bude mít nakonec nějakou oběť, a tu každý správný drama má, tak to nebude nikdo jiný než ona. Ředitel jí dal nesmyslnou výpověď, Pivoňková se zhroutila a ve škole zhoustnul vzduch natolik, že se tam nedalo dejchat. A pak přišlo to nejlepší. Všichni jsme řekli těm holkám, co kolem toho tak iniciativně čenichali, že jsou to krávy na entou, a přestali jsme se s nima zdravit, a já už nevím, kterou z nich to tenkrát napadlo, ale vzpomínám si, že jednou ráno přišli všechny tři, to znamená Zdena, Alena a Miluška, a měli na blůzičkách, protože mám pocit, že holky tenkrát nosily hlavně blůzičky, přišpendlený Pivoňky, a napsali křídou na školní tabuli, že dokud se nevrátí paní učitelka Pivoňková zpátky do školy, tak jsou odhodlaný stávkovat a držet hladovku. Což nás v případě Milušky donutilo, že jsme spolu s Medvědem jednohlasně zvolali, už bylo na čase. Představte si nejtlustší holku ve třídě, jak vyhrožuje hladovkou ve jménu ideálu. A ke všemu je první ve sběru. A ke všemu je blbá. Ale je fakt, že hned den na to přišly do školy všechny holky a všechny měly na blůzkách obrovský Pivoňky. A to už ostatní učitelé zbystřili, protože s tímhle se ve škole zatím nikdy nesetkali. Nám, klukům, bylo blbý si špendlit na trička nějaký přiblblý Pivoňky, a tak jsme se rozhodli, že podpoříme vznikající odboj prostě a neokázale tím, že přestaneme chodit do školy vůbec. A souhlasili jsme s tím až na pačesa všichni. Začalo to sice v naší třídě, ale okamžitě to jako jiskra přeskočilo dál a během několika málo dnů byla škola plná holek s Pivoňkama na prsou a kromě nich jste až na sporadické výjimky nepotkali na školních chodbách jedinýho kluka. Bylo nám od začátku jasný, že tahle idyla nebude mít dlouhýho trvání, a taky, že jo, už za pár dní se do toho vložila policie, a když jednou v noci někdo vymlátil řediteli okna v prvním patře vily, kde měl pronajatý staromládanecký byt, začalo to připomínat válku, protože se začaly dít věci. Nejdřív vyhodili ředitele a na jeho místo instalovali nějakou osobu, kterou jsme nikdy předtím neviděli. Byl to takovej nějaký hubenej tvor s neuvěřitelně přesnou pěšinkou ve vlasech, která vypadala jako jizva po úderu sekerou a u kterého nebylo v ředitelně pro prázdný lahve od piva už za pár dní skoro k honutí. Pak vyrazili Pepču, ale říkalo se, že spadla do měkkýho, protože ji pouze přeložili o kus dál. A co je zajímavý, zástupce zůstal. A všichni později tvrdili, že hlavně díky školníkovi, protože na sebe věděli něco navzájem. Pivoňková se prej za pár let potom vdala do Kanady. Všechny trojky z mravu, který nám původně hrozili, byly odvolaný. Pár dnů se suplovalo a pak se, jak se s oblibou konstatuje, život na škole vrátil do původních kolejí. A když koncem toho roku jmenovali jako ředitele dosavadního přeživšího zástupce, definitivně nám došlo, že něco jako spravedlnost nemůžeme od života nikdy očekávat. Na policii tenkrát vyslechli jen pár žáků a už to vypadalo, že naše dětská křížová výprava skončila a my budeme mít zase klid, jenže najednou se uprostřed češtiny ozvalo rázný zaťukání na dveře. A když překvapená učitelka otevřela, stáli v nich dva švestkově modrý příslušníci veřejné bezpečnosti. Něco jí krátce a tlumeně sdělili a ona rychle pokejvala hlavou, že rozumí, a pak se otočila směrem do třídy. Ty a ty. Ukázala prstem na Aleše, Vencu Popelku, Medvěda a mě. Jste pro dnešek uvolněni z vyučování. Sklopili jsme hlavy a šli. A když jsem míjel pačesa, který se na nás zle usmíval, tak jsem se na něj krátce zahleděl a ukázal jsem přitom na tabuli, kde stálo napsáno téma hodiny Karel Sabina, a přiložil jsem si pěst pod bradu, aby pochopil, co ho později čeká. Příslušníci nás poměrně nešetrně strkali před sebou až před budovu školy, kde stály dvě modrý auta s bílým pruhem. Tenkrát se jim kvůli tomu říkalo mlíkaři. Pokynuli jsme spolužákům, kteří byli nahoře namačkaný v oknech a mávali nám na rozloučenou, a teprve pak jsme se nasoukali do policejních aut. Vyrazili s náma, jako by konečně chytli lupiče z velký vlakový loupeže. A než jsme se nadáli, už nás strkali po schodech policejního okrsku a v jedné chodbě nám stroze ukázali na dřevěné lavice s tím, ať si sedneme, čekáme a nemluvíme. Policajti to dělají tak, že vás nechají na stanici hezky dlouho podusit ve vlastní šťávě. Žádný spěch. Proč taky? Klidně si daj kafičko, cigárko a svačinku a teprve, když se jim zachce, tak si řeknou. Tak co, dáme se do nich? No a pak se do vás daj, to si pište. Volali si nás po jednom. Ty, ukázal policajt, který se najednou zjevil ve dveřích na Vencu a pokejval na něj ukazováčkem a Venca se zvedl a sklesle se všoural do místnosti před ním. Zahlíd jsem na ten okamžik, že uvnitř sedí za psacím strojem nějaký tlusťoch s vyhrnutýma rukávama, který do něj pečlivě zasouváš to z papíru s kopírákama, ale to bylo asi tak všechno, co jsem v tu chvíli stačil zaregistrovat. Já jsem šel k výslechu jako druhej. Venca mi přenechal židli před chlapem s psacím strojem a stál teď v koutě u kamen a ustrašeně na mě zíral. Sepsali se mnou moje nacionále a ne iniciály, jak říkal ten policajt, co nás vyslýchal, což zabralo dobrou čtvrt hodinku, jelikož pro policajty představovala klávesnice vždycky něco na způsob magický tabulky a občas před ní jen tiše žasly, asi tak, jako žasnou některý lidi při pohledu na půlnoční nebe plný hvězd. Cvak, cvak, cvak. Zakončil to a pak se na mě zahleděl. Občanský průkaz, natáhl ke mně ruku. Vysoukal jsem ho ze zadní kapsy a nejistě mu ho podal. Zalistoval tím průkazem a pak si mě notnou chvíli prohlížel. Co pak se nám to stalo se stránkou 13? Zvedl v hraném údivu obočí. To je ale náhodička. Stejná stránka jako tamhle u kolegy. Co pak mi k tomu řekneš? Usmál se na mě, ale ten jeho úsměv se mu najednou blesku rychle vytratil z tváře a on na mě zařval. Ke zdi a ani slovo. Chvíli mi trvalo, než mi vůbec došlo, že si mám stoupnout vedle Venci. A než jsem se z tý židle zmátořil, tak už volali medvěda a celý se to opakovalo naprosto stejně jako se mnou. No a pak, když už jsme stáli u tý zdi 3, tak přivedli Aleše, který nemohl občanku najít, teda aspoň já jsem v tu chvíli myslel, že dělá, že ji nemůže najít, protože tam měl napsanou tu básničku, co ho napadla v Třešňovce. A celou tu dobu, co se Aleš šacoval, se ten policajt jen tiše uculoval a nakonec to nevydržel a prones. Nemůžeš ji najít, co? A jak bys taky mohl, když je, a najednou prásk, tady. A divoce s ní majznul o stůl. Alešovi přímo před nosem. Aleš na něj koukal tak nějak melancholicky, ale to ten policajt nevěděl, že Aleš kouká tak nějak melancholicky celý život, že je to jeho naprosto normální výraz. A tak se ten chlap s vyhrnutýma rukávama jen zaklonil na židli, párkrát se na ní zhoupnul a pak řekl, teď lituješ, teď mi tu začneš hrát divadýlko. No a pak pečlivě, sadisticky a děsně pomaloučku listoval Alešovou občankou a když našel, co hledal, tak jako zdvořile si odkašlal a pobaveně zarecitoval. Spolužačce. Nosit pětky denně domů nemusí být zlozvykem, zvláště přihlédnuli k tomu, že je nosíš pod trikem. Nastalo hrobový ticho. Tak ty si myslíš, že tohle patří do občanského průkazu na stranu potvrzení o zaměstnání, přijetí a propuštění? Čemu se tlemíš? Zařval na mě najednou. Já se nesměju vám, bránil jsem se. Mě rozesmála ta básnička o Fikotovi. Policajt položil občanský průkaz vedle sebe, zatížil ho pro jistotu rukou a Alešovi povídá. Na střední školu, ty grázle, zapomeň. Ty už jsi dostudoval. Všichni, jak jste tu, jste dostudovali. Potěuchle se usmál. Ty i ty jste, mládenečkové, dostudovali. My dobře víme, co to znamená mít poškozenou stránku 13. Jste nepřátelé socialistického zřízení. Soudruhu nad strážmistře ozvalo se najednou ode dveří, který tiše otevřela nějaká nižší šarže. Je tu ten novej, ten ze Slovenska nebo odkud? Ještě nemá uniformu. A než stačil říct něco navíc, objevila se ve futrech ta největší a nejkulatější rozezmátá hlava, co jsem kdy viděl. S plátěnou čepicí s kšiltem a s nápisem Safari a zvolala. Rotný Rusňák, číslo čepice 56 se hlásí do služby. Někdo mi tu občanku musel ukrást ve škole, uvažoval nahlas Aleš, když jsme pár dnů na to seděli v Třešňovce a popíjeli hořčák. Kdo jiný než ta svině Pačes, řekl medvěd a típnul Vajgla o strom. Vsadím se, že má na triku i Pivoňkovou, dodal. Rád bych ten anonym viděl a tu tvou občanku dal fízlům taky von. Vsaď to. Tady se jasně potvrzuje má teorie, že bejt fízl je záležitostí povahy a ne povolání. Fízl prostě seš nebo nejseš, nic mezi tím, přidal se Venca Popelka. Jako fízl se už narodíš. Hele, kluci, všimli jste si, jak dneska přišel hrdina zase ochrápaný? Zasmál se medvěd. Jsem se ho pak o přestávce ptal, co se u nich zase dělo. A on mi sdělil, že fotr se vrátil domů jen v županu a bez pantoflí. Takovej prej měl u prdele vichr. To musí být fakt náš nejblbější špion, zavrtěl hlavou Aleš. Vždyť je to co chvíli, co od někuď prchá jenom v trenkách. Hrdina tvrdil, že fotr byl někde v Africe, ale ani on neví přesně kde. Prej se takhle na poslední chvíli dostal do nějakého letadla, řekl medvěd a zapálil si další cigáro. Já myslím, že dělá v Centrotexu, ozval jsem se, ale hned v příští vteřině už jsem toho hořce litoval. Jdi do prdele, vyjel na mě Venca Popelka, to seš tak blbej. Všichni z nich dělají do textilu a do porcelánu a já nevím do čeho ještě. Ale když někdo bydlí v baráku, co patří zahraničnímu obchodu, tak je to špion. Komunistický špion. Všichni snad ne, namítl jsem. Jmenuj mi jednoho, dorážel Popelka. Šulc, vypálil jsem. To je fakt, Šulc je kámoš, uznali ostatní. Já toho kurvu Pačesa zabiju, pronesl tónem, který nepřipouštěl odpor Venca. Ser na něj, řekli jsme. Fakt, že ho zabiju, nedal si to Venca vymluvit. Jak ten kreten jezdí do školy furt na tom svým posraném kole, tak jsem si už vysledoval trasu, kterou on nemění. A jak se vjíždí za tělocvičnou na zadní dvůr, tak tam je branka. A do ní on se vždycky vřítí a tam já natáhnu vlasec 40 a změřím to tak, aby si tam ten kokot o ten vlasec uřízá hlavu. To není dobrý nápad, zabručel medvěd. Co když tam vjede někdo jiný? Nebo tam vběhne zátopek? Příští týden má přijít na besedu. Ale vzhledem k tomu, že tenhle chlap nechodí, nýbrž pouze a pouze běhá, tak by to mohl koupit za Pačesa, dodal Venca Popelka. A tomu jsme se všichni zasmáli a zase si přihli teplýho hořčáku a řekli jsme, na zátopka. Medvěd se zved a povídá, dyť my neumíme ublížit ani živý mouše, jenom tak kecáme. Dávejte bacha, tohle je jako bunkr, ukázal na křoví. Je válka. A teď se blížím já s granátem a hážu ho dovnitř a prásk. A všichni jsou na hadry. No a, řekli jsme. No, a já pak nakouknu dovnitř a zavolám do toho kouře, co se valí ven. Jste všichni v pořádku? Zasmáli jsme se. Sáhnul jsem pro láhev. Brr, otřásl jsem se. Proč je to tak teplý? Tak to nepij, nasral se Venca. A pak už smířlivějíc dodal, náhodou tohle je pití. A to mi říkalo víc lidí, nejen brácha, že se nesmí podávat v interhotelech chlazený, protože bys ho nepoznal od činžána. Činžána, opravil ho medvěd. Činžána, říkají blbci, zamručel Venca, popošel kus stranou a když čůral, tak na něj medvěd volal. Ty máš vůbec senzační informace. Tohle si nám říkal už s myslivcem. Tvrdil jsi, že ten se zase nesmí podávat chlazenej, protože by byl k nerozeznání od whisky. Já říkal přechlazenej, ty kokote. Přechlazenej. To je rozdíl, ty vole, řval Venca. A ty si na sebe radši něco hoď, protože ty zas asi nesmíš mluvit, když seš podchlazený. Protože ty, jak podchlazený takhle k večeru odevřeš hubu, tak seš rázem k nerozeznání od pravýho debila. Dal mu medvěd prstem buráka, když přivrávoral zpátky od toho stromu, kde močil. Je jasný, že Venca Popelka vylít jak čert a šel okamžitě do bojového postoje. Ale Aleš ho poplácal po zádech a řekl: jste všichni v pořádku? A tím to skončilo. I když je fakt, že u těchhle dvou to nikdy nebylo na dlouho. Ale to není podstatný. Co pro nás tenkrát mohlo být podstatnější než vidina dvou měsíců prázdnin? Těch prázdnin, co o nich Aleš už na jejich začátku složil v Třešňovce smutnou baladu o jejich konci. Ale takoví už básnici jsou teskný a zadumaný a protože jsou taky první po Bohu, tak vědí líp než my ostatní, že to naše slabomyslné křepčení na palouku nedopadne vem koncem nijak slavně. Seděli jsme opřený o kmeny třešní, jedli třešně a pecky cvrnkali do tmy před sebou, pili třešně a Aleš do noci, která na nás pomalu padala z nebes, recitoval. Konec prázdnin. Prázdniny se nachylují, ostružiny černají, dvacaparti u kolejí sladké plody sbírají. Ze strnišť už vítr fouká, slyšíš? V dáli vláček houká. Přejel děti ve chvíli. Prázdniny jim skončily. Ty jsi vůl, řekl jsem mu lásky plně. Máš pravdu. Taky mi přišlo, že je to trochu morbidní, tak jsem přidal ještě třetí sloku, aby bylo vidět, že nejsem žádný cynik a mám děti rád. Smutno hledět na koleje, neříkej, že nikoli. Vždy však dobré na všem zlém je. Už nemusej do školy. Fakt seš vůl, zvedl jsem se a on taky a rozešli jsme se s tím, že tak se vole opatruj. Intermezzo. Třikrát mě totiž zatkli v Praze. Jednou, když jsem si opilý vyspěvoval na Národní třídě, jednou, když mě s výkřikem buzerante napadl knírkatý fízl a srazil na půlnoční chodník, jednou, když jsem přišel o svůj deník plný nekonvenčních názorů na sex, politiku a sny. A z Havany mě vykopli pár avion detektivové v maskáčích a z Prahy mě vykopli pár avion detektivové v československém obleku s kravatou. Ellen Ginsberg. Ginsberg králem Majáles, výraz proletářského internacionalismu. Majáles 1965, jedno z mnoha hesel tehdejších dní. Občanský průkaz jsme obdrželi rok poté, co Ellena Ginsberga deportovali z Prahy jakožto krále Majáles, který byl však pak svržen a nahrazen Pavlem Sedláčkem. Samozřejmě, že jsme se Majáles zúčastnili, jak jinak. Pamatuju si na legrační salámovou policii, která se štanglí turisty na místo obušku producírovala v areálu Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a vím bezpečně, že mi až do té doby jméno Ginsberg neříkalo vůbec nic. Aleš tenkrát tvrdil, že ho zná. Je to možný. Aleš byl taky básník. To já znal spíš toho Sedláčka. Veselá salámová policie dodávala všemu tomu dění kolem nás zdání, že je všechno v pořádku a že život je veselý Luna Park. A my se smáli studentským transparentům z hesly jako sovětský poustevník, náš vzor. Jeste ruská vejce, vejce našich přátel. A všechna hesla byla předem schválena, se vším souhlasím. A motali jsme se tam tenkrát celý odpoledne a popíjeli jsme kelimkový pivo, spali se klobásama a pak jsme šli na nějaký Big Beat a řeknu vám, že jsme tam křepčili jak pominutý. Stáli jsme na skládacích židličkách a s rukama nad hlavou šíleli z té muziky a nad tím, že máme možnost bejt přímo u toho, když se něco děje.
1: Bylo nám 14 a říkali jsme si, jo, přesně tohle je ono, jsme na správném místě k žití. A vzpomínám si, že když jsme se s Alešem vraceli večer do Davids a jak jsme toho všeho byli plní a měli pocit, že žijeme báječný život v báječné zemi, tak zrovna v ten moment vystoupili ze stínu jednoho domu nějaký dva chlapy a jeden z nich nám povídá, z Majáles. A když jsme na to jak dva blbci kejvili a ještě řekli, no jasně, tak se ten druhej nedovařeně usmál a pak už nás tloukli hlava nehlava, tiše Beze slov nás u zdi toho baráku fackovali a mlátili pěstma. A když jsme celý omámený z těch facek a ran seděli vedle sebe na chodníku a drželi se za hlavy, tak si do nás naposledy jeden z nich i kopnul.
0: Pak si zapálili cigára a se slovy s váma jsme ještě neskončili, se volnou chůzí vydali dolů ulicí.
1: Co to bylo? Zachroptěl jsem, když odtáhli.
0: Fízlové,
1: posadil se stěžka Aleš. Do prdele, zanaříkal jsem. Co řekneme doma? Chápete to? Dva skurvený tajný zmlátěj dva 14letý kluky tak, že málem vypustěj duši a ty mají největší obavy z toho, co na to řeknou doma.
0: To jen, abyste pochopili tu stránku 13, co jsme si později natrhli.
1: Jestli některý jméno nikdy nezapomenu, tak je to jméno Rusňák. Během pouhých 14 dnů mě předved na policii 10krát, což byl v Davicích rekord. Bohužel byl můj. Pořádně jsem ho zaregistroval jednoho jarního večera, nebo teda spíš už o půlnoci, když jsem vyšel z hospody. A zrovna v momentu, kdy za mnou hospodskej stahoval roletu, jsem narazil na policajta. A když říkám narazil, nemyslím to nijak obrazně. My jsme se tam tenkrát skutečně srazili takovou silou, že si musel přidržet čepici. Ze široka se na mě usmál a já si okamžitě uvědomil, kde už jsem ho viděl, protože hlava tohodle člověka se nedala zapomenout. Byl to on. Byl to ten, který se přišel hlásit do služby tenkrát, co nás vyslýchali kvůli těm našim občankám a poznal bych ho mezi tisícema, i když byl teď v uniformě a bez té debilní plátěný čepičky s nápisem Safari. Jen co jsme se oba vzpamatovali z leknutí a já mu řekl s dovolením, protože mi překážel v cestě domů a chystal jsem se ho obejít, tak mi zezadu položil ruku na rameno a povídá: a občanský průkaz máš? Chvíli jsem dělal, že ho hledám po kapsách a on na mě celou tu dobu jen tak trpělivě civěl. A když jsem řekl počkat, možná, že bude tady a usmál jsem se na něj, tak se taky usmál, jako by tím říkal: to by v tom musel být čert, abychom ho my dva nakonec někde nenašli. Jenže jak odumíral úsměv na mý tváři, tak i ten jeho. A když jsem už zamračeně prones, já ho asi nemám, tak se taky zamračil a řekl: takže pojď se mnou. Helejte se, namítnul jsem, je dost pozdě, musím ráno vstávat, nešlo by to nějak? Řekl, že nešlo a povytáhl si opasek, asi abych nezapomněl, kdo tu velí. Fakt by to nešlo, zkusil jsem to ještě jednou, ale on mě najednou popad prudce za ruku a vyštěk. Nebo chceš radši na záchytku? Chceš radši tam? A jak to říkal, zuřivě se rozhlížel po ulici a mně bylo jasný, že právě pátrá po nějakým tom policejním autě a došlo mi, že jestli nějaký z nich pojede v tuhle chvíli kolem, je schopný mě do něj šoupnout a nechat odvíst k Apolináři. A o to jsem fakt nestál. Už jen proto, že jsem odjakživa tvrdil, že tam se podle mýho názoru může dostat jen idiot. Takže už jsem radši nic nenamítal a šel jsem celkem poslušně za ním. Bejt to v nějaký cizí čtvrti, tak bych mu vzal roha, ale tady, zadržený přímo před svou domovskou hospodou, jsem byl dočista nahranej. Beze slov jsme spolu dopochodovali na místní oddělení VB a rotný Rusňák si mě odvedl k sobě do kanceláře. Sundal si sako a posadil se za psací stroj. Zeptal se mě na jméno a poté vystrčil proti stroji oba ukazováčky jako dva hroty rapíru a s výrazem per aspera ad astra se pustil do vyťukávání mýho příjmení. Když ho dopsal, únavou usnul přímo za psacím strojem. Několik minut jsem ho udiveně pozoroval a teprve pak jsem zkusil zašoupat nohama. Nic. Tak jsem vytáhl kapesník a vysmrkal se. Nejdřív opatrně, pak nahlás, hodně nahlás, nic. Nadzvedl jsem se na židli, zůstal v mírném předklonu, narovnal jsem se, otevřel dveře, chvíli v nich postál. Furt nic. Tak jsem je za sebou zavřel a vyšel jsem ze stanice ven. Vůbec nikdo se o mě nezajímal. Napadlo mě, že tohle bych mohl jít vypravovat na špejchar, Konec konců na rozdíl od Rusňáka se mi spát moc nechtělo. Aleš seděl na svém místě a když jsem mu to vylíčil, tak jen pokyvoval hlavou a usmíval se. A když jsem šel pro další lahváče, tak mi cestou padnul zrak na 100 korunu, kterou tu asi někdo vytratil ve frontě. A protože kolem mě v ten moment nebyla ani noha, tak jsem se pro ní ohnul a místo 2 piv jsem ze samý radosti vzal hned 2 pro každýho a pak ještě několik a za chvíli jsme už je přestali počítat, protože to bysme ochraptěli. A Aleš se nakonec vydal pro čistý tácek na buřta a jak jsme tam tak seděli a všemu jsme se už jenom tlemili, napsal na něj tuhle básničku. Pivo. Chladné pivo, řízné pivo, první pivo, druhé pivo, chutné pivo, světlé pivo, čtvrté pivo, šesté pivo, pivo, pivo, pivo, pivo, přineste sem další pivo. Antonín umírá, žárovka zpívá, přineste pro Boha ještě víc piva. Pivo je program, pivo je cíl, když piju bír, v duši mám mír. 7. pivo, 8. pivo, skvělé pivo, zlaté pivo, čerstvé pivo, moje pivo, pivo prosím, pivo, pivo, miluji piva, mlčenlivé soudruhy. Což mě potěšilo, tak abych ho teda taky potěšil, tak jsem Alešovi řekl, že jsem v antikvariátu jednou koupil knížku kvůli jediný větě. A ta věta, že zněla... Za 30leté války byla v Čechách taková nouze, že nebylo pivo ani pro děti. Byla to tenkrát krásná pivní noc a trvala až do rána. A přitom ještě o půlnoci to vypadalo tak bledě. Na Rusňáka jsem narazil znova hned druhý den, protože na mě čekal před hospodou, ve který jsem v té době prakticky bydlel, takže to neměl nijak složitý mě vyhmátnout. Zase stál venku a zase se jen usmíval, jako by se styděl jít dovnitř, nebo jako by tam nechtěl nepatřičně rušit zábavu. Tak co, povídá mi, občanský průkaz máš? A když jsem jen nešťastně zavrtěl hlavou, tak se mu úsměv rozlil doslova po celý tváři a s tím úsměvem mi řekl, vsaď se, že tě ho naučím nosit. Neměl jsem náladu se s ním vybavovat na tohle téma, protože bych mu musel popravdě říct, že ho už dobrých 14 dnů nemůžu najít. A tak jsem se jen otráveně podíval na hodinky a vrtěl jsem nechápavě hlavou, abych mu dal jasně najevo, jak hnusně mi stěžuje život. Rotný Rusňák byl evidentně spokojený s tím, že mě načapal a snad, aby nám cesta líp ubíhala, začal mi sám od sebe vypravovat, že až skončí na ulici, tak se dá ke kriminálce. Šel bych dělat ke Švárovi, uvažoval přede mnou nahlas. Samozřejmě, že se mi chtělo poznamenat něco v tom smyslu, jako a co kdyby šel třeba do prdele. Jenže to zkrátka nešlo. Na to jsem byl málo drsnej, takže jsem jen zatvrzele mlčel a sem tam jsem si výmluvně vzdychnul. Každý, kdo chce jít ke kriminálce, musí nejdřív šlapat chodník, vysvětloval mi trpělivě, jinak by ho tam nevzali. Došli jsme na stanici, dřevěný lavice pro předvedený nešťastníky byly zatím prázdný. Když jsme vešli do kanceláře, přerušili 2 policajti, který datlovali na strojích práci a věnovali mi krátký profesionální pohled. Rusňák se hned nasoukal za stroj, slupnutím si prolomil prsty, založil do stroje papíry, zahleděl se na mě a povídá takže jméno a takhle a pokaždý skoro stejně to se mnou zopakoval ještě 6krát. Helej se, řekl mi jednoho dne. Jinej by ti dal pokutu, ale všim si, že já jsem tě zatím žádnou nedal? Stáli jsme před hospodou a mně definitivně došlo, že tohle už je prostě boj na tvrdo. Já tě chci jen naučit, abys tu občanku prostě nosil, nic víc. Tak proč je zase nemáš, můžeš mi to říct? Mlčel jsem a přemýšlel, co s tímhle udělám. Co jste si na mě pro Boha tak zased, zanaříkal jsem, protože představa, že strávím příštích pár hodin na fízlárně, se mi už začínala zajídat. A nejhorší na tom všem bylo, že všichni mý kámoši, co se mnou vylezli před hospodu, se na nás šklebili a měli různé poznámky a Rusňák dělal, že to neslyší a maximálně tak zvolal, bez poznámek nebo si vás také prověřím, ale bylo na něm vidět, že to nemyslí úplně vážně, protože jemu šlo hlavně o mě. Teď to nemá smysl, namítal jsem hlasitě. Ale má, volal na to Rusňák. Má a velkej. A už jsme si zase vykračovali spolu na stanici. Tentokrát se mnou nic nesepisoval, nechal mě prostě dvě

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Jenže to už nevypadal jako ten růžolící buran od někud z rusinský prdele, ale jako bledá sadistická kreatura. Oplách se u umyvadla, rukama si přičíst rozcuchaný vlasy a tiše mi poručil, abych vypadl. Jeho rty měly v tu chvíli barvu provazu. Překročil jsem bezvládný tělo kluka, který teď ležel na břiše s rukama v poutech za zády a na roztřesených nohou jsem se vypotácel ven. Nebudete tomu věřit, ale pár dnů na to mi dal Rusňák pokoj. Říkal jsem si, jestli nebyl náhodou pověřený nějakou důležitější akcí než věčným vymáháním mý občanky. A už za pár dnů jsem ho pustil z hlavy a musím přiznat popravdě, že mi ani trochu nechyběl. Dny šly jeden za druhým a všichni mý kámoši se flákali od nikud nikam a já se flákal s nima a jen tu a tam se přihodilo něco, co by stálo za řeč. Všeobecně panovala taková nuda, že se občas našel dokonce i dobrovolník, který si našel holku, jen aby se něco dělo. Naše experimentování s alkoholem nebralo konce a většina z nás se beze slov domluvila na tom, že se nejspíš upijeme k smrti. To byly dobrý časy. Kocoviny bejvávaly v té době většinou k smíchu, člověk si ráno prostě ublink a pak zas pokračoval dál. Co víc si člověk může přát. Vyšli jsme jednou s medvědem a Vencou Popelkou večer z hospody a někde vedle mě se ze stínu ozvalo. Máš?
2: Do prdele nemám.
1: Zanaříkal jsem a už jsme si zase vykračovali. Připadal mi trochu nervózní. Chvílema se dokonce zastavil a pátravě se rozhlížel a já začínal být nervózní taky, protože jsem už věděl, čeho je tenhle člověk schopný. Došli jsme k takovému jako křoví, což bylo vlastně jen pár holejch prutů, a rotný Rusňák na mě sykl, počkej tady, a zmizel. Ale za vteřinku se objevila v tom keříčku hlava bez těla, hlava číslo 56, hlava spokojeně močícího Rusňáka. Ustoupil jsem několik kroků zpátky, aby mě nepočůral, a jak jsem tak couval, do někoho jsem narazil. Otočil jsem se a chlap, co stál za mnou, povídá, občanský průkaz. Cože? Zasmál jsem se. Cože? Pomocná stráž VB, povídá ten chlap. A aby mi bylo jasný, že nežertuje, strčil mi před nos rukáv, na kterým měl žlutou pásku s nápisem PSVB. Pohrdlivě jsem si ho změřil a hodně nahlas jsem řekl. No a? Mám se snad posrat? Občanský průkaz! Zamečel na mě penzista ve vojenský bundokošili. Vám, pane, já žádný občanský průkaz ukazovat nebudu, zvolal jsem a sledoval přitom, co tomu řeknou oči z křoví, který rázem přestali mrkat a doširoka se rozevřeli. Trochu překvapeně, trochu zvědavě. Občanský průkaz! Vypísk ten mužík přede mnou hysterickou fistulí. Mrknul jsem na oči v křoví. Zdálo se mi to, nebo jsem v nich doopravdy zahlíd pobavený světýlka. Zkusil jsem na to vsadit a tak jsem se na toho skrčka s páskou ještě trochu povytáhl a ze svý vejšky jsem mu oznámil. Víte vy, co dělám takovým, jako jste vy? Takovým já, pane, ukusuju nosy. Právě jste napadl veřejného činitele. Právě jsem napadl tak akorát hovno, sklonil jsem se k němu. Pro mě vy nejste žádný veřejný činitel a jestli mě má právo někdo kontrolovat, tak vy teda určitě ne. Ale to už jsem volal spíš za sebe, odkud se za vteřinu vynořil rotný Rusňák a v chůzi si zapínal poklopec. Prováděl ten úkon pomalu, s určitou rozvahou a zjevně spokojeně a v tom okamžiku, hned jak ho spatřil, mě ten frustrovaný pomocník VB oběh skočil na mý záda a snažil se mě tam nasadit kravatu. Okamžitě dolů, zařval na něj Rusňák a neprodleně ho začal tahat za jeho zelený žaket. Cítil jsem, jak stisk na mým krku polevuje a pak se mi ten překvapený chlap sesul po zádech na zem. Ať na mě do prdele ten šašek nesahá. Zakročte prosím, řval jsem. Celou věc má bezpečnost pod kontrolou, řekl.

0: pomocňák k tomu muži. Můžete jít. Já nevím kam, rozhodil rukama pomocník VB. Já jsem ztratil svého příslušníka, ke kterému jsem byl dneska přidělený do dvojice. Tak se hlaste na okrsku a teď odchod, zavelel mu rotný rusňák a pak jsme ještě chvíli stáli a dívali se spolu, jak se od nás vzdaluje postava s páskou na rukávu. Ten kokot mi poškrábal krk, ty vole, řekl jsem. Rotný rusňák velkoryse přešel toho vola a když se pořádně rozhlíd, tak mi povídá: jsou to blbci, ale co můžeme my dělat, když nám je furt cpou? No ale uznejte, že přece nejsem povinnej ukazovat kde jakýmu kokotovi občanku, že jo? Jen v doprovodu příslušníka, pouze v jeho doprovodu. Mručel rusňák a pak mě najednou řekl: dneska běž domů. Což jsem taky udělal. A druhý den jsem se připosraně dostavil na policii, abych nahlásil ztrátu občanského průkazu. Dostal jsem pokutu a takovej ten náhradní papír. A když se mě ptali, kdeže jsem je ztratil a já jsem popravdě tvrdil, že nemám nejmenší ponětí, tak oni na to, že takhle to nejde, že něco tam napsat musíme, tak jsem uvedl, že přibližně v místě svého bydliště. Což bylo naprosto přesný, protože asi za týden potom, co mi vystavili novou občanku s čerstvým razítkem duplikát, jsem tu starou našel zapadlou za pračkou a mám ji dodnes. Proto vím, co je na straně 13. Intermezzo. Šli jsme jednou kolem půlnoci s Vencou Popelkou a s medvědem z hospody. A medvěd chyt pajtlováka. Takovýho, že zahučel přímo pod auto, co stálo zaparkovaný u chodníku. Nic by se nedělo, ale zrovna v tu chvíli u nás zastavili policajti a sledovali z auta, co se děje. Už jsem se viděl, jak nás kurtujou u Apolináře k postelím. Ale pak ty policajti odjeli, protože medvěd na nás spod toho auta zařval: je to dobrý, nic neteče. Takhle ducha přítomnej on byl. S Martinem jsem se seznámil taky už na základce. A musím říct, že jestli v mých očích od samého začátku něco představoval, tak to byla ta pověstná výjimka z pravidla. Mě už tak od 6., 7. třídy byli hodně podezřelí ty, co se motali kolem divadelních kroužků. A to Martin dělal. A přitom mi podezřelej nebyl. Mě vždycky dost srali ty, co si mezi sebou o Katě půjčovali knížky. A přitom Martin bez knížky v podpaží vypadal, že ho kousek chybí. A musím říct, že mě nesral ani trochu. Protože on si na žádného režiséra nehrál, on režisér byl. A když vám půjčoval knížku, tak on byl ta knížka osobně. U něj jsem měl pocit, že tím říká víc než: ná, tohle si přečti. On tím spíš myslel: můžeš se mrknout do mýho kufru, co v něm mám za poklady. Nevím, čím to bylo, že mě tak iritovali všichni ty předčasně vyspělí ochotnický spolužáci a spolužačky, co se při recitacích měnili z normálních lidí v úplný kretény a jenom pár z nich později dosáhlo toho mistrovství, že tuhle proměnu zvládli i naopak. Nic proti školním režisérům. Sám jsem jednou jakožto hrající režisér uvedl ve školní aule 3 mušketýry a troufám si říct, že nedopadly nejhůř a že mnou prosazená árie Vivalte sudy, dneska se bude pít, sklidila dokonce potlesk na otevřený scéně. Já si pamatuju tyhle režisérský týpky jako nafoukaný idioty s řídkejma vlasama a některý z nich nosili šátky pod košilí a když se na jaře chodilo o hlavní přestávce na školní hřiště a nikdo z učitelů nebyl v dohledu, tak si zapálili. Ale znovu bacha, žádný cigáro jako my ostatní, ale přímo dýmku. Uklidňuje to, usmáli se na vás obvykle, když jste se jich zeptali, proč pro boha dýmku. Znal jsem i jednoho, který měl 2 jména. Karel Šustr Plecitý. Podal mi jednou ruku, ruku suchou a snad až příliš křehkou pro tento svět. S Martinem jsem se seznámil tak, že jsme se jednou dali do řeči a já se mu přitom představil jako idiot, protože když se mě zeptali, jestli znám Joneska, tak jsem řekl, že ne, ale že znám jednoho Stefaneska z 9C a že mu říkáme Šíma. Na co se hlásíš? Na knihovnickou, řekl jsem. Já ti něco půjčím, řekl ustaraně. Snad to ještě stihnem. Moje poslední vzpomínka na rotního rusňáka z těchhle dob je ze Silvestra v 67. kdy jsem se dopoledne povaloval v posteli a přemýšlel, komu tak zavolat a s kým se sejít, aby jsme naplánovali nějakou akci na večer. Když zabzučal zvonek u dveří a než jsem se stačil vymotat z peřin, tak slyším mámu, jak volá: pro boha, co zas proved? A do toho se ozval nějaký tlumený hlas a v tom se otevřely dveře do mýho pokoje, kterýmu se u nás doma furt ještě říkalo dětskej, a já jen úžasle hleděl na kulohlavýho rusňáka a jeho lazurově modrý oči a slyším, jak mi povídá: přišel jsem ti jen popřát všechno nejlepší do nového roku. Máma stála za ním a vypadalo to, že každou vteřinou omdlí. Chcete vidět občanku? Zeptal jsem se. Modrý oči si mě chvíli prohlíželi, pak mi pokynul na rozloučenou a odešel. Svalil jsem se zpátky do peřin. Co to bylo? Ptala se mě šokovaná matka. Strašidlo, řekl jsem jí. Moje soukromí strašidlo. Na střední školy jsme šli každý jinam. Medvěd šel na střední výtvarnou školu a já na tu knihovnickou. Venca Popelka šel do učení a Aleš se přestěhoval s rodičema na Letnou a jezdil pak za náma do Davids, ale protože přesně na hranicích Prahy 6 a 7 stála hospoda Špejchar se zahrádkou do ulice, se zahrádkou, kde se dalo sedět do 3 do rána, rozhodli jsme se, že se budeme scházet občas i v ní, abychom to měli všichni spravedlivě na půl cesty. Seděli jsme tam jednou takhle už odpoledne a klábosili až na Aleše, který psal, že se z něj kouřilo, a když dopsal, tak podal Vencovi Popelkovi báseň, protože Popelka tvrdil, že na slovo láska existuje jako rým jen slovo páska a že když je Aleš tak dobrý, tak ať mu předvede nějaký doopravdy originální rým na slovo milovat. Tak co? Zeptal se Aleš a Venca mu beze slova podal 5, o kterou se vsadili, a tím uznal, že to Aleš zvládnul. Tak čti, vole, řekli jsme mi ostatní Alešovi. My to chcem taky slyšet. A Aleš teda čet. My stavíme stavbu, stavba staví nás. Když na Orlíku lámal skály, když řvali zbíječky, smála se na něj dívka z dály, tak plaše, tak nedětsky. Sešli se spolu pak po směně v šeru u stěn gazety. Ona se dívala zasněně, on kouřil cigarety. Utichly stroje, měsíc pak ozářil přehradu. Děvčeti štěstím se zrosil zrak, když bral je za bradu. Chtěla se s ním hned milovat, však pevně zazněl jeho hlas. Musíme stavět, budovat. Teď není čas na žádný špás. A když pak řece z kamen hráz v cestu postavili, řekli jí tiše: ještě ne, počkejme ještě chvíli. Až vyrobí na přehradě 100 000 kilowatt, pak se teprv budem spolu, moje milá, milovat. Četla teď denně v rudém právu a proudu bylo víc a víc. Konečně spatřila v tisku zprávu s prostinkým názvem 100 000. Večer se spolu zas setkali, jak tenkrát, na Orlíku. A když se strávy zdvíhaly, v očích jí čet slova díků. Tuhle básničku jsme si tenkrát všichni obsali a nějak se dostala i mezi pedagogický sbor gymnázia, kam Aleš chodil, s tím, že se jedná o promyšlenou provokaci, ale pak si ji přečet i ředitel školy, kterýmu se ku podivu líbila natolik, že ji s doporučením přepracovat závěrečnou sloku zaslal do soutěže mladých literátů. Intermezzo. Existuje bibliografie, řekla nám paní profesorka a dodala: a teď pozor, existuje i bibliografie bibliografií. A nyní ještě větší pozor, máme tu i bibliografii 3. stupně, čili bibliografii bibliografií bibliografií. Nebudu sloužit, řekl jsem si. Zhruba za rok na to jsem knihovnickou školu opustil.
1: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha? No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
2: přeji? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
1: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
2: Aha, vy nejste přes šipky.
1: V žádném případě.
2: No to víte, já slyším doktor, to hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jedno, my to musíme začukat.
1: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
2: No já jsem k vám odporučený.
1: No od koho?
2: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku.
1: A ah, Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No.
2: Bratranec?
1: Bratranec.
2: No že proč jste se 30 let neviděli?
1: No no, a pořád se mi to zdá málo.
2: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
1: No podívejte se, já se domnívám, no. Že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
2: No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
1: Jak tomu mám rozumět?
2: No pojď se, Jirko, asi tak.
1: No dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho,
2: ale ty. Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval vyhybky jinám. Vy to není hezký, kluci, pitomí, bláznivý, čoveče.
1: Já opravdu no. Nechápu, co vám jde, pane.
2: Vy jste se zase kvíte.
1: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste do posud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
2: To mě nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
1: Televize, vy jste tu ctavý obliče, já si nespomínám.
2: Zpívá celá rodina.
1: Ale tam zpívá kde kdo.
2: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
1: žlou. A nemusíte vypočítávat,
2: no, no, a teďka jsme zpívali. O hřebíčku zahradnicky, o ružičko voňavá.
1: Pane líbezný, nechte toho!
2: Vy jste byl v porotě?
1: Proč?
2: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
1: To se nedivím.
2: Ale stejně jsem byl nejlepší. Teda z naší rodiny, víte, sice jsme neuspěli.
1: Pane líbezný.
2: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, za nás byly jenom burský oříšky.
1: Pane líbezný.
2: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš, jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta a užij si to ve zdraví, no.
3: Tak tohle jste, pane líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
2: Ty to nechceš.
3: V žádném případě.
2: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdybys mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátky. Já mám školu života.
3: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
2: Kdo hučel?
3: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
2: Písemně?
3: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
2: My jsme oba zde.
3: Jistě.
2: Zde.
3: Zde.
2: Zde.
3: Zde.
2: No, to jsme. A já jsem, aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
3: Ano.
2: Proto?
3: No proč?
2: Prosím, bičí, hoď, protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
3: Rozvést, jo. Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane líbezný.
2: To je ale zajímavý.
3: Proč?
2: Až já žádnou ženu nemám.
3: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
2: No jo, ale musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
3: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci?
2: Chtěl jsem říci, že jsi měl důstojnickou promoci? Ale nepovedlo se mi to, fakulto!
3: No tak prosím, tak dál. No. Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
2: Protože je to moderní.
3: Co je moderní?
2: Všecko. A já jsem moderní člověk a já si nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
3: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane líbezný.
2: No, já víš, to poznám já, paž já to všude musím vykládat, paž nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho.
3: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
2: A právě jak jsem taky čet kvůli no. tomu,
4: Ano, vy čtete taky.
2: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky, různých taky.
4: No co jste se dočet?
2: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva ličky.
4: No, manželé, no.
2: No, tyhle si dva. Takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vysloveně napsáno, musí být tahací.
4: Cože, člověče, tahací vztah. Je to za nesmysl.
2: Je totiž tahací. Foukací.
4: Cože?
2: Harmoniční!
4: Ještě. Jistě měl
2: no, jistě. A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
4: No to jsme slyšeli, prosím.
2: No,
4: to už bych
2: to mám, zpívá celá
4: ne, to není pan,
2: Ozevíčku,
4: pane Líbezno.
2: O, Růžičko, ona má! A ona?
4: A ona co?
2: Ona taky zpívá, už to není ono.
4: Proč?
2: Až ona mutuje.
4: Tak to ona mutuje.
2: Ona mutuje, no.
4: Jak je to možný?
2: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
4: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
2: Nemutujou, že ne?
4: No rozhodně ne.
2: No tak vidíte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
4: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
2: Jak to má podchytit tyhle si věci?
4: No třeba podle křestního jména, jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
2: Cože?
4: No jaké má vyvolená křestní jméno?
2: Vyvole?
4: Vyvolená, říkám vyvole.
2: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
4: No, jaké?
2: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
4: No?
2: Burián.
4: Burián, to je nějaký divný.
2: Burián. Ne, totiž Burián. Chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, až ona má taky takový knír, jako měl on.
4: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Buria. No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
2: Že ne?
4: No rozhodně ne.
2: No tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, kterýho jsem si do dneška ani nevzal.
4: No to je taky vaše jediné a možné řešení, pane.
2: Který?
4: No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
2: No jo, vlastně, no, no tak to je geniální.
4: No konzultace u no konce na shledanou. No.
2: A co jsem dlužný?
4: Nic, prosím vás, jděte hlavně.
2: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení. No, no. Takže stejně nejsem nic dlužný.
4: Ne, nic,
2: no.
4: Jděte.
2: Ne, pravda, tak já si tady nechám čepici, kalhoty, jdám na ramínko a boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a ručníky.
4: No počkejte, to přeháníte. A musíš... Snad tady nehodláte bydlet.
2: Že hodlám fakulto.
4: No jakým právem?
2: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
4: No čověče, rozeštval.
2: Se to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
4: Se mě žádá o radu, co?
2: No to se nedá nic dělat, to dá, co máš kvěšet?
4: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
2: S ničím nepočítal.
4: Já jste žil sám
2: dneska do dneška. Dneska tě omluvím, pojď se. Dneska půjdeme do bufetu na Busta a zítra něco uklohníš, tak pojď.
4: To šílený.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé, kamarádi, tady v Lucerně i doma u televizních obrazovek. Já jsem nesmírně šťastný, že jsme se tady takhle sešli, protože Lucerna jako taková mě vždycky fascinovala. A nabitá Lucerna až po strop, no to je přímo fenomén. No, tohle to začalo všecko mnohem dřív, asi před 3 lety, když paní doktorka Vyklická, ředitelka poetické vinárny Viola, mě oslovila, abych u nich ve Viole měl svůj pravidelný pořad o Brně. Měl to být nejprve jenom jeden večer pro přátele před Vánoci a tím to mělo skončit. A pak se z toho stalo repertoárové číslo Violi a dneska má za sebou toto představení s názvem Pořád se něco děje a furt ve střehu, 250 repríz po celé republice v zahraničí a 2 tituly, 2 nahrávky se stejným názvem. Já jsem ani netušil, co všecko se z toho stane, ale vlastně to všecko začalo už mnohem, mnohem dřív, protože všechno to, o čem vyprávím v těch 2 večerech, v tom představení vlastně napsal život. A já jsem byl vlastně už od samého útlého věku, už od malička takovým rušivým elementem. Já jsem bavil celou třídu, třída se smála, učitel zuřil, já jsem vyfasovával známky schování, které vůbec nebyly identické s jedničkou. Narodil jsem se v Třebíči. A potom jsem od 1. do 5. třídy chodil do školy ve Znojmě a potom, protože jsme byli stěhovavá rodina, jsme se přestěhovali do Brna a tam jsem strávil 25 let svého dosavadního života a za těch 25 let jsem tam v Brně, než jsme se zase přestěhovali do Prahy, zažil spoustu neuvěřitelných věcí. Já jsem tam vlastně přišel v momentě, kdy jsem končil základní školu a začal jsem studovat střední školu, gymnázium a ta střední škola byla svým způsobem zvláštní, tedy ne úplně, tak daleko jsem to nedopracoval, ale zvláštní byla. Byla zvláštní do té míry, že nás tam učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, latinu, ruštinu. To se nedalo všecko zvládnout. My jsme to taky všecko nezvládali. Já jsem ve 4. maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. A k tomu se ještě dostanu. Ale ta škola byla taky zvláštní tím, že tam byl zvláštní pan ředitel. Ten ředitel se vrátil tenkrát ze studií v Moskvě a učil nás ruštinu samozřejmě, jak jinak, že? A proslavil se vlastně už v 1. hodině, protože vstoupil do třídy a řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, seďajtes. Tam jsme pochopili, že s tím chlapem bude sranda. Ale nebyl sám, tam byla celá řada dalších zajímavých pedagogů. Tam byl třeba profesor biologie a ten byl zajímavý tím, že měl dceru. Já jsem se s tou jeho dcerou významně přátelil 3 týdny. Jednou jsem ji doprovodil domů a pan profesor nebyl doma a byla doma jeho žena a tam mě hned mezi dveřma začala kádrovat. Prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat, kam jezdíte na dovolenou? Na Vranovskou přehradu, jsem říkal. A vy tam máte nějakou chatičku? Ano, my tam máme chatičku. A to je vaše chatička, jo? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? My tam jezdíme autem. To je vaše autíčko? Ano, to je naše autíčko. No tak to pojďte na kávičku. Tím mě de facto tahle ta baba sympatická od pohledu přijala do rodiny. Ale já už jsem z toho vztahu couval, protože já jsem si říkal, chlap by si měl vybírat nevěstu podle budoucí tchýně a ta moje teda vypadala, že do maminky brzo doroste. Já jsem odcházel z toho domu a vstoupil profesor biologie, teď uviděl toho blba, který u něho má 3 až 4 z biologie, doma na schodišti a vůbec to nechápal. Ale ani to nemohl pochopit, protože ta jeho se na něho okamžitě obrátila a řekla mu, ani se nevyslíkej a umí schody. A on okamžitě kleknul a začal ty schody drhnout a já jsem si jenom pomyslel, vidíš to, Parchante, to máš za to, co mě děláš v biologii. Ale on se rychle zorientoval, on byl takovej rychle přizpůsobivý člověk, kejvnul na mě a říkal mě, podívej se, když zařídíš, abych mohl jít dneska večer ven, tak já tě zítra v biologii vyvolám, z čeho budeš chtít. Já jsem řekl, já to zkusím. Šel jsem za tou jeho manželkou a říkám, víte, my máme dneska se třídou takovej večírek a my bychom byli rádi, aby tady pan profesor na tom večírku byl s náma.
1: Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma a proč?
0: Tak my ho máme rádi.
1: Jeho? Z jakého důvodu? On je vtipnej. Onže je vtipnej. No to bych ráda jednou zažila. Do kolika to máte?
0: Říkám tak do 10, do 11.
1: V 9 ať je doma.
0: Já jsem mu to oznámil, on měl radost, šel s kamarádama hrát karty a ještě než odešel, tak mě říkal, připrav si láčkovce, zítra v biologii tě vyvolám z láčkovců. Já jsem přišel druhý den do hodiny biologie, láčkovce jsem měl perfektně připravený, on otevřel tu knihu, ve které nás všechny měl, významně na mě mrkal, jakože všecko je v pořádku, pak říkal, koho pak jsme tady dlouho neměli?
1: Donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče.
0: Já jsem šel k té tabuli, všichni ostatní se klepali, někteří mě to i přáli, to je pravda. On na mě ještě jednou významně mrknul, jakože všecko ví, a řekl, prvoci. No mě omejvali, já jsem na něho vyvalil oči. Já jsem mu naznačoval, že ne. A on, jako co? Tak jsme si chvilku vyměňovali ty pohledy a on to potom pochopil. On byl rychle chápavý člověk a kejvnul na mě, já jsem k němu přistoupil a on říkal, co je? Já říkám, vy jste mě říkal, že láčkovci a teď prvoky. On, Ježíši Kriste, já jsem na to úplně zapomněl, odstup. Tak já jsem odstoupil a on před celou třídou řekl, to by se ti to odpovídalo na prvoky, co? Láčkovce mě řekne. Já musím říct, že jsem potom dospěl k maturitě a tam se stalo to, co jsem říkal na začátku, že jsem propadl z té francouzštiny. K tomu došlo tak. My jsme se učili angličtinu, protože jsme chtěli vědět, o čem zpívají Beatles. Učili jsme se latinu, to byl nový jazyk. Učili jsme se ruštinu, protože to byl tenkrát velmi populární jazyk. Navíc nás to učil ten ředitel, takže tam nebyl moc prostor pro experiment. A francouzštinu, no tak jsme si říkali, co s tím, jo? V Bulharsku nám stejně nikdo rozumět nebude. Tak jsme to vypustili. A ona, ta paní profesorka, to věděla, ona to byla noblesní dáma, ona věděla, že jsme všichni na pět a přesto nám vždycky na konci roku dala čtverku a v maturitním roce jsme jí s kamarádem zlobili tolik, že už to přehlídnout prostě nešlo a ona nás nechala propadnout. A veškerý přímluvy, prosby, nic nepomohlo, ona byla neoblomná a já jsem musel na podzim s tím kamarádem dělat reparát a potom taky na podzim, když jsem ten reparát udělal, opožděnou maturitu. No jenom, že říkám, ten osud je někdy milosrdnější, než si myslíte. Já jsem díky tomu udělal přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii muzických umění obor herectví, kde brali i bez maturity, když člověk měl talent. A naučil jsem se francouzsky, protože jsem 3 měsíce o prázdninách bydlel u kamaráda, který studoval v Dijonu a tento do mě spal horem spodem, takže za ty 3 měsíce jsem se naučil víc, než za ty 3 roky na té škole. A já jsem chtěl tu profesorku pokořit a přišel jsem k tomu reparátu a už mezi dveřma jsem tu komisi v jejím čele, ta profesorka s tím ředitelem seděli naštval, protože jsem je pozdravil, bonjour, mesdames et messieurs. Ta profesorka se na mě tak podívala a říká, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách, pochopitelně francouzsky. Navíc s tím tématem se dalo celkem počítat, takže já jsem spustil si le vacances, j'étais à la maison, parce que j'étais dit la langue française, c'était très important pour moi. Ona se zarazila, říká, soudruh řediteli, ale on vážně neuměl.

A ten ředitel, který mě měl rád, jeho křikl, řekl, mlčte, prosím vás. Pokračujte, Miroslave. Já jsem dokončil svůj prázdninový příběh v jazyce, kterému ten ředitel absolutně nerozuměl, a on mě dal dvojku. A ještě se mě omluvil, on říkal, já už vám nemůžu dát jedničku, to by byl z pětky příliš velký skok. Berete to? Říkám, beru, mě to jedno. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, protože už jsem byl způsobilej, a to bylo taky zajímavý, protože já jsem si tam sahal pro tu otázku do toho pytličku a on byl bývalý důstojník, tak řekl, zpět položím otázku sám. Teď se ta komise rozklepala, jakože teď on mě ukáže, a on řekl, vyskloňujte mi číslovku hodin. Teď, když on byl takový patetický, tak já jsem pokračoval, adin nad můj, ad na mu. A on řekl, chvátit, píšu atlično, do svidaně. Ale já musím říct, že už během studia na střední škole jsem měl možnost prakticky, teoreticky, pasivně i aktivně se konfrontovat s divadlem. Pasivně proto, že jsme chodili stejně jako všechny ostatní brněnské školy, tenkrát povinně do divadla Julia Fučíka na výstaviště. To bylo zajímavé divadlo. Tam na portálech toho divadla byly nápisy Nerušte herce a neustále to na nás takhle blikalo. Oni věděli, proč to tam dávají, protože my jsme je opravdu rušili. Tam měli zajímavý repertoár, Timur a jeho parta, Zoja Kosmoděmjanská, Mladá garda, potom ten známý thriller Čuk a Gek. Nás to nebavilo, zoufale, že jo. Nás to bavilo jenom, když s náma ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo úplně lhostejný. Ale co nás bavilo, bylo to, že jsme po těch hercích stříleli z praku fazole. To nás moc bavilo. Oni měli takový ty zásadní dialogy. Vladimíre Petroviči, už přijela lokomotiva, bum, a už ji měl. Jo. To se nám strašně líbilo. A já jsem tam zažil nádherný moment, který bych vám rád zahrál, protože mě zůstal v paměti. Poprvé jsem se tam setkal s takzvaným Brechtovým scizovacím efektem. Na to je celá teorie, já tím nebudu unavovat, ale v podstatě to spočívá v tom, že herec hraje nějakou postavu, z té postavy v určitém momentu děje vystoupí, tu postavu okomentuje za sebe jako za herce a zase se do té postavy vrátí. Tam byla herečka, která hrála stařenku, takovou dobrotivou stařenku, a takhle pajdala po scéně. A teď od nás dostala ten zásah tou fazolí. Teď se zarazila, z té babičky se proměnila v herečku a řekla, tak děcka, teď mě to přestává bavit. Poslouchejte, ještě jedno někdo vystřelí, tak pomaže ven ty hajzle, ty si myslíš, že jsem tě neviděla, nebo co? Smrad jeden zatracený, ty budeš po babičce střílet fazolema? Grázle. Ty říkám jedno, ještě jedno to uděláš, tak pomažeš dom a za tebou půjde dopis k vašim, ty darebáku. A ty vedle se nelohčí, tebe se to taky týká, ty parkante. Všichni jste lotři, darebáci, znotřilí, darebáci jedni, odporní, nemám vás ráda. A zase se vlomila do babičky a dohrála to. To byl úžasný moment, konečně živo na tom jevišti, a taky to mělo nádhernou dohru, protože o přestávce vystoupil na jeviště ten náš ředitel, o kterém už tady byla řeč, a jako každý člověk, který poprvé vstoupí na jeviště, taky on se choval naprosto nepřirozeně, nevěděl, co s rukama nohama, ty tam přišel a říkal nám, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku Dočekalovou střelil fazolí do kyčle, tak celá škola, upozorňuji, celá škola dostane dvojku, au, trojku schování.

a udělal 3 výhrůžné kroky směrem dopředu a neznal to tam. Tam bylo orchestřiště potaženo jemným černým tylem. Švadleny vědí, co to je za mrcha materiál. No a on tam zahučel. A ještě dneska vidím tu jeho ručičku, pač nebylo nic jiného vidět, jak na nás beznadějně z toho orchestřiště hrozí. Dlouho, dlouho se na to potom v Brně mezi studenty vzpomínalo. No a aktivně, když jsem říkal, že jsme se aktivně konfrontovali s divadlem, tak to tím způsobem, že jsme si založili studentské divadlo s názvem Debakl. My jsme si to dali do názvu, radši jsme si říkali, co kdyby to tak dopadlo, ať máme omluvu. Ale naštěstí jsme tam zažili vždycky spoustu srandy a dopadlo to úplně opačně. Ale v té době jsme už taky prožívali úplně jiné divadlo, pražské divadlo. Divadlo, ve kterém vznikla celá řada nádherných inscenací, krásných písniček a textů. A to divadlo se jmenovalo Semafor. A my jsme si ty písničky nahrávali a ty písničky jsme zpívali a vlastně si je zpíváme dodnes. Když měsíc rozlije světlo své pokraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu potají,

potají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci

tebe na bílém polštáři do kroužku stočený. Zbude tu po tobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný, je totiž neděle.

Děkuji. Nám se ty písničky líbily strašně moc. Mně osobně se vůbec nejvíc líbily písničky z inscenace, která se jmenovala Jonáš a doktor Matrace. A protože vidím, že vedle pana Klempíře už jsou i ostatní muzikanti z divadla Semafor, tak si myslím, že bychom si mohli zaspívat písničku, kterou jsem měl hrozně rád a mám ji rád pořád, Mississippi. Jak tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou. Marně hledávám tu řeku Mississippi, marně hledávám tu řeku vyvolenou. Jedno je jistý, že atlas má svý vady.

snad jednou, aspoň ve snu, skočím do Mississippi a dřív než ke dnu klesnu.

Děkuji. Já vám řeknu upřímně, že kdyby mi někdo někdy řekl, že na tomhle jevišti v Lucerně budu zpívat jednou tyhle písničky, tak bych mu nevěřil ani omylem. Kdyby mi někdo někdy řekl, že na tomhle jevišti v Lucerně vedle mě dokonce bude stát jeden z jejich autorů, tak bych si myslel, že se zbláznil. A přesto je to pravda. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý.

0: Co vám mám povídat? Já jsem strašně rád, že jste tady, že jste přijal moje pozvání.
1: Dobrý večer. Já jsem skutečně to pozvání přijal se strašnou radostí a pan Donutil ani netuší proč. Já totiž mám slabost na lidi, kteří mají zapříjmení sloveso. No. A že je jich v naší kultuře hodně. Takže ani kdyby mě nezval, tak bych nedbal, vyskočil a kvapil. No. Možná, že bych se tady skácel, přestože bych nepil. A to jenom proto, abych, teď zabrousím trochu do, aby, zabrousím do politiky trochu, aby koukal, jak jsem svému slovu dostál. Takže vůbec ne slovy, ale svým jménem mě pan Miroslav donutil, abych přišel. A nejenom svým jménem, ale taky svým uměním, protože vždycky jsem si říkával, kam bych se na něj hrabal.
0: Já nevím, co na to mám říct, než to, že vám mockrát děkuju ještě jednou, ale popravdě řečeno, abychom zase úplně neodbíhali od toho, jak jsme se na tento večer domlouvali, protože to je všechno domluvený tohleto, že jo? Nebo není?
1: Tuším, že jo.
0: Jo.
1: Ale můžeme dělat jako, že ne.
0: Dobře. Představte si, že jsme se jednou potkali v šatně, v televizi. Je to pravda. Jednou v televizi jsme se potkali s panem Suchým zrovna v době, kdy jsme nahrávali společně na desku písničky. Každý z nás dostal možnost vybrat si jednu. Já jsem si vybral Pramínek vlasů a ouha, přišel pan Suchý.
1: Mně ji totiž nabídli, tutéž písničku. Ale já jsem se jí rád vzdal, poněvadž Pramínku vlasů za 40 let, co to zpívám, mám až pocať, tak jsem to rád přenechal panu Donutilovi a on mě zase...
0: Přenechal píseň, kterou posléze nabídli mě, ach, ty jsi úžasná.
1: Ach, ty jsi úžasná.
0: A pan Suchý ji prostě úžasně naspíval.
1: A pan Donutil naspíval ten Pramínek vlasů nejenom skvěle, ale novátorsky. To jsem na tom ocenil nejvíc.
0: To jsem měl trošku strach, to se přiznám. Jestli nebudete reptat, že jsem vám do toho vkročil.
1: Nereptal jsem, naopak. No, a potom jsme se setkali ještě při představení Sluha dvou pánů, Goldony, to jsem byl v Národní divadle, se podívat na báječným představení, který je dokladem toho, že i klasik, kterým se dneska spíš usmíváme, spíš z povinnosti, dokáže prostřednictvím skvělého interpreta rozchechtat publikum i v Národním divadle. To je úctivý.
0: Já už nevím, co vám povídat, ale každopádně, když už tady tak stojíme, myslíte si, že bych mohl být tak smělý a dovolit se vás, že bychom zaspívali spolu jednu píseň?
1: I to máme domluvený, ale jo, taky budeme dělat jako...
0: Dobře.
1: Ne, tak... Taky budeme dělat jako, že ne, jo? Tak kterou bychom si dali, přátelé?
0: To už musíme být překvapení úplně. Je, hele, orchestr divadla Semafor.
1: Ano.

Těžko se mi teď bude vracet se zpátky do Brna, ale vrátit se chci a musím. Já, když jsem skončil tu střední školu, tak jsem začal studovat Janáčkovu akademii muzických umění. A na té Janáčkově akademii muzických umění na herectví jsem zase začal potkávat celou řadu zajímavých pedagogů. Ta škola nás začala systematicky připravovat na naše budoucí povolání a umožnila nám jednu fantastickou věc. A sice tu, že nás pustila do velkého divadla, do velkého brněnského divadla. A divadlo v té době v Brně, v 60. a 70. letech, to byla velká síla. O tom je celá řada knih, já to nebudu tady nějak teoreticky rozebírat, na to jsou povolanější, ale spíš mi dovolte podívat se na to období očima nás, studentů, kteří jsme tam chodili dělat štěky. A měli jsme možnost dělat ty štěky vedle tak fantastických herců, jako byl pan František Šlégr a Jarmila Kurandová, a vedle Stanislavy Strobachové a Vlasty Fialové a Josefa Karlíka a Ladislava Lakomého a Rudolfa Jurdy a dalších. Teď si představte, že třeba takový pan Šlégr v té době už byl velmi starý pán. Už zapomínal, už na to měl právo, já už taky zapomínám, já vím, co to je. Já už se kamarádím i s nápovědkama v Národním divadle, protože si říkám, jednou to přijde. Já jsem měl nedávno, jsem měl takovou potíž, jsem potřeboval jedno slovo, které mě vypadlo od té nápovědky, já jsem furt na ní takhle očima, jsem jí to naznačoval a ona, protože ví, že od ní nikdy nic nechci, tak mě taky tak zdravila. No, teď se vám to směje, tenkrát to byla hrůza, já ho fakt nevěděl to slovo, ale hrůza to byla pro pana Šlégra, že on hovořil takovým tím nádherným patetickým hlasem. Hovořil ten text a najednou mu to vypadlo. A teď, aby neochudil to publikum, tak začal... Nahoď! Byla nápověda, že jo? Ona mu hned nahodila. Kus matčiny minulosti!

0: Naďo. Nahoď. Kus matčiny minulosti, mistře.
1: Kus matčině času dosti.

On už tenkrát chudák i blbě slyšel. Ale my jsme si říkali, to je nádherný, když i takovýmhle velkým hercům se stávají takovýhle věci, to bude nádhera, to bude sranda. A byla, tam se děly věci, tam se hrála třeba Jiráskova Lucerna, to všichni znáte tu hru. A víte, že tam je taková ta scéna, kdy paní kněžna se domlouvá s mlynářem a on ji potom jako má dovést s tou Lucernou na zámeček. A ona odchází. A v téhle té režijní koncepci ona odjížděla. Ona odjížděla na točně, na tom točícím zařízení na jevišti. Ona odjela a už neměla přijet. Ale ona zase přijela. A to bylo zvlášť matoucí pro nás, kteří jsme tam hráli dvořanstvo. My jsme taky odcházeli. A teď nám přijela kněžna, tak jsme se museli uklonit. Šli jsme zase pryč a ona zase přijížděla. Tak jsme se zase uklonili, ale nejenom to, ona nám přijížděla čím dál rychleji. Tam se ti herci zachraňovali s babělejma skokama z té točny. Ona jediná tam vytrvala až do konce, taky na konci samozřejmě podle toho vypadala, že? Ta už nechtěla slyšet o tom, že by šla na nějaký zámeček s nějakým mlynářem, ten byl nesympatický už od pohledu, a že by to dohrála, to už ani omylem. Tak to nedohráli. No, to všecko způsobil chlap, který to pod tím jevištěm obsluhoval, ten tam měl učně, dostal žízeň, řekl si, tak já si jdu na pivo a ty tady zatáhneš za tuhle páčku. Ten učeň zatáhl za blbou a baba rejdila jak čamrda. Teď mě napadá, v tom představení Lucerna, že už jsme v té Lucerně, tam se odehrála ještě jednou jedna krásná věc a stala se Oldřichu Vykypilovi, kterýho já jsem měl strašně rád. On na rozdíl od ostatních herců, kteří měli nástup vždycky hodinu před začátkem představení, měl od ředitelství povolen nástup 3 minuty před začátkem představení. Protože později vstupoval do děje a taky protože byl ředitel. Že jo? Ale on vždycky nastupoval přes jeviště do šatny. Jednou začali dřív a jemu to neřekli. On jako vždy šel přes jeviště do šatny. Viděl vpředu, že jeho kolega odříkává monolog mlynáře. Bylo mu to divný, ale přesto všecko si neodpustil. Co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?

Tam se to stalo přesně jako tady, to stichlo nejprve a pak to vybuchlo. A teď ještě v tom tichu se vozívaly takový hlasy takových těch, co sledujou přesně to. Říkají, myslíš, mámo, že to byla koncepce? Ale táto, prosím tě, jaká koncepce, když se podívej, všichni jsou v krojích, ten jediný měl aktovku. Ti říkám, ten byl ožralý jako dělo. Že zrovna ty se na to ptáš, prosím tě. Necumlej hašlerky, sleduj děj. Tenhle ten lidský faktor, který vstupuje do děje v divadle, je nezastupitelný. Po divadle se říká spousta věcí. Říká se mimo jiné, že herci pijou. Já s tím názorem chci polemizovat. Herci pijou, je to pravda, prosím vás, jo? Ale pijou stejně jako všichni ostatní. Jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. Já vás ujišťuju, že herec s alkoholem v krvi nevstoupí na jeviště. Z 99%. Proč by to dělal? On je ten, který nese svou kůži na trh, tak proč by si to kazil? Samozřejmě, že jako v každém jiném zaměstnání jsou i v tomhle výjimky, které potvrzují pravidlo. Ale docela se na to hezky vzpomíná, ovšem horší je to zažít, že to... Já si pamatuju jeden takovej příběh. Byl to herec, šéf činohry, kvůli sobě si do repertoáru nasadil.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Mám takový dojem, že ten moment u mě dneska nastal.
2: Pokračoval.
1: Ale pane šéfe, já bych vám rád řekl jednu věc. Ti lidi tam v tom v tom divadle, oni to na mě absolutně nepoznají.
2: Ten šéf se na něho díval takovým vyčítavým pohledem a potom mu řekl, to si potom vyřídíme.

a šli hrát divadlo. V tomhle stavu si samozřejmě nemohli vůbec všimnout, že daleko nejhůř je na tom Cézar. To vůbec nemohli najít. Pak ho našli v šatně, on byl tuhej jako štolverk. Teď oni tam přišli, říkali, Ježíši Kriste, člověče, zvládneš to? A z něho vyšlo... A oni to brali jako souhlas. Tak ho šoupli na jeviště. No na jeviště, oni ho šoupli na šikmu, na takový to zešikmený jeviště, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil. On měl tu nevýhodu, že stál na vrcholku té šikmy. A teď, jak tam tak stál, tak ho vzadu drželi, aby on neupadl, a on pozoroval celý ten děj takhle pod sebou. A tam už kráčel Antonius, šéf, opíral se o Kleopatru, takže ta byla jediná střízlivá. Uviděl toho Cézara na tom římském pahorku. Teď oni se neměli rádi ještě ke všemu, ti dva chlapi v osobním životě. A ten Antonius, šéf, mu položil vznosnou otázku. Odkud přicházíš? Gáje. No? No? No? No dlouho čekal na odpověď. A pak se dočkal. Z Králova pole, ty vole!

Jenom pro vaši informaci, protože předpokládám, že většina z vás neví, co to Královo pole je, to je v Brně čtvrť. Z té čtvrti ten Cezar pocházel. To nebyl absolutně nejvhodnější moment k tomu, aby to svému šéfovi sdělil. Ten šéf z toho stejně nic neměl, ale potom dál už to nebylo moc veselý, protože ten, co vzadu toho Cezara držel, ten smíchy povolil. Tomu herci podjeli nohy a on po břiše sjel až do orchestřiště a tam si zlomil žebra. A buďte bez starosti, lidi se řechtali stejně jako vy. A to nebyla komedie, to byla tragédie. A dvojnásobná. A hrajte to bez Cezara, tak to nehráli. Stáhli oponu a jeho to stálo 15 000 korun. Čili vidíte, že i ta finanční motivace je dost slušná na to, aby to herec nedělal, a přesto jsou takoví, kteří to dělají pořád. Já jsem toho u divadla zažil hodně. Zažil jsem spoustu věcí, ale to, co jsem zažil já, to je jenom nepatrný zlomek z toho, co zažil člověk, herec, kterého jsem si vždycky vážil, vážím si ho do dneška. Pan Jiří Sovák.

0: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
1: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už

0: Tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
1: Ano, nejenom Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasa a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost, tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a až tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa. Ježíš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. No, ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holty taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
1: No, to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo, já ctím. A je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat. I když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no, ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele Pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film 3x, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten taková trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit, ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.

0: To je nádherný, co jste teď řekl. Já se vás ale přesto ještě zeptám, jestli dovolíte. Vy jste natočil spoustu krásných filmů.
1: Ano.
0: Já jenom když vzpomenu na Světáky a na Marečka a na Bohouša, já nevím na co všecko, to se ani všechno vyjmenovávat nedá. Kde to je všecko? Jak to, že se dneska nic takového netočí? To byla nádherná doba, kdy jste točili takovéhle krásné věci a zároveň jste tam museli určitě zažít spoustu srandy.
1: No tak on hlavně se dělali filmy pro lidi, pro diváky. Dneska se o to pokoušejí a těžko to zase budou zvedat zpátky. A těch příhod těch bylo spousta, tak namátkou řeknu, já jsem točil nějaký film tady za Prahou, hned nic moc, hrál jsem tam předsedu, oni tam mluvili nějakým nářečím, to jsem odmítnul. Povídám, to nebudu se prostě takhle pokořovat tady. A přijeli jsme s Venčíkem, už všichni čekali, aby byla nějaká legrace, no tak samozřejmě jsme se ve výčepu nalíčili a do sálu jsme šli po takových schodech. Po 8 schodech a dole ležel velký pes a lízal si přirození. A vedle stála bába s vídlem a byl tam obrovský kopec hnoje. A já povídám, jak ten meček byl pohotový, povídám, Láďo, podívej, vidíš, takhle to máš dělat. Je to hygienický a zadarmo. A on mě povídá z fleku, a ty to dělám, ale strašně mě bolí za krkem. Ta baba u toho hnoje udělala punk. Vyletěli zuby do hnoje. My jsme tam točili 2 hodiny v tom sále, šli jsme zpátky a baba ještě ty zuby hledala.
2: Pan Jiří Sovák.

Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl, vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe, kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení, a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ten je začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovy nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: A nezabírá. A pritom jim chýba v tomto soustředění celé to velké prostředí, na které jsou oni zvyknutí, smutiaca vrba s lístkami, které by šumili nad hlavami, které by zakrývali nad nimi nebo, aby oni mali naozaj ducha připraveného na to, že keď zaber je vytiahnuť. A chýba jim například aj bzukot komárov, bzdokolohlavý, aby sa mohli aj uderiť, aj zabiť ho, keď by nedal pokoj. A chýba jim aj slnečné lúče, které by sa predierali cez mraky a rozoháňali by opar. A teraz pozor, filigranský pohyb Jula Satinského. Chytil červíčka do dvoch prstov a ako ho hladká. Ale teraz unfair zákrok Milana Lasiču. Chytil a zjedol ho. Za to je červená karta, červená, priateľ.
2: My tu máme jiné starosti. My jsme teraz mali zaradenou chvílku poezie v podaní 5 prominentných členů Národného divadla, lenže... No,
3: prominentní jste neznali, tak jsem vám dobrý a já.
4: Přesně tak. Je totiž vlastně... Přesně naopak, jedním slovom pomůž.
2: Prosím tě. No. No, jsou to tvoji kolegovia, tak jich můžeš zaskočit.
3: Dobre, jedného nepovím, ale všetkých 5.
4: No a prečo nie? Pozri se, veď vieš, ako sa medzi nami divadelníkmi hovorieva. Jeden za všetkých, všetci za nikoho. No. Tak do toho.
2: No tak.
3: A neurazia sa?
4: Urazia. V dnešnej chvíľke poézie vypočujte si úryvok z básne Andreja Sládkoviča Detvan v podaní Mikuláša Hubu, Martina Gregora, Juliusa Pántika, Ondreja Jariabka a Karola Zachara. Réžia Ťapákov.
5: Divá poľada, ať stará ohrobných stínov, pod ňou dedina detvou volada, mať bujda vysokých synov.
6: Či tých šarvancov detví ozvutných, boja na mazích prsiach mohutných, nenosia, nenadája.
7: Alebo na tie výrobky. Čo to nehľadí dcera tejto rodiny, keď má porodiť šuhaja, že áno.
6: Žako by detva obrovímala, mať zrodila v poli syna. Trávomu plachtu porozvíjala.
7: Píš, zbuka na budiu pripína.
6: První raz šuhaj oči roztvorí, čo vidí.
7: Vyso z poľaných hory a opachy nezvratných skál roz.
6: A spustí zraky prvé v doliny, čo vidí, no, Ondrík.
7: Horí za zračnej stíny a prekrásený slovenskú diaľ.
6: Mať žne, a kto to dieťa čičíka?
5: Šublí stia storočných dubov.
6: A jakej piesni chlapča príka? No, Martinko, ty.
5: Vetorduje horou hrubou.

0: Já bych...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Copak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem,
0: já, promiňte,
1: ani čas se, ano, tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuz mu vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No, dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji. Kulajda. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat pan husám, Fafejta, šišky a mě tím cpál.
1: Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel tak... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To vás počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: Přišli z policie,
3: no?
2: Že máš napsat tu zprávu o požáru, u kterého jsi byl svědkem.
3: Jo, tu zprávu? A to chceš letos, anebo...
2: No, já řekla, že to napíšeš hned. Ale no, napiš to hned a budeš to mít za sebou. A nebo jestli chceš, já ti to sepíšu.
3: Jo, to víš, to by to vypadalo. To musí psát někdo, kdo umí psát, že jo? To nemůžeš psát ty. To musí mít nějaký styl inteligentní trošku. To nemůže psát ženská.
2: No, to taky máš psát ty, ne já. No. Já jsem myslela, že bys mi to nadiktoval a já bych ti to napsala na nečisto, stenograficky.
3: Jo, takhle, no jo, no tak to leda, no tak... Jestli chceš, tak to uděláme třeba hned.
2: No.
3: Vem si papír a tušku a já ti to nadiktuju. No to je jednoduchý. No vidíš to.
2: Tak.
3: Aha.
2: Můžeš.
3: No tak. Tak napiš, třeba napřed napíšeme nadpis. Napiš, jak hořel požár.
2: No prosím tě, přece nemůžeš říct, jak hořel požár. Co pak požár hoří?
3: No, co myslíš, že požár dělá? Ten hoří, ne? Přece nebublá požár, ten hoří, no.
2: Já napíšu, co jsem viděl při požáru a hotovo.
3: No, tak v nejhorším to taky jde, jak to napíš, no. Napsala jsi to tak, jo?
2: Mám.
3: Co jsi napsala?
2: Co jsem viděl při požáru.
3: No, vidíš. A začátek by byl? Ještě, že jsem to nenechal psát tebe. Aby to vypadalo. Tak teď bych napsal třeba, kde jsem v ten moment zrovna byl, víš?
2: No.
3: Tak napiš, seděl jsem u rybníka a pozoroval, jak na břehu Máňa dojila krávu.
2: Dojila krávu. No, dál.
3: Ve vodě to však vypadalo obráceně.
2: Co to meleš?
3: Co?
2: Máš psát o požáru.
3: No to je úvod, já nemůžu tím požárem vpadnout hned do dveří. Musím trochu pomalonku vplouvat do toho, no.
2: No jo, tak vplouvej, ale prosím tě trochu rychlej.
3: No, tak píš dál.
2: No.
3: Náhle jsem zaslechl požár.
2: Ale to pak můžeš říct, že jsi zaslech požár.
3: No samozřejmě jsem zaslech štěkání psů a těch vesničanů tam, no zkrátka jsem zaslech požár.
2: Ale píšeš to ty, ne, no, já dál.
3: Tak píš dál. Píš, přiutíkal jsem blíže a shlédl, jak šlehané plameny v ohně volizovali stodolu.
2: Jaký šlehaný plamene?
3: No šlehali tam plameny v ohně, tam šlehali, no.
2: Co pak můžeš říct šlehaný plamene?
3: No když tam šlehali, samozřejmě.
2: A toto volizování?
3: To se tak říká, že plameny volizujou, no. Vždycky volizujou plameny to, co zrovna hoří, že jo? Tak. Já nevím, kdyby ti třeba hořely nohy, tak ti plameny volizujou nohy. To se tak říká, že volizujou.
2: Žvanci, co chceš, já to píšu.
3: Tak jo, tak napiš. U okna stál Tonda Krokl, ze kterého se kouřilo.
2: Z koho se kouřilo?
3: No z toho okna se kouřilo, samozřejmě.
2: To zní, jako by se kouřilo z Tondy.
3: Prosím tě, z Tondy, odkud by se mělo kouřit z Tondy? Z uší nebo z nosu? Z okna se kouřilo, no. No. Tak dál píš.
2: No, píš.
3: Na střeše stál Tonda, to je jiný zase, Tonda se Štětkou a s Aneškou. Namáčeli do téru a natíral s ní střechu.
2: S kým natíral střechu?
3: No s tou Štětkou natíral střechu.
2: Ale to zní, jako by natíral s Aneškou.
3: Prosím tě, jak by ta Aneška by se přece nenechala namáčet do téru? Ta by do téru nestrčila ani hlavu, jak ji znám, prosím tě, no. Tak píš dál.
2: No, píšu.
3: Když začal pukat požár...
2: Pukat? Co zas pukat?
3: Docela nevypuk ještě, začal pukat, no, ještě nevypuk. No, docela.
2: Já z tebe taky puknu, no. Diktuj dál.
3: Když začal pukat požár, Tonda s Aneškou to odskákali.
2: Jak odskákali?
3: No skákali tam ze střechy toho, na střechu toho chlíva skákali přeci, no.
2: Já nevím, to zní všechno tak nějak divně.
3: Nekritizuj pořád a píš dál, píš dál. No. Když Aneška skočila na střechu chlíva, začala praskat.
2: Kdo začal praskat?
3: No ta střecha začala praskat, no.
2: To zní, jako by praskala Aneška.
3: Prosím tě, Aneška, odka, kde pak by měla Aneška praskat? Ta přece nemůže nikde praskat. Střecha začala praskat. No, no píš dál, no.
2: Píšu dál.
3: Pak skočil na střechu chlíva Tonda a propad se mezi kozy paní Macátkové.
2: No prosím tě, tak to teda už vůbec nevím, co bych na to řekla.
3: Co je? Co říká?
2: Už nevím, co bych na to řekla. Ten chlív přece patří maženě Žejdlíkový, ne Macátkový.
3: No tak napiš Žejdlíkový, no. No. Tak. A pak píš. U požáru většinou nikdo nebyl, neb každý, kdo tam nebyl, byl právě někde jinde.
2: Jinde, no.
3: Sousedi byli nepřítomní, a sice takto. Tonda Žluklý vedl krávu k obecnímu Bejkovi, k Janu Peterkovi.
2: Peterkovi, mám.
3: Kateřina Žluklá jela do Prahy, neb tam se hledala kojná pro našeho velvyslance do Paříže.
2: Já nevím, to zní všecko tak nějak divně.
3: Nekritizuj pořád a píš dál. Píš dál, kde byl Franta Feigl se neví, trpí na duševní poruchy, občas se věší a když dlouho nikdo nejde, sám se uřízne.
2: To tam přece nemusíš psát takový detaily.
3: Ty potřebuje, všechno jen píš. Píš dál, škola byla též prázdná, neb učitel zavedl děti k vodě a tam je rozpustil.
2: Rozpustil, no. A to by mohlo stačit, ne?
3: No tak to by mohlo, ještě nakonec můžeš napsat. Příčinou požáru mohla být též rvačka ve vedlejší hospodě, které jsem se sice nezúčastnil, i když jsem tam byl nevinně praštěný. Říkal jsem ti to, ne? Jak to?
2: Že seš praštěnej, to vím. Jestli nevinně, to nevím. No a to už je snad všecko.
3: No to je všecko, no.
2: No.
3: No a...
2: Tak já ti to pak přepíšu a dám ti to přečíst.
3: No již, takhle se píše hlášení a ne blbě.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
4: Hmoždíř? Ne, to nejsem Hmoždíř, to nejsem.
5: Vy jste se musel hodně změnit.
4: Tak jdete sem?
5: Ne, já jdu tam.
4: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
5: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
4: To je fraktura.
5: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
4: No to jste si nalomil na chodníku.
5: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
4: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
5: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upad. Od té doby mám pocity méně cennosti.
4: Jak to?
5: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
4: No, maček vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
5: Tak.
4: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
5: Já koukám, no. Havárie, co?
4: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
5: Jo, no co to máte? To jsou pilule nějaký?
4: No, jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
5: A na co máte tu žlutou piluli?
4: To je právě ten oběd. No.
5: Vy jste labužník.
4: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
5: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
4: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
5: Hejte, pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky porápil mlíko, to hrůza vám povím.
4: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
5: Hned, když jsem se narodil.
4: No jo, ona pestrost ve stravě strašně důležitá, ale tak je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
5: Po čeho máte ten červený nos?
4: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
5: Koukejme, a že vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
4: A, ta porad polehává.
5: Ne, nemocná?
4: Ne, líná.
5: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
4: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
5: A zkoušel jste to počítat před
4: spaním? Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
5: A teprve pak jste usnul?
4: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
5: to je.
6: Kolik vás tu ještě je?
5: Dobrý den, sestřičko.
6: Dobrý.
5: Vlastně sestro.
6: Vám něco chybí?
5: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
6: Chybí vám něco?
4: Jo, dolar, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
6: A jak je starý?
4: 160 let.
6: To je on?
5: Já nejsem dolar.
6: Já jsem... Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
5: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
6: Třeba si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
5: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
6: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No,
5: já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíjet.
6: To je on?
4: Ne, já jsem tady s vnukem.
6: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
4: No.
6: Tak si tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
4: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
6: Jo, jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v pýzavu.
8: Tady já mám.
9: Ty už se vracíš, miláčku.
8: Jak to už? No snad akorát, ne?
9: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
8: Už zase začínáš, už zase začínáš.
9: Ne, ne, pokračuju.
8: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
9: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
8: No prosím, tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
9: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
8: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
9: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
8: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
9: Stálo to vůbec za to?
8: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
9: Se to jmenovalo?
8: Ale ne, jestli já mohu.
9: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
8: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
9: Sama, veď, no.
8: Sama.
9: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
8: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.
9: V pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
8: No, tak prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
9: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
8: Ale ty přece na premiérách nejsou.
9: No to je škoda, to vás okrádají.
8: Ten čaj je vařící.
9: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
8: No, byl to film, který...
9: Opravdu?
8: No tak budeš mluvit ty nebo já.
9: Ty, miláčku, ty.
8: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
9: Jo, a co děj?
8: Prosím?
9: Děj.
8: Jaký děj?
9: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
8: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
9: To děláš hezky.
8: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
9: To je strašné.
8: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
9: No, no, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
8: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
9: Na tu hadici?
8: Ne, na ní.
9: Na co ti filmaři nepřijdou?
8: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
9: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
8: Jo, ale neví o to.
9: Jo, on jako ty, viď?
8: No, prosím, tak... Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
9: No, no, no.
8: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí, jakého si města, a tu spoza rohu.
9: A odkud?
8: Spoza, no, za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
9: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
8: Ježiš, Maria, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
9: Já to neviděla.
8: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
9: Jo, to by si nehráli, rozhlas, to znám, no. Pokud to natočil.
8: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
9: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
8: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
9: je od té pumpy.
8: Jo, a tak ona ti povídá, ne, ne, to není možné, to není možné, já se narodila až v 47.
9: No, ono, jestli si neubírala, víš?
8: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
9: Nestyda.
8: No, počkej, rajčata, jo, co, jo. Co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře, na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
9: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
8: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
9: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
8: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
9: Jo, tak ono to má pokračování.
8: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
9: No, seděla jsem u televize. No. To víš, málem jsem usnula.
8: Nebo,
9: a nic, no, nic.
8: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
9: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Děkujeme. My vás, přátelé, vítáme do druhé poloviny. Co jsi připravil tady pro diváka?
1: Pohádku.
0: Počkej, moment. Co to je tohleto?
1: Tohle je indiánský uzlíkový písmo Kipu. To mám po dědečkovi, on byl z Peru. On vždycky říkal, a já jsem Inka z Peru, já na všechno.
0: No dobrý, vrátíme. Pohádce se vrátíme.
1: Pohádka se jmenuje, milé děti, Razar Parkantíci. Se jmenuje O neposlušných kozlátkách. Tak jedem, jo?
0: Ano.
1: Milé děti, v jedné maštali žila kozička a ta měla 6 blbých prasátek a jedno chytrý.
0: Cože měla?
1: 6 blbých prasátek a jedno chytrý. 7 prasátek měla kozička.
0: Koza měla prasátka?
1: No co, tak je měla s někým jiným. Třeba se zaběhla, nebo to byl kříženec, jak se tomu říká, hybrid, že jo? No. Takovej prasojt.
0: Takové kose.
1: Ano, ano, no prostě, ano.
0: No, jedeme dál.
1: Blbý prasátka se jmenovala. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, sedmek, sedmek, osmek, vysmek,
0: co? Není jich nějak moc?
1: To je stádo prasát. To chytrý prasátko se jmenovalo jako já Alois.
0: Jak
1: to je hezké děti, že jo?
0: Jakže se radost. Jmenovala ta prasátka?
1: No, se to nelíbí, pane.
0: Jak se jmenovala ta prasátka?
1: Děti, já to opravím. Blbý prasátka se všichni jmenovali Alois. Chytrý prase se jmenovalo Profesor Mladý. Jste spokojený jako chytrý prase?
0: Když už prase aspoň chytrý, no tak jedeme dál.
1: Jednou, přátelé, když šla koza na šichtu, povídá prasátku. Někomu neotvírejte, pak je zamkla, klíč pověsila na dveře a šla do kina.
0: Počkej, teď si říkáš, že šla na šichtu.
1: No dělala uvaděčku v kině, no co? Za chvilku přišel ke chlívku medvěd a povídá. Kozlátka, odevřete, to
0: jaká se mi... kozlátka? Před chvíli si tady všem lidem tvrdil, že měla nějaký prasata nebo co?
1: No jo, ale to ten medvěd ještě nemůže vědět, ne? Blbej medvěd ke kozímu chlívku, co tam má čekat? Andulky! Kyselý rybičky! To je hrozný. Povídá, kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše maminka kráva.
0: Cože? Co řek?
1: Promiňte. Já to opravím. Já tady mám uzlík jako kráva. Kozlátka, odevřete, no jo. Pane, dětem se to líbí. Kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše tatínek, kráva, no.
0: Vidíš, to je daleko lepší, jedeme dál.
1: Odevři si sám volala, kozlátka. Klíče jsou nad dveřmi. Tak divný kozy jsem ještě neviděl. Řekl si hajný děti a slez.
0: Proboha, jakej hajnej?
1: Z posedu, co?
0: Jakej hajnej?
1: Já už nevím, kde jsem.
0: V Mostě.
1: Tak divný kozy jsem v Mostě ještě neviděl. Řekl si medvídek dětí, grizzly to byl. Vykop dveře a vyrazil ven.
0: Jak mohl vyrazit ven, když stál venku?
1: To je bohužel jeho problém. Prasátka venku, vidíte, že to bylo venku.
0: Tak asi jo.
1: Medvídka
0: no.
1: Chytila a zaživa ho stáhla z kůže. Medvídek, milé děti, přihoděn vlastním masem, ještě se z něj kouřilo, pelášil, co mu stačilo. Tu chvíli šla okolo nůše s babkou na zádech.
0: Hej, hej. Moment. Co vykouklo z babky?
1: Z babky táhnu rum. Z vás taky. Ale z nůše vykouk myslivec a povídá... I vy jedny zatrachtilý prasátka, vy jste mě tady málem oddělala chráněního medvídka z Tanapu? To je Tatranský národní park, paní.
0: Já všichni vědí.
1: Vytáh pušku, kozlici, milé děti. A teď je tady smutnej konec. Všecky je od práce.
0: No, tak se omluvíme divákům.
1: 7 mrtvých prasát, tam leží děti. Jako 7 statečných.
0: Omluv se. Omluv se za to, co jsi tady vytvořil.
1: A to ještě není konec. Lidi nevidí, jak skončil ten stažený medvídek.
0: To už nikoho nezajímá tady.
1: Milé děti, medvídek se uložil k zimnímu spánku v náhradním kožíšku.
0: Vydržte to.
1: Bonekanu z kary Trutnov.
0: Vydržte to, už to končí.
1: Vypral si ho v novém pracím bráčku.
0: Vydržte.
1: Kožíšek se mu crknul a teď dělá v brdech veverku.
0: No, děkujeme.

0: buďte tak laskaví, pošlete nám sem ten notýsek zpátky.
1: No, jestli to neukradli.
0: Počkej, ne. Proč by to dělali?
1: Znám lidi. No. Prosím, dej notýsek. Pane, pošlete ho sem. Šupi to presto, že jo?
0: Počkej, ne, šupi to presto. V klidu, pomalinku.
1: Pane, šupisuje, je.
0: Děkujeme. Takže půjdeme k dotazům. Hele, my jsme dostali tušku, to je krásný. No, to začíná hezky. Jste ženatý, když tak krásně mluvíte o tchýni? No já, jo, my jsme oba dva ženatí.
1: To je... A malý už druhý kolo.
0: No ne, no tak první bylo tak úspěšný, že jsme to museli zopakovat. Já mám opravdu dobrou tchýni, já na ní bohužel nemůžu nasazovat to, musím říct, to je dobrý, no.
1: Ale on má hodně dětí, pan mladý, no.
0: No tak hodně, jaký pak hodně, no. Mě to baví, no.
1: Teď mají dokonce malou holčičku, ročník, kačenku.
0: Ano, ano, ano, to je pravda.
1: Paní mladá má holčičku.
0: Proč máme v oba, ne?
1: Takový pěkný zubatý dítě to je.
0: Proč zubatý?
1: Nevím. Jak se pohybuje?
0: Normální očička prostě. No. Pohybuje se jako každý dítě, který ještě nechodí, no. Ký není rok, no. No. Tak normálně leží na bříšku, ne? A?
1: Zuboma se přitahuje.
0: No, no, tak.
1: Ale je to chytrý dítě. První slovo, když ho viděla, řekla strejda.
0: Pojďme dál, no. Kam pojedete letos na dovolenou?
1: No, já jedu na Krétu, mezi svý. Tam už se na mě těšej.
0: Proč máte zrovna červený brýle a ne třeba růžový?
1: Přátelé, červené brýle vždycky nosím na schůzi levého bloku. Nazdar, soudruzi.
0: Počkej. Moment. Tohle to není schůze levého bloku.
1: Není?
0: Ne, to jsou z různých stran lidi, od všude.
1: Aha, to jsou... No, já mám ještě jiný brýle, já mám modrý s ptáčkem. Pak mám ještě černý s křížkama na KDU ČSL. Pak mám jedny celý rozbitý. Ty mám na Sládkovce. Vždycky, když mi chtěl dát přes zubu, já říkám, já už byl. Ale mladý ještě nebyl.
0: Pane Nahlovský, kde jste sehnal ty brýle?
1: Ten pán, co mě prodal, se jmenuje Optik. To nějaký prachatý podnikatel, protože má krámy všude. V každém městě.
0: Jaké má pan Nahlovský rád jídlo?
1: Každý. Někdo něco přines?
0: Nežebrej.
1: Neváhejte. Jsem s tím. Nějakou mosteckou specialitku, uhlířinu nebo co takového. Jich rád polknul. Já jsem odsaď rodák, já jsem se narodil v Lomu Mostu.
0: Nosil jste rovnátka?
1: Ano, přátelé, nosil. Co prosím špatně? Víte, já vám něco povím, já vám řeknu pravdu, já jsem z chudý rodiny. My jsme na rovnátka neměli, tak mě maminka vydlabala ze dřeva. Já jsem měl... dřevěný rovnátka z Pražce. A jednou v noci jsem si nasazoval na noc, jsem skřípal zubama tak, že mě chytli v hubě plameny.
0: Ale no tak... To už je moc.
1: Od té doby mám pražený mandle.
0: Čím jste byl v minulém životě?
1: Vlkodlak. No, já jsem to poznal jednoduše. Já vždycky, když je úplněk a jdu, tak psi zalejzají. To znamená, že jsem něco musel být, buď to upír nebo vlkodlak. Mně se líbí vlkodlak.
0: Jak se u vás v praxi projevilo vládní nařízení takzvaný ekonomický balíček?
1: No přátelé, my si ho necháváme pod stromek.
0: My jsme si řekli, že třeba bude každý balíček dobrý, že jo, co víte, ne?
1: A pozor, aby to taky ještě ten stromeček byl, přátelé, taky to může být, že jo?
0: Taky už to může být jolka. Ježíš, tohle je ale velká morda.
1: Jo.
0: Chci vypadat také tak moudře a inteligentně jako vy. Jak na to?
1: Přátelé, mám recept. Rozběhnout proti zdi.
0: A nebrzdit.
1: A nebrzdit. Pak už to odborný, jak se tomu říká, tenhle ten člověk, co dělá oblíky. Plastický chirurg. Vy jste tam taky už byl, že jo, pane? Já jenom chtěl vědět, víte, to se chytne. No a s tou inteligencí si nedějte starosti. To je vrozený.
0: Řekněte cenu Náhlovského.
1: Je tady zájemce? Respektive zájemkyně? Půjdu po cenu. Slečno, berte to jako zimní výprodej.
0: Mám zájem o 3 noci.
1: Kolik?
0: 3 noci.
1: Krista pána.
0: Podepsaný Rudolf.
1: No comment.
0: Pane Náhlovský, v kolika letech jste měl první sexuální zážitky?
1: Nedávno.
0: Nepřemýšlel jste někdy?
1: Nepřemýšlel.
0: Lennon měl lenonky. Jak říkáte brýlím vy, pane Náhlovský?
1: Náhlovky.
0: Jaký je rozdíl mezi kantorem a komediantem?
1: Bruto 20 tisíc.
0: Jak jste se učil ve škole, pane Náhlovský?
1: To je zajímavý, přátelé, já jsem vystudoval vysokou školu a všichni se dívají, proč, jo?
0: To je pravda.
1: Teda proč? Jak to, že jsem ji vůbec vystudoval? Já jsem měl svoji metodu, já vám o tom krátce povyprávím, já jsem v tomhletom byl expert, přátelé. Základ každého studia na vysoké škole je odhadnout pedagoga. Já jsem byl takzvaný vychytralec, který se učí dopředu. A já jsem studoval historii a vždycky jsem se učil trošku dopředu a takový ty pikantnosti, takový ty maličkosti, co nikdo nemůže jako vědět. Jo. A já si pamatuju, my jsme měli jednou, já nebudu toho kantora jmenovat, on nás učil na nějaký raný kapitalismus a měli jsme nějak napoleonskou dobu a on říkal, přátelé, a v roce 1804 se Napoleon vracel z Egypta a u ostrova Malty se v mlze minul s anglickou eskadrou, které velel admirál Nelson. A to já, přišla moje chvíle. Hajzlík Pepík zvedá ruku. Říkám, pardon, 1804 Nelson ještě nebyl admirál, ale korvetní kapitán. A eskadře velel admirál Hyde, po kterém se jmenuje dnešní londýnský park. To ticho se dalo krájet. On říkal, no, nezlobte se, ale to já přece musím, že jo, vědět. A jsem říkal, já to vím přesně. Říkal, já se s váma nebudu hádat, uvidíme příště. Já to viděl přesně, já to den předtím přečet, že jo. Hele, přišla příští hodina, ten přišel do třídy úplně zelený. Ale byl to charakter, že já se všem omlouvám, přátelé, pán Náhlovský měl pravdu, opravdu v té době byl Nelson ještě korvetní kapitán. Omlouvám se hluboce, to víte, každý nemůže vidět všechno. Hezky, decentně. A pak učil a koukal na mě. Jestli souhlasím. A něco řekl a já vždycky kejfám. Kámen mu spadl ze srdce. Měl svýho kontrolora. Já jsem si říkal, toho mám v hrsti a teď, ale přišlo zkouškový období. Já jsem se celou dobu neučil, že jo, co jiného, jo. Já byl furt někde v pivnici, naloženej v lihu, kdyby to znáte. Studentský doby, holky, pitíčko, pivečko, ježišmarja, já jsem z opice nevylez.
0: Do dneška.
1: A teď jsem si říkal, ježišmarja, zkouška, co on mi dá? Všichni už říkali, pozor, ten se na tebe asi chystá, člověče. Jsem říkal, nevadí, jsem hrdina, nebudu se vůbec učit. To nemá cenu. Šel jsem tu zkoušku a on už tam chodil jako lev v kleci po té učebně a říkal, posaďte se, vy jste takový můj oblíbenec, víte, vy opravdu tu historii máte zájem, to já jsem si pro vás vybral takovou speciální otázečku, helejte se, povstání Tantia Topího, holandské kolonii Sarawak. Já nevěděl za ano, to byl Tantia Topí. A nevěděl jsem, co to je Sarawak. Tak jsem se nadech a řekl jsem, no, Tantia Topí, no, co bych tak k tomu a on, ježišmarja, promiňte, nevíte tu suverenitu, já vás nechtěl urazit, já vím, že to víte. Já vás přece nebudu zkoušet. No tak, bylo by to tak záhodno. Říká, víte co, pochycáme si o té historii, co vás zajímá, já už to odmetínám. Na japonský dějiny, to jsem byl silnej. A on napsal, výborně. Jsem ušel a říkal jsem, volové, dostal jsem tánty a topího. Kdo ví, kdo to byl? Nikdo. Já jsem říkal, já taky ne.
0: Skočil byste, pane Nahovský, bungee jumping?
1: Jo, skočil, ale s Novotným na zádech. Abych ho měl jako poštář před sebou nárazník. On už to má vyzkoušený. My jsme byli u toho, když skočil, no. Víte, co se tam všechno mohlo stát? Na tom mácháči. Když on tou hlavou taky mohl ten mácháč vypustit. Ne. Kam bychom jezdili?
0: Legrace stranou, teď už je to veselý, ale tam to nebyla sranda. Uvědomte si, co se všechno opravdu mohlo stát, když tam do toho spolu. Když tam mohla plavat nějaká ryba dole třeba, ta se mohla leknout a to je u ryby velice jako těžká nemoc, jo.
1: Téměř smrtelná.
0: Pane Nahlovský, jak to, že jste se neumístil v anketě TT jako bavič, když já osobně jsem vám poslala 500 hlasů? Maminka.
1: Přátelé, v TT jsem byl 20., ale v ET jsem byl první.
0: To nebyla soutěž ET, to byla soutěž Tidít.
1: Tidít. Taky první.
0: To je zajímavý dotaz. To se mi líbí, když člověk přemýšlí. Pane Nahlovský, mohu dát pít slepicím vařící vodu, aby snášela vařená vejce?
1: Přátelé, já myslím, že jde u té slepice jenom o poprvé. Aby si zvykla. To je jako, když se nechali krávu žrát chmel a bude dojít pivo, že jo? Vidím, že to tady je samý Mičurinec a Lisenko.
0: Je pan Nahlovský?
1: Ano, přátelé, je. Byl a ještě když pán budá, chvilku nám vydrží kluk jeden.
0: Dobře, tak
1: zubatej, mám... hezkej.
0: Ano. Máme odpověď, já bych jenom dočet dotaz. Je pan Nahlovský opravdu tak blbý, jak vypadá? Hele, víte co, třeba pojďte pohovořit, o čem jsme nehovořili, jo? O takových tématech, co působí třeba na lidi. Hlavně na mladé lidi, co působí nejvíc.
1: Kořalka.
0: Ne. Pozor, je to li.
1: Likér nějaký, ne.
0: Lite.
1: Vy už jste na lity.
0: Je to literatura.
1: Aha.
0: A právě proto, abyste se taky něco zajímavého dozvěděli, jsem si pro vás připravil takovou malou přednášku, co to vlastně je ta literatura.
1: Přece nebudete ty lidi teďka nudit.
0: Tak tedy. Literatura neboli písemnictví je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
1: To je geniální.
0: Tak, nedělej mi to.
1: To jste vymyslel sám?
0: Ne, to jsem se dověděl z knih.
1: Taky jsem jich pár přečet, ale něco takhle chytrýho bych dohromady nedal.
0: Ano, ano, Alois. Řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
1: Nešlo by to obráceně?
0: Jak obráceně?
1: Když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet.
0: Přátelé, literatura formuje mladého člověka.
1: To je pravda.
0: Vemte si například Jiráska.
1: Něco lehčího by nebylo?
0: Jirásek snad není tak těžký čtení.
1: Jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. Pěkně mě to sformovalo.
0: Ano.
1: A navrch temno. Takhle tlustý.
0: Ano, to tam zůstalo dodnes.
1: Ano.
0: Prosím tě, hovoříme o literatuře.
1: Ano, přátelé, já vám řeknu, víte, proč jsem tak chytrej? Protože celý život čtu. Já jsem se o literaturu zajímal už jako dítě. Například, když mi bylo 8 let, tak mi strejda koupil k Vánocům nádhernou knihu, která se jmenovala Nikola Švajloupežník. A strejda mi říkal, chovej se jako Nikola, ať ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Málem jsem skončil polepšovně. Ale doktoři říkali, že to je vliv neadekvátní literatury k mému věku. To je těžká věc, nevím, co to znamená.
0: Lidi tomu rozumějí, jeď dál.
1: Tak by maminka koupila něco adekvátního, krásnou knihu, která se jmenovala Hra s ohněm. Tentokrát jsem byl polepšovně 2 měsíce. jako z tohto měsíc.
0: Co třeba Bobeš?
1: Prosím.
0: Bobeš?
1: Bobeš?
0: No.
1: Jsem si nesměl hrát s Bobšem. A vím, co jsi to zakazovala.
0: Moment, čemu jste doma říkali Bobeš? Jo, takhle. Tak proto malý Bobeš. Soustřed se, literatury. Velikáni světové literatury.
1: Ano.
0: Co třeba Igo?
1: Čego?
0: Ne Čego, Igo.
1: Ale Čego, Igo, Boga jego. Proč nám je tady srbo chorvátsky? Bosňáku zatrolená.
0: Prosím tě, Igo, psáno Hugo.
1: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost. Igo, Hugo. To je jako kdyby se říkal, v dnešním filmu hrál hlavní roli Igo Ás.
0: Co to je Igo Ás?
1: No Hugo Ás.
0: To je velmi legrační.
1: Igo.
0: A co třeba London, Bílý tesák?
1: Tak mi říkají, že jsem byl malej. Protože jsem byl takový houževnatý.
0: Ano, hele, já bych to trošku zjednodušil. Víš co, takhle, máš nějakou oblíbenou knížku?
1: Ano, mám jednu, spořitelní.
0: Nás nezajímá tvoje spořitelní knížka.
1: Já mám vaši.
0: Jo?
1: No jo.
0: A proč jí máš?
1: Jsem si vybral 1000 korun dneska.
0: Jo, a co heslo?
1: Orel je v láhvi.
0: Matka jich zavařila celé hnízdo. Buď zdrav, soudruhu.
1: Buď zdrav. Pr...
0: To ne.
1: Tadá konspirace.
0: Prosím tě. Jak jsi se k tomu dostal, k tomuhle heslu?
1: Máte to vzoru napsaný tuškou.
0: Já už se taky moc nepamatuju, no. No nic, hele, ještě zjednoduším. Řekni nějakou literární postavu, který jsi se chtěl podobat a půjdeme
1: do toho. No já jsem chtěl být vždycky Čapájev.
0: Jo?
1: A
0: jak?
1: Nikdy jsem se nečap. Pak jsem chtěl být Tarzan, ale maminka mi říkala, že jsem spíš podobný tomu slavnému komisařovi.
0: Který?
1: No z té italské chobotnice.
0: Který?
1: No ten Corrado. Corrado Cacani.
0: Děvčata, podívejte se sem. To je Corrado Cacani. Podle kdyby vlítlo na Sicílii, tak do měsíce vstoupí celá mafie do Pioníra.

0: Takže přátelé, my vám děkujeme za spolupráci, to je pro dnešek opravdu všechno. Loučí se s vámi Josef Aleš Nárostí.
1: A Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Břidlo.
0: Zbyšek Břidlo.
1: Ten a uměl se hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hlejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hlejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým.
0: A, teď nemusím. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak myslíte.
1: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád C, o půl tónu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, já to nepochopím, mně se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lese. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, čistě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. Je to?
0: To je mrak, no to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj vemesl. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně. Že tebe jen, že... Tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, neocelej obraz, věčně krásný, to by se líbil Vondrejcovi.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Kerry Horn.
2: Kateria.
3: Je neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
4: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
3: Herečkou. Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
3: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé, a ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky proto, že ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic, lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
6: Kdyby jste měl být
3: popraven,
6: jaké by bylo vaše
3: poslední přání? Dejte jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.

0: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se naučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký et Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano? O ženském pláči si myslím, já vám to řeknu líp ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste, a co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, a ti to zakazuju. Bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel by, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez, co s tím?
1: Tady je ta žena.
0: Ano?
1: Ta slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha. Když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, máme.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
0: Ne.
2: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší. na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám že ano. Tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: Tak to mají, co je to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ceráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ceráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ceráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá dcerát. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchideje nebo růže, koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované, něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No. Vždyť i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje? Já jsem na to přišel.
2: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
2: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
0: Čím pak? Že mluvím primule, jo?
2: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to, ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná teda, proto zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, protože blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. Ale ona o tom nevěděla.
2: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
2: Nedo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
2: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ona je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli, jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou, jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuju. Najednou ty očička prostě se dívej, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vina vlastní útraty mu je vychová. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Žál. Podívejte se, být milenci to není tak těžké. Je to umění, je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no, ale prostě ne, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a když jsi přišel pozdě z nebe, tak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotry. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátr. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará nebo mamina, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál. Má tedy dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejc? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná cnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž tak se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, Lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak...
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích, to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělené takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takhle jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, No jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění. Řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre séparée. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení, vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami, to se mě podařilo poprvé.

0: Vážení přátelé, dobrý večer. Dnes shlédnete Cimrmanovu hru Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika zajímavostmi, které lze říci na okraj tohoto dramatu. Tak na stopu hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail. Zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal: "Kdy zase zaskočíš do státu, prevíte." Tak to alespoň z originálu přeložil zde přítomný kolega Weigl. V době, kdy byl u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál, tak jsem zmíněný text přeložil správně. To hop over to states totiž neznamená, kdy zase zaskočíš do státu. Nýbrž, kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Weberové, která Cimrmanovi sděluje. Cituji doslova. Nemohu s tebou jít životem, pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nechme stranou, proč mu většina přátel říkala prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k nečekanému zjištění. Jára Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří v průměru 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na milimetr přesně. Jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, kterým Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci minulého století působil Jara Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze samot, hájoven, mlýnů a hamrů, tedy pacienti, kterým zubař svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Na dušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vypravil se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl v zamyšlení z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina hlídačů strážních domků útrati má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou šátkem, jiní cenili na cestující své bezubé dásně. Tehdy si Cimrman uvědomil, že tito lidé připoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu potřebují jeho M6 daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned, co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční koleji. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl se svým trakařem celou českomoravskou železniční síť, měřící tehdy 6280 kilometrů, a že vzdálenost mezi Pražci a Rakousko-Uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté, co ho 1. září 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakařem přetrychlý k Praha-Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hájka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční hru Švestka, kterou uvidíte ve druhé půli dnešního večera.
1: Vážení přátelé, pozdržme se ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven svým zubařským trmácením po mlýnech a vechtrovnách napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým titulem Zuby, pohroma, huby. V úvodu se až rouhačsky obořil rovnou na Pána Boha. přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem, až na jedinou součástku, a to je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící k pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Zimmermann, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jako je třeba kopito či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně, jako například nehty, by neustále dorůstaly. Zimmermann dále píše, i starý člověk by s takovýmito ústními paznechty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopita by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Zimmermann řadu příkladů ze své bohaté praxe. Velice názorně to ilustruje případem Vechtra Pekárka z Kunčic u Vrchlabín. Cituji. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem Vechtrovnu prázdnou. Věděl jsem dobře, jak příšerně se mě Pekárek bojí, a tak jsem volal, Pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchyl jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám. Ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu Vechtrovny a Pekárka jsem za límec vytáhl ven. Vtlačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu rozkročmo na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chrtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepjal, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr. A když jsem ho už držel za šosy, vytrhl se mi a naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honičce po střechách vagónů, která skončila až na tendru za lokomotivou. Povalil jsem Pekárka na uhlí a zaklekl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty, s lokálním anestetickým účinkem se mi podařilo Pekárku špičák extrahovat. A já se tě, pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Zimmermann se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, jich se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. Problémem byl materiál. První pokusy dělal Zimmermann s ocelí. Ocelový chrup kousal dobře, byl však těžký. Železo vylučovalo do úst chuťově odporné látky a v Lídně nepůsobil ani ocelový úsměv. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem. Jehož měkost kompenzoval Zimmermann na kousacích plochách alpakou. Tato protéza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. V ústech to vyvolávalo nepříjemné brnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, neboť uživateli této náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez potíží číst. Ale na druhou stranu se rodinní příslušníci, zejména děti, těchto čtenářů báli. Volali, babi už nečti, dědo zhasni. a podobně. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Zimmermann neuspěl. Pokud nepovažujeme za úspěch jeho sádrovou protézu Veselý železničář. Stejnojmenná akce Veselý železničář proběhla na trati Vídeň-Praha v roce 1907 u příležitosti císařovy plánované návštěvy českých zemí. Ministerstvo drah vědělo, že František Josef I. má rád zdravé a spokojené státní zaměstnance. Stejně dobře však vědělo, v jak žalostném stavu je chrup většiny železničářů. Proto objednalo u Zimmermanna 750 levných zubních protéz z bílé sádry k jednorázovému použití. Nádražní personál si je měl nasadit právě jen na těch několik vteřin zářivého úsměvu, kterým pozdraví stařičkého panovníka v okně projíždějícího vlaku. Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil v Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Zimmermannova zubní náhrada konstruována. A když měl přednosta Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi mu vyšla z úst jen bílá kaše a poprskal mocnáře sádrovou drtí.
2: Vážení přátelé, ve hře Švestka, kterou vy uvidíte po přestávce a kterou diváci Zimmermannovy kočující společnosti zhlédli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Zimmermann jednu scénickou novinku, a to hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Zimmermann navštívil zemi vycházejícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který předváděl v tokijských restauracích. Nechal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a šachové hodiny. Stiskl časový spínač a předvedl, jak neúměrně dlouho trvá, pojídá-li se rýže tyčinkami. Pak uvedl v chod druhý hodinový stroj a během několika sekund zhltl obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase usedl k psacímu stroji a napsal báseň. Tu potom úžasným hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždyť často vznikaly během jedné minuty, že? A přestože byli v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. Pro zajímavost aspoň jednu z nich vám přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama Hirohito, příbor Neres rychle sní to. Okinawa, Trutnov Kurili, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Zimmermann i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádějí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru, Ota Plk, který po léta ženské role v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným, neboť na jeho povadlou tvář plnou hlubokých vrásek a vysokých bradavic bylo každé líčidlo krátké. Zimmermann se proto rozhodl vyřešit problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl v jediném představení rychlým střídáním masek zastat několik ženských rolí. Takto se hrál Ota Plk například. Šest žen Jindřicha VIII. a všechny veselé paničky Windsorské. Dámských masek si Zimmermann postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá maska dostala své jméno. Tak tam například byl nevinný Kvítek, blbá Julča, děvče z Dělíčky, děvče z Dělíčky od Neštovic. Stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, dáma s kaméliemi, dáma s migrénou, chudokrevná Soňa, spurná Aneška, tady snad jednu poznámku, tato maska trochu dusila, takže herec pod ní vydržel sotva hodinu, proto jí přezdívali Aneška hodinová spurná. Dále tam byla šilhavá Olina a konečně mužatka Irma. Tyto masky se však nakonec proslavily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Cimrmanův sklad kostýmů a rekvizit byl totiž těsně před první světovou válkou vykraden proslulou bandou Zenofivky, která využila kostýmů a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako nevinný Kvítek znásilnil nezletilou. Nebo šilhavá Olina trefila omylem svého komplice. Nebo Jana z Arku přepadla listonoše z Dobrušky. Nebo konečně do trezoru agrární banky se úspěšně protunelovala blbá Julča.
3: Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu důležitou okolnost. Je to hra o stáří a stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry bohužel poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří především dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada, neschopnost myšlenku opustit. Já bych se dnes ve svém příspěvku soustředil pouze na tu první vadu. Tak to utrpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý. Zvláště na sklonku života a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal, dejme tomu, husitským hnutím a teď řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, k plnění plánu ve výkupu brambor, až skončil, dejme tomu, tradičním poděkováním straně a vládě, třeba za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou většinou mladší tváře a vy mladí možná už ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl, ale my starší si dobře pamatujeme například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraj dne, které on v 50. letech neděli co neděli, nevím teď už přesně v kolik hodin, ale myslím, že to bylo kolem poledne, protože kdykoliv si na ty jeho nedělní promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka vždycky v neděli dělávala. Já jsem totiž jako student jezdíval jsem za rodiči na víkend, nebo abych byl přesnější, jenom na neděli, protože, a to vy zase už asi nepamatujete, za mého mládí ještě volné soboty nebyly. My jsme měli jenom kratší vyučování v sobotu. Také rodiče měli kratší pracovní dobu. No ale to tenkrát ani tak nevadilo lidem, protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření, ta přišla až později. No, ale abych se vrátil. Já sám jsem na chalupu jezdil. ale... ale pozor, u mě to nebylo to chalupaření. Já prostě pocházím z vesnice a tam normálně bydleli moje rodiče na vesnici, takže já do té naší chalupy jezdil právě na ty maminčiny nedělní svíčkové. Tak ona to popravdě řečeno, pravá svíčková vždycky nebyla. Protože, a to už zase si málo kdo dnes uvědomuje, byla doba, kdy maso bylo...

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ano, které pokládají lišku za nejedlou hubu, já myslím, že se právě smějete, protože podle mne tedy nejsem žádný smotlacha, že jo, ale podle mne je liška sice těžko stravitelná, ale když se dobře podusí nebo povaří, tak velice dobrá huba. Ale to jsme opravdu odbočili, tak kde jsme to? Ano, tady. Tak to husitské hnutí. No, podívejte se. Názory na tuto otázku se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci této epochy je pravda, že ta glorifikace se opírá o pojetí Františka Palackého a v popularizační rovině o Jiráska. My se ale dnes kloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na tuto dobu, tak jak ho zastával ve svém díle Za komunismu naprosto zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Zase, pro vás mladší asi neznáme jméno, že? No já sám jsem kdysi... Mohu malou odbočku, pane doktore? No, já sám jsem kdysi pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě. Dnes už mě tam nevím, proč nezvou. A vzpomínám si, že jsme tam měli jednoho uchazeče o studium, který právě dostal otázku na historika Josefa Pekaře. Ale neřekl se mu to takhle, historik Josef Pekař, co o něm víte. Někdo z komise na něj prostě vypálil Pekař. Takhle na něj ukázal, řekl Pekař. No a teď tak on jako zaváhal, nevěděl, co honem, co se po něm chce. A potom, protože shodou okolností byl o prázdninách na brigádě v pekárnách, ale pozor, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Počkejte, nejsem si jistý, jestli nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, už si vzpomínám. Ano, z Prahy. Pražák to byl, Pražák, ano. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná postava. Nejen literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, oni to v tom pražském povstání, v tom 45. roce, oni to neměli lehké. Vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo za problém? Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě za mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Pokud se ovšem někdo tu hlavu úplně neoholí, že? Tak tomu pak se dá těžko říkat účest. Nebo jsou zase opačné extrémy. Například můj synovec, ten si nechal ty vlasy po ramena a splétá je do takových těch copánků, jestli to znáte. Teď ono to tak jako splstnatí. Umít se to nedá, česat se to nedá. Já mu domlouvám horem dole a je to prostě marné. No.
2: To téma už je dostatečně.
1: Ano, je to vyčerpávající, skutečně. Já jsem si nakonec řekl, co se s ním budu rozčilovat. Je to jeho hlava, ne? Já mám se svou hlavou starostí až nad hlavu.
3: Chcete to od Adama?
4: Ne, já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisérnou. Kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma? Já tak
3: ne, to je všechno velký omyl. Já jsem měl vždycky rád divadlo, ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě jsem šel do televize jako takovej ten přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako, který nejsou dost dobrý pro divadlo. No a přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režisér.
5: Ale jste režíroval i divadlo přece potom?
3: No já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal... Mě nabídli v Činherním klubu, pan

0: Vostý řek, mám tady pět kluků, který momentálně neskoušej, tak najdi nějakou hru pro pět kluků. No já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru. To jsme se cvičili a hrali jsme to potom 9 let.
1: No jo, ale ty sám si taky herec.
0: No jo, to je ten další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových. Já jsem skončil školu filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil, a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brýlatej, byl jsem strašně plachej. Já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion po svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasovou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abrahama doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten činohradní klub začínal hrát, tak to přetáhli do činohráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Rásková, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně samozřejmě. Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak a měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to. Byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde. Jděte na to jeviště a zahrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasou, naučili mě ty kroky, které se tam, protože to byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po 7:30. Já jsem to všechno řekl, lidi se smáli a pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, mčel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v činohráku vedle Abrahama, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
1: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
0: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda. Že jo? A lidi se chodili koukat na něj. A během těch zkoušek to bylo strašný a já jsem koktal. Nemám slabý hlas, jo? Takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět. A muselo se hrát a teď to trvá asi 40 minut, když to hraje Abraham, to hrál s paní Ráskou. Lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já. A to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný a pak jsem ještě řekl něco, řekl a pak pan Krejčík v tom sále zařval nahlas!
2: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit a proto se založilo divadlo.
3: Prosím vás, a kde?
2: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
3: Ten člověk?
2: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a do dneska sedí na ministerstvu.
3: No tak sláva, člověk je, divadlo je.
2: Kde divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být kolosum, potom největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater. Hmm. Bez suterénu, tam je sál. To nahoru je administrativa. A prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
3: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
2: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně v Národním můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
3: Už jsem vám říkal, nashledanou.
2: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
3: A vy nemáte fondu?
2: Fondu, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
3: Tak nashledanou.
2: Počkejte, budete mít všesolovej plat, 12 000 měsíčně.
3: Tak nashledanou.
2: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
3: A co, když nebudou návštěvy?
2: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, vtedy dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
4: O, jak je měnivé, to srdce ženivé.
2: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
5: Znám jednu dívku, to modulárky.
2: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
4: O, Rosemary, o báje, i královnou si ráje.
2: Počkejte, ale něco ještě lidovější, no.
6: A na silnici doprášil, jeden mladý
2: staržil. To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
3: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodného a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu, sedneš si a nema si nesedneš. A on vám si sedne a nebo nesedne.
2: Dobrý, a co na to veríš?
3: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
2: A Burian?
4: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
2: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet Národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
5: Znám jednu dívku, to modu koty.
2: A ten levej zpívá tomu pravý.
4: Znám jednu dívku, to modu koty.
2: To je výborný, Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
5: Třeba toho. Tore a dore smělý, Pozor si dej.
2: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
5: My pracovali a strádali. Léta, dlouhá léta.
2: Opravdu pěkný, opravdu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček, kdyby byl nějaký.
7: I'm here yesterday, man.
2: Ha, ha, ha.
7: And who known this in my team.
2: Ha.
7: I'm here yesterday, man.
2: Výborný, ale to je výborný. To bude nakonec i na dietky. I 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
5: To by bylo něco kus daru.
4: To by

0: sám. Já jsem tady zbytel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontal čakando asendo al.
2: Povina!
1: Ros

0: Pěkně.
1: Sobota ze Zdenku. V patek jsme v robotě oslavili začátek prázdnin, bo Miruna celá nadšená, že se nemusí 2 měsíce trapit s učením, postavila po obědě na stůl flašu. Dom jsem šel přes Masarykač, bo jsem si tam u jedného kamoša vyzvedával DVDčko. Celou cestu jsem toho litoval, bo podle názvu to určitě bude capina. Bo po čím jiným můžu robit tužit, jak po chlapách, no ní? Na Masarykaču to bylo jak v zoo, samé klece, rachot a milion očumujících lidí. U Radka jsem dal kafe, mrknul do jeho DVD teky, kajma hlavně díla filmového studia Verbatim. Místo jedného jsem zebral 5 kolec a valil jsem dom. Z neba začalo tež valiť, tuž jsem dom dorazil jak finalista, mis mokré triko, akurát, že mi nikdo celou cestu netleskal. Doma jsem vrazil film do DVDčka a lapnul na řic s kobzolami v misce. V polovině filma mi volala Zdenka, jestli platí zítra naše rande, že její mama jede s Bobičkem na chatu. Malý synek ve mně zaryčel z česky. Ale do telefona se mi klidně řeknul, že jasné, že platí. Potem, co si ktočila, co jsem moc nevnímal, bo jsem se snažil zdvihnout ovladač nohu ze země z té picha, až jsem se zarazil, jak pravila, jestli jí pomůžu zítra vybrat plavky, co se chce koupit do Chorvatska. Jasné, že já. To bych mohl robit denně. Domluvili jsme se, že ju po obědě vyzvednu, mrknem do obchoda a valíme zpátky k ní dom. Jak jsem se zas zadíval na film, zastydli fon. Mama. Kura, ona má bez tak moje DVD napojené přes tydli fon a vždycky, jak se na cosi k fajného čučím, ona to vidí a otravuje. Mama mě zvala v nedělu na oběd, že přijde segra aj z rodinu. No vida, dlouho jsme se neviděli, co? To tak. Co si jsem zamručil, že mám možná šichtu, abych si nechal čas na rozmyšlenu. Poté mama dodala, že nemám zapomnět zítra posekať travu na zahradě a to mi zatlo, bo jsem na to zapomněl. No zapomněl, já jsem ségru nebral moc vážně, tuž jsem si to ani neukladal do paly. Honem jsem zebral ovladač, už jsem v tým tak dobrý a už chápu, že moji předci byli orangutani a nacvakal jsem stránku 171 na teletextu. Přitým jsem mlel jakési kraviny, jak jsem zjistil, že zítra má přijít okluzní fronta, už mi nic nebranilo slíbit, že travu posekám. Spokojený sám ze sebou, že jsem to tak fajně zařídil, jsem si šel zrobit večeřu a jak jsem se dodíval na četníka, zecvaklo mi, že jsem se předtím nedodíval na to DVD. Ráno naštěstí lelo jak z konve, přesně podle plánu. Honem jsem mamě zavolal, že holická úprava zahrady se bude muset odložit a že jsem z toho nešťastný, ale na oběd přijdu. Po obědě jsem se doma sprchnul, učesal a navoňal, však vytěče mu. Startnul svoju formulu a vyrazil ku Zdence. Cestu se mi cinknul, takže už stala před domkem a mavala na mě jak na taxika. Lapla vedle mě a prý směr Shopping Park. V duchu jsem se zoptal, čemu ní Carrefour, však to je blíž a bebechy tam jsou stejné, no ní? Ale radši jsem nahlas nic nepravil, bo jsem nechtěl zdrbať ten večer. Ani jsem netušil, kolik malých krámků je v tým parku. Včil už to vím. 1 000 000. Zdenka si totiž nekupovala NM plavky, ale aj sluneční brýlky, plážovou tašku, krém na opalování, krém po opalování, šampo na opalování, plno malých pixel s dalšími krémami, hůčku na palu, asi šestero trik, tři tílka, jakési kraťasy, sandále do vody, sandále na procházky, nafukovací balon a liter ferneta. Prolezli jsme komplet všecké kramky, a to ni jenom v tým šokingu, ale aj v Tesku a v Kerfu. Byl jsem z toho tak unavený, že jsem radši držel pisk, jak jsem viděl těch paru špagátů, co si koupila místo plavek. V pále mi bzučela kupa připomínek, že jak jedě beze mě, enem s kamošku, že by bylo nejlepší, kdyby se kupala enem v prostěradle. Ale byl jsem utahány, tuž jsem byl ticho. Jak na mě visely tašky, jak baňky na vanočním stromku, narasty dlifon. Zdenka mi musela zašmatrať v kapse. Tuž to by bylo celkem fajné, akorát, že mi volala mama. Zdenka robila handsfree a já jsem musel na celé kolo poslouchat, že už mě prší a jestli seču trávu. Připadal jsem si jak vesničan na vycházce ve městě, bo se jací si k mladežnici vedle požduchovali a ukazovali si na mě pazuru. Všecko zlé je k čemu si dobré. Naložený jak velblud jsem dotáhnul kupu igelité kuzdence, zkontroloval byt, jestli se tam kajsik neschovává ta zubatá hryzací bestia, co funguje na vyskaz. Dal jsem si dvojitého turka, bo jsem skoro usínal a chvilku jsme jenom tak plkali. Potem mi šla Zdenka ukázat v ložnici hromadky, které měla přichystané na balení na ten mořský aerobik. No, ale mě spíš zajímaly ty její hromadky, které má tak fajně uskladněné na těle. Dom jsem šel chvilu před půlnocí. Utahaný jak lano od vytahu na bezručů, ale na ksichtě jsem měl permanentní úsměv. Akurát mi včil vrta palu, čemu Zdenka nepotřebuje odvést k autobusu, jak jede ve středu do toho Chorvatska.
0: Před Ostravou

0: Báječně. A? Báječně se mě doprovodil, je to skvělý.
1: Ne! Ne!
0: Kdo to je?
1: To je můj kamarád, Karel Cohn. Neviděl jsem ho 10 let, najednou za klavírem sedí Cohn.
0: To chcete říct, že mě doprovázel on?
1: Ne, my jsme hráli spolu. My jsme hráli 4 rukama,
0: jo,
1: takzvanou 4 ruč.
0: Můžete mi to předvést?
1: 4 ručně, prosím? No jistě, Karle. To vzniklo tak, že jsme jednou měli jednu
0: hitli,
1: kdysi dávno, viď, Karlíku? No, tak já jsem si sedl tak, on si sedl za mě, on už tam vlastně seděl za mnou. No a takhle vyhrajeme 4 ruč, jenomže nemáme ruce vedle sebe, ale nad sebou, rozumíte? Jo? Jo, já ho takhle vodím po těch klávesách. Jo? On se mě někdy rozjede. Jo? A jinak jako jde nám to, viď, Karlíku? No.
0: To je ale podvod.
1: Ale ne.
0: Je to lež.
1: Ale ne. To není lež, to je profesionální taková finta profesionální. Jako je třeba diplomatická řeč. Rozumíte, znáte Saturnina?
0: Znám.
1: Tam to je řečeno. V Saturninově je to řečeno. Rozumíte, diplomat neřekne lžete, pane, nebo kecáte, pane. Diplomat řekne obávám se, pane, že o vašich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat.
0: Obávám se, Boleslave, že o vaší hře na klavír by se dalo s úspěchem pochybovat.
1: Marie, proč? Proč? Protože oni obrátili ten klavír. Kdyby neobrátili klavír, tak prostě tam už já nemohu. Já se rozčiluji, pánové, máte hodinovou výpověď.
0: No tak to snad ne, to jste trochu přehnal.
1: Pánovi? Za hodinu se vraťte. Ne, moment. Pánovi, mě za hodinu. Měním lhůtu, pánové. Vraťte se za minutu. Ne, vraťte se hned. Marie, máme, vemte to, dej to na to a pěkně, tak a jdeme, Marie, máme pro vás.
0: Co?
1: Pamětní medaily. Nešklepte se, pánové. Ne, já nemyslím tlemit, já myslím seriosně, ano? Marie, pamětní medaile naší Manny, že bolí?
2: Trochu.
1: Trošku by mělo, ano. Marie, já vám děkuji a já vám přeji, aby z hrdla drely se písně krásné vaše stále. Blankvej.
0: Co s tím?
1: Ty to prosím dát dělanost.
0: Takhle? A to vypadám stejně jako vy?
1: Ne, my máme střed stejný, ale okolí máte hezčí. Je Marie, prosím vás, zaspívejme si spolu píseň.
0: Ráda.
1: Ano?
0: Ano.
1: Pánové!
3: Tati?
4: Samozřejmě, chlapče, zavolej mi někdy, nebo se zastav, až budu mít chvilku, můžeme si popovídat, proč ne?
3: Tak díky.
5: Počkej, jsi jeho otec, promluv s ním hned.
4: Dobře, nazdar, chlapče, jak se máš? Podívej, myslím, že bys měl vědět, že já i tady tvoje... Vždycky chtěl jednu jedinou věc. Za první, aby se co nejrychleji zvoženil a za druhý, aby si našel nějaký pěkný bydlení.
3: No právě, já myslím, že se nám bude líbit tady.
4: Proč ne? náhodou tenhle dům od nás chtěla koupit samotná vláda pro svoje účely. A já ho neprodal.
3: Vážně, tati?
4: Jo.
3: Seš kabrňák?
4: Jo.
5: Jo. A proto taky jediný dálniční nad je široko daleko se klene právě nad naším domem.
3: To jsi posral, tati.
4: Neříkej mi posral, když mi říkáš tati.
3: To jsi posral, ty vole.
4: No. Měla by si pospíšit.
3: To je fakt, já to má pravdu. Taky bych vám chtěl stěnout do té doby ještě představit svoji nevěstu.
5: Ne!
4: Proč zas ne? Honem rychle oblíkat a dese, ať jsme tam do oběda.
3: Ale ne!
5: A proč ne? Proč ne? Tak se domluvila až na večeři?
4: Chlapče, pokud se domluvila až na večeři, víš dobře, co tím riskuješ. Tvoje matka bude vařit oběd a ty víš dobře, co to znamená.
5: Náhodou psovi to chutná. No. A v tom televizním inteligenčním testu měl o 5 bodů víc než ty.
4: Lžeš! O 6.
3: Ale ne, proč bychom měli někam chodit? A i kdyby, vy už dávno chodit neumíte.
4: Počkej, ty nás chceš poučovat o tom, jak se chodí? Tak schválně, schválně.
5: Křivdíš nám, chlapče?
4: Jo.
5: Já jsem náhodou chodila, tedy jezdila do kurzu, jak nás to učili. Počkej, spomenu.
4: Tohle začínají.
5: Jo, pravá dopředu, levá před tu pravou,
4: a teď je zase
5: a ta zadní před tu přední.
4: Počkej, počkej, co? Neukazuj mu to, neukazuj mu to. Se. Ať nám to mladý pán předvede sám.
3: Já vám nechci nic předvádět. Já vám chci říct, že nevěsta je tady.
4: Tady? Počkej, co pak? Ty si chceš vzít matku? A mě se nikdo nezeptá. Jen žertuju. Hodně štěstí vám oběma. A hezkou svatební cestu. Svatební cestu.
3: Cestu.
5: Že zavolám psa, ať nás rozsoudí.
3: Ale ne, proč byste volali psa? Já pro ní prostě dojdu a je to.
4: Ho doj.
5: Ale chodí mu to pěkně.
4: Jeď se z toho nezblázni, to já ho to naučil. Já jsem ho přivinul a řekl, synku, musíš pravou, ale opatrně, aby se ti to... Pomozli!
0: Je, kolik toho zase vypil?
4: Ale nic jsem nevypil.
5: Hodem se, Růko, pojď tvůj bratříček nám se představit svoji nevěstu.
3: Ale ne, teď to je ona, segra. Řekni to,
4: teď prosím tě, chudíka ještě neumí blomor, vyjde špatně na tož dvojitý, vy.
5: Já čekám dítě.
0: Co? Já čekám dítě, ne?
3: No.
5: Aha.
3: Ale klidně si to může nechat vzít.
5: Aha.
4: Vzít? A kdo jí ho prosím tě asi tak veme? Kdyby čekala, já nevím, třeba autorádio nebo platební kartu, ale dítě.
0: No já nevím, tak mi to třeba můžou vzít nějaký, jako by ty vyděrači, ne?
3: Prosíte, jak by ti vyděrači mohli vzít plot?
4: Ježiš, a proč by jí brali akorát zrovna plot? Starej rezavej! To už spíš něco na zahradě, myslím.
5: Kde pak? A čeho se zapálela na trávě, to tuhle sežral pes?
4: No, a jsem myslel, že je to nějaký tvůj další oběd.
3: Ale ne, plot, d, jako debil, d,
4: f, mladej, f jako v klidu.
5: Děti, jak se vám tohle mohlo jenom stát?
0: Ježiš, mami, tak jako asi, když ty dva mladí lidi mají rádi, ne?
3: Atomy!
4: Atomy! Jaký atomy? Mužská sepie vyčí krev.
3: Jaká sepie?
4: Mužská sepie vyčí krev mrská a postupuje.
3: Mužská sperma.
4: V klidu. Pohlavní úd vychrlí sperma. Na silnici?
3: Na silnici?
4: A sepije mužská vyčíná.
3: Na silnici? Teda na cestu.
4: Na silnici.
3: na sliznici.
5: Počkat, sperma, ale toho sopka chrlí, co?
3: Sperma!
2: Matma, mami!
3: Matma, mami! Matma, sperma, sopka!
2: Ale jo, to sperma, to se fakt vyvalí za takových jako docela special okolností, jo?
5: Vím, vím. Krutá pola.
4: V krbu, jo? V garáži, co si pamatuju, nikdy žádný krp nebyl. A tlumený jsem nechal leda světla, protože dálkový žerou baterku.
2: Co, vy jste nás jako to v garáži, jo? Padám teda.
5: No, služ, velká, už ti to můžeme říct. Tenkrát šli naši rodiče poprvé mávat na měsíc.
3: Jak mohli jít na měsíc?
5: Kosmonautům. A tadyhle bratříček mě vytáhl.
4: Ne, to tady. Do prdě, ty stáže. Tadyhle bratříček teď
3: smaří. Teď mi něco došlo. Mami, ty chceš říct, že ty jsi, že chceš říct, že ty jsi tátová...
5: Sestra. No, ale především jsem vaše matka. Teta až pak jde
4: prácha ze mě něco. A co má být? No? Rodina má žít pohromadě. No.
5: Děti, děti, děti. Proč jste si nevzali ochránku?
2: Myslíš jako ochranu?
5: No, já tomu říkám ochranka, protože tady váš strejda má tak...
4: To bylo konec, konec!
6: Prosím, posaďte se.
7: Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku.
6: Příteli, mohu vám tak říkat?
7: Prosím.
6: Příteli! Mohu-li vám tak říkat?
7: Samozřejmě, samozřejmě.
6: Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosím. Klidně, jasně řekněte, žádám to a to. A my co?
7: No já to nevím.
6: My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme.
7: Ne!
6: Ano, ano.
7: No to by bylo překrásné.
6: Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
7: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
6: Jo, tak! Vy jste nám přišel spravit záchod, prosím, pojďte.
7: Ne, ne, ne, pane, já chci postavit záchod.
6: Mám-li tomu tak rozumět, vám spadl?
7: Nebylo co, aby spadlo, víte, protože tam žádný záchod není. A to je ten můj problém, pane.
6: Nepovídejte.
7: Ano. Představte si, já bydlím v takovým starým baráku, prastarým baráku, s takovýma těma pavlačema.
6: Znám, ano? Znám, pane, ano. Musíte mít trpělivost. Jednoho dne to zbouráme všechno.
7: Vážený pane, to není zapotřebí, protože než se k tomu dostanete, víte, ono to spadne samo.
6: Ale pane,
7: čemže, ano,
6: čemu ten pesimismus? Čemu ten pesimismus? Vždyť my přece, rozumíte, my... Kde jsme to přestali?
7: Takhle jste mával rukama a říkal jste, že něco ví.
6: My, jo, u toho starého baráku.
7: U toho starého baráku, podívejte se.
6: No tak prosím.
7: V tom baráku, dole nás bydlí 5 partají. Nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, jeden záchodek. Čili na jeden záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne?
6: Poslyšte, ale to je proti normě.
7: Na to jsou nějaký normy?
6: No samozřejmě, na to jsou normy.
7: Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě a jak se tam ráno vždycky u toho hádáme.
6: Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1, tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy.
7: Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhletom větší, víte? To jsou těžké chvilky, než na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života.
6: Prosím, prosím.
7: Já se vždycky tak rozčíš, když tohleto vyprávím.
6: Jděte se, uklidněte se.
7: Já jsem klidnej.
6: Uklidněte se, příteli.
7: Tam nahoře ty palvači právě vede ty místnůcky, vidlí takovej bývalý zápasník z Hajkovy arény.
6: Aha.
7: Hulvát. Hulvát jeden, povídám.
6: Nepovídejte.
7: Ano. Já vám to řeknu, jak to bylo. Já už takhle s odpuštěním seděl tý místnůstce a on má najednou vytal, vypadně tohle. On vyrval dveře i s futrama a vynes mě ven.
6: To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě.
7: Jak bych se tam dostal, když mám kalhoty spuštěný, prosím vás.
6: To je pravda, to je pravda.
7: No vidíte to? A v tom momentě spíš šlo úplně jiný věci. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane. To ano. Víte, že to jsem zjistil?
6: To pak.
7: Že z něj mají hrůzují na úřadech. Povídám hulva.
6: Nepovídejte, nepovídejte.
7: A to jsem si dal, pane. On se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě onej dá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každý mu prej podle jeho potřeba. On má potřebu furt.
6: Poslyšte. Ale to je pustá demagogie.
7: To je demagogie.
6: To je naprostá demagogie.
7: To bych si vyprosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, ty si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně Pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, stoupačku.
6: Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení?
7: Já ještě podám mluvím do záchutku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte?
6: Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo v opuštěným hajzlík. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo, proto říkáme sociální zařízení, víte?
7: Jo, tak, no, víte. Ha, já do dneška žil v takový nevědomosti a myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak.
6: Jo. Ne. Ne.
7: Jo.
6: Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád.
7: Koukám, taky to nemáte lehký. No, ale abychom se vrátili k tomu tématu.
6: Poslyšte.
7: Prosím.
6: Pustíme se do toho.
7: Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct.
6: Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přesnapy.
7: No tak to já bych vám to mohl načeknout, já bych si představil takové prtínko, víte, a nad tím nějakou střížku.
6: No poslíšte, to ne.
7: Bych nebyl závislý na počasí, myslím.
6: To ne, podívejte se, příteli. To musí načetnout architekt, nebo aspoň inženýr. A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích.
7: Já vám rozumím, ale kde já to natisknu?
6: To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků.
7: No, na záchodě nemá co zhořet, pane.
6: Pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet.
7: Jo.
6: No jo, jistě. Jo. Ano. A to je starší dům, víte?
7: No to se dá říct starší, to je z dob Žižky někdy.
6: Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem.
7: A proč?
6: No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té Pavlače.
7: To byste musel tu Pavlač vidět, pane! Vzhled té Pavlače nemůže změnit ani atomová bomba!
6: Poslyšte, pane, to jste na velikém omylu.
7: Jak to?
6: Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti.
7: Ano.
6: Ano. A kdo vám to postaví?
7: No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle.
6: No počkejte, to musí být firma.
7: No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách, známá firma.
6: No jo. Má razítko?
7: Spíš pan Lucnici.
6: No vidíte, nemá. No a co, kanalizace?
7: Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se. V první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil.
6: No, to je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníků, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví.
7: No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne?
6: Ale prosím vás pěkně, nedělíte mě v tom holubník.
7: Ale holubník, tak vysoká vůbec nemyslím, já chci záchod, no!
6: No, dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním?
7: No tak to už by snad si sehnala ta firma, která bych to stavěla.
6: Ale prosím vás pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly.
7: No to má teda jiný zhánět.
6: Jiná firma, jiní lidé.
7: No tomu nerozumím.
6: Jak to máte s proudem?
7: No tak s proudem, no tak. Kromě soboty vydatný prout a v sobotu jen tak čůrkem, to víte, každý se koupuje.
6: Prosím vás, pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá prout elektrický.
7: Jo, elektrický, ale to já to nechci, obyčejný, žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no, rozumíte.
6: Podívejte se, něčím tam přece musíte svítit.
7: No to ano.
6: No jaké je tam napětí, to mě zajímá.
7: U nás do mě, no teď kvůli tomu záchodku strašný napětí.
6: Já myslím jako napětí proudu.
7: No víte? Jako všude v Praze 120.
6: A oh, tak to je konec, pane. To je naprostej konec.
7: No,
6: protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V.
7: Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V?
6: No docela dobře, pane.
7: No proč?
6: No proč? No protože, představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s ním, rozumíte?
7: No to je pravda.
6: My myslíme dopředu.
7: No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220 v celý ulici a v celém čtvrtí je 120?
6: No jo, no, podívejte se, to je samozřejmě otázka.
7: Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju trandák.
6: No to je vyloučená věc.
7: Co, proč?
6: No to by vám nikdo nepovolil.
7: Ne, no samozřejmě. Tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no.
6: No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné.
7: A tak co mám
6: vy dělat? Vy si totiž musíte postavit trafostanici.
7: Co?
6: Trafostanici.
7: Ježiši, Mara, co povídáte, trafostanici?
6: Samozřejmě.
7: Trafostanici, a kde bych ji postavil?
6: Vedle.
7: No ale vedle, já v takovým kamrlíku bejvám.
6: Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory.
7: Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát?
6: To je trafostanici.
7: Ježiši, Mara, to je trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví?
6: Nějaká firma odborná.
7: Já vám něco povím.
6: Prosím.
7: Jak to tady sleduju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, které mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu počítat stolici. Už budu stát dávno před soudnou stolici.
6: Jen se uklidněte. Jen se uklidněte. Totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje.
7: Nestrašte, prosím vás.
6: Ano, ano. Dnes už století starci nejsou žádnými bílými vránami.
7: No, to je pěkný. Ježiši, podívejte se. Pane Befender, můžu vás poprosit o sklenku vody?
6: Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste. Tady se zásadně neprosím. Jen si klidně poručte.
7: Můžu?
6: Samozřejmě.
7: Skutečně?
6: Samozřejmě.
7: V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene a přines mi flašku koňaku.

0: Nazdar, mámo.
1: Ahoj, táto, já na tebe tady čekám netrpělivě, kde jsi byl.
0: Prosím tě, po tolika letech manželství určitě si nedočkala.
1: No,
0: chceš prachy, viď?
1: No, tak to taky, ale hlavně táto potřebuje, aby si se mnou šel do supermarketu. Představ si, mají slevy. Táto, představ si to.
0: Na co?
1: Když si koupíš bednu jogurtu Bílé štěstí od Danone, no, dostaneš dva jogurty úplně zadarmo.
0: No. To je neštěstí, tolik štěstí najednou ti
1: řekl. No počkej, táto, to se musí koupit. Taková sleva,
0: že,
1: takový
0: výhodný návrh.
1: No co,
0: kluk je z domu, já to nejím.
1: No tak ty to nejíš.
0: Mámo, jestli zase chceš se v tom koupat, tak tentokrát s tebou do vany nelezu. Prej, táto, pojď sem, připravila jsem ti lázeň mládí, vypne se ti kůžička, to jsem do patera. No.
1: No. No a co? No. Vždyť se ti vypla.
0: No vypla.
1: No.
0: To je pravda, až moc.
1: No.
0: Vypla se mi tak. A tam, kde to zrovna nepotřebuji. Ještě ty blbý kousky ovoce. Já dosed na pecku, dodnes mi bloudí v těle.
1: Jsem tě, ty naděláš u nějaký blbý pecce. Aspoň vidíš, že jogurty nešiděj.
0: No to nešiděj. Myslím, že mi začala vevnitř klíčit.
1: Jo. Táto, představ si, Koláčková, jo, odvedle, tak ta koupila 10 kilo čajového pečiva za 120 korun. To se lidi rvali v supermarketu, no.
0: A zrovna Koláčková to získala,
1: no, protože je chytrá a šla na to fintou, zařvala u hraček, je špidla, všichni se otočili a ona byla u pečiva první.
0: To je, no, to je teda, no, finta, no, to může napadnout, no, jen Koláčková tebe.
1: No, jo, počkej, a abych nezapomněla, Koláčková zve zítra celý barák na čajopáte.
0: Jo.
1: No.
0: Na to čajový,
1: no,
0: pečivo.
1: Na to čajový, no, pečivo, no.
0: Asi přišla na to, že prošla lhůta, viď? Trvanlivosti, když znám ty mejdany. Pamatuješ, jak nás pozvala na prošlý suchary? Celý barák tam byl, tolik zubů na podlaze jsem neviděl. Jsem si tam zničil adidasku o jeden řezák.
1: Jsem tě, zítra tam teda v pět půjdeme na čajopáce.
0: Už pět to začíná. No mám to, aby si se pomalu začala líčit, jak tě znám.
1: Ale tato, víš co, nech si to. Já jsem vždycky připravená včas, na koho se vždycky čeká, no, na tebe.
0: Určitě, no, na mě, když jdu ke Koláčkovi. Si dám jenom vatu do uší, abych neslyšel babinec a můžem vyrazit.
1: No, no, no, určitě. Víš co, tak co je s tím supermarketem?
0: No, tam nepůjdem, s tím nepočítej, mámo, to je blbost, prosím, no, tě. Celý národ blbne ze slevama a ty se na to chytneš taky. Otruba mi říkal, že kvůli slevám ho nepustila manželka ani s klukem nahory. Musel jezdit s ní, teď ona brečí doma, s kalkulačkou počítá, kolik ušetřili, když všechno utratili.
1: No. Víš, podívej se, všichni jsou chytří, jenom my se vždycky dostaneme do supermarketu, až když je po slevách.
0: No, mámo, já se obávám, že letos se tam nedostaneme vůbec.
1: Jak to?
0: Byl jsem na policii, mámo.
1: Zase?
0: No,
1: kdo tě zase v parku znásilnil, ty troubo?
0: Ale mámo, tentokrát nikdo. Čin nebyl dokonán. Pecka mě zachránila. Tentokrát nám ukradli auto, mámo.
1: Co, tu naši starou šunku, jo, někdo...
0: Jo, představ si, už jdou po všem.
1: No. Hele, tato!
0: Buď na sebe opatrná.
1: Hele, tato, nezapomeň mi připomenout, šunku musíme koupit. Dneska je bombová cena. Představ si, když koupíš 10 kilo šunky, dostaneš morkovou koz navrch.
0: Ano, prosím tě, soustřeď se pořádně. Auto je pryč a bumi se na morek, ne? Krade se jak za cara, teď je to ostuda. Korejčík mi říkal, že byl na rybách. Já mu pán brali, on pán, jo. Usnul jsem, sebrali mě všechno. A motruba o dovolený, spali v přívěsu s mámou normálně na parkovišti, najednou máma ho budí. Táto, vstávej, ukradli nás, jedeme. Taková je situace.
1: tě. Mě nezajímá, co Korejčík s otrubou, mě zajímá, co bude s naším autem.
0: No co by bylo, nebude. No.
1: Jak to, že nebude, no snad bude po něm policie pátrat, ne?
0: No, to bude, no. To se právě bojí, mámo. Ještě zloděje vyplašej, zatím založili spis. Vyšetřovali mě, já jsem si připadal, jak James Bond, když ho zatklo KGB. Víš, se nejvíc zajímalo, no, jestli co? Jsem si to auto neukradl náhodou sám, jestli to není podvod. Já povám, pánové, prosím vás, znáte naše auto? Já sice jsem okradený a nejsem blbej, víte?
1: Ale tato, stejně my máme smůlu, tak no ty máme. Jsi k ničemu a ještě nám ukradnou auto. Jo, pravdu.
0: No, je to smůla, to ukradli smůla. Nám auto, no. Kdyby si v něm aspoň seděla ty, víš?
1: No, dovol. To řek.
0: No jo, no. To co bych to se... snad ani nehlásil.
1: No, no, blbý vtipky, no. To ti vždycky šlo. Ty jsi celý táta, no, ano. Jo. To máš po tátovi. Ten taky provokuje pořád mou maminku. Představ si, co řekl minule mý mamince. No, říká, řek? Maminko, neberte to osobně, ale starý babi by se měli střílet už za mladá.
0: No, no, no. Skoda, že se do toho nedal. Prosím tě. Tvoje máma ho provokuje.
1: To provokuje
0: můj,
1: čím?
0: Můj táta je klidný člověk. No, ta ho vyprovokuje, vždycky se s ním chce bavit o politice a pak, když jí to táta vysvětlí, jak mu řekne, tatínku, vy jste jak Jirásek, vy jste proti všem a v hlavě máte temno. No. Bo teď by to tátu nenaštvalo.
1: Ale táto, nech toho, jo, tak nám ukradli auto a ty tady se mnou hádáš kvůli mamince, opravdu. Kde jsi ho vlastně nechal stát?
0: Jako v obyčejně, na parkovišti, na kulaťáku, ne?
1: Jo, hele, to by nás mohlo zachránit. To je hlídaný parkoviště.
0: No to je.
1: To by nám měli vrátit prachy.
0: No, no to mě napadlo taky, prosím tě, nedaj nám nic, byl jsem za vedoucím, ten mi to vysvětlil, po a pane, co byste chtěl? Teď to tady máte napsaný černý na bílým, podívejte se na tabuli, hlídané parkoviště. Pane, my tady nehlídáme auta, my hlídáme parkoviště. Byl jsem hotový. No.
1: Tak já ti řeknu, táto, já jsem z toho jelen.
0: No, to je zajímavý. Jsi z toho jelen, já mám parohy, no, víš, no. A takhle to v naší rodině ze vším, no.
1: Ale ty, jak se na to mám vlastně tak?
0: Z veselější stránky se na to dívej, mámo. Já na policii mi utěšovali, říkají, že nejsme první případ, no, že se možná dostaneme do statistik. Máme březen, máma, už se ukradlo v republice 2985 aut.
1: Je, toto je výborný. Představ si, že možná naše auto bude 3000 ukradený, dostaneme se do slosování a vyhrajeme nový.
0: No,
1: co říkáš?
0: Ty s plnou nádrží a benzínem, ty jsi blázen, tyhle věci se nelosujou, kam by přišli.
1: Tak pojď se mnou do supermarketu, když budu 2000 návštěvník ten den, tak se dostaneme do slosování a
0: no,
1: vyhrajeme.
0: To víš, jo, tam půjdu, s tím počítej. My nemáme auto, já potáhnu na zádech bednu jogurtu, víš. Na hlavě dva navrch a v každý ruce pytel s čajovým pečivem, nejsem blázen.
1: A šunku ještě.
0: No, a morek, zuby, no. Tady, kof, jako šílenec. No. Prosím tě, tady se krade. To prej jsme byli tygři východu a teď jsme straky východu. Hrozný. Já byl minule zaskočený na ulici, ke mně přistoupí chlap a kolik máte dioptrii? Já povám 4, on povám, máte štěstí. Kdybyste měl 5, jsou moje. Já jsem pochopil, že mi šel po brejli. No.
1: Hele, táto, co ti vlastně na té policii řekli?
0: Nic celkem, vyslechli mě a pak se mě ptali, jestli jsme věřící rodina.
1: Věřící, proč?
0: No, já jsem říkal, že ano a oni se zaradovali, protože říkali, že když se to auto najde, že to bude zázrak.
1: Tak to je ohromný, tak nám ukradou auto policie, snad z toho má legraci, ne?
0: No ne, legraci, to je prej taková terapie pro poškozený, aby mu dělali dobrou náladu. To prej vymyslel ještě na poslední chvíli Grulich.
1: Grulich.
0: To byl jeho poslední ministerský cuk. Zlepšování nálady poškozené, vyprávět vtipy. Ale tohle mi říkali policajti, no, se ti bude líbit. No. Mámo, jestli pak víš, co to znamená, když Peltrám s Kořínkovou přikládají uši na kole.
1: Já nevím. Poslouchají stav pražců?
0: Ne, ne, poslouchají heavy metal. Ale... To je dobrý,
1: prosím. co jim dělá, toto je úroveň.
0: Ne, dobrý, Elvis, kde se ti to líbí?
1: Ale prosím,
2: no, vybavlula má na
1: no, tak to je opravdu, tak jako tady se krade venku a policisté vyprávějí vtipy. Já už teda chápu, že u nás se ročně ukrade přes 30 000 aut.
0: No. To už je před námi rusko-americké akční filmy.
1: No vědě. Jo, a představ si, to není všecko. Minule v radiožurnálu říkali, že objasněnost krádeží klesá z 22% to kleslo na 15%. To je nejmíň v celém civilizovaném světě.
0: No, mámo, to je hezký, no. Že jsi informovaná. No. Podívej, je to smutný, že nemáme auto a smysl s tím. Ale já myslím, že to není důvod pro to, abych tady zahynul hladem, že jo? No tak.
1: Marie, jak teď můžeš myslet na jídlo?
0: No můžu, budeš
1: jak
0: se divit.
1: Můžeš myslet
0: no
1: na
0: můžu,
1: jídlo
0: maminko.
1: Teď v této chvíli?
0: No a proč bych nemyslel, jsem živočich, ne?
1: Ježišmarja, to ti na policii nic nenabídli, nebo co?
0: Dali, kafe a pendrek, no.
1: To je opravdu.
0: Pendrek nejím, protože to leze do zubů, no. Tak jsem spolehal, že máš něco k jídlu. Dneska teplá večeře nebude, vy.
1: Ne, jak jsi to poznal?
0: No necítím nic připáleného. A mohla si dneska
1: ale
0: co
1: prosím tě, dáto, já jsem počítala s tím, že půjdeme do supermarketu a že si tam u McDonalda dáš hamburka. Jo.
0: No.
1: Kdyby si dneska dal dva hamburgery, dostaneme balonek zadarmo. No.
0: To by bylo úžasný. Jsem tak slaboučkej, že bych mohl odlítnout, prosím tě. Nech toho, dej sem něco k jídlu. Dneska
1: nemám.
0: Si mohla něco ořát,
1: proč?
0: Ne?
1: Proč zrovna?
0: No, když oslavujeme, ne?
1: My oslavujeme, ne? Že nám ukradli auto.
0: To ne, ale máme výročí plechové svatby.
1: Jaké plechové svatby?
0: 20 let na konzervách, mámo.
1: Hele, tato. Já ti něco povím, jo? Až budeš nosit domů pořádnou výplatu a nejenom její parody, tak ti ohřeju i studenou mísu.
0: No to zrovna nemusí. Mamo, víš, co je zajímavý?
1: Co?
0: Že ty v životě nemůžeš vyjít s mojí výplatou,
1: víš? No což pak o to vyjít s ní mohu, ale vrátit se s ní nedokážu. No.
0: Nech si to, mamo, nech si svý zemanovský bonmoty, já vím jedno.
1: No.
0: Když chlap přijde z práce, má dostat od mámy teplý jídlo. Mm-hmm. A co čeká doma mě?
1: Mm, teplo domova. Studené jídlo a to je teplá máma.
0: To je hezký. Studené jídlo, teplá.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Já ti z práce, tak svou mámu kněžně políbí, obejmi a zeptá se jí, co jsi celý den dělala, maminko.
2: Jo, no. Možná v normální rodině, a my normální rodina nejsme, mámo. No,
1: kvůli tobě.
2: Já jsem vyzáblej, my jsme v kostnici už doma, ale prosím tě. Líbat se nebudu, to odčerpává poslední energii, to bych se tady mohl taky složit. A ptát se, co jsi dělala, je zbytečný, to je, vím, že jsi nedělala nic.
1: Nic,
2: protože jsi líná po svý mámě, no. Že jo?
1: Nedělala nic, náhodou jsem byla u maminky dneska.
2: Cože?
1: Byla jsem u maminky.
2: A pracanti se slejzají. Prosím tě. Ty jsi byla u maminky, jo? To je zajímavé, když jsi tam byla včera.
1: No, to byla, nestačili jsme si všechno říct. Hmm.
2: Ty jsi v poslední době jak šrou, bez matky se ani nehneš. Po televizi mě začala klučet v žaludku, ať to přehlušíme.
1: Maria, zase ta televize, no. Já nevím, jak můžeš pořád koukat na tu televizi.
2: No, můžu, no. Na tebe se taky koukám 20 let.
1: No,
2: ale televizi si můžu aspoň přepnout, tebe ne.
1: Prostě, jako víš, maminka měla pravdu, když mi říká, neber si prvního, který si tě chce vzít.
2: Teď si řekla pravdu, teď si se uřekla, ano. Vy jste po mně skočili jak sarančata na úrodu v Egyptě.
1: Sarančata na úrodu.
2: Zneužili mý nevinnosti. Jste mě hnali málem v krátké kalhotě k oltáři. Já z blblej vůní jsem tam dorazil prostě. No dnes toho lituju.
1: Maria, co já měla nápadníku, ty šance, rozumě, to byly chlapy krásný, urostlý. Ještě teď nedávno v metru na mě dlouze jeden hleděl.
2: Prosím tě, mámo, nebyl mě to, uslyším o té po desátý, pochop, že to byl nějaký archeolog.
1: Syn tě, nech si to. Ty opravdu archeolog, no. Řekni rovnou prostě, že z vás s mámou nenávidíš.
2: No. Hele, mámo, jde si pro tebe zase. Bude střídání, já to vezmu za něj. Hůř dopadnou nemůžu, mámo. No.
1: Syn tě, táto, řekni rovnou, že nás prostě s mámou nenávidíš, jo? Mimochodem, maminka přijede na víkend.
2: Ne, prosím tě, když si kvotu vybrala, už tady tenhle měsíc byla dvakrát.
1: No, to byla, přijede zase a bude tady spát.
2: To tady nebude spát.
1: No, to bude spát.
2: Nebude spát, no, bude. Já to zakazuju.
1: Ale co, jaké zakazuje?
2: Má svůj byt, ať
1: ale
2: spí doma.
1: Ale jak se tam dostane? Ukradli nám auto, no?
2: No tak,
1: jak
2: tak
1: se
2: jede
1: dostat?
2: Vlakem.
1: No, vlakem. No, víš moc dobře, že před rokem Rušek ten spoj zrušil.
2: No, protože mu tvoje matka rozsedla kupé. No, tak ať jede nákladním. Mámo, když si tvoje matka sedne do nákladního na nápravu, tak ten vagón vydrží.
1: Myslím tě, táto, neprovokuj zase. Moje maminka sice je trochu při těle, víš, no. Ale náhodou teďka mi říká, že zhubla.
2: Jo, no, zhubla se nechá ostří a nechty, ne? Ale
1: myslím tě, teď ani nevíš, kolik moje maminka váží.
2: To neví nikdo. Není na trhu váha, která by byla ochotná zvážit. To nejde prostě.
1: Myslím tě, děláš, jako kdyby byla moje maminka bůh jak obézní.
2: Já nevím, jestli je tvoje matka bůh jak obézní. A vím, že když jsme s ní byli na procházce v Šárce a zapomněla na louce kabát, než jsem se pro něj vrátil, tak z něj postavili skauti klubovnu, prosím tě.
1: Teď se ukázal. Víš, co si, táto, já tak někdy myslím. No. Jak v této rodině dopadnu já na stará
2: kolena. No já nevím, jak dopadne, já doufám, že hrozně, ale vím, že z tvýho kabátu si nic kauti nepostaví.
1: Pravdu, no.
2: Prosím tě, mámo, ty pravdu. Jsi zblblá ficentrem, ty dostáváš úplně předškolní tvary. Mně nikdo tady v rodině nevadí, mě jenom vadí, že tady o normální ženskou nezavadím. Z jedné strany tvoje matka, to je dýně ze zahrady Čech, to je výstavní kousek, tu by mi záviděl i Mičurin, a z druhé strany ty, jak tyčka od rajčat, která se ještě pomazlila s hoblíkem.
1: Tyčka od rajčat.
2: Nic tady
1: tyčka
2: není.
1: Tyčka od rajčat.
2: Normální ženskou jsem tady neviděl.
1: No, normální ženskou, co to je podle tebe normální ženská?
2: To ty nechápeš, no, to já ti to řeknu jinak. No. Korejčík v práci, no, mi tuhle říká, bavili jsme se, já nevím ani o čem.
1: O blbostech jako vždycky.
2: Ne, o blbostech, o strašidle. No. A on mi povídal, že jeho manželka má prsa. Já

0: Já vám prosím tě, co to je? To neznám. A on povedal, já ti to nakreslím. Tak mi to nakreslil, já se na to podíval a povídám mu, člověče, tohle jsem doma nikdy neviděl.
1: Ale táto, nech si to, jo.
0: Co je?
1: Vzpomeň si, že když jsme spolu chodili, co no. Jsi mi říkal? No,
0: no
1: vzpomeň
0: co
1: si.
0: Říkal?
1: Říkal si, že se ti na mě líbí právě to, že mám takové chlapecké tvary. Říkal jsi to?
0: To jsem říkal, protože jsem doufal, že no. Místo mě půjdeš na vojnu, jenže to se nepovedlo. To nevyšlo, že jo? Jestli se neupříma čechovala generál, měli tě plný zuby.
2: Tak
0: jako
2: to
0: doma.
2: Jsem se teda opravdu dožil.
0: Mamo, nech to, počka. Víš, že
3: po 20 letech, já tady po té peru, vařím ti tady na všechno, já dělám uklízím.
0: Ježišmarja, mamo, nech to, zavři okna, nebo no. Budou myslet, jsme si koupili psa. Mamo, nech to, prosím.
3: To si nenasloužím,
0: víš co, vem si prachy, jdi pro ty slevy a půl hledat auto.
2: No počká, co když ho nenajdeš?
0: Musím ho najít, já nechci, aby tvoje máma tady u nás spala. Když ho nenajdu, tak udělám to, co mi radil ten policista za stovku.
2: Jo, co ti radil?
0: Abych si ukradl jiný.

0: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
1: Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď s chutí zasmál tedy. Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistické terminologie?
0: Cože já, že se nevyznám?
1: No bode, no, já to vím, já vás mám přečtenou, no, když to můžeme vyzkoušet veřejně.
0: No prosím, no, klidně.
1: Tak kdo je to přízemní akrobat?
0: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
1: No, kdo je to žonglér?
0: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
1: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím, no, vás, prosím, tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a ano, blesku rychle je chytá, že? Ano. Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap, to se toho zmocní.
0: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Pani Žaloutková na Železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil si ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už no,
1: prosím vás, kolegyně, no, prosím vás, já to myslím vážně. Jo. Co je to antipod?
0: Antipod? To je prostředek, no, proti pocení? A... Ne, ne.
1: Antipod je taky žonglér.
0: Ale spocený. Ale... Ne.
1: Pracuje nohama.
0: Je jako fotbalisti.
1: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
0: To bude příslušník nějaký sekty.
1: Já vám pomůžu. No. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
0: O tak to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
1: Normální Pražák. To je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
0: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázka.
1: Co je to salto mortale?
0: Kritizovat ředitele.
1: Co je to hlavostoj?
0: Úděl manžela, který přinese domů výplatu.
1: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
0: Jo, když ji nepřinese celou.
2: Vítám vás, soudruh Prebindo, do 7. kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
3: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
2: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
4: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
2: Ano. Ale... Ale teď už k věci, ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce karotka. Je... Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, no, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kde byl.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedíme tež úrozuch a mánímu písmava je vsáva je a je. To je žízlivoté.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano,
0: o čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
3: Prosím, ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
0: Tedy, soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou desítku pokládal za postřik proti muškám a naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit. Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Je, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně. Ano.
5: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: O, oh. Vodka moskovskája.
3: Správně.
0: Dětka?
5: Vodka Výborová.
0: Ano, výborovně, výborně.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Ano. Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý Gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Dál?
5: O, já! Francouzský koňák. Le Frasson. Allons, enfants de la patrie!
6: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapy, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že? Ano.
5: Tak... No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu, já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak já myslím, že květinku nevezmeme, soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzum je také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.

0: Provázku. Já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve Stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli a jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve Stanech. Byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve Stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritý, nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž vydělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhofera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě opuste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolni ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhofera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pět jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá si nic dělat, no, jsou to svíně, no, ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěný a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kůdelny. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? On říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No jsme šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celtu. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo. Já nevím. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, teď jsme to poslouchali a furt se ozývalo oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, jdeš chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo, a hodil to do toho stanu. Jo? Ještě chvilku se vozívalo, oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal, dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozbrátil se drandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriema to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře. Ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už, proto to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka. Z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku. Ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli tu premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a ty tam chodil a oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, že mě děláte legraci, ne? A říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet Baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říká, co to je tohle? To, co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film McKenovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, fuděl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop. 24. takt, banjo hraje cis, proč? Marko Čermák říká, že jsem se trošku přehmátl. Dobře, tak ještě jednou. Stop.
1: 86. tak do housle hrajoucí z jakého důvodu?
0: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakýho důvodu?
0: Jsem tam jinak dal prsty.
1: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
0: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedeme, jo, puste to, tam základy. A ty to tam měli poskládaný, že? A ty začali zpívat ty sbory, teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
2: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá, Wester, já vás zabiju.
0: To všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomír, a podívej se, kdo to tam zve. Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý odnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
2: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
0: Už bych měl jodlovat,
2: zajodluj!
0: On říkal, já nevím, jestli...
2: Zajodluj!
0: Jodlady,
2: no správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat.
0: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
2: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště.
0: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

0: Vladimír, si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslete si, jo. Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhajek. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako takhle to podívat, jako by taky a teď on jako by projde a teď asi jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš a teď on jako tohle teď přiběhnou ty zbojníci, udělají ta, on lehne mrtvé, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a jsem si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, který jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, že jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byly tisíce, byly deseti tisíce, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, jo. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali. A Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky Roris a Raroch a Síček a Vlaštovka a Koňadrá. To... Ne, tam byli výhradně špačci. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu, což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázně. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. A on přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal voznak, zasloužili mi to. Takže Vladimíre, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska, jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku solnečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On se na něho díval, říkal, šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo. Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlínete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl, was macht der Spindel, kommst mit mir, sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli, heil, jo. A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni, sík, heil, jo. No to bylo neskutečný vlastně. No. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, pak do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. Divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatraplán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenál ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdenku, nedělej, toto chytne jednou, to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaký fire, jo? A tipnul další cigarety. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šaltrpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takový dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo v plamenech, jo. Ten Zdenál Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byl strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo? Protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve čtvrtém poschodí, on čo voli, vyzduti ty voli lovy, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. Jedna, dvě, teď bouchly dveře, on bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápětí zase začal. Jedna, dvě, tři, bum, bacha, zas někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Okurková, až prošli všichni nájemníci, kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten ožralý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho ožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňan? Půjčně paňaňan. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňan, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atýs. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se, že jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Když jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, když jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranice, na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili, to je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo? Tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam. Jo? Čili to mělo i svoje výhody. No. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Talské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velitel těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo? A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Vypadáš jak Džugašvili, jo? Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou. To je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co jako tady. Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na ně udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli, jo. Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho, jo. A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju. Co? Zabiju.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on byl, hrál do té doby Miru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet, je? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu, na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli, my jsme projeli, já jsem si říkal, no hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přemet dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýský lom, řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, podívej se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravém boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prostě já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Kryková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmane, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře? Teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbej! Jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Ježišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Joško Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt. Keď vyhrál kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bylo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Joško odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt: Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká: rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava, a ty si uvedomíš, že za svůj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z těchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla Na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, že jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, že jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal: mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle Na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? A říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco ku zdaru, jo, to by bylo něco ku zdaru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli Kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo? S náma jezdil především náměstek ředitele státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Tisíců korun? No a kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co? Nebude mi to ruce. Na Elsinore taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já tam nejdu. A už byl hotový, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? On si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu, radní se soustředili všichni na to večírku, starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že? Pač tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už? Ne, to asi nebylo ono. Jsme druhou Ötterget. No to už možná jsme jeli třetí. No tak to ještě, jo. Pak jsme jeli čtvrtou. Teď to bylo nějaký delší, jo. Přijel, to byla konečná, že jo. Jsme to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme ho vždycky, poslechli všechny, aby jsme se nehrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, tak když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky 1x1 cm, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a... A už rejpal, jo? Už jel. A teď ten furt jel. Ty tam všichni se otočili tím směrem, jako. A tam stál ten náš náměstek a dělal. Do toho ticha, jo? Teď to pohledal, udělal.

No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečné, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový u ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo, jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, nechte mě, počkej, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená. Ona měla 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové,

Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.

0: Dobrý večer, vážení diváci. Začínají komerčně akční zprávy.
1: Dobrý večer, přátelé. Nejprve stručný přehled událostí. Předčasné volby. Krádež. Vraždy. Hrůzný nález. Hanka Zagorová. Tolik stručný přehled a nyní podrobněji.
0: Premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman byl dnes dopoledne akademickým senátem navržen na čestný doktorát Karlovy univerzity. Pokusíme se nyní s panem premiérem telefonicky spojit. Dobrý den, tady televizní zpravodajství vysílané ve zvuku. Pane premiére, co nám můžete říci k tomuto významnému ocenění?
2: Nic. Uložil jsem si bobříka mlčení.
0: Patrně jste mi nerozuměl. Slyšíme se? Prosím?
2: Kalhoty nosím, ty pitomče, ty hova do blbí, skorumpovaný pisálko, ty novinář sknulo, ty blbečku pitomej, ty špíno, ty hnuse, ty hnojí úplatné, neotravují slušní lidi, ty hnědo, ty kryso a debil vymaštěnej.
0: Aha, já jsem se chtěl jen zeptat.
2: Už jsi se zeptal, ty hnuse fialovej. Docela by mě zajímalo, kde takovéhle kretény televize hledá. Mluvit to neumí, nemyslí to, umíš aspoň počítat?
0: Ano, celkem slušně počítám.
2: Tak počítej s tím, že až tě potkám ty sráči, tak ti rozkopu držku na takhle velký kousíčky. A vůbec víš co? Miloš nám prdel.
0: Takové jsou tedy první dojmy čestného doktora Karlovy univerzity, Emana Zemana. Před několika měsíci jsme se v naší reportáži zabývali sérií vražd podnikatelů, kteří skončili v nejmenované Orlické přehradě. Jaký je další průběh vyšetřování, nám nyní poví mluvčí pražské policie, major Jindřich Saďourek.
3: I v tak závažném kriminálním případu, jakým případ orlických vražd bez pochyby je, může občas přibýt další kamínek do mozaiky celkového obrazu tohoto případu. Byla totiž nalezena koženková aktovka se zapínáním na zdrhovadlo, obsahující některé útržkovité skutečnosti, jako prst pravé ruky, palec levé nohy, noha, ucho, polovina hlavy, dále nůž s perleťovou střenkou, zrcátko s podobenkou Hanky Zagorové, ojeté pneu barum a dětský přesýpací prasohled s portrétem Sandokana. Přestože byla nalezena v hostivařské přehradě, existuje důvodné podezření, že tento nález s případem Orlík souvisí. Pokud někdo z posluchačů v inkriminovanou dobu mezi středou a říjnem zahlédl jednoho nebo skupinu pachatelů, kteří ať na Orlíku nebo v hostivaři páchali něco podezřelého, ať se obrátí na linku 158, anebo ať si to nechá pro sebe a nepřidělává nám práci.
0: A nyní další zpráva související s trestnou činností. Podrobněji informuje mluvčí ostravské policie Radim Steiger.
4: Žádáme veřejnost o pomoc při patraní po odcizeném automobilu. Služební vozidlo OKD z SPZOVV tovární značky BMW bylo odcizeno na Porubě v blízkosti UAN. Jakékoliv informace kvůli kradeného BMW sdělte nejbližšímu SMB.
0: Tolik mluvčí policie. Pokud jste nerozuměli závažným skutečnostem z Ostravy, zapněte si na vašich televizorech duální systém, který funguje non-stop česky.
1: A pojďme dál. Ze zdroje blízkého vedení ODS se nám podařilo zjistit, že se ODS pravděpodobně připravuje na další předčasné parlamentní volby. Na květenci totiž pronajela většinu plakátovacích ploch po celé republice a zadala výrobu reklamních billboardů s novým volebním heslem My čarodějnice nepálíme ODS a s fotografií Libuše Benešové.
0: Zajímavá informace přišla z tiskové konference Ekumenické komise pro výzkum života a díla mistra Jana Husa. Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman šokoval novináře sdělením, že podle nových poznatků mistr Hus nebyl upálen jako kacíř, ale že byl první český kosmonaut, který již dávno před zahájením programu Apollo poměrně nešťastně uhořel při startu.
1: Nárůstem preferencí komunistů jsou hluboce znepokojeni nejen čelní pravicoví politici, ale určité zneklidnění projevil i prezident Václav Havel. Onou poslední kapkou prý bylo, když v prezidentských garážích přistihl několik členů hudby hradní stráže, kteří tajně nacvičovali pochod tluče grebeníček tluče na buben. Teď ještě jeden štěk ze sportu. Možná jste si všimli, že tady nepostává jako tvrdé i náš sportovní redaktor Pavel Pumlíček. Právě připravuje reportáž z pražské sportovní haly, kde byl na ledové ploše nalezen trojitý propíchnutý Salchov. Asi se divíš, co?
5: Ani ne. Prdele, kde mám brejle? Jo. Ani ne, protože naše zpravodajská relace se naštěstí chýlí ke konci. Možná jsme vynechali bezcenný a pro našeho diváka zcela nezajímavý příspěvek o globálním jaderném konfliktu mezi USA, Čínou a Kongem, ale závěr našich zpráv bývá už tradičně vyhrazen pro naší veselou tečku. Udělej něco veselého.
1: Hodně veselého.
5: Jistě. Ty vole, krocan.
6: Už se to je.
5: A víš, že už radši ne?
7: Panku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
8: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Adžmán.
7: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník, je lovecký pes, nebo norský horník?
9: Bank.
7: To je špatná odpověď. Jiří, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
8: 498 miliard 396 milionů 118 541.
7: Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
9: Bank.
7: To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
8: Sám dirigent Salvatore Giannini.
7: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
9: Bank.
7: Čas vypršel. Do banku jste moc neuložili, ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
10: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
7: Jiřino, proč právě Jiří?
9: On jaksi...
7: No co jaksi?
9: On totiž...
7: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
9: On hrozně...
7: Ano, páchne. Já vím. Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hradeb do labe?
8: To by tady.
7: Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
8: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
7: Jak?
8: Monotematické.
7: Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se v nich přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich. Vy jste určitě svobodný, že?
8: Zatím.
7: Zatím, taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje, to bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
10: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
7: Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce pérko od bot?
11: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
7: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
9: Čici a bezní. Hergot.
7: Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
11: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
7: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá Křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová?
11: Termogeneze. Termogeneze. Termogeneze. To je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homotelných živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
7: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
9: 30?
7: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
11: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
12: A proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Zbabělec! Posera!
9: A smrdí.
7: Ano, to je správná odpověď. Bam. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta?
9: Tak to je keř a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi.
7: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila.
9: Já s ní totiž dělám marmelády.
7: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
11: No tak to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
7: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
11: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
7: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic?
11: Křemílek, to,
7: ano, Křemík.
11: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne?
7: To jste to tam nevyčetl.
11: Ne, to se nezlobte, ale...
12: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. Kdo je to Křemílek? No to... Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy, vy intelektuál, že? Hnidobych, knihomol, čemu jsou ty vaše starosti, čemu? Na prčou, nezná Křemílka, on nezná Křemílka.
10: Tak to byla náhlá smrt, končí pořad, jste slabší, máte padáka.
9: Bye.
13: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, no to, no tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, a okoun, jak se jmenuje? Ježek, zaměstnání topič, no tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestal. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko. Můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohleto vysvětlíte? Poslouchám. Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
14: Prosím vás, lično, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku.
15: Ano.
14: No vidíš, teď jsem mi říkal, že je tady pošta, že to vyplácej na knížku, se nic neděje, můžeme vyplout.
16: Kam?
14: Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl, to se nenecháš kamaráda, sakra, na holíčkách. No, co chcem? No.
16: Já nic nechci.
14: A tak si sakra nevzpomenul, když jsme si to říkali. Vybrat jednu libru knížky.
16: Vybrat jednu libru. z jedné knížky.
14: A tak co mě zlobí?
16: Ano.
14: Ano, aby si ze mě udělal blbce, až tam budem úřadovat. Tam dostaneš takový formulář, co tam vyplní.
16: Ne.
14: Ale musí...
16: Já nechci formulář.
14: Když se nechci vyplní formulář, tak nedostaneš libru, jasný?
16: Jasný.
14: No, tak to chodí, když se spoří, jasný?
16: Jasný.
14: Vyplní formulář, kde budeš vyžadovat jednu libru a dáš ho tým lidám, jasný?
16: Já si panáka, jasný?
14: Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný? Ale počkej, počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání.
16: Ty počkej.
14: Ale tak samičku nezlob. Buď fešák, no. Dobrý den. Chceš to, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru.
16: Já chci panáka.
14: Dej pokud, on dělá legraci. Dejde nám formulářík, on ho podepíše.
15: Co byste si přál, pane?
16: A co by si přál, co?
14: A co by si přál, co?
15: Dobrý den.
14: Ty se víš, náš dovolím, cíl, prosím. Spolu, co je?
15: Pardon, děkuji. No. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinka Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, prosím vás?
17: O které vybírání schránek vám jde, paní?
15: Říkala jsem přece 19.59, nemýlím-li se.
14: Ale ty chceš to dejte nám ten formulář, že tady byli první.
16: Když se sešeří, světělka blinkají. A se změří a s ničím se netají. A potom potají, pod mě se slíkají. A neboj se, a to zprostě jenom zašeptám. A čípak jsou to zádička. A čípak je ta tralala. Ty jsi myslel, že řeknu prdýlka, že? Pardon.
17: Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu?
15: Tararinka Patam.
17: Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to?
15: Moment.
16: Tararinka Patam. Tararinka Patam.
15: Nechte si ty svý vtipy. Tararinka Patam se nalézá v jižní, ne, v nejjižnější části Burmy.
14: Jde nám ten formulář na tu libru.
17: Malý moment, prosím vás.
16: Pojď dál. Tararinka Patam. Já chci libru ze svý knížky. Tararinka Patam. Já chci libru ze svý knížky. Ra.
15: Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinga Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím.
16: Ringa Patam.
17: Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct.
14: Ale vy jste jak štěnice. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formulář, jeden slečno.
15: Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás?
14: Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost a čas úřadu, který má sloužit své veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete.
16: Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku. A nebo co mu nám vlastně chce?
15: Já mám docela běžný dotaz k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos.
16: No, no.
17: Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje?
15: Taralinga Patam.
17: Bohužel není v seznamu.
14: To bude nějaká autobusová zastávka v džungli.
15: Musí tam být.
17: Není v seznamu.
14: Tu babu neodloupneš.
17: A co vy byste si přál, prosím?
16: Ona chce vyvolat incident anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce?
14: Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce.
16: Pardon. A proč ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce?
14: Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to podepsal.
17: Prosila bych vaši spořitelní knížku.
16: Ale jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít.
14: Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku.
16: Jídelní knížku.
14: Ale pořitelní, dej jí knížku.
16: O, spořitelní knížku, aha. Tam.
17: Který z vás je pan Adams?
14: Tady ten hezčí je pan Adams. Legrační jméno. Adams. Jako když okříkuješ Adama. Adams.
16: Ona nevěděla, že jsem Adams.
14: Ne, ona to teďka čte.
16: A ví to teď, že jsem Adams?
14: Už to jistá, že jsem.
16: Ona myslela, že jsem Evans. Slyšná jsem Adams, já vám to dokážu, že jsem Adams.
15: To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpis.
14: No, díka, najednou to šlo.
15: Vkladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce.
14: Stane se. Pojď. Tadyhle hezky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Či je to klovouk?
16: To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil, že mám pod tím kloboukem pleš.
14: A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat.
16: Jak jsem na něj pak zažidli, no.
14: Ano,
16: jeho klobouk.
14: A jak to s ním dopadlo? No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
16: ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj.
14: Ano, jo,
16: úplně. Že... Ještě pořád jeho.
14: Ale já mám takový pořád, takový cizí pocit.
16: No, no, protože to je cizí klobouk.
14: A já mám ale přece svůj klobouk.
16: Ty pořád máš klobouk.
14: A jak ne?
16: No tady to je tvůj klobouk.
14: Ale no to je můj klobouk.
16: No!
14: A proto já myslím, že ho mám, že pořád vidím.
16: Tak si... Tak si ho vem.
14: Ale ne, ne, nechci ho si... A já ho budu mít takhle hezky na oči. Jo, tak pojď.
16: Ale ten ti ohromně, dej si ho. Ten ti sluší.
14: A zkusil ti.
16: Počkej, jak mě sluší ten tvůj. A je.
14: Taky jsi fešák.
16: Taky.
14: Ale necháme to takhle.
16: Taky to necháme.
14: Tak pojď. A teď se hezky se soustředí a podepíš.
16: A to je?
14: No, tu je kvůli ty rybzač. Teď už se jenom podepíš. Hejte, prosím vás, udělejte tady trochu místa. Vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu libru. Tak, samičku, hezky začni. No, klidně, máš dost času. Nedej se vyprovokovat. No, pomalonku, no. Oni myslí, že jsme ožali, víš? Jim to ukáž, hochu, ty nepíšeš ti přímo pitvat? No tak to samé, to pak nemůžeš chvilku udržet balans, podívej se na ten formulář, hochu, když ty máš tvrdá ústa.
15: To je neslýchané, tak to do mě stokat právě, když píši důležitý dopis do Tararinga patam. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu?
14: Ale paní, teď on je dobrý, on je úplně v pořádku.
15: Nic není v pořádku, naopak je to všecko úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane?
16: No a co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě? Jestli snad mám zout botičky, nebo co?
14: Klid, same klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko, dejte mi ten formulář.
16: Halo. A je to opravdu vaše upřímné? Toužebné a soukromé přání, abych si zvul botičky. Já vám koupím panáka.
14: Tečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulářík, jo.
16: Paní, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zvul botičky, tak kvůli vám já si zžiju všechny botičky, co mám.
15: Já jsem napsala botičky.
16: Tak to škrtně.
15: Láskavě přestaňte s tím už,
16: ano,
15: prosím.
16: Ano, já přestanu, ale musíte pryč. Jděte pryč, paní. Jděte odsud. Vemte si ty svý parafernály a dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč. Já potřebuju svý obchodní, moje jednání. Míste. Tak jděte pryč, když jsem vás varoval. Toto místo je obsazeno.
14: Samé. Nech paníčku, už to bude.
16: Zaslyšela jste? Paní, odvalte se.
18: Jakým právem se můžete opovážit říci mě, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost.
16: A vy tam dole. Vy si vybíráte libro? Nevybíráte, víte? Tak já zavolám policii.
14: No tak, seš no. Ten formulářík.
17: Před chvílí jsem vám už jeden dala.
16: A dojdu pro policii. Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v roku. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil. A mám tě na dlani jasnou jak... Tak co je? Co? Dostanu ten formulář nebo ne?
17: Tak, a to je poslední, který vám dávám.
14: Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady ni kvůli mě nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já vám platíme gáži, ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, ona byste se tady na mě vytahovala, byla drzá a lascivní.
17: Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně.
14: To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Sám? Kam zmizel? Kam zmizel? Tam se zejchlul. Víte, před chvilinkou byl? Ježišmere. No jak sakra, co pak se na něj nemohla dávat pozor? Jsi by se jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týka schválně. Same! Samičku! Same!
18: To je ale pěkný párek opilejch, obejdu ničemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš ničemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí.
14: Pojď, co se nebojí. No, prosím vás, řekla byste tadyhle tý velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď, Samičku, hezky tady. Lidu, se do toho dej. Na, rozhejbej svoji pacinku, hezky. Tak, napiš. Samuel, tadyhle spíš. Spíš tadyhle. Tak, hezky, S. Tohle, S.
16: Počkej, já pořád na to myslím.
14: Co pak?
16: Tak, kdo má ten můj?
14: Kdo má co tvůj?
16: No ten můj klobouk.
14: A jo.
16: No ty máš jeho.
14: No má...
16: Toho plešací.
14: Ale ty máš můj, no tak je to...
16: A já mám tvoje.
14: No to je to v pořádku. Tak, Samuel...
16: Není všechno v pořádku, když ty máš jeho a já mám tvoj. Tak můj, někdo musí mít.
14: Ano, ano.
16: Jestli jsem měl klobouk.
14: Ale ty jsi měl krásnej klobouk, slaměnej, prokousnutej.
16: No ovšem, ne. Ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom...
14: Ano, potom se...
16: Jak to aporzoval.
14: Ale kam si ho mohl odložit?
16: Jaký byl?
14: Šedivej.
16: A ne, ten pes, ne, ten to vím, že byl šedivý, starý pes, ale...
14: Pes byl chlupatý.
16: Ten klobouk, jaký byl.
14: No, šedivej, prokousnutý slavňák.
16: Já vím, kde ho mám. Ta paní ho má na hlavě.
14: Co mám dělat? Probí ho.
16: Aby to nevěděl. Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat.
14: Tak, už píšem. Už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky. Samuel?
16: Já nemůžu.
14: Proč?
16: Já se nemůžu ohnout.
14: A proč by si se nemohl ohnout?
16: Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu ohnout.
14: No tak. No, ocho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli. Ale, je strašně zklamaný, on by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, Samíčku, hezky si hačni. Tak, a je, ty nedokoukneš, víc?
16: Ale dokouknu.
14: Dokoukneš?
16: Jo.
14: Aha,
16: no.
14: Tak.
16: To víš, že dokouknu. Hm. No. Ne, navoč mi tam, jo?
14: Ano. Jsem si si ulezli lišáku.
16: Tady je to útulnější.
14: Ano, ovšem. A hlavně si tady nikdo nebude koukat do ruky.
16: No.
14: Je, samé. No. Ty máš pleš.
16: No.
14: Ale vlastně ne, ty nemáš úplnou pleš. Ty máš tady takový malinký vlásky krátký.
16: Mám?
14: No jo.
16: Vyprávěj mě o nich.
14: A oni jsou takový jako, takový chmíříčko, co mají. Chňátka na záštípcích, víš?
16: Jako ptáčátka,
14: jo. No, jako těploučky je to tady.
16: To je zajímavé, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět.
14: No, třeba, ale to někdy dobře, víš?
16: Já si nebudu moc psát.
14: Proč?
16: Na mě jde klaustrofobie.
14: Ježišmarja, co je to?
16: Klaustrofobie. Ty, když jsi třeba v jeskyni a najednou začneš křičet, honem lidi, lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám.
14: To je strašná představa. Pojď odsaď, pojď odsaď.
16: Pojď, půjdeme mezi lidi.
14: Půjdem.
16: No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ono.
19: Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě?
16: A nechtěla, vy byste na chvilku jít do Tararingapatamu.
14: Nechtěla bys to už jednou s tím hejpáním přestát. Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Krišno, vy jste to viděla, že se do něj rejpala. Vidíte.
19: Ta paní do ničeho nezasahovala.
14: No jo, ovšem, vy byste tady nespala, nechrněla, pořád, byste musela jasně vidět, že tady dávno ví, osobnost, vedoucí, duch. Prostě autorita. Tak, samičku, jsem jim to řekl. Tak, samičku.
19: Tady je pivnická poštovní pobočka. Prosím vás, pošlete nám někoho z chlapců. Ano, prosím, i hned.
14: A vy si taky už nechte svoje uštěpační poznám.
19: Tak ještě jedno slovo od vás nebo od toho druhého a zavolám policii.
16: Ale. Ona řekla policii.
14: Ano.
16: Vidíš? A máš toho, že věříme lidem, policii bude ona na mě. No řekni jako chlap, platí na mě policie.
14: Ale nikdy, kdo zná samýho, tak tohle ví, podepiš to.
16: Policii, mraky policajtů, hejna policajtů, no jako chlap řekni, platí to na mě.
14: Ale nesmysl, tohle přece přejdi, důstojný mlčení přece nechaj, no píš, no se.
16: O tom ani muk právě, co my nebavíme.
14: No právě, když ani muk a podepiš to. Se necháš odmít.
16: Kde si nebudeme vyžvaňovat, co my zbavíme?
14: Jede.
16: Policii.
14: Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis.
16: Ty si pamatuješ tenkrát, jak si poldové na mě, jo? Napravo ode mě, nalevo. Celá hromada a neřekli tarara, ringa patám, tak nevěděli, kde zmlátil.
14: Poslouchej, jo, teď to poslouchej.
16: A zbyli po nich, než ty stříbrný knoflíčky. Co tady nemají, jako pro štěstíčko, ty...
14: Talismany. A hadry kosti a knoflíky. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale... Až mi kolikrát bylo líto.
16: No, a kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přece rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr campr. Pak jsme s nima sypali cesty a silnice vedoucí do šatla.
19: Říkáte na cimpr campr?
16: Na cimpr campr. A na cimprové a camprové. A na cimpfičky a campfičky. To víš, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko, malá.
20: No, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení a jděte po svých, ne?
14: Asi no, po tom klobouku. A klid, my začínat nebudeme.
16: My necháme jemu první ránu.
14: Správně, protože my musíme mít právnicky krytý. Ale pro jistotu... Je úplně vedle. Teď neví, kdo jsme kdo. Napíš Adams, ten bude koukat.
16: Já nemůžu psát Adams. Teď já mám cizí klobouk, já nevím, jak se jmenuju.
2: A jo.
16: No, tak napiš Samuel.
2: Samuel.
16: Napiš. Počkej, Samuel.
2: No, S. S. S.
16: S tam.
2: Počkej, neblázni. Napiš S hezky, no. Samuel, ale velký S.
16: A jo, velký S.
2: Ale počkej, co?
16: Já to je velký.
2: Malý, velký, napiš velký S, ale malý.
16: Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký.
2: Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký, a já chci velký S, ale malý.
16: Velký S, ale malý?
2: Ježiš, mu nás, ty jsi úplně...
16: Co?
2: To, no, blbej nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlenej, no, tak napiš začáteční.
16: No, začáteční, no, tak řeknu začáteční. Začáteční, no, velký, a ne tak začáteční.
2: Začáteční, velký S.
16: Ale malý.
2: A menší S,
16: no,
2: máš to.
16: No,
2: to se, malý, no.
16: To se dá objednat. Tak,
2: ano.
16: Tady ho máš, kouky. No, ještě není hotový.
2: Krásný, už končí.
16: S.
2: Ty máš hezký konce, no.
16: Samuel, sam pak přijde L.
2: Amuel. Ne, Amuel.
16: No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak?
2: A orientačně.
16: Teď tam dáme
2: L dvojitý.
16: Amu, Samuel, no. Samuel.
2: Jenom dvě L, tohle to je zbytečný. A Adams.
16: A Adams.
2: Veliký a takový štaflovitý.
16: Tak.
2: Adams.
16: Počkej, tak.
2: No, výborně. Dams, no. Dams.
16: A mě už to nebaví.
2: No i pokoj, teďka to necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Dams, no. Dams. Pojď, dams.
16: Dams.
2: No, ty taky umíš být někdy palice. Dams.
16: Dams.
2: No, panečku, teď ti to šlo krásně. Ani ty puntičkáři, no nějakou v sobě má, to neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku, pojď, dáme to tý mladý dámě, ta bude koukat.
21: Chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze, že jo?
2: Tak prosím, slečno, tady je formuláří, podepsaný.
21: Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu.
2: Co to tvrdíte, jak to dovolíte, přece jste viděla, že se tady podepsal, to je přece jeho písma, račte srovnat Adams.
21: To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams.
2: Víte, no. Někdo někdy takovouhle mrvinu, vy jste říká, že pejdej si Adams, že by to měl být, když tohle není Adams, tak nevím, pane. Ten profil, podívejte ty prsa, to je typický Adam. No,
16: čude.
2: No, co povolím ho, známe ve svým okrese.
21: Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu, měl by to blíž?
2: No, se vám do toho, jistě měl nějaký důvod, viď?
16: A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat,
2: druhý. Jo, lavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat.
21: Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu.
2: Co budem dělat?
21: Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří.
2: No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď hned, dneska.
21: Já mu je nemůžu vyplatit.
2: No ale... Ale říká, že prý ti nemůžu nic vyplatit.
16: No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho. Liber, jedno libro.
2: No, slyšíte, co říká? Vkladatel. Chce jednu libru, no.
16: Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejí.
2: Ovšem, taky máš na to právo, když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit o naše právo.
16: Na panáka.
2: Dva.
20: Podívejte se, ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? No tak to, jděte hezky domů, jako slušný lidi a puste to z hlavy, co?
2: Koukám jak blázen, co z nás dělá takový vypce. Ty, co už nám říká? Ale
14: On má právo na své peníze, pan inspektor.
16: Ty peníze těsně nutně potřebuju.
20: Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry.
14: A jak to jediná předběžná procedura byl jeho podpis? No, jste všichni viděli, jak se podepsal.
16: A jakou mi to dalo práci?
14: Prosím, no nebo se bojíte? To nikdo nerozvětíte, že se podepsal? Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal? No to je s váma špatný, promiňte.
20: Podívejte se, jděte domů. Přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co?
14: No, já na tom nejsem nějak zášlý.
20: No právě, jděte domů.
16: Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů.
14: Ano, já je znám. Z rodiny.
16: Na panáka.
20: Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne, já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se... Nebo se rozčílí.
14: Ne, to bychom neradili. V tom případě okamžitě vrajte spalitelní knížku.
21: Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou.
16: No, to nemůžete, to ne. To by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, ano, hnedka.
14: Velmi nutně to potřebuji.
16: Ano, na panáka.
20: Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem.
16: A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění.
14: Hele, berte na vědomí, že tohleto jen tak neprojde.
20: Jděte domů.
16: A za tohle bude někdo pikat.
20: To se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím!
16: Co chce?
14: Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat.
16: Já platím celý daně. Já chci, aby mě zatknul celý policajt. Já soudem půlkou nejdu. Ať pošlou pro tu druhou půlku.
14: Vás poslal pro tu druhou.
20: Já bych prosil, ven! Ven,
16: oba, ven! No jo, ale já tu libru potřebuju!
21: Prosila bych doporučeně. Já jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva.
20: Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ.
21: Vážně?
20: No, vážně.
21: Já si myslela, že někdo jde.
20: Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ.
21: Vážně?
20: Vážně.
14: Běž a hezký řekni svoje ultimátum. Běž.
16: Tak. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky.
14: Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá hořkou stížnost ministrovi Poč na to, jak s ním bylo.
16: Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici.
14: Vidíš, tam má legrace a...
16: Která mě odmítla vydat.
14: Libru.
16: Když jsem si ji uspořil.
14: S knížky.
16: A já ji důrazně potřebuju jednou pro vždy.
14: Ano. Ano, tak teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Na tohle upozorňuju, že bude někdo sedět.
20: Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou librou, tak tu budete sedět přes noc. Říkám vám naposledy, palte!
14: To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.

0: klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Ten pa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá tomu klavíristovi, dáte si něco k pití? On pa, no dal bych si 2 deci vína. On pa, prosím, za chvilku jsou tady. On pa, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pa, ne, já nemám kam dávat drobný.
1: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelní pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty humpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, humpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, humpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpěvavým hlasem pronese o, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
2: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty Prcku, on pá, už mi to nějak člověče nejde.
3: Jak mě otec posílal stávkovat. Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohře k matce do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahůdkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdál se být nějak naměko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec napíchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vyda mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem. Továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil. Vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4. Tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli dva členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žijí v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, bají lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců s několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.